0: špičkový výzkum, který bude nejenom národně významný, ale celoevropský, možná i celosvětově významný. Máme k tomu dobře nakročeno vzhledem k obsazení těch týmů a vzhledem k tomu, že jsme díky penězům z operačního programu Strategická transformace přitáhli desítky špičkových zahraničních vědců a výzkumníků.
1: Sport. Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází na roční hostování do Al-Hazímu, který je na 10. místě Saúdsko-arabské ligy. Mistrovská Slavia si ho ale může během zimy stáhnout zpátky, jak informovala na sociální síti X.
2: Staněk, který byl s reprezentací na letošním mistrovství světa, už od závěru minulé sezony v lize nechytal. Po zranění ho už do brány Slávie nepustil Jakub Markovič. Pro 30-letého golmana to ale nebude první zahraniční angažmá. V úvodu kariéry přešel z mládeže Sparty do anglického Evertonu, kde strávil včetně hostování 2,5 roku. Za A tým ale v anglické lize nikdy nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: Změnu trenéra pak hlásí prvoligový Zlín. Vedení posledního týmu tabulky odvolalo Bronislava Červenku, kterého nahradí dosavadní sportovní manažer Pavel Hoftich.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Měřínem a uzavírka na D46 u Prostějova. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s překážkou za Měřínem. Na kilometru 137 pojedete kolem porouchaného kamionu. Blokuje tam odstavný pruh. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějov jih. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy. Počítejte s objížďkami. Na D4 ze Strakonice do Prahy vás zpomalí zúžení za Řitkou. Na 14. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Pracovat se tam má až do zítřka, teď ale projedete plynule. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 5,5 minuty po 2 hodině nastal čas na soutěž nočního Radiožurnálu. Tento týden tu pro vás máme audioknihu od Václava Erbena s názvem Pastvina mrtvých. A vy se můžete těšit na legendárního kapitána Exnera, který dorazí na místo činu ve svém kabrioletu. A jak si poradí se sérií záhadných zmizení, to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. Detektivku k poslechu si můžete vyhrát na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci a volat můžete právě teď.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Alcazar zazněl v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
2: Pánové, jsou zde snad... Jo, kvůli těm zmizelým.
1: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
2: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
1: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
2: To je osud.
1: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak dnešní výhru Pastvinu zmizelých známe a teď pojďme zjistit, kdo z vás je připravený na telefonu. Haló, slyšíme se?
3: Ano, Radek Český Lípí.
0: Radku, já vás zdravím, teď slyším, že jste na cestách, je to tak?
3: Ano.
0: A jede se bez problémů?
3: Ano, my jsme na Slovensku, takže přesně.
0: Aha. Tak pokud by někdo zamířil na Slovensko, tak i tam je provoz v pořádku. To je dobrá zpráva. Já pro vás budu mít soutěžní otázku. K ní 3 možnosti a jedna z nich je správná odpověď. Jsou vám takhle pravidla jasná?
3: Ano.
0: Tak pojďme na to. Dneska nás zajímá, které z následujících děl nepatří do série příběhů s kapitánem Exnerem. Za A. Poklad byzantského kupce. Za B. Smrt na Nilu. Za C. Znamení Liry. Bčko, říkáte, Smrt na Nilu. Myslíte, že by se nedostal až třeba k Nilu ve svém Mercedesu kabrioletu? Ne, samozřejmě, Smrt na Nilu, to je Hercule Poirot a Agatha Christie, takže to je správná odpověď, já vám gratuluji.
3: Děkuju.
0: Předpokládám, že výhra bude pro vás?
3: No, nikomu darujeme.
0: Někomu darujete, tak doufám, že bude potěšen, obdarovaný a já vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o audioknihu Pastvina zmizelých od Václava Erbena samozřejmě i zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Už bez českých mužů pokračuje druhý týden US Open v New Yorku. Znamená to také, že všichni nominovaní mají dost času na přípravu na velký Davis Cupový zápas. Už 18. a 19. září, tedy týden po Grand Slamu, se čeští tenisté utkají s výběrem Spojených států o postup na závěrečný finálový turnaj. Hrát se bude v Praze na tvrdém povrchu v Libeňské hale. Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych podle zvyku vyrazil do Ameriky, aby byl v kontaktu se všemi reprezentanty. Mluvil o tom s reportérem Davidem Prouzou.
1: Vy jste tady už nějaký ten den, měl jste možnost vlastně s klukama mluvit, měl jste možnost vidět je hrát, tak máš nějaký, řekněme, komplexnější dojem zatím z jejich výkonu? Jaký je?
2: Takhle, abych to shrnul, tak přesně tak. Já jsem sem přijel o pár dní dřív, abych vlastně s klukama mohl strávit nějaký čas nebo prostě s každým si dát nějakou dobu, aby jsme se pobavili o tom nadcházejícím utkání, doladili posledních pár detailů, které tak nějak zbývají vždycky doťuknout, protože samozřejmě se řeší delší dobu, ale vždycky v tom čase se tak nějak vždycky objeví něco víc a to jsou věci, které si s ním chci probrat osobně a hlavně předtím, než ten turnaj začne, takže to musím říct, že to se povedlo, takže s tím za sebe musím říct, že jsem spokojený. A pak se samozřejmě dostáváme k nějakým výsledkům nebo tomu, jak se klukům daří. Asi bych to úplně nerozebíral jmenovitě. Já si myslím, že kluci sami moc dobře ví, co pro ně jsou výkony, s kterými by byli spokojení nebo nebyli. Já zase na jednu stranu tím, že s nima netrávím úplně denodenně a víceméně to lehce sleduju zpozdálí, tak nevím, jestli jsem úplně ten správný, abych hodnotil každý jejich jeden turnaj, jak se jim daří nebo nedaří. Určitě ty výsledky mohly být lepší, ale zase dneska, když tady pozoruju celou tu generaci, ať už jsou to naši kluci nebo vlastně všichni ostatní, tak si myslím, že se hodně ukazuje to, že ta vyrovnanost prostě opravdu jde ze dne na den, takže opravdu dneska to žebříčkové postavení zase až tolik neznamená. Opravdu jde od toho, jak se na ten den kdo připraví, jak hraje a tak to je, takže tady moc dělat jako prognózy, že nás čeká neuvěřitelně silný tým z Ameriky, ano, papírově určitě, ale každý zápas je jiný a každý zápas začíná od nuly.
1: Davis Cupový zápas proti Americe se bude hrát v O2 Areně v Praze po delší, opravdu delší době. Vy jste tam zažil své, včetně jednoho vítězství. Je to pořád něco, na co si třeba vzpomenete, nebo něco, co vám v té hlavě přetrvává, protože předpokládám, ta atmosféra tehdy musela být nesrovnatelná. Tady to nezažije na Grand Slamu.
2: Určitě, to je věc, na kterou se absolutně nezapomíná. Člověk má před očima poměrně často. Ti diváci nás vždycky hnali, obrovská pomoc pro celý ten tým a vždycky nás to vyhecovalo. Takže já si myslím, že tady máme novou generaci, která nějakým stylem se snaží urvat si to svoje místo v tom Davis Cupu taky. Nás čeká jako velký utkání, doufejme před plně vyprodanou halou a pokusíme se ty Američany znova porazit, tak jak se nám to povedlo loni.
1: Říká Tomáš Berdych. Tomáš, já vám moc děkuju za váš čas, za ten rozhovor a přeju, aby ta atmosféra byla co nejhlasitější a aby vás a hlavně kluky nesvazovala.
2: Jo, děkuju moc, díky.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy přináší Monika Chmielová.
4: Rusko zavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu. Ta účast popírá. Lotyšsko plánuje zavést 300% clo na ruské a běloruské obilí. Uvedl to premiér Andris Kulbergs. Lotyšsko a Litva minulý týden uvedli, že zvažují dovoz ruského obilí přerušit úplně. Rusko kvůli ukrajinským úderům na přístavy v Černém moři zvýšilo export přes Lotyšsko. Zákaz dovozu nebo zvýšení cla by podle agentury Reuters Moskvě mohlo sebrat alternativní možnost vývozu obilí. Francie a Jižní Korea investují v příštích 5 letech miliardu eur do filmového průmyslu. To je skoro 25 miliard korun. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb. A pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny poté zemřela na syndrom zlomeného srdce. To je vzácný stav, kde člověk náhle zemře po silném psychickém vypětí. Podle soudu ale nelze prokázat, že by syndrom způsobil cyklista. Advokát cyklisty Vlastimil Rampula je s rozsudkem spokojený. Rodina řidičky se k němu nevyjádřila. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu.
5: Sport.
4: Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže taky pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lan. V ligové fázi čekají mimo jiné taky Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další 3 Češi. Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Měřínem a komplikace v Kladně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za Měřínem na kilometru 137 porouchaný kamion. Blokuje odstavný pruh, dejte pozor na vybočující vozidla. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Rudnou. Na kilometru 7,5 silničáři pracují na vozovce, je tam uzavřený levý pruh. Je to bez kolony, ale projíždějte opatrně. V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, která by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. A v Kladně jste nám hlásili komplikace v Americké ulici. U požáru supermarketu zasahují záchranáři a průjezd je omezený kvůli většímu množství techniky stojící na vozovce. Místu se proto raději vyhněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: Hodiny ukazují 3 minuty po půl třetí a v nočním radiožurnálu zazní Michal Hrůza a píseň Na pořád.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Noční radiožurnál a za chvíli se podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI našla uplatnění například v sektoru pojišťovnictví. Výrazně likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně na čelních sklech. Za pár minut o tom uslyšíte víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ně spoléhá při likvidaci škod aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Radio Žurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Thank you. It's very much.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
2: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ukrajinský generální prokurátor Kravčenko po korupčním skandálu oznámil rezignaci. Tenistka Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open a dnes bude jasno až polojasno s teplotami až do 32 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
4: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
5: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
4: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
6: Paní ministryně financí Šilerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžit nadál.
4: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhii Kropiva. Kravčenko v příspěvku zopakoval, že se na žádném korupčním schématu nepodílel. Krátce po půlnoci vyjeli hasiči k požáru supermarketu v americké ulici ve středočeském Kladně. Platí tam 3. stupeň poplachu ze 4. Podle předběžných odhadů plameny způsobily škodu asi za 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře z plameny bojuje celkem 18 jednotek hasičů i za pomoci výškové techniky.
7: My máme na místě 2 evakuační autobusy, protože jsme museli evakuovat 53 osob z přilehlé ubytovny a na místě máme dron, který nám monitoruje celou situaci.
2: Požár už mají hasiči pod kontrolou, nikdo není zraněný. Na místo jede taky těžká technika, která bude rozebírat konstrukci haly. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčiková 7-6, 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu a tribuny byly hodně zaplněné a to udělalo světové jedničce ve čtyřhře velkou radost.
8: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně 3. kolo bylo na tak velkém kurtu, takže za mě vlastně i po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že jsou in, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
2: A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Česká tenistka nastoupí proti světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 za Měřínem i na D3 u Ševětína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za Měřínem. Na kilometru 137 stojí kamion. Má poruchu, zabírá tam odstavný pruh. Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic podobná překážka u Ševětína. Na kilometru 118 projíždíte opatrně kolem odstaveného nákladního auta. Nepojízdné vozidlo stojí i na dálnici D35 za Olomoucí ve směru na Ostravu. Může vás překvapit za Kocourovcem na kilometru 286. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
10: Ladíte noční radiožurnál 5 minut po 3 hodině a přeji poklidnou úterní noc v naší společnosti. Alespoň na chvíli zažít stav bez tíže a ocitnout se v kůži astronautů, když se chystají do vesmíru. Mladí lidé od 13 do 18 let se mohou od včerejška přihlašovat na další simulovanou vesmírnou misi. Za chvíli řekneme, jak bude Česko znovu vybírat své kadety.
3: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Jaké to je letět v letadle ve stavu bez tíže a co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? To všechno brzy zažije další 20 mladých lidí vybraných do druhé studentské mise Zero G. Přihlášky do ní teď přijímá až do 5. října národní program Česká cesta do vesmíru.
1: Zero G!
2: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
3: A natočení videí, dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Etapa, kterou všichni kadeti z předchozího ročníku hodnotí jako tu nejstrašnější, protože opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
2: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
3: Co se týká úplně přesných specifikací astronautského výcviku, tak to je velmi tajné. Každý, kdo se přihlásí do toho výběrového řízení na reálného astronauta, tak vlastně podepisuje mlčenlivost dokumenty, že nesmí z toho nic vypustit. My samozřejmě tím, že jsme s Evropskou kosmickou agenturou a s řadou astronautů v kontaktu, tak víme, na co se zaměřit. Je to hodně podobné tomu, co opravdu musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektně na tom fyzicky, protože to je klíč. Proto, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
2: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
4: Trošku šli teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
5: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni se to užívají.
2: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
2: Pro pobyt v kosmu je důležité, aby lidé byli zároveň tělesně zdatní a zároveň měli vědomosti. Pro druhou misi Zero G proto pořadatelé přidali i novinku.
3: My jim právě už při druhé etapě dáme k dispozici studijní materiál. Oni ho budou mít 2-3 měsíce a můžou si ho nastudovat tam a zpátky. Pátá etapa je právě tady ten vědomostní kvíz. Všichni, kdo postoupí po druhé etapě dál, tak dostanou možnost se vlastně naučit a dozvědět spoustu informací o Aleši Svobodovi, České cestě do vesmíru, ale i o českých kosmických úspěších a novinkách.
2: Přihlásit se můžou i ti, kdo v předchozí misi nepostoupili dál. Mise sice bude postupovat vyřazovacím způsobem, ovšem vyřazení ze širší kosmické společnosti se nikdo bát nemusí.
6: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
2: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Informace jsou na webu českacestadovesmíru.cz. Psáno dohromady. Martin Srp, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Zpěvačka Cher s vámi byla v nočním radiožurnálu a teď přidáme jedno varování. Policie jen na jihu Čech za prvních 7 měsíců letošního roku řešila přes 350 případů kyberpodvodů. Lidé přicházejí po střetu s podvodníky stále častěji i do občanské poradny Eva Charity České Budějovice.
1: Na internetu mě oslovil muž. Chtěl si se mnou psát jenom tak, že má doma syna, že je v Iráku, že tam se byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
2: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měla kontaktovat OSN na e-mail, který jí podvodník poslal. Její identitu radiožurnál zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
1: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No a že by prvně ale chtěl letět jako do Česka za mnou. Furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
2: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří například jako výhodná investice.
3: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
2: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
3: A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, pocitům nějakého strachu, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým, je prostě obrovský problém.
2: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: vás.
1: Brněnská jedenáctka.
2: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
1: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
2: Brněnská jedenáctka.
1: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
2: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
1: Havel, tady Havel.
0: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že no?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Máme přesně 3:30. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
5: Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i resorty vnitra a obrany. Dnes chtějí představit bližší plán, jak situaci dál řešit. Vláda zatím neplánuje regulovat ceny pohonných hmot, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání kabinetu. Marže českých prodejců paliv se podle něj drží nízko a za zdražování můžou nedostatečné kapacity rafinérií a jejich rostoucí marže. Babiš chce situaci řešit na evropské úrovni. A pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Sport. Francouzský pilot Formule 1 Isaac Hadjar vynechá kvůli zraněnému zápěstí 3. velkou cenu za sebou. Na sociálních sítích to oznámil jeho tým Red Bull. Za něj nebude závodit ani o víkendu ve Španělsku a stejně jako v Nizozemsku a Itálii ho nahradí Liam Lawson. Hadjar je v průběžném pořadí mistrovství světa 8. Velká cena Španělska se letos poprvé pojede na městském okruhu v Madridu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D2 za Břeclaví i na D46 u Prostějova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte až do zítřka s omezením mezi Břeclaví a hranicí. Mezi 54. a 57. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem a kvůli demontáži dopravního značení. A teď se oběma směry projíždí plynule. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějov-jih. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy, počítejte tam s objížďkami. A v Praze připomínáme pokračující uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Krajně pravicová alternativa pro Německo slaví drtivé vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku.
10: Die AfD ist Wahlsieger.
11: AfD získala necelých 44% hlasů.
12: Jedná se o historicky nejúspěšnější výsledek strany.
13: Její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové.
14: A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl.
15: Volební účast trhala rekordy.
8: Historický triumf AfD poprvé ovládla zemské volby. Alternativa pro Německo přejela soupeře a drtivě zvítězila v Sasku-Anhaltsku. Co slibuje a co od ní východní Němci očekávají? Ptám se germanisty a politologa Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dnes je úterý, 8. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do studia Vinohradské 12.
15: Rádo se stalo.
8: AfD v Sasku-Anhaltsku převálcovala, koho mohla, je to drtivé vítězství, je to zemětřesení, jak o tom píše Der Spiegel. Ve štábu se ostatně mohutně slavilo. Pro AfD jsou to totiž první vyhrané zemské volby v její historii. Od začátku jejího fungování v roce 2013, ona je to poměrně mladá strana. Jak se tohle to přihodilo?
15: No tak ty volby zemské obecně na východě Německa AfD jdou. Jo? Oni byli velmi úspěšní v Sasku, byli velmi úspěšní v Durynsku. Tam to ještě vyšlo tak, že jako bylo možné různým takovým koaličním kočkopsem v podstatě AfD obejít. Takže vznikly koalice, které jsou velmi nestabilní, nesourodé. Myslím si, že to bude mít ještě i konsekvence v tom smyslu, že přeci každý ten volič, který volil stranu jinou než AfD, tak přeci měl od té strany nějaká očekávání. Ale když máte prostě pravici a levici v jedné koalici, tak toho jako moc z toho svého programu nestíhnete prosadit, protože ty kompromisy, které musíte dělat, jsou jako veliké a jsou bolestivé. To, co se odehrálo v Sasko-Anhaltsku, je jasně, je to debakl těch stran, ano, které tam teď vládly, takže CDU, SPD a FDP. Ano. FDP se vlastně vůbec ani nedostala do toho zemského sněmu. A AfD moc dobře věděla, že aby si ona zachovala tu svoji tvář, tak by bylo nejlepší, kdyby vládla sama. Proto taky vlastně celou dobu ta její ambice byla, hoďte nám to tak, abychom opravdu to byli my a nemuseli dělat kompromisy s koaličními partnery.
8: Což nakonec víme, že nedopadne. Tak,
15: to jí nevyšlo, přesně tak.
8: Musí partnera.
15: Přesto je jako tam v té zemi velmi silná. A teď se uvidí, jestli vůbec jí to na tu vládu tady bude stačit.
8: Protože... Jak to, že je tak silná? Na to se ptám. Koho je to vlastně úspěch? Kdo za to může, že AfD získala tolik procent? Skoro polovinu všech hlasů odevzdaných.
15: Já tady dávám za pravdu z nějaké polovičky, řekněme, jejímu lídrovi Zikmundovi, který řekl, že jako za to může Friedrich Merz svojí politikou v rámci spolkové úrovně, že za to mohou veřejnoprávní média, která tu stranu různým způsobem prostě ostrakizovala a oni, že vlastně v podstatě, kdyby nedělali nic, tak by ty volby stejně vyhráli. Je to velmi smutné, protože ta spolková země, myslím, že moc Čechů ji ani nezná, možná si tu spolkovou zemi třeba spojí s Luterem a tak dále, ale přeci on to není to Sasko, které známe, je to až to další Sasko, to Sasko-Anhaltsko.
8: Od Lipska dál vlastně hlavní město Magdeburg, dvoumilionová země, vnitrozemský stát, respektive je to stát, který má na hranicích jenom ty další spolkové země.
15: Přesně, tak? Přesně. A je to vlastně specifická spolková země, která za doby NDR byla industriálním srdcem vlastně toho NDR. Těžký strojírenský, zpracovatelský průmysl, chemický průmysl, to tam všechno bylo a po té revoluci se prostě ukázalo, že tyhle ty podniky nejsou konkurenceschopné a proto tam vlastně zásadním způsobem narůstala nezaměstnanost. V roce 2005 byla opravdu až nebezpečných nějakých 17-18%. Od roku 2002 tam vládne CDU, vždy tedy má pozici zemského premiéra a vlastně pořád se jí daří snižovat tu nezaměstnanost. Ona je dneska 8%, což by normálně prostě řekl člověk, to je katastrofa, ale opět prosím pěkně, ta trajektorie je zcela jasná. Nemění to nic na tom, že ti lidé už se dneska nepoměřují s tím, jak se měli v 90. nebo v 0. letech, ale prostě s tím, co jim zůstane v peněžence, když všechno poplatí, jak si žijou lidi na západě a samozřejmě i vlastně jako kam domněle nebo i fakticky jdou prostě jejich daně, že jo. A oni to prostě vidí, jak se ta jejich spolková země, jak se to jejich nejbližší okolí smršťuje, že spolužáci ze škol jsou už částečně na západě, že
16: tam je velký obliv lidí, že jo.
15: Je tam obrovský obliv lidí prostě na jednoho narozeného člověka, tam prostě jdou dva pryč, jako jo. Ten pracovní trh tam volá po nových silách, ty nepřijdou jako z Německa, takže bude zapotřebí se odkázat na někoho jiného, asi teda právě na cizince, což bude, myslím si, že i velká výzva, bude to způsobovat určité pnutí mezi potřebami průmyslu, tomu, který tam ještě furt je.
16: Chemický průmysl, tady, ještě který teda je ve velké krizi, ale samozřejmě.
15: Hlejte, chemický průmysl tam pořád zaměstnává každého osmého člověka. To znamená, pořád je to jako ještě velmi silný zaměstnavatel. Ukazuje se, že prostě bude zapotřebí, aby ty podniky zůstaly konkurenceschopné, aby dokázaly prostě držet ten trend doby, tak prostě potřebují nové zaměstnance, potřebují jako mladé lidi a podobně, ale to je ten největší problém, který v té spolkové zemi je, že prostě mladí lidé tam, teď myslím samozřejmě vysokoškoláky, kteří si tam třeba ještě vystudují, ale pak odchází pryč, ale nejenom vysokoškoláky, oni prostě z té spolkové země odcházejí pryč prostě proto, protože oni v té specifické frustraci, která tam je, tak jako nechtějí moc úplně žít a když jsem tady hovořil o tom, že se třeba proměňuje ten veřejný prostor, tak jako v řadě těch měst opravdu jdete po náměstí a vidíte tam ty prázdné výlohy a podobně. Vidíte vlastně jako, že i se nedaří úplně dobře veřejné služby tam jako obhospodařovat. Jo. V některých městech je problém mít dostatek učitelů třeba. Jo. Zdravotní nebo sociální služby, kde ty by byly, kdyby nebylo právě například, já nevím, syrských doktorů, zdravotních sestřiček, kdo ví odkud, nejenom z Polska, ale opravdu i jakoby z těch zemí, o kterých si AFD prostě jako o těch občanech z těchto zemí si myslí, že by tam jako správně ani neměli být.
16: Takže frustrovaná, z části vybydlená spolková země, kterou teda teď ovládla Alternativa pro Německo. Vy jste zmínil ty mladé lidi, kteří odcházejí, nicméně ještě relativně mladý 35-letý šéf tamní AFD, tedy Ulrich Zikmund, to je jeden z těch klíčů k úspěchu, respektive těch, kteří se zapříčinili o to, že AFD píše dějiny, jak sám řekl. Ta jeho lidovost, to, jak se všude snaží být vlídný, usměvavý, jak jezdí na mopedu mezi lidi.
15: Má zvláštní biografii, pochází ze severu té spolkové země, takže vlastně z té úplně nejchudší části, která je i dopravně třeba velmi špatně napojená a tak dále. Je to člověk, který začínal kariéru v CDU, z ní vystoupil právě proto, že byl frustrován z toho, jakým způsobem za Angely Merkelové ta strana fungovala. Vstoupil rychle do AFD. Tam začal působit zprvu, řekněme, spíš v takových těch podpůrných organizacích AFD, mimochodem, které v Sasko-Anhaltsku jsou velmi problémové. Jo? Jsou tam napojeny na různé i neonacistické prostředí a je to něco, co si myslím, že třeba jako Češi, my bychom úplně s tím, jak tam třeba zacházejí z historií, s interpretací Třetí říše a tak dále, úplně souznít neměli. Ale každopádně on se potom teďka vlastně pro tyto volby stal tím klukem jako na tom plakátu, vlastně jako jo, všechno to krásně jako přemaloval na to, že prostě AFD to přeci není ta strana, která v mnoha ohledech adoruje myšlenky Björna Hecka, která třeba i částečně zpochybňuje holokaust, je jako velmi ostře proruská, ale že to je strana, která prostě chce reflektovat ty změny v Sasko-Anhaltsku, to znamená nabízí třeba velmi agresivní pronatální politiku, znamená prostě za každé narozené dítě dostanete asi 2 nebo 3 tisíce euro. Má opravdu program, který jako nemůžete s tím programem v té oblasti třeba, nevím, sociální nebo i jako školské prostě nesouhlasit. Jo. Samozřejmě je naprosto legitimní si říct tu otázku, kde na to vezmete, jo. Kde vezmete pobídky pro nové kantory, jo. Kde vezmete například peníze na 1000 nových policistů. Jo. Mm-hmm. tohle to jsou prostě jako věci, které ta strana nabízí. Lidi na tohle to slyšeli. Já si dokonce myslím, že jako volič AFD to není člověk, který by šel primárně po těchto jako otázkách třeba souvisejících s tou interpretací jako války. A není to prostě nějaký, není možné prostě říct nějaký neonacista nebo něco podobného. To v žádném případě.
16: Volí peněženkou čistě proto, protože AFD slibuje něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
15: Hlavně ještě pokud
16: je něco, co on nutně potřebuje, ale taky slibuje často něco, co splnit nemůže, ne? Třeba ty masové deportace uprchlíků.
15: Hlavně ještě pokud
16: to je přece spolková úroveň.
15: Jasně, ale pokud třeba ještě zůstane

0: píše potom samozřejmě jakoby i do těchto lidí. Na druhou stranu prostě volby jsou v mnoha ohledech velmi iracionální akt. Jo. Neslibujme si od toho, že lidi by četli volební programy a přesně si jako prostě říkali fajn, tady jsou příjmy, tady jsou výdaje.
1: No se to hodně posunulo do té identitární úrovně, že jo. Teď už se volí ty tváře, proto se i často ptám přímo lidí, kteří sem chodí na ty konkrétní politiky a tady teda přímo na jméno Ulricha, Uliho, jak mu říkají familiérně lidé, kteří ho volí, Zikmunda, protože on mimo jiné, a vy už jste se toho dotkl, slíbil taky velké změny ve školství, což je něco, co ale on na té zemské úrovni udělat může, tam ty pravomoce jsou. On chce konec inkluze, chce německé třídy, chce omezit povinné školní docházky. Proč tohle to všechno žádá?
0: AfD je strana, pokud se podíváte na nějaký vzdělanostní profil jejich voličů, lidí spíše s středním nebo s nižším vzděláním. Města jako Halle, částečně i Magdeburg, tam není ta podpora pro AfD natolik silná. Jo? To liberální Halle, to je prostě něco, co se úplně s politikou AfD nepotkává. Já bych tu otázku školskou rozdělil do takových jakoby dvou prostě rovin. Jo? Ta první je opravdu, je tam jako fatální nedostatek kantorů například. Jo. Inkluze a vlastně personál na ní napojen je též něco, co ta spolková země teď není schopna prostě vykrýt. Jo. Tohle my známe částečně i z České republiky, kde se taky kritizují tyhle ty věci, zejména třeba i částečně u strany jako je SPD. Takže tady vidíme, že chce ta strana opravdu něco, s čím třeba já jako počet učitelů pobídky k tomu, aby jako více přicházeli do toho venkovského prostoru, to je fajn, jako to je prostě jako dobrá věc. Ale samozřejmě pak už je tam i jako snaha zasahovat třeba i do obsahu toho vzdělávání, potlačovat zejména třeba, nevím, výuku holokaustu nebo právě třetí říše. Oni tomu říkají, že chtějí tedy jaksi více Bismarcka než Hitlera mít ve výuce. A tohle to jsou prostě třeba věci, které jako si myslím, že by úplně jako politika neměla rozhodovat, že by to spíš mělo se rozhodovat někde jinde, ale jako je to něco, s čím AfD prostě jako šla na trh a vidíte, že prostě jako jednoznačně vyhrál.
1: Víc Bismarcka, méně Hitlera v té věci. Mě šokovala reportáž zpravodajky České televize Heleny Truchlé, která když popisovala ty plány AfD, které mají její členové se školstvím, tak uvedla, že zdravit se pravicí jako Hitler se podle výpovědí učitelů stává v některých kolektivech otázkou prestiže. Zaznamenal jste to?
0: Takhle, zaznamenal jsem to, že za tím Zikmundem právě velmi často, nebo velmi často, prosím nás ne, ale jsou tam prostě lidi, kteří opravdu se v tomhletom zlídli. Jo? Není to jenom ten Hitler Gruz, White Power Gruz a věci tohletoho typu, když to vidíte, jak oni tam s touhletou symbolikou částečně i s nějakými konspiračními teoriemi pracují. No a samozřejmě předpokládám, že tohleto se musí propisovat více či méně do všech těch sociálních vrstev té společnosti, takže si dovedu představit, že možná paní redaktorka našla někde i nějaký tenhle ten případ. Já samozřejmě teď si uvědomuju, že na tu spolkovou zemi strším strašně negativ, jo. Ale je třeba si, ona je hrozně hezká, jo. Tam je nádherně prostě, jako tam vznikla celá architektura Bauhausu, celá ta krásná reformace Luterová je spojena prostě tam jako s těmi městy, jo.
1: Ten Bauhaus v Desavě je trnem v oku teďka mimochodem.
0: Ano, AfD, když se procházíte prostě po Hale, tak to si prostě užíváte to město, jo. Takže a já prostě si uvědomuju, že ty lidi jsou tam specificky jako frustrováni. Víte, ono, abychom nechodili tak moc daleko. Podívejte se například i v Česku. I my tu máme strukturálně postižené regiony na severu země, že jo, specificky části Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Podívejte se, kolik energie už tam vlastně lokální, regionální i státní politici investovali. Kolik peněz tam prošlo, jo. A vidíme, že se tam s některými těmi tématy prostě do dneška jakoby nepohlo, jo, že pořád tam ty problémy přetrvávají. To Sasko-Anhaltsko jako lze k tomuhle tomu příkladu prostě připodobnit. Máte specifické pobídky pro firmy, jo, jako dáváte tam i učitelům prostě jakoby navíc. Přesto to nejde, nestačí to. Ti lidé se tam necítí, jako určitá část té populace se tam prostě necítí dobře.
1: Ne, já tomu rozumím.
0: Ale pořád tam máte prostě jakoby lidi, kteří jsou hrozně jako fajn, makají tam na tom, aby ty jejich města, která třeba přišla o třetinu, polovinu obyvatel a tak dále, tak prostě dál fungovala, jo. A je
1: to často, pardon, že vám do toho vstupu, je to často asi hlas z frustrace, to, že volí potom AfD, protože

0: kdo jiný jim nepomohl. To, že ta stranická organizace je označována na spolkové úrovni, se teda o to soudí, ale kontrarozvědkou za prokazatelně pravicově extremistickou, to pro mnoho lidí vlastně nehraje roli. Je to tak?
1: Ne, nehrálo. Tohle to vůbec nehrálo roli. Naopak, tahle ta skupinka lidí už má po mém soudu velmi vysokou míru nedůvěry vůči třeba veřejnoprávním médiím, vůči kontrarozvědce. Jo. Mimochodem, AFD v Sasko-Anhaltsku se netají tím, že chce rozvázat i podporu veřejnoprávní MDR, tuším, že to je. Netají se tím, že i vlastně si bude přát, aby jejich zemská, nikoli spolková rozvědka opravdu potírala, jak oni říkají, ten pravý extremismus a ne vlastenectví, tedy to, co oni jako sami považují, že dělají a že škrtnou některé programy, které mají podporovat třeba toleranci, prostě demokracii a podobně. Je to prostě jejich vidění světa. Vím, že třeba jako to je takový paradox, prostě kdy vidíte, že ti jako lidé jsou opravdu prostě jako v ohledech dezorientovaní, protože tohle to třeba jsou věci, které říkají, když se jich ekonomové ptají na to, kde teda seženou peníze na ten svůj program, tak oni říkají, no právě z tohohle toho. Jo. A to jsou drobný. V podstatě v porovnání s tím, co oni slibují, jak by tu zemi chtěli jako nakopnout.
0: Já použiju silné slovo, ale jak brutální selhání to je stran středu v těchto volbách, protože CDU úplně propadla.
2: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
0: FDP nebude v zemském sněmu. SPD po 10%.
3: Dieses Ergebnis hat eine politische Tragweite, die wir sehr ernst nehmen.
1: Samozřejmě, že to jakoby je selhání, ale uvědomme si, jako v jaké v podstatě jako žijeme době. Jo. Žijeme v době, kdy občané obecně nemají vysokou míru důvěry vůči politikům, vůči politice a žijeme prostě v době, kdy je třeba jako doručovat, řekněme, jo. A ty problémy jsou skutečně tak komplexní, že vy nejste schopni jako doručovat jako rychle. Jo. A pak jsou tady strany, které vám ale slibují tahle ta rychlá řešení.
0: Ale rozumím,
1: ale si potom vlastně, že oni nejsou schopni jakoby taky potom ty své sliby vlastně jako
0: no,
1: taky
0: doplnout. To uvidíme, ale vy jste říkal CDU vládla v Sasku-Anhaltsku doteď. Tak Sven Schulze, který představuje šéfa CDU v tuhle chvíli, tak to je naručník. Ale
1: jako takhle, je to naručník, ale prosím vás, 24 let vládnout. Podívejte se do České republiky, podívejte se kdekoliv. Jo. Vždyť je to famózní výsledek, který vlastně ta CDU tam docílila. Jo. Já to i proto taky říkám, pokud CDU to pojme jako oddechový čas, jo, kdy přehodnotí taktiku, asi přepřáhne třeba i jako personálně, opravdu se zastaví na chviličku, jo, tak prostě ona se může do příštího volebního období vrátit jako velmi silná. Ale podotýkám, že CDU taky teď to může i štípnout, jo, to je další věc, že umožní i třeba část toho poslaneckého klubu nebo i ten celý poslanecký klub vládu AFD, a prostě dostane to zase úplně jinou dynamiku. Hmm. Zase úplně jinak by to mohlo dopadnout, pokud vznikne ten kočko-pes, to znamená všichni bez AFD, kde by teda tu klíčovou roli měla CDU, protože prostě vládnutí zejména z levicí Die Linke pro CDU nevěstí taky vlastně jakoby a její důvěryhodnost nic dobrého.
0: A ten krajně levicový extrém taky posílil, to je nutno dodat a zelení taky ještě posílili. Nicméně ten kočko-pes, o kterém vy mluvíte, to by skutečně museli k sobě vzít i BSV.
4: Wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, der die Brandmauer beendet.
0: Stranu Sary Wagenknechtové. Jinak by to dohromady nedali. Dovedete si to představit? To je jediná strana, která by byla ochotná tolerovat vládu AFD mimochodem.
1: No určitě. Já si myslím, že ta BSV, jako to, co jí pojí s AFD, je taková ta proruská vstřícnost, snaha prostě jako tam, kde to jde, samozřejmě ty spolkové země nemají jako ty možnosti jako úplně nekonečné, ale prostě jakoby bojovat proti tomu takzvanému Energiewende, jo, tak to prostě tam si myslím, že oni by se jako velmi dobře shodli. Já si myslím, proč tak ať do toho jdou. Jo,
0: teďka prostě myslíte AFD a BSV, anebo ten zbytek z
1: ne,
0: BSV?
1: Ne, myslím si ta BSV, ať se teda zkusí s tou AFD, bude to brzy brzdit, bude je to oslabovat. Oni se říká, že se extrémně trošku přitahují, tady v tomto případě by to asi tak fungovalo. Tedy. A prostě byl by to právě prostor i pro ty strany toho politického středu trochu se nadechnout.
0: Mm-hmm. Ona by potom AFD tedy mohla ukázat, co všechno zamýšlela a co slíbila. Nenarazí ale tím, protože jak už jsme o tom mluvili, spoustu těch slibů prostě doručit, jak se teda dnes říká, nemůže.
1: Ale tak i to může být součástí strategie těch, řekněme, středových stran.
0: Protože třeba obnovení spolupráce s Ruskem nebo ten obchod, aby se přes Nord Stream zase posílali energie do Německa, to přece v Sasku-Anhaltsku nerozhodnou.
1: Ano, přesně tak. Jo. Ale to nehraje roli, protože ti voliči i v tomhletom se zhlédli v AFD a i proto jí to jako hodili. Jo. A mimochodem totožnili se evidentně i s tím, jak to Zikmund zarámoval, tedy, že tohle to je začátek té změny a že ta vlna půjde dál a chtějí se zastavit ve volbách do spolkového sněmu až.
0: Tak jo. Tak moc díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska mluvil s Lukášem Novotným, germanistou a politologem, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hodnotil u nás výsledky nedělních voleb v Sasku-Anhaltsku. Uvidíme, jestli se AFD podaří uspět i v dalších zemských volbách, které nás ještě teďka v září čekají, respektive Němce v Berlíně. Jedny budou pak další a tam má mnohem větší šance Alternativa pro Německo v Mecklenbursku před ním Pomořansku. Kampaň i detaily určitě uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu od našeho skvělého zpravodaje Tomáše Havlína. Mějte se fajn, naslyšenou zítra.

0: fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů,
0: klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech
1: a pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga
1: pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Socher slaví 100 let.
3: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn a Monika Chmilová.
5: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Hermanský Radiožurnálu řekl, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
6: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
5: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, který je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandara Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hama z roku 1982. Muhammad Ali Gurgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Požár supermarketu v Kladně v ulici Americká už dostali hasiči pod kontrolu. Pokračuje dohašování a na místo míří těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí. Nikdo se nezranil. Lidé z blízké ubytovny, které hasiči preventivně evakuovali, se už mohli vrátit zpět. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Příčina požáru se podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře teprve vyšetřuje. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily, vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
7: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Sport.
5: Dnes odstartuje nový ročník fotbalové ligy mistrů, ve které se znovu představí i pražská Slavia. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
8: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celeklán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Soči. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LAS Klinec a dvojice brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Příjemný poslech, ladíte noční Radiožurnál při dobré časné ráno, necelých 5 minut po 4. hodině. A trávíte někdy v práci čas na Facebooku nebo třeba čtením zpravodajských webů? Ministerstvo zdravotnictví před časem se rozhodlo, že bude své zaměstnance tajně kontrolovat, jenže úředníci se proti tomu vzbouřili a sepsali petici. Má zaměstnavatel na takovou kontrolu právo? Tématu se věnoval náš pravidelný pondělní pořad Antivirus. Reprízu nabídneme v nočním Radiožurnálu už za pár minut.
0: Noční Radiožurnál
1: a Adam Carda. Oh, Father, tell.

0: Burma Jones a Samba v kapkách deště vás po ránu probouzela v nočním radiožurnálu. Čtení zpravodajských webů, Facebook, sledování online videí nebo řešení soukromých záležitostí. Tím měli trávit svou pracovní dobu někteří úředníci na ministerstvu zdravotnictví, tvrdí rezort po provedeném auditu. Jenže může vlastně zaměstnavatel sledovat počítače svým pracovníkům a jaká proto platí pravidla? To bylo téma našeho pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Vojtěch Biderman. Antivirus.
1: Na úvod prosím připomeňme, o co při tom sledování úřednických počítačů na ministerstvu zdravotnictví vlastně šlo.
2: Například upozornili Seznam zprávy, které přinesly svědectví několika zaměstnanců rezortu. Podle nich ministerstvo najalo společnost, která několik týdnů sledovala, co lidé na pracovních počítačích dělají.
3: Několik desítek úředníků kvůli tomu podepsalo interní petici. V té se píše, že mezi sebranými informacemi měla být i citlivá data jednotlivých zaměstnanců.
2: Jak novinářům pak potvrdilo přímo ministerstvo, to sledování činnosti na počítačích se dělo i mimo pracovní dobu, po večerech a o víkendech.
1: A může tedy zaměstnavatel takové sledování provádět?
3: Teoreticky ano, ale má to nějaká pravidla. V první řadě by o tom zaměstnanci měli vědět. Právě tomu se ale ministerstvo snažilo zabránit. Mimo jiné tím, že porušilo zákon a smlouvu ke sledování nezveřejnilo v registru smluv.
2: Rezort teď tvrdí, že šlo o opomenutí, ale stejně postupovalo v podobném případě i v roce 2019. A tehdejší šéf kabinetu ministra Vojtěcha Petr Jarema přiznal, že to byl záměr. Smlouva v registru by úředníky varovala, že kontrolu provádějí, což by zmařilo její účel.
3: Jenže to utajování jde v praxi proti smyslu kontroly. Zaměstnanci mají vědět, že zaměstnavatel používání počítačů kontroluje, a tedy, že se mají soukromých aktivit na pracovních zařízeních vyvarovat.
1: Jak přesně takové sledování vypadá? Nemůže tam jít třeba i o nějaké úniky osobních údajů?
2: Těch technických možností je celá řada. Zaměstnavatel může zjišťovat, jaké stránky byly z daného počítače navštěvované, jak často, jaké programy byly stahované a spouštěné. Dá se jít i tak daleko, že se eviduje zmáčknutí každé jedné klávesy.
3: A jednou z těch používaných metod, o které v tomto případě mluvili zaměstnanci ministerstva, je snímání obrazovek. Sledovací program v pravidelných intervalech fotí, co se na obrazovce děje, a tyhle obrázky následně vyhodnocuje. Dnes nějakým algoritmem umělé inteligence, který je zařadí do kategorií, zda jde o sociální sítě, pracovní aplikace a tak podobně.
1: Když o tom zaměstnanci tedy vědí, tak je taková kontrola možná nebo přináší nějaká rizika?
2: Těch rizik je samozřejmě spousta. Snímání obrazovky může zachytit jak soukromé citlivé informace, tak citlivé informace zevnitř úřadu. A pak je dost zásadní, jak důvěryhodná je společnost, která sledování provádí. A zda třeba nehrozí, že od ní tyhle citlivé informace utečou a někdo je zneužije.
3: Dalším problémem je, že v řadě případů se soukromá a pracovní komunikace mixuje a není tak snadné je od sebe automaticky odlišit. Na řadě úřadů lidé komunikují třeba přes své soukromé účty na WhatsAppu, protože je to pohodlná, spolehlivá a relativně bezpečná cesta, jak kontaktovat kolegy.
2: Pro spolehlivé určení, jestli šlo o práci nebo soukromé použití, je pak nutná ruční kontrola. A právě při ní mohou pracovníci kontrolující firmy narazit na citlivé nebo intimní materiály.
3: O to víc je situace komplikovaná, pokud lidé používají pracovní počítač i mimo pracovní dobu, například o večerech a o víkendech. Sledování tak může dopadnout i na někoho, kdo v práci nelelkuje, ale naopak řeší pracovní věci i ve svém volném čase a má vedle toho otevřenou záložku se sociálními sítěmi nebo třeba zpravodajstvím.
1: No a jak by tedy člověk měl postupovat, aby se vyhnul takovým problémům?
2: Správně by tahle rizika měl ošetřit zaměstnavatel. Než se do sledování svých lidí pustí, jak ale ukazuje případ ministerstva zdravotnictví, nemusí to být vždycky pravda. Navíc snaha kontrolu utajit může zakrýt i další problémy.
3: Pro zaměstnance proto platí, že by na pracovním počítači nebo mobilu nic soukromého dělat neměl. A to ani v případě, když jim to zaměstnavatel dovolí. Pokud člověk nemá nad zařízením plnou kontrolu, tak si nikdy nemůže být jistý, že cokoliv, co na něm dělá, není zaznamenávané.
2: Oddělování pomůže oběma stranám. Zaměstnanci se nemusí bát sledování ze strany zaměstnavatele, tomu zase nehrozí, že zaměstnanci při soukromých aktivitách nevědomky pošlou do firemních systémů soukromé informace nebo pustí do firemní sítě kyberzločince.
1: Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Oběma vám děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Máme 16:30. Monika Chmelová přináší krátké zprávy.
2: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Senát poslancům vrátil i třeba nový stavební zákon. Není ale jasné, jestli na něj přijde řada už dnes. Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko končí ve funkci. Svou rezignaci už předložil prezidentovi Volodymyru Zelenskému a ukrajinskému parlamentu. Informoval o tom sám Kravčenko na sociální síti Telegram s tím, že reaguje na korupční skandál, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Vyšetřovatelé o víkendu oznámili, že odhalili zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s tím se do vazby dostal mimo jiné i Kravčenkův náměstek Serhý Kropiva. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli státu více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. A odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfinu. Sport. Fotbalista Jakub Elbl končí v Sigmě Olomouc. O Elblově konci informovala Sigma na svém webu. Klub se s 26-letým obráncem dohodl na ukončení smlouvy poté, co dostal kvůli korupční aféře 3-měsíční zákaz činnosti a pokutu 30 tisíc korun. Elbl v této sezóně za Sigmu neodehrál žádný zápas a už dříve měl svolení hledat si nové angažmá.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 za Benátkami nad Jizerou a překážka na silnici 43 za Brnem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor na nehodu za Benátkami nad Jizerou. Na kilometru 31,5 havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora zvyšte pozornost za Planou nad Lužnicí. Na 82. kilometru stojí za zatáčkou kamion. Má poruchu, je v odstavném pruhu, na místo už dovezli silničáři světelnou šipku. Na silnici 43 se vyhněte překážce za Brnem ve směru na Svitavy a před Českou na úrovni čerpací stanice leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A v Praze opět projedete Strahovským tunelem i ve směru ze Smíchova na Břevnov. Už tam skončila noční údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Máme 5:03 a dnes je úterý 8. září a právě dnes v podvečer nastoupí na kurty poslední česká zástupkyně v singlu na US Open. Linda Nosková se našeho času od 17.30 utká s Arinou Sabalenkovou ve čtvrtfinále. A pokud vám včera v pozdních večerních hodinách unikl zápas 4 hry Kateřiny Siňakové a Taylor Townsendové, tak hráčky postoupily do čtvrtfinále a více k zápasu najdete na irozhlas.cz v rubrice Sport. Tak tam nahlédněte a teď zazní Ozzy Osbourne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Září na Českém rozhlase patří Václavu Havlovi a jeho nedožitým 90. narozeninám. Myšlenky bývalého prezidenta, dramatika a disidenta jsou v našem vysílání slyšet díky projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla. Nabízí třeba dosud nezveřejněné nahrávky z 80. let. Málo známé archivní záznamy najdete na webu havel.rozhlas.cz a už za chvíli vám představíme šestidílnou sérii rekonstrukce dálkového výslechu, kterou připravil Český rozhlas Plus.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

vždycky, vždycky to tu bylo. Tak mi řekni, co se stalo, koho z nás to vzalo, kdo by stačil

0: Ondřej Ruml zazněl v nočním radiožurnálu a my teď mimořádně zamíříme na silnice, máme hlášené vozidlo v protisměru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic, velmi opatrně kolem Dobříše. Na kilometru 31,5 dostala policie hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete po D4 od Prahy směrem na Strakonice, jste před nebo u Dobříše, zpomalte, zůstaňte raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď poslední noční reportáž, která se týká našeho zářijového projektu Slyšet Havla. V 5 hodin pak začne ranní vysílání s Petrem Králem, teď ale slíbené téma. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížděly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová 6dílná série Českého rozhlasu Plus podle scénáře Pavla Kosatíka. Najdete ji také v aplikaci Můj rozhlas. Je součástí projektu Slyšet Havla, který odstartoval včera.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížděly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
2: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historik a spisovatel Pavel Kosatík.
3: Takže s pomocí Viléma Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
4: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
5: Takže i když tam přišel Bošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček, takže taky to mohl někdo vzít.
2: Karel Hvížděla z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí, připomínajících divadelní dějství.
3: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický to porovnávat.
2: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
1: Tady Havel.
2: 6dílná série Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
1: Ministryně financí kvůli návrhu státního rozpočtu přijde na jednání poslaneckého klubu SPD. Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila na US Open do čtvrtfinále 4 hry s Američankou Townsendovou a bude slunečno na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaliční partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh roku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Rusko dnes v noci obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Za hodinu začnou platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkohol nebo hokejovou výstroj. Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila i těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadují na 120 milionů korun. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Chce proškolit až 1 000 000 dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo do Prahy. První zastávkou je Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkoušejí několik krizových situací.
4: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou postoupili do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. A ve 2 hře bude hrát o postup do semifinále Linda Nosková. Poslední Češka v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Běloruská hráčka bez ohledu na pozitivní bilanci vzájemných zápasů vyzdvihla kvality české soupeřky.
5: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Auto v protisměru na D4 a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonice stále platí výstraha před vozidlem v protisměru u Dobříše. Policie dostala hlášení na kilometru 31,5. Dejte pozor, pokud se blížíte směrem od Prahy, zůstaňte raději v pravém pruhu a zpomalte. Na Praze pozor na příjezdu Brněnskou ulicí směrem od dálnice D1. Za průhonicemi na 5. kilometru havarovala 2 nákladní auta. Už jsou v odstavném pruhu, výrazněji nepřekážejí, přesto projíždějte opatrně. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí za Planou nad Lužnicí porouhaný kamion. Na 82. kilometru blokuje odstavný pruh, už je ale označený kužely a světelnou šipkou. A u Benešova pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi kruhovým objezdem na Vlašim a odbočkou na Neveklov osobní auto narazilo do svodidel. S opatrností projedete, zatím je to bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě maximálně do 29. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, možná jste na odchodu na ranní vlak, autobus či tramvaj. Třeba se bavíte tím, že cvičně počítáte spolucestující, abyste začali probírat mozek činnosti. Někdo to ale dělá, protože je to jeho práce kvůli statistice. No a tohle počítání lidské teď nově v Brně nahradila čidla. Čemu je to dobré? Povíme.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté, dobrá zpráva z dálnice D4. Policie odvolala varování před autem v protisměru na D4 u Dobříše. Tak dobře, dojďte. A my jdeme počítat jeden cestující, druhý, třetí a tak dál, tak dál. Kolik cestujících jede tramvají a v kolik hodin jsou spoje nejvytíženější? Brněnský dopravní podnik díky novým počítadlům ví, kolik lidí a kdy jezdí různými spoji. Nad dveřmi do všech vozů nově nástupy a výstupy zaznamenává 3000 čidel.
1: Nastupujeme do autobusu předními dveřmi a už jsme načtení jako ten cestující.
2: Vysvětluje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Nad námi je kamera s čidlem a rovnou do toho systému zanese, že jsme nastoupili.
1: A stejně tak potom zaznamená i náš výstup a ten systém je schopný započítat i kočárky, kola, případně koloběžky.
2: Stejná čidla nad dveřmi má nově všech víc než 700 vozů dopravního podniku. Data z nich pomáhají třeba s tím, kde je potřeba posílit linky nebo kde naopak může spojů ubít, vysvětluje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
3: A abychom dokázali říct, ano, někde je systémový problém, anebo vypadl z důvodu dopravní nehody jeden spoj a ten následující byl přeplněný, ale nejedná se o chybu v jízdním řádu.
2: Data z počítadel ukážou třeba i to, jak velký je nápor na dopravu při mimořádných akcích, anebo u kterých zastávek má smysl režim na znamení a v jakých dnech nebo hodinách. Systém v pilotním režimu dopravní podnik zkoušel od letošního jara. Díky němu a taky připomínkám lidí upravil jízdní řády linek autobusu 77.
3: Jedna z firm posunula o půl hodiny pracovní dobu a tím tam vznikla ta disproporce, kdy my jsme měli dimenzovanou dopravu na jinou špičku.
2: Informace o tom, jak moc jsou jednotlivé spoje zaplněné, nově můžou vidět i cestující v aplikaci DPMB Info.
3: Pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
2: Nový systém vyšel brněnský dopravní podnik na víc než 60 milionů korun. Přes 3/4 pokryla dotace z evropských fondů. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. Rusko v noci obnovilo útoky na ukrajinskou metropoli Kyjev, a to po uplynutí dohody o třídenní přestávce v úderech. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí u logistických center a průmyslových podniků a my se do Kyjeva ještě za časů dočasného klidu zbraní poprvé vydáme po 17:30. Český Červený kříž začíná učit první pomoc se speciálními brýlemi na virtuální realitu. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je právě dnes Plzeň a následovat potom bude Praha nebo Ústí nad Labem.
1: Předpověď na dnešní den je jednoduchá, bude slunečno, místy s tropickými teplotami. Čeká nás jasný až polojasný den, téměř beze srážek. Jen zpočátku se můžou při zvětšené oblačnosti objevit dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. O trochu chladněji bude na severu a západě našeho území. Tam ukážou teploměry od 26 do 29 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 20, na Šumavě až 24 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, během dne pak mírný jižní až jihozápadní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5.20 v ranním radiožurnálu do Pardubic na Koníčky a nejenom na Velkou Pardubickou. Tamní dostihové závodiště totiž to je přijelo úplně nové parkourové kolbiště se speciálním zavlažováním. Stálo přes 50 milionů korun, má spoustu různých technologických vychytávek, no a dokonce také speciální osvětlení, což znamená, že se tady může trénovat a závodit klidně, třeba i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zaspomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které jste tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl největší. Když se tady ty závody konaly a byl to kuň venér.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Uděláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénu na rozcvičení něco udělat.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Na větší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: To byly Greeny a s vámi ranní radiožurnál necelou minutu před půl šestou. Dnes nás čeká velmi intenzivní pozdrav léta, protože teploty se ještě dnes dostanou přes 30 stupňů Celsia, pak se ale ochladí. Zprávy počasí, zelená vlna právě teď.
1: Host radiožurnálu.
2: Jak snadné je natočit lež tak, aby vypadala jako pravda? A co se stane s filmařem, který zjistí, že jeho talent může sloužit nejenom umění, ale i propagandě? Scénarista Petr Jarchovský se ve své nové knize Asistent vrací do filmového prostředí 50. let. Proč si vybral právě tohle temné období české kinematografie?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Tady je radiožurnál půl šesté. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert ve výši 77 milionů korun. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam unikají toxické látky, oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů, s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Před 4 lety zemřela v 96 letech britská královna Alžběta II. Panovnici Spojeného království se stala v 25 letech, v únoru 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let. To ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucími panovníky historie.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Průhonice, taky na silnici 3 u Benešova. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na Průhonice za benzínkou na kilometru 4,5 stojí dvě nákladní auta na krajnici po nehodě. Provoz houstne a vybočuje se. A z Bystřetej v opačném směru z Prahy do Brna. Na 13. kilometru další kamion stojí na krajnici, má poruchu a i tam se lehce vybočuje doleva. Jinak ale dálnice i další hlavní tahy teď průjezdné plynule. Na silnici 3 ve směru z Prahy do Tábora opatrně na výjezdu z Benešova. Za posledním kruhovým objezdem v Benešově narazilo auto do svodidel. I tam lehce zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se. Na další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na českém dnes po ránu převažuje jasno nebo skoro jasno, jen na východě naší republiky je zvětšená oblačnost a na jihu Čech je také více mraku a tam dokonce se vyskytují ojedinělé dešťové přehánky. Teploty se pohybují v širokém rozpětí, nejčastěji od 14 do 10 stupňů, výjimečně klesly až k 8 stupňům, naopak například ve Frýdlantu je teplota vyšší, kolem 18 stupňů Celsia. Přes den pak bude jasno až polojasno s odpoledními teplotami mezi 29 a tropickými 32 stupni. Na severu a západě budou teploty nižší od 26 po 29 stupňů. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 20, na Šumavě ještě o 4 stupně víc. V noci na zítřek pak ale dojde ke změně v počasí. Od západu bude přibývat oblačnosti, přes den pak čekáme v Čechách oblačno až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku ještě slunečno. Teploty na západě 18, na východě až 32 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Na Ukrajinu míříme. Během pobytu vyjednavačů Spojených států v ukrajinské metropoli na ní Rusové neútočili a tak dva dny bez ruských leteckých úderů využili obyvatelé Kyjeva i k návštěvě obchodních center a také k nákupům. Kvůli náletům byla dříve centra zavřená a i do velkých halových obchodů se lidé báli chodit. Na Ukrajině máme našeho zpravodaje.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 38 minut dnes po ránu s aktuálním informačním přehledem, teď o Ukrajině. Rusko po třídenní přestávce obnovilo totiž znovu útoky na Kyjev. Městem otřáslo hned několik silných výbuchů. Všechno na místě sleduje také náš reportér Pavel Novák, no a s ním se spojíme živě po 7 hodině, spíše po 7:45. Klid zbraní platil v ukrajinské metropoli o víkendu při návštěvě amerických vyjednavačů. No a obyvatelé města okolí ho využili k nákupům v obchodních centrech. Do nich se dřív báli chodit, protože ta se mohla snadno stát terčem útoků ruských dronů a raket.
1: Parkoviště před hobbymarketem Epicenter nedaleko kyjevského letiště Žuljany je, dá se říct, úplně plné. Je docela problém tady najít volné místo k zaparkování. Je to proto, že ještě platí moratorium na vzdušné údery na Kyjev a lidé využívají toho, že si mohou jít nakoupit věci do domácnosti nebo na opravy svých bytů, domů, zkrátka všechno, co doma potřebují.
2: Slava Bohu, že nemá obstřelit, možná popast ještě v republiku, ještě v epicenter.
3: Zaplať pán Bůh, že se neostřeluje. Dá se jít tady do nákupní galerie Republika nebo sem do Epicentra. Nakoupil jsem si nějaký materiál, tak budu doma vylepšovat elektroinstalaci. Nedávno jsme si koupili byt, tak je tam třeba upravit rozvody elektřiny, vody a tak. Lidí tu je hodně, jsou docela dlouhé fronty u pokladen. Lidi se prostě snaží využít příležitost, dokud je.
2: Lidé skupují se, pokud je možlivost, tak. Zpočátku chodil, ale... Скажімо так, через який час
4: prodavač v obchodě s elektronikou Andrej přiznává, že v prvních měsících války vždy při poplachu utíkal do krytu, ale dnes už na varování v telefonu a sireny moc nedbá. Podobně jako mnoho dalších lidí. Do krytu s partnerkou jdou jen, když zaslechnou někde výbuchy.
5: A já koupila 3 topika. Все боялись того, що прилетить в торговий центр.
1: Кадежниця Наталія се видала до великанського обходнього центру Республіка на окраї Києва, аби си ту накупила значкова трічка, protože se chystá na dovolenou. Říká, že dřív to нешло, protože se všichni báli до takových великих обходних центрів ходити, protože то часто були ціле утоку російських ракет а дронів.
6: Да, ну насамперед ситуація зараз доволі складна.
4: Про нового манжела Ілью і Анастасії настала конечно пригодна хвиля йти накупити věci do domácnosti. Na jihu v Oděse už žádný hobbymarket Epicenter není v provozu. I na okraji Kyjeva často dopadaly drony. V krátké době klidu tedy vyrazili pořídit věci do bytu, když se kvůli přítomnosti americké delegace nestřílelo. Využili prostě času bez častých poplachů. Anastasia s Iliou si v novém domově v Kyjevě budují rodinné hnízdečko. Stihli nakoupit včas. Večer začali znovu Kyjevané dostávat na své mobilní telefony upozornění o nebezpečí ze vzduchu a ve městě zněly sirény. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.

Ranní radiožurnál. Ano, a za chvíli také David Prouza, náš tenisový expert z New Yorku. Probereme s ním postup Kateřiny Siňakové do čtvrtfinále čtyřhry. Dobré ráno ve 6:15. Dobré ráno ve 6:15.

0: Už příští hodině spojíme s naší severoamerickou reportérkou Janou Ciglerovou.
1: Nehoda v Benešově a zavřený most v kamenném přívoze. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice zpomalte na výjezdu z Benešova. Za posledním kruhovým objezdem narazilo auto do svodidel. Na místě jsou policisté, brzdí se a vybočuje. Na Praze západ v kamenném přívoze začala druhá etapa opravy mostu přes Sázavu. Most je zavřený, stejně taky přilehlé silnice. Ovíčka vede buď to přes Lešany, anebo přes Štěchovice. A na silnici 35 na příjezdu do Liberce od Chrastavy už se začíná tvořit kolona před omezením u sjezdu na Géčko. Zatím krátká na 5 minut, ale provoz houstne. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Úterní ráno je většinou jasné nebo skoro jasné. Více oblačnosti je na východě území a také na jihu, kde se během noci ojediněle vyskytly i přehánky s úhrnem do 3 mm. Během dne už srážky nečekáme. Teploty v noci a po ránu klesly na 14 až 10 stupňů, ale například v Hanušovicích, Olomouckém kraji, klesla teplota k 7 stupňům. Naopak ve Frýdlantu nebo v Ondřejově se teplota udržela na 18 stupních Celsia. Dnešní den pak bude nejteplejším v tomto týdnu s teplotami do 32 stupňů. A také noc na zítřek bude ojediněle tropická, tedy s teplotami nad 20. Zítra přes den čekáme tropické teploty už jen na východě. V Čechách se citelně ochladí. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

5.50 na Radiožurnálu Dobré zprávy po ránu. Teniska Kateřina Siňáková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američankou

0: Čanku Kravčíkovou 7-6 a 6-4. No a ve dvouhře večer nastoupí Linda Nosková ve čtvrtfinále proti světové jedničce Arině Sabalenkové. Přímo z New Yorku se teď do ranního vysílání také připojil náš tenisový expert David Prouza. Dobré ráno, tedy dobrý večer.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Začneme tedy u Kateřiny Siňakové po boku Townsendové. Jak ty hodnotíš jejich výkon v osmi finále? Mají šanci na turnaji dojít až do finále?
1: Já bych řekl, že pokud někdo hraje s Kateřinou Siňakovou debla na Grand Slamu, tak má vždycky šanci dojít do finále, protože je to právoplatná světová jednička právě ve čtyřhře. A pokud můžeme něco odsuzovat nebo vzít si něco z toho zápasu, tak to, že i když se Siňakové s Townsendovou opravdu první set vůbec nedařilo a Češka to pak také přiznala na tiskové konferenci, když s námi mluvila, že jednou nešlo něco jedné, jednou něco nešlo druhé a vlastně se vůbec nepotkávali a sešli se de facto až v závěru, v tiebreaku a až tam se jim povedlo poprvé se dostat do vedení v celé sadě a nakonec to dohráli. Sice ve dvou setech velmi vyrovnané obě sady, ale vyšlo to proti velmi silným soupeřkám a myslím si, že tohle by klidně mohlo být takový katapult k dalším skvělým výkonům a může se to zastavit opravdu až dalším titulem.
0: Večer budeme ve vysílání radiožurnálu a samozřejmě i našeho digitálního radiožurnálu Sport sledovat Lindu Noskovou v boji se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Jaké jsou šance Noskové? Jak může tentokrát Sabalenkovou překvapit?
1: Je to velmi zajímavý souboj, protože podle mě se prostě teď utkají tenistky, které když hrají optimálně, tak vyznávají podobný styl hry a bude strašně zajímavé sledovat, jakým způsobem se která tenistka rychleji přizpůsobí a začne zasypávat svými údery tu druhou a klidně to může být Linda Nosková nebo samozřejmě Arina Sabalenková. Co si myslím, že by trochu mohlo hrát ve prospěch Češky, je fakt, že všechny její zápasy tady na cestě do čtvrtfinále nebyly optimální. Nebyly takové ty jednoduché výhry 6-2, 6-1, ve kterých se příliš nezapotíte a střílíte na soupeřku jeden úder za druhým. Oproti tomu Sabalenka to měla trochu klidnější a i proto v momentě, kdyby měla třeba trochu těžší zápas, mohla by začít být nervoznější a to by mohlo hrát Noskové do karet. Ale zároveň Sabalenková je dvojnásobná Grand Slamová šampionka na US Open za sebou. Je to otevřené 60-40 Běloruska.
2: Jestli to půjde, nebudem si.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
4: Právě teď začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz amerického zboží. Nový zákon o státních zaměstnancích dnes začnou znovu řešit poslanci. Normu jim vrátil Senát. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem prohrou s Američankami. Na silnici 3 z Prahy do Tábora překáží nehoda za Benešovem a bude slunečno na jihu o jedinělé přehánky a teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Právě teď začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Obchodní spor mezi oběma zeměmi se tak vyostřil. Ottawa odpovídá na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
5: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: A se zpravodajkou Janou Ciglerovou se v ranním radiožurnálu znovu spojíme asi za 20 minut. Nová pravidla pro státní zaměstnance dnes bude znovu projednávat sněmovna. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnávat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon poslancům vrátili. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
6: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
4: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Hasiči v Kladně od půlnoci likvidují požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 14:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadují na 120 milionů korun. Podle jejich mluvčího Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny. Dohašování ale pokračuje.
7: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozbírat konstrukce haly a my už budeme dohašovat skrytá ohniska.
4: Vyšetřování příčin požáru podle bakaláře potrvá zřejmě delší dobu.
0: Sport.
3: České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se olíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová, kterou několik hodin předtím propustil její tým zámořské WNBA.
8: Bylo to trošku osobní, bych řekla. Mně se to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních. Nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný. Ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
3: Teniska Kateřina Siňáková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 na US Open. V osmifinále vyhráli 7-6 a 6-4. Ve dvouhře čeká Lindu Noskovou čtvrtfinále proti světové jedničce Arině Sabalenkové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda v Benešově na silnici 3 a kolonie u Brna. Na silnici 3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy pozor před Benešovem. Za odbočkou na Neveklov skončilo auto po smyku ve Svodidlech. Na místě policisté teď se projíždí Kyvadlově a začínají se tvořit kolony z obou stran. Na silnici 18 s Příbrami směrem na Votice. Dejte pozor za Sedlčany. Hlásíte sražené zvíře na vozovce.
10: Za Sedlčanama je křižovatka, za tou křižovatkou v kopečku dva divočáci a stojí tam auto na blikačkách.
9: Je to v jízdním pruhu směr Votice a vybočuje se do protisměru. U Brna houste provoz, kolony už popojíždějí třeba na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Brzdí se zhruba na 6. kilometru a pomaleji pojedete až ke stavbě u D1. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou slunečno, na jihu se při zvětšené oblačnosti ojediněle můžou objevit přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách kolem 20, na Šumavě až 24. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásné ráno, milí posluchači, rádi vás zdravíme společně s Adamem Weidenthalerem
12: a Janem Pěruškou, hezký den.
11: Tak je 8. září, máme za sebou účast českých basketbalistek na mistrovství světa, o té se budeme dneska ještě bavit, prohráli s Američankami včera, ale máme před sebou velké věci, které se týkají ať už fotbalové ligy mistrů, anebo třeba i tenisového US Open.
12: Ano, co se týče ligy mistrů, tak ta začíná svou hlavní fázi, konkrétně dnes od 18 hodin a 45 minut, to jsou dva zápasy, které nikoho v Česku asi nevytrhnou. Byť v jednom z těch týmů působí český fotbalista a AEK Athény versus LASK Linec, tam by měl být Krištof Daněk, no a klub Brugy versus Aston Villa. Jenže večer pak čtyři zápasy a tam už je to zajímavější, do akce půjdou třeba Dortmund, Manchester City a nebo proti sobě Real Madrid a Inter Milan.
11: No, to je pro Joseho Mourinha měření proti týmu, se kterými získal v roce 2010 opivovaný treble a zároveň jsem zvědavý na to, jak se popasujou třeba s tou jejich obranou, protože v Itálii pořád platí, byť bych už to třeba viděl radši jinak, Catenaccio a defenziva především.
12: Tak uvidíme, jaká bude defenziva dnešní v tenisovém zápase na US Open. Linda Nosková totiž změří síly se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou ve čtvrtfinále závěrečného Grand Slamu sezony. Sabalenková neměla před tímhle turnajem úplně formu, ale teď zdá se, prochází tím turnajem docela v klidu, zatím nestratila ani sadu.
11: Dobře, tak nás poslouchejte, za chvilku si ještě povíme víc o tenise, tak hezké ráno přejeme.
12: Pěkný den.
0: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Tohle byla Nirvana, první písnička našeho úterního vysílání na radiožurnálu Sport. Američanka Coco Gauffová postoupila do čtvrtfinále dvouhry na US Open, porazila svou krajanku Ivu Jovičovou ve dvou setech a tak Američani stále mají třeba naději v téhle tenisce, že by mohli slavit Grand Slamový triumf na tomhle závěrečném podniku sezony z pohledu turnaje Velké čtyřky, ale nás zajímá spíš česká stopa.
1: A to je jediná naděje taky pro české fanoušky v podobě Lindy Noskové. Její zápas s Arinou Sabalenkovou bude na programu dnes v odpoledních, respektive podvečerních hodinách. A komentovat ho znovu pro naší stanici bude David Prouza, který dál zůstává ve Flushing Meadows. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Davide, Linda Nosková zatím dvakrát ve své kariéře nestačila na Arinu Sabalenkovou, naposledy to bylo na letošním Indian Wells, tedy relativně nedávno, tak jaké jsou ty její vyhlídky pro dnešní duel?
2: Asi bude mírnou outsiderkou, ale opravdu to říkám s důrazem na to slovo mírnou, protože naráží na sebe hráčky, které bych řekl, že mají prostě aktuálně trochu rozdílnou formu a myslím si, že Linda Nosková jí má o trošičku větší. Zdůrazňuji to, protože od Ariny Sabalenkové se asi zase čekal skvělý rok, který rozhodně není špatný z pohledu bělorusky, ale od té doby, co získala takzvaný Sunshine Double, tedy zvítězila v Indian Wells a v Miami, to byl konec března. Takže žádný další už turnajový triumf nemá a přišlo tam i několik opravdu jako velmi překvapivých proher, nejaktuálnější byla se Sarou Bejlek v Cincinnati, takže na jednu stranu tohle by mohlo hrát trochu ve prospěch Lindy Noskové, ale pak musíme zmínit i to, že Sabalenková prostě na US Open vždycky se nakopne ke skvělému výkonu, ať už to bylo loni nebo předloni, pokaždé tam získala titul, předtím tam byla ve finále a pak předtím dvakrát v semifinále, takže když za posledních pět let máte nejhorší výsledek semíčko, tak to prostě svědčí o tom, že americké kurty betonové v New Yorku Sabalenkové svědčí.
0: Linda Nosková táhne vítěznou šňůru na Grand Slamech, už od vítězného Wimbledonu neprohrála ani jeden duel a teď možná třeba pro ní byla varující třeba ta dvě utkání, která zvládla ve třech setech. Na co si musí dát proti Sabalenkové pozor, možná když to vztáhneme právě k těm předchozím výhrám nad Američankou Liovou a Ukrajinkou Kostiukovou?
2: Určitě se nesmí dostat pod tlak, nesmí nechat Sabalenkovou diktovat hru, protože to je podle mě naprosto smrtící koktejl v momentě, kdy Sabalenková chytne rytmus a v sebevědomí a víru v to, že jí to bude létat tam, kam chce, tak si myslím, že se tomu těžko bude bránit, ale zároveň jestli nějaká z hráček, řekněme z elitní světové dvacítky, je schopná držet tempo se Sabalenkovou, pokud jde o tu opravdu syrovou sílu úderů, tak je to právě Linda Nosková, která má prostě ze servisu a z forehandu ráno, jako když kopne kůň a to by mohlo fungovat právě na Sabalenkovou, která na to není zvyklá. Ona je zvyklá na to, že všechny tenistky jí tam létají za základní čarou zprava doleva a snaží se vracet a čekat na chybu, ale v momentě, kdyby na ní nastoupila Linda Nosková se suverénním výkonem a sama ukončovala ty výměny třeba o úder dřív než právě běloruska, tak by to prostě mohlo fungovat. Já jsem na to extrémně zvědavý na ten zápas, protože je to opravdu vzácná situace, ve které Češka hraje se světovou jedničkou a nebavíme se o tom, že je absolutní outsiderkou, že nemá vůbec šanci na vítězství. Já si myslím, že Linda Nosková tu šanci má docela solidní, právě třeba i proto, jak si Honzo říkal, že ty třicetové zápasy už má za sebou a vyzkoušela si, že je schopná vyhrávat, i když jí to třeba úplně nejde. A teď, kdyby se jí to sešlo, ideálně třeba hned v prvním setu, tak si myslím, že Sabalenková v té druhé polovině sezóny je trochu psychicky slabší a mohlo by jí to rozhodit.
1: Kdo rozhozený nebyl, to je deblová dvojice Kateřina Siňáková, Taylor Townsendová, která vybojovala postup do čtvrtfinále na US Open. Předvedli zajímavý obrat, hlavně v prvním setu v duelu s australsko-americkou dvojicí Hunterová a Kravčíková. Tak můžeme se k němu ještě, Davide, vrátit?
2: Určitě můžeme a nejenom kvůli výsledku, ale i kvůli atmosféře. Nevím, jestli jste měli tuhle otázku připravenou, ale když tak vám takzvaně jí seberu z úst, protože hrálo se na druhém největším kurtu v areálu a ten kurt byl úplně zaplněný, nebo bylo tam možná pár místeček, ale ta atmosféra byla opravdu perfektní. Ano, je to samozřejmě hodně tím, že Taylor Townsendová je prostě populární v New Yorku a že hrála i další Američanka Kravčíková, ale na třetí kolo debla, aby přišel plný barák, jak se říká, tak to je opravdu nezvyklá věc. věc. Kateřina Siniaková mluvila jako o velmi příjemném překvapení. Ona se snaží prosazovat, aby prostě Debl byl nasazovaný třeba i na lepší kurty z pozice té, že je opravdu velmi úspěšná a hraje na každém Grand Slamu dlouho, ale tohle je opravdu bezprecedentní záležitost a myslím si, že té hře to zejména v druhém setu pomohlo, že ten zápas byl hodně atraktivní. První set se třeba česko-americké dvojici úplně nevyšel, nesešla se jim ta forma a oni vlastně vyhrávali nebo vedli v tom prvním setu jenom jednou a to v tiebreaku v závěru 6-5, jinak do té doby pořád dotahovali, ale pak v tom druhém setu bylo prostě vidět, že jsou právoplatnými nasazenými jedničkami na turnaji, že Siniaková je jednička světová ve čtyřhře a hezky se na to koukalo, na ten zápas a věřme, že ten výkon nebo na ten výkon navážou dál. Připomínám, usilují o společný kariérní Grand Slam, chybí jim jenom triumf z US Open. Samotná Kateřina Siniaková, ta už triumfovala všude s jinými partnerkami, ale s Toncendovou by to samozřejmě bylo pěkné zakončení, nebo ne zakončení, ale nějaká gradace té jejich dlouhodobé spolupráce.
0: Ještě jedna poslední věc, která se týká opět specifika toho, že obě se snaží i v singlu, zatímco Siniaková vypadla s Naomi Osakovou ve druhém kole, tak Taylor Townsendová došla až do čtvrtého kola, kde vypadla vlastně se Sabalenkovou, které jsme mluvili, že je soupeřkou Lindy Noskové. Mimochodem vlastně si vyrovnala své kariérní maximum v singlu na Grand Slamu. Myslíš, že si v uvozovkách Kateřina Siniaková trošku oddechla, že partiačka třeba senzačně nezdolala Sabalenkovou, proč by to mohlo narušit možná nějakou tu spolupráci aktuálně?
2: Určitě mohlo a nebylo by to poprvé, kdy kvůli singlu tenistka třeba zruší nebo odhlásí se z toho deblového utkání, ale zároveň Taylor Townsendová dává to najevo velmi často, opravdu pase po tom titulu v New Yorku a při vší úctě myslím si, že má dost sebereflexe na to, že v deblu má prostě výrazně větší šanci. Se Sabalenkovou hrála relativně vyrovnaný první set, několikrát jí vzala servis, to si myslím, že by mohla být i cesta nebo inspirace pro Lindu Noskovou, ale reálně běloruská tohle utkání měla pod kontrolou a Taylor Townsendová nemá podle mě hru na to, aby byla schopná dojít dál než třeba do čtvrtého kola, možná někdy do čtvrtfinále na Grand Slamu, ale dál si myslím, že to prostě není v její kapacitě. Zároveň v deblu tam se žádné meze, žádné limity nekladou a obzvlášť, když hraje s Kateřinou Siniakovou, tak v podstatě musí na každém turnaji myslet na titul, což myslí stejně, protože je Američanka a všichni Američani to takhle mají nastavené, ale rozhodně spíš v deblu než v singlu.
0: Už o postup do semifinále budou dneska hrát Češka s Američankou, tak jsme zvědaví a Linda Nosková vlastně to samé, Adame.
1: Linda Nosková, ta nastoupí po 17. hodině a 30. minutě na kurtu Artura Ashe proti světové jedničce Aryně Sabalenkové. Je to tedy taktéž boj o semifinále US Open. Komentovat ho zase bude v přímém přenosu pro Radiožurnál Sport David Prouza. Děkujeme ti za krásné ranní povídání, běž si lehnout.
2: Dobré ráno i vám, pánové, a dobrou noc pro mě.

0: Mluvili jsme s Davidem Prouzou, který je v Americe, no a teď budeme mluvit o amerických basketbalistkách, které byly soupeřkami na závěr skupiny mistrovství světa Češek a potvrdili to, že jsou o dost jinde než český tým.
1: Ano, Češky už tušili, že tohle mistrovství světa nebude úspěšné, prohráli s favorizovaným týmem Spojených států amerických 64-105, obsadili tedy celkové konečné 15. místo a ve své skupině končí poslední tři prohry, nejprve s Itálií, pak s Čínou a teď tedy s USA.
2: Je to nejlepší tým světa, jsme hráli v podstatě už o nějakou čest, ten výsledek tomu odpovídal. Kdyby tam byli, chtěli jsme ukázat nejlepší tvář a myslím si, že se nám to podařilo tak napůl.
3: Říká basketbalová reprezentantka Petra Holešínská po závěrečné porážce o 41 bodů od Američanek, pokračuje Eliška Joklová.
4: Tak je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný, ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
3: Jedničky světového žebříčku a úřadující olympijské šampionky v cestě za pátým titulem v řadě natáhly vítěznou sérii na mistrovství světa na 33 zápasů a hned od úvodu dominovali.
5: My jsme vlastně rádi, že proti nám hráli naprosto naplno, bez nějakého většího podcenění a mohli jsme si prostě zahrát. Já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat.
3: Připomíná trenérka Romana Ptáčková absenci Emy Čechové a Julie Reisingerové, dvou ústředních pivotek a aktuálně spolu s Eliškou Joklovou hlavních tahounek národního týmu. Ten obsadil při účasti na světovém šampionátu po 12 letech bez vítězství se třemi porážkami celkové předposlední 15. místo.
5: Když víte, že nemáte uvěřitelnému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc a to si myslím, že ten tým pak semkne, takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu, jedním slovem jako obrovská bojovnost celého týmu. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
3: Mrzet reprezentantky mohly nezvládnuté závěry předchozích dvou vyrovnaných zápasů favorizovanou Itálií a hlavně Čínou.
4: Určitě je výhoda, že odehráli jsme těžký zápasy, což nás může posunout dál, bohužel ty koncovky pořád mám pocit, že nám trošku drhnou většinou, takže doufám, že už přijde ten zlom, kdy se v tom trošku ponaučíme a posuneme se dál.
3: Velí Eliška Joklová, která se před zápasem s USA dozvěděla, že končí v Minnesotě v zámořské WNBA. Na listopadový start kvalifikace mistrovství Evropy, kde se začne bojovat také o příští olympiádu, tak přijede už jako hráčka jiného klubu. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Můžeme vás pozvat na takový malý rozbor toho mistrovství světa basketbalistek s jednou povolanější osobností.
1: Ano, bude to bývalá reprezentantka Tereza Vioralová, která prý byla taktéž součástí týmu, nebo byla se podívat prostě na tom berlínském šampionátu, takže to budeme mít všechno hezky z první ruky.
0: A jenom prosím tě, v kolik?
1: V 7 hodin a 10 minut.
0: Výborně, tak poslouchejte.

0: Vat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ať nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
5: Dobré ráno, teď je 6:30. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
6: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti při útocích několik lidí utrpělo zranění. Na letiště v Saratově, Penze a Ulianovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušili provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích získali nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila taky třeba obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfinu 16. listopadu.
1: Sport.
6: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází ze Slavie na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Pražský klub o tom informoval na sociální síti X. Slavia si může 30-letého reprezentanta v zimě stáhnout zpět. A trenéra mění prvoligový Zlín. Vedení klubu oznámilo odvolání Bronislava Červenky na svém webu. Poslední tým tabulky nově povede dosavadní sportovní manažer Pavel Hovtych.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Klony na Strakonické u Mníšku a nehoda v České Třebové. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte kolony za Mníškem pod Brdy. Dojíždí se do kolony. Na 14. kilometru u sjezdu na Řitku budou ještě dnes opravovat vozovku v pravém pruhu. Průjezdný je pouze levý. A pozor, teď před tou kolonou i nehoda. Auto srazilo zvěř.
8: Kilometr 16,5. Je tam auto teďka na blikačkách v odstavným pruhu. A byla to nějaká zrážka se zvířetem. Objíždí se to levým pruhem, pravém jsou tam právě zbytky toho zvířete.
7: Zdržíte se teď asi 10 minut a kolona se pomalu prodlužuje. Provoz housnej na dalších příjezdech do Prahy, třeba na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, už je fronta před sjezdem na Ořech. Za chvíli kvůli tomu začnou regulovat vjezdy do tunelu směrem z dálnice D1. Na silnici 35 pozor na příjezdu do Liberce směrem z Chrastavy. Před omezením za stráží už se tvoří kolona zatím do 10 minut. A ještě do Brna, v Brně sílí provoz třeba na dálnici D2 na příjezdu z Bratislavy. Popojíždí kolona od 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes ještě slunečno, jen teď po ránu může být v jižních Čechách mraku víc a tam se také objevují ojedinělé dešťové přehánky. Přes den jasno až polojasno s letními až tropickými teplotami. Nejčastěji bude mezi 29 a 32 stupni. Na severu a západě bude o trochu chladněji od 26 do 29 stupňů. V noci na zítra přejde přes naše území studená fronta. Za ní se na našem území citelně ochladí a také sebou přinese hodně oblačnosti s deštěm i bouřkami. V Čechách už bude zítra oblačno až zataženo, napršet může do 12, v bouřkách dokonce do 20 mm srážek. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě po většinu dne jasno až polojasno, zatahovat se tam začne až večer. Teploty od 18 stupňů na západě našeho území po 32 na východě. V Čechách se bude během dne ještě ochlazovat. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut, kabáti sice mířili na sever, my míříme ovšem na jih Evropy, možná na jeho západ, protože se dohrávali kola v La Lize i v Serie A, tedy ve Španělsku a v Itálii, tak Adame, vyber si, kde začneme.
1: Tak můžeme začít v Itálii, Cagliari Lecce 1-0 a Udinese Lazio 1-2, ty si chtěl zmínit hlavně ten druhý výsledek, protože Římanům se daří.
0: A to i AS, i Lazio mají 9 bodů oba po 3 kolech a společně s Interem jsou vlastně poslední 100% týmy a daří se nové posile právě z Interu Davide Fratesimu. On má 3 starty v té nové sezóně a 3 góly, je hostujícím hráčem tedy, tak jsem zvědavý, kam to třeba Lazio dotáhne, protože tak nějak mám pocit, že už docela dlouhá léta se Lazio neukázalo v úplně ideálním světle. A to já mu tak nějak od malička trošku přeju víc, protože můj bratr měl první dres Verona z Lazia někdy v roce 99. Možná vzpomínáte.
1: Co se týče těch lepších střelců v začátku série, italské série A, tak tam jsou i dva fotbalisté z Coma, Diao a Baturina. Tenhle tým z hodně krásného fotbalového prostředí je na 7 bodech stejně jako AC Milan a Juventus, takže zase bude evidentně Fabregasova parta bojovat o evropské poháry, alespoň tak to zatím vypadá.
0: No a samozřejmě člověk, pokud zná trošku sever Itálie a tu hranici se Švýcarskem, tak ví, jak je to krásná oblast a Como tam leží u těch jezer a když budou teď hrát Ligu mistrů, budou hrát na svém stadionu, předpokládám, ne?
1: Já věřím, že jo.
0: Tak myslím, že ty záběry třeba v noci budou krásné. Teď hrajou ve čtvrtek proti Lipsku, proti tomu hraje Slavia Zlánc, ale tak prostě audiovizuální zážitek z Kom asi člověk ujít nenechá. No, pojďme tedy do Španělska, kde se dohrávalo už čtvrté kolo, tam začali trošku dříve. A tam remizovalo Getafe se Celta Vigo 1-1. Jiří Letáček je dvojkou, takže bohužel nechytá v Getafe. A v Celta Vigo mě fascinuje, stále hraje Iago Aspas. Mm-hmm. To je takový
1: fotbalový veterán.
0: On o něm rapoval v té své slavné písničce Tomáš Kučera, proto si ho hodně taky pamatuju, ale je to taky především vynikající fotbalista, který tam prostě dlouhá léta kope.
1: A co týče druhého souběžně hraného zápasu Elche Real Sociedad San Sebastián, tam to skončilo 3-2 pro hostující tým, který tak má druhou výhru v sezóně.
0: A když se jenom podíváš krátce na to, jak se to vyvíjelo, to skóre docela zajímavě.
1: Je to tak, 2-0 vedli po prvním poločase hostující fotbalisté, pak tedy domácí se rovnali na 2-2 a to i pro oslabenému soupeři, jenže ten byl schopen udeřit v 90. minutě. Takže nakonec tedy získal všechny 3 body třeba i pro svého kapitána a novopečeného mistra světa Mikela Oyarzabala.
0: A dneska začíná fotbalová Liga mistrů, k té se vrátíme už po téhle písničce.

0: Hezké ráno vám přejeme ze studia radiožurnálu Sport v úterý 8.9. My budeme mluvit o fotbalové lize mistrů a samozřejmě sport je prolnut různými příběhy výrazných osobností, takže když budeme mluvit o lize mistrů, tak zmíníme asi tu jednu z největších očekávaných hvězd nastávajícího ročníku, Adame.
1: Může to být třeba Kylian Mbappé, který už vyhrál mistrovství světa, stal se taky nejlepším střelcem světového šampionátu a sbírá individuální ocenění, ale jedna velká trofej mu pořád chybí a to je právě ten ušatý pohár z Champions League.
0: Protože když odešel z Paris Saint-Germain, tak právě ten klub, který opustil, vyhrál Champions League dvakrát v řadě.
1: A Real Madrid přestal vyhrávat v momentě, kdy tam přišel.
0: No, možná takové prokletí, ale tak znáte to i z jiných disciplín, že prostě někdy se čeká opravdu hodně dlouho a někdy třeba to máte, ani nečekáte, jak rychle to bude. Každopádně, píše se o tom v zahraničí, o Kylianu Mbappém a zahraniční weby studoval taky Krištof Kousal, který už sedí ve studiu. Dobrý den.
2: Hezké ráno, konkrétně francouzský server L'Équipe píše o jeho stále nesplněném snu ovládnout nejprestižnější evropskou klubovou soutěž. Mbappé už má doma skoro všechno možné, je mistr světa, ale trofej vítěze ligy mistrů mu pořád chybí. A L'Équipe připomíná, že Real Madrid vstupuje do soutěže právě s Mbappém jako jednou z hlavních tváří. Francouzský web se věnuje taky obhájci trofeje Paris Saint-Germain a ptá se, jestli se PSG může zařadit mezi týmy, které dokázaly ligu mistrů ovládnout. Opakovaně.
1: Přesuňme se za oceán, za tenisem. V New Yorku totiž pokračuje US Open, tak co se píše o něm?
2: US Open je velké téma a i L'Équipe mu věnuje značnou část titulní... stránky. Francouzi si ale vedle aktuální

0: Na síti X se střih připomíná ty nejkrásnější vítězné jednoručné backendy a taky zvuk, který k ním patřil, protože když Federer, Wawrinka nebo Gasquet trefili míček dokonale, tak často stačila jediná rána a reakce komentátora.
1: No, tak když to slyšíme, tak možná pro někoho škoda, že jich není tolik už vidění, to Adame.
2: A proč vlastně tenhle úder mizí z profesionálního tenisu, Krištofe?
0: Možná dobrá otázka na Davida Prouzu, spíš ptá se na ní i L'Équipe a odpověď nachází v tom, že v současném rychlém a silovém tenise dává drtivá většina hráčů přednost stabilnějšímu obouručnému provedení. No a ten jednoručný backend dnes mezi muži používá už jenom zlomek profesionálů, jedním z nich je třeba Řek Stefanos Tsitsipas. Právě postupným úbytkem podobných hráčů se z tenisu pomalu vytrácí úder, který k němu patřil prakticky od jeho počátku a skoro by se dalo říct, že s jednoručným backendem mizí z kurtů i kus staré tenisové elegance.
1: Ale je pravda, že jak se sport zrychluje, tak i v jiných odvětvích se mluví o tom, že ubývá třeba té technické krásy a to mluvíme často o fotbale. Nevím, jestli o hokeji se to úplně dá říct, pánové, když takhle sledujete hokej, že dřív se hrávalo trošku takovým tím estetičtějším stylem, nevím, no, ale zas na druhou stranu Kanaďani to taky docela řezali dřív a teď je to možná klidnější, ne?
2: Já si myslím, že v NHL jsou rozhodně rádi hokejisté tvého vzrůstu, že už se nehraje tím stylem jako před 20-30 lety.
1: No a tak ve fotbale se občas tak jako trošku lítostně vzpomíná na to, že Brazilci už nejsou to, co bývalo a takovéhle věci, tak jednoruční backend mě osobně asi scházet nebude. Každopádně pokud vám, pánové, tak nesmutněte, takzvaně život jde dál, karavana jede dál a musíme se s ním vyrovnat. Krištof Kousal pročítá zahraniční weby. Moc děkujeme.
0: Hezké ráno.

0: 6 hodin 52 minut, ale teď je důležitější taky to, že je 8. září, protože na Radiožurnálu Sport už druhým týdnem vždycky se vracíme k nějakému zajímavému výročí, které se váže ten daný den k tomu datu, a myslím, že dneska to je pro fotbalové fanoušky z jednoho konkrétního klubu velmi zásadní.
1: No, o kterém celku budeme dnes mluvit právě v té naší rubrice, tak prozradí následující ukázka.

0: Určitě jste pochopili, že jde o Baník Ostrava, který vznikl 8. září 1922. Právě dnes tedy slaví 104. narozeniny.
1: Tak přejeme všechno nejlepší, ať se daří. Přímo v tom chorálu, který jste slyšeli, se zpívá Horníky byl Baník založen, u dubu, kde leží Slezská zem, na kamenci první domov náš, historie, kterou dobře znáš.
0: Takže svým způsobem takový vzdělávací pokřik, kdyby někdo nevěděl, kam že se má kořeny, nebo kam že se mají kořeny Baníku Ostravy vázat. Baník pod názvem SK Slezská Ostrava založilo 20 signatářů, většina z nich byli právě horníci, a to v dnes už neexistujícím hostinci u dubu. Na jehož místě dnes stojí v Ostravě památník.
1: Ano, další kontext je taky důležitý, protože první předseda Karel Aniol šéfoval chudému klubu, který si první hřiště mohl dovolit až v roce 1925, takže ty 3 roky hrál vlastně pořád venku. No a pak tedy v oblasti na Kamenci opravdu začal hrát na svém prvním hřišti, kde byl zhruba až do roku 1934.
0: Paradoxní je, že zpočátku hrávala SK Slezská v červeno-bílých dresech, podobně jako má například dnes Viktoria Žižkov. Do typické modrobílé se předchůdci Baníku převlékli až o pár měsíců později.
1: Už tehdy byl ale tým silně provázaný se svými fanoušky, kteří na pravém břehu řeky Ostravice chodili přímo ze směny, ještě zadarmo pomáhat klubu na stavbu.
0: Dnes to zní úsměvně, ale i tak se projevoval fakt, že Baník se zkrátka zapsal do ostravské DNA. Největší úspěchy každopádně slavili Slezané v 70. a 80. letech minulého století na stadionu na Bazalech, kam by se už za pár let měli vrátit na nově vybudovaný stánek.
1: No a až se z něj příznivci klubu zvaní Chachaři podívají směrem dolů z kopce, uvidí pár desítek metrů před sebou právě kolonii Kamenec, kde SK Slezská začala psát svou bohatou, ale vlastně taky dost pohnutou historii.
0: Nové bazaly by měly být otevřené v roce 2031 a kdo ví, třeba to bude přesně za 5 let, tedy 8. září. Bylo by to v den, kdy domácí Baník oslaví 109. narozeniny.
1: Tak na bazalech byly od roku 1959 do roku 2015. No a ještě jenom připomenu to, že ty největší úspěchy slavili i ve spojitosti se jménem legendárního Evžena Hadamčíka, který je trénoval a během 5 sezon získal 2 tituly, 2 poháry a mimochodem taky hrál semifinále poháru vítězů poháru a čtvrtfinále poháru mistrů evropských zemí, takže opravdu velká osobnost baníkovské historie. No a 8. září 1922, to je vlastně ten narozeninový den Baníku Ostrava, tak přejeme Chacharům všechno nejlepší, ať zapomenou brzy třeba na víkend na Mladou Boleslav a ať se daří.

0: námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska dojedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková a další zprávy.
5: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí. Dostal jen podmíněný trest. Kanada zavádí nová cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila na US Open do čtvrtfinále deblu. Kolona popojíždí na dálnici D4 za Mníškem pod Brdy směrem do Prahy a bude slunečno, na jihu ojedinělé přeháňky a teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, zjistil to Radiožurnál. Krajský soud v Ústí nad Labem muži nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí tím, že šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm chtěli peníze. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý potvrdil, že případ prověřují.
6: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
5: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Radiožurnálu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Detaily chystáme po 7:30 a taky v ranním interview Radiožurnálu v 7:50. Nová pravidla pro státní zaměstnance dnes bude znovu projednávat sněmovna. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnávat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon poslancům vrátili. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice. Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadský alkohol nebo hokejovou výstroj. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. S lístky pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
7: Aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
8: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód. Doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
9: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
8: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. Zápas se hrál na druhém největším kurtu v areálu před zaplněnými tribunami. Diváckou návštěvu ocenila Siňáková.
11: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
10: České basketbalistky podlehly na mistrovství světa Američankám 64-105 a prohrály i svůj poslední třetí zápas. Na šampionátu v Berlíně tak obsadili 15. místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na strakonické úřitky a kolony u Brna. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona za Mníškem pod Brdy. Brzdí se na 17. kilometru a je to až na 14. ke zúžení úřitky. Zdržíte se 15 minut. Na D1 ve směru z Brna a do Prahy vázne provoz před omezením už Mejkalky na 24. kilometru. Nesouvislá kolona je tam už od 33. kilometru. Brzdí se za sjezdem na Sázavu. Komplikace i dál na příjezdu do Prahy z Brna. Brněnská ulice v Praze směr centrum u sjezdu do Spořilovské v prostředním pruhu zřejmě nehoda a brzdí se za sjezdem na Chodov. Kolona i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech je větší ve směru z D1 na letiště. Regulují vjezdy do tunelu, zastavíte u sjezdu na Vestec. Taky u Brna houstne provoz na D2 na příjezdu z Bratislavy. Pojedete pomaleji už od 5. kilometru v obou pruzích. Menší kolona je i na D1 ve směru z Vyškova u Holubic. A ucpaná tradičně ráno je i silnice 43 ze Svitav před Lipůvkou. Brzdí se za Milonicemi. A pozor v Kuřimi, tam ten silný provoz z Tišnova brzdí navíc nepojízdné auto, kolona už z Čebína. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, na jihu přes zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě od 26 do 29. Tolik zprávy.
13: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás v úterý 8. září ze studia Radiožurnálu Sport.
14: Dobrý den.
13: Koukali jsme tady s Adamem, kdo dneska slaví narozeniny. Z toho uměleckého hlediska, kdybychom byli kulturní stanice, tak připomeneme třeba velikány svých oborů Antonína Dvořáka, Medu Mládkovou nebo Václava Postráneckého. Zase jsem to takhle hodně napříč kulturou, ale z hlediska třeba hokejistů docela úrodný den a já řeknu jednoho Slováka, Marek Uram. Protože Peter Pucher a Marek Uram, ty si pamatuju ještě jako dospívající chlapec, když váleli za Znojmo, za znojmské orly, tak Marek Uram, mistr světa z roku 2020, dneska dožívá 52.
14: Co se týče, řekněme, stále ještě aktuálních hráčů, tak David Sklenička má dnes 30, takže gratulujeme rakovnickému rodákovi, který má za sebou řadu angažmá v cizině, ať už to byl finský Jokerit Helsinki, Brynäs, následně zamířil taky do KHL na sezonu 23-24, tedy už po začátku ruské invaze na Ukrajinu a teď by měl znovu působit stejně jako v minulé sezóně ve švýcarském Cugu. No a o něco starší je Michal Kempný, vítěz Stanleyho poháru, muž, kterého teď už několikátou sezónou známe z českého působiště.
13: No, tak nastupoval tady v Praze ve Spartě a teď se tedy přesouvá, si říkali nám, ne?
14: Ano, bude novou oporou kladenských rytířů. I když uvidíme, jak mu to tady v 36 letech půjde, na druhou stranu stále velmi dobrý obránce, který má za sebou třeba taky olympijský turnaj, teď naposledy v roce 2026 v Miláně. V tomto ohledu určitě vítaná posila středočeského klubu, který zbrojil opravdu pořádně.
13: Nevím, jestli říká mistr světa, taky z roku 24, ano. Michal Kempný. Všechno nejlepší oslavencům a přejeme i vám krásné ráno a dobrý poslech Radiožurnálu Sport.
14: Pěkný den.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 7 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a máme tady basketbalové téma, které se váže k českému nároďáku žen, který po 12 letech byl na mistrovství světa, ale nepostoupil do vyřazovací fáze.
1: Po úvodní porážce s Itálií podlehl český tým taky Číně po prodloužení. Právě v tom utkání měli češky vítězství na dosah. Ještě necelou půl minutu před koncem základní hrací doby vedli 64-59, ale nakonec to nevyšlo a v posledním utkání čekalo svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové včera velmi zajímavý soupeř, obhájkyně titulu z Ameriky. Už před tím duelem ale bylo jasné, že ani výhra nebude stačit.
0: Mistrovství světa tedy pro Češky skončilo. No a my ho teď zhodnotíme s bývalou českou reprezentantkou Terezou Vioralovou. Přejeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Češky na světový šampionát, jak jsme už zmínili, postoupili po 12 letech, tak jak celkově hodnotit ten jejich výkon v Berlíně? 3 prohry, i když hlavně ta prostřední byla hodně těsná.
2: Tak já si myslím, že nakonec je to docela krutý, že holky se prezentovaly opravdu ty první dva zápasy skvělým výkonem. Myslím si, že hodně lidí je podceňovalo, hodně hráček je podceňovalo a myslím si, že opravdu se nemají za co stydět. Bohužel je to škoda a myslím si, že ty první dva zápasy jsme prostě mohli vyhrát.
0: Jak těžká byla ta skupina? Naznačujete tímhle tedy, že Italky nebo Číňanky mohly být, řekněme, s chudnými soupeřkami?
2: Myslím si, že určitě. Ta skupina samozřejmě byla jedna z těch nejtěžších a na druhou stranu, jak jsme viděli, holky mohly hrát jak s Italkama, tak s Číňankami, takže opravdu si myslím, že je to obrovská škoda, že si dokázali, že můžou hrát s tou světovou elitou.
1: Proč to nevyšlo konkrétně v tom utkání s Čínou? Češky tam byly skutečně kousíček od vítězství, i třeba ty trestné hody Elišky Joklové naznačovaly, že by to Češky mohly s dalším z favoritů dotáhnout do vítězství.
2: Tak těžko hodnotit, myslím si, že opravdu s těma Číňankama jsme předvedli skvělý týmový výkon a chybělo hrozně málo.
0: Terezo, já se omlouvám, my vás slyšíme jakoby trošku z dálky, tak zkusíme tady si jenom pustit maličko, přerušit ten rozhovor, krátké promo a vrátíme se, věřím, že zase trošku s lepším zvukem.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
4: Díky vám stále rosteme.
5: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport.
0: Tereza Vioralová s námi o mistrovství světa v basketbalu, které tedy po porážce s Američankami skončilo pro české basketbalistky. Slyšíte, že v dějišti tedy mistrovství světa v Berlíně zřejmě Tereza Vioralová už není, protože ten cinkot českého pražského autobusu je relativně specifický, tak jestli se slyšíme lépe, tak můžeme pokračovat, Terezo. Můžeme se dostat přece jenom k tomu, co ukázala pro české basketbalistky ta konfrontace s takhle vyspělou basketbalovou, dá se říct, světovou špičkou.
2: Tak jak jsem už říkala, myslím si, že holky se opravdu vůbec nestratily. Byli jsme podle mě všichni mile překvapili, jaký výkony předváděly. A jak jsem bohužel řekla, myslím si, že s Čínou jsme mohli vyhrát v základní části. Je to zase nějaká nová zkušenost pro holky. A myslím si, že to je ohromná. Myslím si, že tomu českému týmu chybí nějaký velký výsledek za ty poslední roky. Myslím si, že se nám trošku lepí smůla na paty, jak bych řekla. A je to ohromná škoda, protože si myslím, že holky si zasloužily postoupit.
1: A co dál? Co tady čeká české reprezentantky teď? Budeme třeba čekat, nebo respektive budou české basketbalistky čekat na další světový šampionát 12 let?
2: No já doufám, že nebudeme. Myslím si, že je ohromná škoda, že opravdu nemohli nastoupit jak Emča Čechová, tak Juča Reisingerová, že to prostě bylo znát. Že ta podkošová sestava chyběla, i když se s tím holky poprali naprosto skvěle. Já doufám, že nebude. Myslím si, že i skupina na mistrovství Evropy nebude vůbec jednoduchá, ale já si myslím, že a věřím v tu sílu toho českého týmu a že ty výkony půjdou jen nahoru a že doufejme, že nějaký ten skvělý výsledek přijde.
0: Tereza Vioralová s námi ve vysílání, ještě přece jenom můžeme jeden individuální příběh, který teď vypadá docela i smutně z toho pohledu, že Eliška Joklová neproměnila ty dva zmiňované trestné hody proti Číňankám, pak v prodloužení Češky padly a navíc.
1: Jinak byla česká basketbalistka asi největší hvězdou, protože jako jediná přijela z WNBA, ale navíc ty zmiňuješ ten fakt, že Eliška Joklová přišla v podstatě od toho angažma v Minnesotě teď během závěrečných dní světového šampionátu, protože tým Minnesota jí prý nabídl ostatním klubům po angažování rozehrávačky Ari McDonaldové. Jak se tady teď může Eliška Joklová cítit? Co to pro ní znamená v její kariéře? Myslíte si, že se bude vracet zpátky do Evropy nebo ještě dostane šanci v WNBA, protože přece jenom je to ještě hodně mladá hráčka, šikovná rozehrávačka, což teď naznačila v těch konfrontacích, hlavně tedy s Čínou a klidně i se Spojenými státy?
2: Určitě, no. Myslím si, že to pro Elišku už včera nebylo vůbec nic jednoduchého. Upřímně nevím, jestli už tu informaci dostala před zápasem, myslím si, že jo. Ale tak to prostě je. Myslím si, že se s tím bude muset poprát. Myslím si, že včera předvedla a ukázala, že bys tam klidně vrátit mohla, že třeba nějaké to angažma z jiného týmu dostane, abych jí to moc přála. Ale bohužel tak to tam prostě chodí a s tím tam člověk musí počítat. A myslím si, že i pro tu Elišku ta sezóna v WNBA byla už dost náročná a uvidíme, jestli se vrátí do Evropy, nebo jestli tam nějaký klub nabídne ještě angažma do konce sezóny. Uvidíme a necháme se překvapit.
0: Budeme sledovat cesty českých basketbalistek po mistrovství světa, kde skončili po třech prohrách ve skupině s Itálií, Čínou a včera s Američankami. A velmi rádi jsme si o nich promluvili s bývalou reprezentantkou Terezou Vyhoralovou. Děkujeme vám za čas a přejeme hezký den.
2: Děkuju, naschledanou.

0: 7 hodin 21 minut, těšíme se na dnešní čtvrtfinále Lindy Noskové na US Open proti Arině Sabalenkové a ten zápas má ještě jeden příběh, který může být tedy smutný nebo smutný, tak ve sportu to není nikdy smutné, ale spíš negativní pro Arinu Sabalenkovou, pokud by prohrála, tak přijde už jistě o post světové jedničky.
1: Ona už se bránila jen tak na tom posledním turnaji v Cincinnati, kde jí nakonec hrálo k duhu taky, že vypadly i její soupeřky nebo ta její hlavní soupeřka.
0: Jelena Rybakinová. A Rybakinová právě teď už je pouze jedno prohrané utkání Sabalenkové, anebo své vlastní vyhrané utkání od toho postu číslo jedna. Ona totiž v noci na dnešek porazila Japonku Osakovou. 2-0 na sety, prošla do čtvrtfinále a opravdu je tahle kazachstánská tenistka velmi, velmi blízko.
1: Jinak mimochodem vítězka z toho dnešního zápasu Sabalenková-Nosková půjde jistě na americkou soupeřku, protože v tom dalším čtvrtfinále se utkají Pegulová a Navarová.
0: A další zajímavost, která se váže k tomu čtvrtému kolu ženské dvouhry, Iga Świątekova vypadla s Číňankou Cheng Qinwen, což je olympijská vítězka z Paříže, která ale měla v nedávné době operaci lokte, vypadla ze světové stovky a musela přes kvalifikaci a teď má dva neuvěřitelné obraty, tak minulé kolo proti Madison Keysové ve třetí sadě prohrávala 0-5 a stejně vyhrála a to samé teď otočila v první sadě. Stejně Świątekovou ve dvou setech pak porazila. Mimořádné.
1: A právě Číňanka Cheng bude soupeřkou Jeleny Rybakinové, tebe zmíněné hráčky, to čtvrté čtvrtfinále pak doplní Američanka Goffová proti Rusce Andrejevové. Takže velmi slušné zastoupení má čtvrtfinále ženského singlu na US Open. Jeho součástí je i Linda Nosková, znovu připomínám, dnes po 17. hodině a 30. minutě rozehraje svůj zápas s Arinou Sabalenkovou a vy o něm uslyšíte na vlnách Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: My pokračujeme v tenisových tématech a budeme se bavit o čtvrtfinále US Open. Deblistek, kam postoupila Kateřina Siňáková.
1: A to spolu s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou. Společně tedy porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4.
0: Po zápase, který se hrál na druhém největším kurtu v areálu Flushing Meadows, mluvil se světovou jedničkou v dámské čtyře David Prouza.
3: Katko, moc vám gratuluju k postupu. Možná začneme tu atmosférou, protože bylo to třetí kolo čtyřhry a hrálo se na Armstrongu a bylo plno. Tak jaké to pro vás bylo? Nebylo to vlastně i třeba trochu svazující ze začátku?
4: Ani ne, upřímně, byla to spíš obrovská radost. Samozřejmě pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu, takže možná někdo něco vyslyšel, uslyšel. Za mě vlastně i po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že jsou in, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
3: Vítězství v tom prvním setu se nerodilo lehce, tak vy jste vedli vlastně jenom jednou v tiebreaku 6-5 a stejně jste ten set získali. Jak moc důležité to je, že bez ohledu na to, co se daří nebo nedaří, že nakonec ten set zase máte?
4: Já si myslím, že nám to hodně pomohlo určitě, protože nehráli jsme náš nejlepší tenis, nebudu chodit kolem horký kaše, bylo to náročný, ale o to víc jsme vlastně si sedli a byli jsme nadšený, že jsme to takhle zmákli, že jsme prostě tam bojovali až do konce, nenechali jsme tam prostě ani jeden míček zadarmo a nakonec možná trošku se štěstím jsme ten první set urvali. Myslím si, že to bylo velice náročný pro nás, prostě jsme se nescházeli, když Taylor hrála líp, mě to vůbec nesedlo, pak obráceně, dělali jsme vlastně chyby, na který nejsme zvyklí, takže opravdu jsme se hledali, ale myslím si, že o to ta výhra je cennější, že prostě jsme to takhle urvali a zvládli jsme to ve dvou setech.
3: Ptáhnu jenom jednu kuriozitu, stalo se vám někdy, že byste promáchla dvakrát během jednoho zápasu?
4: A co se mi stalo?
3: Já myslím, že jedna smeč, to se dobíhala,
4: ta smeč.
3: A jeden jedna nakala.
4: Jo, a to je ten forehand, tak asi ne. Ale jako...
3: Já jsem se díval pozorně.
4: Jo, to je pravda, ten forehand ještě. Ne, jako upřímně... Ty stíny nejsou příjemný, je to opravdu náročný, do toho publikum se může hejbat, jak chce, takže já ten míček hledám těžko a evidentně to byl pak důkaz. Určitě se mi to nestalo. Samozřejmě všichni jsme lidi, trošku to bylo znepokojící, ale naštěstí jsem to přešla.
3: Ale stejně jste to zvládli ve dvou setech, takže v pohodě. Ale jedna věc, ještě tam byla nějaká delší konverzace s Empireovým sudím několikrát. Já jsem si marně lámal hlavu, o čem to bylo, tak můžete to prozradit.
4: To nepřijdete určitě. Vlastně během zápasu mi spadla taška. A já jsem se ptala toho rozhodčího, jestli je vlastně možný tu sedačku posunout, protože na singla máte vlastně jenom jednu, že jo? Takže jsem si myslela, že mi ji trošku může posunout, protože se mi to furt převažovalo. A na druhou stranu nechtěla jsem to dávat úplně jako dolů k Empireu. No, takže vlastně ta diskuse byla, že určitě, takže že posetu zavolá někoho a on přišel a ne, že to má jako speciální to místo a že to nejde o trošku posunout. No, tak jsme vlastně pak poprosili, ať tam dají aspoň tu, aby to během nějakých prostě bodů zase nespadlo, protože se to stalo během bodu a já jsem si toho všimla a tak jsme to řešili.
3: Chudák olympijský klobouček z Paříže dostal ránu.
4: Přesně, moje otážka byla úplně, naštěstí si nic nevysypalo.
3: Katko, děkuju za rozhovor a gratuluju k postupu.
4: Děkuju.
0: S Davidem Prouzou takhle velmi srdečně mluvila světová jednička v deblu Kateřina Siňáková,
1: která bude hrát dnes po boku Taylor Townsendové jako nasazené jedničky proti Španělce Bučaové a Američance Milikarové Martinezové. To je tedy utkání ve čtvrtfinále ženského deblu, ale tenhle zápas bude čekat až na konce dvou chlapeckých singlů na US Open, znovu na tom druhém největším stadionu, tedy Louise Armstronga, takže se bude hrát až někdy v nočních hodinách. O výsledku pochopitelně slyšíte hned zítra ráno.
0: No, od Davida Prouzy podle mě taky v našem vysílání, které je až do 23 živé, tak snad to stihne a jde jim o první společný titul na US Open. Už mají ty předchozí Grand Slamy, tak to dotáhnout třeba letos. Držíme palce.

0: Dobré ráno, 7:30. Čas na další zprávy a pro Terezu Tomáškovou.
1: Rusko dnes v noci obnovilo útoky na Kyjev. Zemřeli nejméně 2 lidé, 10 dalších je zraněných. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školu. Na místě pracují záchranné složky. Ve městě dál platí letecký poplach. Nové dronové a raketové útoky začaly po skončení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Vrchní soud v Praze projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Jeřáb na Třinecké náměstí TG Masaryka usadil kotvu za oceánské lodi Třinec. Bude připomínat československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat části poslední lodi z tuzemské námořní flotily do Česka. Sport. České basketbalistky prohrály i třetí zápas ve skupině mistrovství světa. Američankám podlehly v Berlíně 64-105. Na šampionátu tak skončili na 15. místě. Cyklisté na Vueltě pojedou po dni volna 16. etapu. Měří 101 na 80 kilometrů a očekává se hromadný dojezd. V červeném dresu lídra pokračuje domácí Španěl Enric Mas, který má náskok 2 minuty a 6 sekund na druhého Rakušana Felixe Gala. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Nového Jičína, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Odry. Na kilometru 321 začíná omezení a zdržíte se okolo 15 minut. Na D1 fronty taky u Brna popojíždějí v obou směrech na příjezdu do Brna. Je to asi na čtvrt hodiny, jak z Vyškova, tak i z Prahy. Dost ucpaná je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam se brzdí už na 8. kilometru. Pomalu pojedete v obou pruzích až do Brna, kde je jedničce. Na silnici 35 na příjezdech do Liberce popojíždějí kolony v obou směrech. Další ve směru z Prahy. Zdržíte se 10 až 15 minut před omezením v Liberci. A teď je do Prahy kolony na příjezdech do Prahy. Třeba na dálnici D10. Na příjezdu z Mladé Boleslavy tam je i nehoda. Na 3. kilometru sjezdu na Radonice blokuje jeden pruh a 20 minut budete popojíždět od sjezdu na Brandýs. Na Strakonické směrem do Prahy na D4 připomínáme fronty mezi Mníškem a sjezdem na Řitku. Je tam zúžení a 15-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na českém dnes po ránu převažuje jasno nebo skoro jasno, jen na východě naší republiky je zvětšená oblačnost a aktuálně se mraky drží místy dokonce i s deštěm na Znojemsku. Teploty se pohybují v širokém rozpětí nejčastěji od 14 do 10 stupňů, výjimečně klesly až k 8 stupňům Celsia. Naopak například ve Frýdlantu je teplota vyšší kolem 18 stupňů Celsia. Přes den pak bude jasno až polojasno s odpoledními teplotami mezi 29 a tropickými 32 stupni. Na severu a západě budou nižší od 26 po 29 stupňů. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 20, na Šumavě ještě o 4 stupně víc. V noci na zítřek pak ale dojde ke změně v počasí. Od západu bude přibývat oblačnosti. Přes den pak čekáme v Čechách oblačno až zataženo s deštěm, místy i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku ale ještě stále slunečno. Teploty na západě 18, na východě až 32 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut přejeme vám pohodové ráno v úterý 8. září, kdy přejeme taky všechno nejlepší k svátku Marianám a držitelkám jména Miriam. Já totiž neuměl teď vyskloněvat to křestní jméno Miriam. Adame, pomůžeš mi, když přejeme všechno nejlepší Miriam? Tak množné číslo.
1: Miriam mám.
0: No právě. To je takový
1: Miriam
0: jazykolám. Krištof Kousal už se tady směje, tak víš nebo nevíš?
2: Nevím, asi bych, přejeme... asi bych to neskloňoval, nebo no. Se tomu vyhnul.
0: Vidíš, takovýhle jazykolám, ale Pavel Horvát nás naučil, že prostě ten lingvistický rozbor je hodně důležitý a to jen v desíce, tak jsme se do toho vrhli. Pojďme radši od toho na aktuální informace. Adame, pak připomeň, co se stalo pod bezjednými koši.
1: Tak můžeme do Berlína za českými basketbalistkami, které končí na světovém šampionátu bez výhry a s lidově řečeno výpraskem od favorizovaných Američanek. Víc k tomu tedy přidáme na úvod sportovního přehledu. Ty už si představil Krištofa Kousala. Tak ještě jednou hezké ráno, Krištofe.
2: Ještě jednou hezké ráno. České reprezentantky na závěr základní skupiny v Berlíně podlehly Spojeným státům americkým 64-105. Na basketbalovém šampionátu tak celkově obsadili 15. místo. Na turnaji Česku chyběly dvě podkošové opory, Julie Reisingerová a Emma Čechová. Trenérka Romana Ptáčková ocenila, jak družstvo bez nich bojovalo.
3: Když víte, že nemáte všetkému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc a to si myslím, že ten tým pak semkne, takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu, jedním slovem, obrovská bojovnost celého týmu. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
2: Reprezentantka Eliška Joklová přišla o angažma v Minnesotě v WNBA. Tým Lynx oporu českého týmu během mistrovství světa nabídl ostatním klubům po angažování rozehrávačky Ari McDonaldové.
1: Tenistka Linda Nosková se na US Open pokusí opět vylepšit své kariérní maximum. S úřadující vítězkou běloruskou Sabalenkovou si zahraje o postup do semifinále závěrečného Grand Slamu sezony. Nosková by své soupeřce ráda vrátila porážku z jejich prvního vzájemného duelu před 3 lety se tenistky utkaly ve finále v australském Adelaide.
4: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala, z ničeho nic to na mě vyšlo na YouTube a připila jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky. Ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. To byl takový můj jako breakthrough turnaj, jak se říká. Takže myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
1: Utkání Nosková Sabalenková začne krátce po 17:30 večer českého času.
2: Do čtvrtfinále 4 hry nastoupí po 8 hodině večer našeho času Kateřina Siňaková. Ta ve dvojici s domácí Taylor Townsendovou o kolo dřív porazila australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková. O semifinále se utkají se španělsko-americkým párem Bukšová, Melikarová, Martinézová.
0: A teď můžou zbystřit fotbaloví fanoušci, protože dnes večer odstartuje nový ročník Ligy mistrů, ve které se znovu představí i pražská Slavia. Ta zasáhne do prvního utkání až ve čtvrtek proti Racingu Lens. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
5: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v Lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program Ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celeklán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LAS Klinec a dvojice brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
2: Fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází na roční hostování do Al-Hazímu, 10. týmu tabulky Saudsko-arabské ligy. Mistrovská Slavia si ale může Staňka během zimy stáhnout zpátky, jak informovala na sociální síti X.
6: Staněk, který byl s reprezentací na letošním mistrovství světa, už od závěru minulé sezony v lize nechytal. Po zranění ho už do brány Slavie nepustil Jakub Markovič. Pro 30-letého golmana to ale nebude první zahraniční angažmá. V úvodu kariéry přešel z mládeže Sparty do anglického Evertonu, kde strávil včetně hostování 2,5 roku. Za A tým ale v anglické lize nikdy nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
0: U týmu prvoligových fotbalistů z Lína skončil trenér Bronislav Červenka. Ševci v sedmiligových zápasech v této sezóně nezískali ani bod a klubové vedení kouče odvolalo. Tým nově povede Pavel Hapal, což je zároveň sportovní manažer klubu.
7: Trenér Bronislav Červenka převzal zlínské fotbalisty před necelými 3 roky a zažil s nimi sestup do druhé ligy i návrat do nejvyšší soutěže. Spolu s ním končí u mužstva taky asistent Lukáš Motal. Jeho pozici v novém realizačním týmu Pavla Hofticha převezme sportovní manažer klubové mládeže Marek Kalivoda. Premiéra čeká nové trenéry v neděli v domácím duelu s Hradcem Králové. David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Omlouvám se, řekl jsem Hapal, je to Pavel Hoftich, pochopitelně.
1: Sigma Olomouc, kde je Pavel Hapal, ta rozvázala smlouvu s fotbalistou Jakubem Elblem. Ten je součástí korupční aféry, ve které dostal zákaz činnosti na 3 měsíce a pokutu 30 tisíc korun.
2: A čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou.
0: Tolik na závěr sportovního přehledu, který připravil Krištof Kousal. Pozorný posluchač. Krištofe, děkuji moc.
2: Naslyšenou.

0: Přeji vám krásné ráno v 7 hodin 48 minut, teď trošku na odlehčení téma motorismu, byť se váže spíš k bývalému šéfovi Formule 1 Bernimu Ecclestonovi a mohlo by být téma třeba sportovní střelby.
1: Myslím, že by mu pánové Lipta, Kostelecký a další poradili. Jo?
0: Takhle, vlastně v té informaci je spousta asi specifických věcí a hodně zajímavá mi přijde vůbec to, že tenhle pán ve svých 95 letech stále cestuje třeba mezi Švýcarskem a Portugalskem.
1: Ano, přiletěl do Lisabonu a portugalská policie u něj našla brokovnici, na kterou neměl povolení. Zajímavá informace k tomu britskému deníku Daily Mail, pak Ecclestone řekl, že do Portugalska přiletěl s puškou pro střelbu na holuby.
0: No, tak další vlastně specifikum, že v 95. bude mu 28. října 96. cestuje prostě do Portugalska střílet holuby.
1: Ale ještě se mi líbí informace taky pro Daily Mail, že se ho ptali policisté prý na modrou knihu. On jim řekl, nikdy s takovými dokumenty necestuju, vlastně necestuju s žádnými dokumenty. Tak nevím, jestli má Bernie Ecclestone nějakou výjimku, že nemusí používat cestovní pas nebo žádné doklady. Zkrátka asi počítá s tím, že ho každý stále ještě pozná. I když 90 letech má takovou zajímavou bratku, kterou u něj třeba nepamatujeme z těch posledních let, kdy se věnoval Formule 1, to byl vždy hladce oholen tenhle britský sir.
0: No tak samozřejmě možná ho motivují třeba některé bytosti vedle jeho boku, protože samozřejmě on je známý také tím, že často omládl třeba po boku nějaké ze svých partnerek. Tak držíme palce, ať je podobné, jak se to říká, no komplikace nemusí prožívat ve svých 95. Před nějakými 3-4 lety už byl třeba v Brazílii taky zadržený s pistolí, tak evidentně cestuje na holuby do různých koutů světa.
1: A vám držíme palce, ať mládnete nejen po boku, jak si to nazval?
0: Drahých poloviček.
1: Drahých poloviček, ano, správně.

0: 7 hodin 52 minut tento týden začíná fotbalová liga mistrů, jak jsme říkali, tak jenom dnešní zápasy, který je celkem 6, protože tento týden patří výhradně lize mistrů, to je takové specifikum od začátku té ligové fáze v této soutěži. AEK LASK, Brugy, Aston Villa, zápasy od 18:45, od 21 BVB, tedy Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille Betis a pak Real Madrid, Inter.
1: A my se v encyklopedii Radiožurnálu Sport tento týden taky věnujeme soupeřům Slávie ve skupinové fázi Ligy mistrů. Dnes se tedy podíváme na tým, který je ze všech 8 soupeřů možná nejméně známý. Zároveň ale napsal před startem hlavní fáze soutěže jeden z těch nejzajímavějších příběhů.
0: Nymburští fanoušci basketbalistů budou tušit, protože už hrál Nymburk s azerbajdžánským Sabahem Baku, ale ve fotbalovém ranku to je opravdu nováček, vznikl teprve v roce 2017.
1: Sabah musel začít už v prvním předkole letošní ligy mistrů, do které tedy postoupil vůbec poprvé, vyřadil třeba i izraelský tým Hapoel Berševa a v letošní sezóně ligy mistrů si tak zahraje proti velmi silným soupeřům. Tužíte, koho dalšího azerbajdžánský klub, kromě pražské Slávie, čeká?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tak budou to třeba Barcelona, Arsenal, Manchester United nebo Borussia Dortmund.
0: Velkou postavou toho současného Sabahu je trenér Valdas Dambrauskas a jeho cesta k lize mistrů je skoro stejně zajímavá jako příběh samotného klubu.
1: Je to Litevec, který nikdy nehrál profesionálně fotbal a v roce 2002 se jako student přihlásil do litevské verze televizní soutěže Chcete být milionářem.
0: Vyhrané peníze následně využil ke studiu trenérství v Anglii, pracoval například u mládeže Manchester United, Fulhamu nebo Brentfordu a postupně se vypracoval až k profesionálnímu trénování.
1: Do Sabahu přišel v roce 2025 a hned ve své první sezóně dovedl klub k historickému ligovému titulu i vítězství v poháru a potom tedy přišla ta už zmíněná evropská pohádka.
0: No, velmi zajímavý tým a klub se postaví pražské Slávy 13. října a slávisté nastoupí v dalekém Baku v Azerbajdžánu. A teď vlastně jenom si říkám, jestli to je ten stadion, na kterém hráli třeba Češi čtvrtfinále Eura.
1: Měl by to být ten národní, protože i v minulé sezóně tam někdo hrál.
0: Tak třeba takový Tomáš Holeš, Lukáš Provod, ti, nebo hlavně Tomáš Holeš asi nebude mít úplně dobré vzpomínky na tenhle duel, protože Češi tam tehdy bohužel padli. Snad slávisti budou úspěšnější, ale jenom mi to připomnělo, ten Valdas Dambrauskas, teď nedávno jsme připomínali 3. září, by slavil narozeniny Gerard Houllier, což je i bývalý trenér
1: Liverpoolu.
0: A on vlastně ve svých začátcích taky nejprve začínal úplně mimo fotbal, studoval angličtinu na vysoké škole i v Anglii a pak se postupně dostal tedy k fotbalu, takže opravdu zajímavé cesty někdy vedou. Tak ostatně José Mourinho, který dneska povede Real do prvního zápasu proti Interu v lize mistrů, taky začíná jako překladatel vlastně.
1: A stále činný a stále velmi mladý je taky William Steele, aktuální trenér francouzského prvoligového Auxer, který, jak známo, začínal tím, že hrál Football Managera, tedy videohru, a přes ní se díky svým schopnostem dostal pomaličku taky do profesionálního fotbalu.
0: No jo, tak pokud vy třeba studujete hudbu nebo matematiku, tak se třeba jednou stanete profi trenérem a budeme o vás mluvit. Tak hodně kuráže a hezké ráno hlavně.
1: Pěkný den.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Je 8 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje podmíněný trest pro muže obžalovaného ze zneužívání dětí. Kanada zavádí odvetná cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. České basketbalistky podlehly Američankám a na mistrovství světa skončily bez jediné výhry. U Svitav komplikuje dopravu zavřená silnice 35 kvůli opravě. A bude slunečno na jihu, ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Na síti X informovali, že to je kvůli anonymní výhrušce bombou. Budovu nemocnice museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje i pyrotechnik a kynolog se psem na vyhledávání výbušnin. Podrobnosti zjišťujeme. Nejvyšší státní zastupitelství podle zjištění Radiožurnálu prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání dvou dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem dal podmínku muži, který půl roku zneužíval 12-letého chlapce a dával mu za sex peníze. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí. Podle ní šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm chtěli peníze.
4: Ohledem na osobu obžalovaného, který se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání. V zaměstnání byl velmi kladně hodnocen, sám kriticky se stavěl k té trestné činnosti. Takže my jsme dospěli k závěru, že se jedná o ojedinělý exces, ojedinělé vybočení z jinak řádného života.
2: Nejvyšší státní zastupitelství potvrdilo, že případ prověřuje. Podrobnosti si můžete přečíst na serveru i rozhlas. Kanada zavádí ode dneška odvetná cla na dovoz amerického zboží ve výši až 50%. Obchodní spor mezi oběma zeměmi se tak vyostřil. Ottawa odpovídá na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání.
5: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou folii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, že by lidé měli sbírat jenom ty, které dobře znají. Nedoporučují spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy bývají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k nejjedovatějším houbám v Česku. Dá se zaměnit za žampion nebo bedlu.
6: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
7: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
8: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
7: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: A vrátíme se k tomu podrobně po 8:30.
9: Sport. České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s obhájkyněmi titulu Američankami. Hvězdy ze zámořské WNBA tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě při cestě za 5. zlatem za sebou. Pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
10: Mohli jsme si prostě zahrát, já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale v příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, protože tam byla obrovská dominance pod košovým prostoru. Je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
9: Češky při své první účasti na světovém šampionátu od roku 2014 podlehly postupně Itálii, Číně a Spojeným státům a obsadily konečné 15. místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony Úsvita, fá nehoda v Mělníku. Na silnici 35 ve směru z Moravské Třebové do Litomyšle čekejte dlouhé kolony za Hřebečským tunelem. Úsvita je kvůli opravě 35 zavřená před novou dálnicí a jede se přes Svitavy. Kolona je dlouhá.
12: Stojí fronta až pod Hřebečský tunel. 40 minut jsem tady obstál.
11: V opačném směru do Mohelnice je kolona o něco kratší, asi na 15 minut. Na 35 fronty taky v Liberci projíždí se omezením. Delší je to z Prahy asi na 20 minut, než Libercem projedete. Na silnici 16 na příjezdu do Mělníka od Slaného překáží nehoda. Za Novým mostem dvě auta, fronta od sjezdu na Hořín. 16 dost ucpaná i ve směru na Slaný před sjezdem na D8 u Nové Vsi. Tam je kolona asi na 15 minut. A ještě příjezdy do Prahy, provoz je velmi silný, popojíždět budete v podstatě na všech dálnicích před Prahou. Na D10 z Mladé Boleslavy asi 20 minut před nehodou na 3. kilometru. Velmi ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. A kolona stále i na Strakonické směrem do Prahy před zúžením Úřitky na 14. kilometru postojíte asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na jihu přes většiné oblačnosti ojedinělé přehánky a teploty většinou 29 až 32 stupňů. Tolik zprávy.
13: Na Radiožurnálu Sport vstupujeme do třetí vysílací hodiny v úterý 8. září, tak vám přejeme příjemné ráno. Pokud jste ještě nedojeli do práce nebo do školy, tak hodně štěstí, šťastnou cestu. No a pokud už tam jste, tak ať vám to dobře dneska jde.
14: A to třeba i s vysíláním Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 50 minut, kdy pro vás máme každý všední den soutěž. Tentokrát to bude o voucher na stezku korunami stromů poblíž Lipenské přehrady. Platnost je až do začátku listopadu, takže pokud nemáte ještě plány na tyhle krásné zářijové dny anebo třeba následně na říjen, tak pro vás máme jednu alternativu. Tím spíš, pokud nás posloucháte někde v jižních Čechách.
13: Ano, a ještě předtím, než půjdeme na soutěž, tak vás čekají témata po půl deváté o odvolaném trenérovi Bronislavu Červenkovi ze Zlína. Budeme se bavit o situaci Zlína s hráčem, který pamatuje záchranu v tom klubu, Václavem Procházkou, mužem, který drží čtvrtý nejvyšší počet startů v historii celé první ligy.
14: A za chviličku už bychom se měli bavit taky o hokejové Tip Sport Extralize, protože přesně za týden se otevře nová sezóna duelem Karlovy Vary Třinec a my bychom se měli vydat do Slezska.
13: Tak poslouchejte, přejeme krásné ráno.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Jdeme na hokejové téma, protože už za týden se rozběhne nová sezona Tipsport Extraligy a samozřejmě Radiožurnál Sport je připravený vysílat opět pro vás, posluchače, živě každý zápas, ať už tady přímo na stanici, anebo na streamech na webu.
1: A je dost dobrá šance, že během těch přímých přenosů často uslyšíte jméno Filipa Pirochty, reprezentačního obránce s výbornými ofenzivními schopnostmi, který v létě přešel z Mladé Boleslavy do Třince. My se právě s Filipem Pirochtou slyšíme, tak přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Právě Třinec otevře přesně za týden extraligu na ledě Karlových Varů. Je to takové, řekněme, trochu předsazené utkání prvního kola jako jediné. Zbytek se bude dohrávat o den později ve středu. Každopádně k tomu vašemu plánu, co v tuhle chvíli lze ještě z pohledu extraligového hokejisty natrénovat, jaký je vlastně přesně týden před startem ostré soutěže váš program, jak vypadá třeba i jídelníček, potažmo nějaké volno, jestli ještě zbývá v tuhle chvíli?
2: Tak ještě zbývá chvilku, přece jenom je to týden, ale už se to všechno směřuje k tomu prvnímu zápasu extraligy a řeší se detaily a různě jak se připravit na Karlovy Vary.
0: No a co se týče té přípravy, kterou máte za sebou, zatím 6 duelů, 4 výhry, prohra a nedohraný zápas s Kometou, co vám to ukázalo, Filipe?
2: Tak většinou ty první zápasy jsou spíš směřovaný na kondici. Samozřejmě se řeší výsledek, chceme vyhrávat každý zápas, ale splňuje se to, že je tam potřeba odezvat všechno, aby jsme natrénovali co nejvíc právě na ten start té extraligy. Ale myslím si, že to splnilo ten účel. I jsme dostali pochváleno, že makáme, takže to je dobrý. A směrem k tomu prvnímu duelu si myslím, že to je dobrý, že jsme dokázali vyhrát a kolikrát. A myslím si, že nám to může v sebevědomí pomoct do začátku.
1: Některá ta vítězství v přípravě byla dost jednoznačná, tak je tohle lepší, anebo přece jenom člověka trochu v uvozovkách posune dál, že třeba o chlup prohraje a ví, na čem víc pracovat?
2: Já si myslím právě, že my jsme to takticky udělali správně, že my jsme první 3 zápasy, jestli se nepletu, vyhráli, potom jsme hráli v Olomouci, tam jsme dostali trošku facku před tou sezónou, že takhle to nepůjde, že musíme daleko víc dřít a daleko víc mít větší nasazení, protože přece jenom jsme tam prohráli a bylo to tak dobře natajmovaný, že před tou sezónou jsme takhle jednou prohráli a myslím si, že nám to trošku zvedlo hlavy a ještě víc makáme, aby jsme to odčinili a do toho začátku sezóny se připravili na 100%, aby jsme od začátku mohli zase vítězit.
0: To říká Filip Pirochta, což je obránce aktuálně hokejistu Třince, kteří se chystali i minulý týden na novou sezonu hokejové Tipsport Extraligy. Ten duel se Kometou Brno zůstal nakonec nedohrán. Co se týče zítřejší generálky s Vítkovicemi, můžete vycházet po zkušenostech právě s Kometáky z toho posledního měření, třeba i v rámci nějakého nasazení do té přípravy, že přece no možná není úplně ideální v tom nesoutěžním zápase hrát úplně tvrdě do těla?
2: Ne, tak ono je to strašně složitý, bylo to takový žhavý téma, když se to stalo, ale já jsem taky zastánce toho, že ty přípravní zápasy se musí hrát na 100%, přece jenom je to generálka prostě na tu extraligu. Stalo se to, co se stalo, samozřejmě doufáme, že Michal se co nejdřív uzdraví, protože to je náš stěžejní hráč, bude nám strašně moc chybět, jestli nestihne začátek sezóny. Ale prostě to byla taková nešťastná schoda náhod, no, stane se, ale to prostě nejde hrát třeba na půl plynu nebo takhle. Prostě myslím, že všichni v kabině hrajeme na 100%, i když je to přípravný zápas nebo mistrák a bohužel se stalo to, co se stalo.
1: Pro doplnění té situace, kterou už jste, pánové, popsali v utkání s Kometou, ještě v první třetině Jan Ščotka z Brna trefil tedy Michala Kovařčíka, ten si odnesl otřes mozku, po pár dnech propuštěn z nemocnice. Ale pojďme dál za Filipem Pirochtou, obráncem hokejového Třince. Pro vás to bude první sezóna v barvách Slezanů, přešel jste po 3 letech v Mladé Boleslavi. Jakožto rodák z Třebíče to pořád máte domů docela daleko, tak jak si zvykáte, jak jste se zabydlel ve Slezsku?
2: Zvykám, ale myslím si, že už je to všechno připravené, všechno zabydlené, takže myslím si, že hodně kluků s kabinami s tím pomohlo, co se týče zabydlení, vlastně bydlíme s klukama pohromadě, s pár klukama, takže i skrz co se týče děti, tak mají vyžití každý den, a což si myslím, že je super.
0: Bydlíte více rodin, chápu to, v nějakém bytovém domě, jo?
2: No, je to taková slepá ulice, kde je víc takových baráčků a je to právě dobře typologicky jako udělaný, že skrz ty děti prostě, že se naštěvujou a blbnou na ulici, takže to nám rodičům usnadní trošku život.
1: Nevím tedy, s kým konkrétně jste sousedem, každopádně před pár týdny jste v rozhovoru s novináři přiznal, že nářečí v Třinci ještě tolik nerozumíte, tak co teď, čím jste obohatil slovník, čím byste mohl obohatit i nás ve vysílání?
2: Ještě nic moc nevím, ale slíbil jsem, že se doučím, že si udělám domácí úkol a pak třeba překvapím někdy.
0: Filip Pirochta, obránce aktuálně Ocelářů Třinec, s námi ve vysílání. Posila týmu tedy ze Slezska společně s Danielem Voženílkem, vlastně jedna z těch dvou nejvýraznějších. Ten tým, jak vás přijali, respektive Daniel Voženílek už to tam zná, ale kompaktní, fungující, cítíte to, že to může být výhoda?
2: No určitě, určitě. Když se vrátím k tomu, tak kluci vlastně jsou všichni v pohodě, mimo let co se týče, takže absolutně žádný problém a je to tak na takový rodinný bázi, takže to bylo super. S tím jsem byl strašně spokojený, že to všechno klapalo od začátku a za Nemoženilkem se znám dlouho, takže to mi taky usnadnilo takový to kamarádství a pomohl mi, co se týče, když jsem sem přišel, Michal Kovařík taky se známe dlouho, takže to si myslím, že mi hrozně moc usnadnilo.
1: Když zaznělo jméno Daniela Voženílka, tak on se před startem extraligy proletěl ve speciálu s akrobatickým letcem Martinem Šonkou. Bylo to kvůli, řekněme, propojení jedné silné značky právě s hokejovou Tipsport extraligou. Tak byl o to třeba i boj uvnitř týmu, kdo půjde do letadla spolu s asi nejlepším akrobatickým letcem, kterého v Česku máme a měli jsme?
2: Boj, vůbec jsme nedostali šanci. Já si myslím, že právě Red Bull se vybral přímo Daniela Voženílka, takže žádný boj se nesvedl, ale samozřejmě si myslím, že víc kluků mu to závidělo, že to je takový zážitek a potom nám sám potvrdil, že to bylo fakt krásný a říkal nám, že se nebál, takže ale tomu moc nevěřím.
1: A vy sám byste se bál, troufl byste si na to?
2: No určitě bych se bál, jako je to takový, to člověk nezažije za celý život a myslím si, že bych se určitě bál, jako je to dost vysoko a ještě určitě si myslím, že si tam pochutnal na Vožuchovi.
0: Přitom vaše přezdívka, pokud jsem ji četl dobře, Pírko, byť s tvrdým i by naznačovala, že ve vzduchu byste se mohl cítit dobře.
2: Jo, to jo, ale myslím si, že to neodpovídá.
0: Filip Pirochta s námi ve vysílání, aktuální posila stříbrného týmu posledního ročníku extraligy, tedy Ocelářů Třinec. Vy sám jste hrál v Mladé Boleslavi, kde jste tedy musel nakonec kousnout před poslední pozici. Co se pro vás osobně mění z hlediska toho, že jste asi v ambicioznějším prostředí teď?
2: Určitě v ambicioznějším a to si myslím, že rozhodovalo nejvíc, když vlastně přišla nabídka z Třince, že mi to strašně chybilo, ten playoff hokej a všechno to okolo, že přece jenom ten hokej hrajeme kvůli tomu, aby jsme dosahovali těch nejvyšších cílů a určitě prostě jsem byl nerad, že jsme byli 13. a vlastně to se stalo i ten první rok v Boleslavi a když jsem se to tam užil, byly to 3 krásné roky, tak jsem se chtěl posunout dál.
1: Říká hokejový obránce Filip Pirochta, nově tedy bek Ocelářů Třinec a ti přesně za týden rozehrají novou hokejovou Tipsport extraligu, novou sezónu a to na ledě Karlových Varů, tedy v úterý 15. září od 18 hodin taky v našem přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Filipe, moc děkujeme za příjemný rozhovor, mějte se fajn, pěkné závěrečné dny před tím, než to všechno vypukne.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.

0: 8 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a my jenom krátce můžeme zmínit to, že pokračuje a do třetího týdne vstupuje cyklistická Vuelta. Po volném dnu čeká jezdce peloton, 16. etapa, 181 km, bez nějakých výraznějších stoupání, spíš z kopce to jde do cíle dolů a čeká se hromadný spurt. Připomenu, že vede celkové pořadí Španěl Enric Mas o 2 minuty a 6 sekund před Rakušanem Felixem Gálem z Decathlonu. Mas jezdí za Movistar, no a o 2 minuty a 10 vteřin před Primožem Rogličem. Takže to je takováhle věc a vlastně Primož Roglič, ten jezdí za tým Red Bull Bora Hansgrohe.
1: Krásně si to napoutal a vracíme se takovou oklikou zpátky k hokejové Tipsport Extralize, protože ta představila hodně zajímavě tu novou sezónu, jak už jsme slyšeli před chvíličkou od Filipa Pirochty. Vybraní hokejisté měli už dříve možnost se chvíli proletět ve sportovním letadle s pilotem Martinem Šonkou.
0: A když přítomní viděli na letišti v Praze v Letňanech úvodní video, otevřela se vrata velkého hangáru a mistr světa v sérii sportovního letání Red Bull Air Race roku 2018 přiletěl přímo směrem dovnitř.
1: Na poslední chvíli ale vzal za knipl a závodní speciál i s ředitelem extraligy na palubě stočil směrem k nebi.
2: To přetížení je někde prostě mezi 5-6G, nebo tohle bylo možná o trošku míň. Takhle spocenej jsem teda dlouho nebyl, ale užil jsem si to.
3: Říká ředitel hokejové Tipsport Extraligy Martin Loukota. I on sám si během hokejového léta tak trochu zalétal. Bylo to napříč republikou, aby vysvětlil novinky pro tuto sezonu. Třeba další, třetí přestávku na čištění ledu z komerčních důvodů.
2: Komerční přestávka opravdu bude v délce 70 vteřin. Je i změněna ta úprava ledové plochy, ten systém je jiný a měl by být právě rychlejší, aby nedošlo protahování.
3: Když se někde ztratí čas, třeba další komerční přestávkou, je zase potřeba ho nahnat. Pokračuje liberecký útočník Radan Lenz.
4: To je jedna věc, která mi moc nesedí vlastně do toho režimu úpravy těch pravidel, kdy se to vlastně se všechno snažíme uspůsobit tomu, aby to mělo větší plynulost a zrychlovalo se to a je tam fláknutá třetí komerčka. Rozumím, z jakých asi důvodů.
5: Jo, no, já jsem na to zvědavý. Možná jako bude to mít pro i proti. Samozřejmě sport je hra momentum, takže vlastně tímhle s tím se to trošku zbrzí. Já si myslím, že ty hráči, co hrajou třeba trošku víc, tak to taky uvítají. No.
3: Navazuje na Lence spartianský Filip Chlapík. Novinkou je také to, že rozhodčí bude mít mikrofon a jeho vysvětlení třeba při žádosti trenérů o přezkoumání u videa uslyší pak z reproduktorů všichni v hale.
5: Že ty lidi budou do toho vystáhnutý a bude jim to vysvětlený nějak. Jsem to zažil jenom v NHL, kde jsem tomu jako moc nerozuměl a na české scéně, tak jsem na to zvědavý.
2: Je to jedna z největších jako novinek. Myslím si, že to hlavně pomůže pochopit ta rozhodnutí, kdy rozhodčí to budou hlásit přímo do haly.
3: Pokračuje ředitel soutěže Martin Loukota, který připomíná jedno datum 3. ledna. To uběhne 90 let od prvního ligového kola na českém území a znát to bude na všech stadionech v ten den.
2: Plánujeme retro kolo se speciálními drezy a zároveň si každý z týmů vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
3: Jak odpoledne na letišti v Letňanech začalo, tak také skončilo akrobatickými kousky Martina Šonky v jeho sportovním letadle. Z pražských Letňan František Kuna, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 8:30.
1: Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Policisté kvůli anonymní výhrušce evakuují některá oddělení nemocnice Kadaň na Chomutovsku. Museli je opustit i pacienti na lůžku. Budovy teď prohledává pyrotechnik a kinolog se psem na vyhledávání výbušnin. Uvedla to policie na síti X. Příjezdové cesty k nemocnici policisté uzavřeli. Anonym uložení bomby podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové nahlásil e-mailem. Po útocích jemenských povstalců Husíů v Saudské Arábii je zraněných víc než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní i ekonomické objekty. Koalice útok Husíů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích získali nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila taky třeba obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfínu 16. listopadu. Sport. Večer začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Titul obhajuje tým Paris Saint-Germain. Ligovou fázi zahájí v 18:45 zápasy Brooks s Aston Villou a AEK Athény bude hrát s lineckým Laskem. Za něj může nastoupit i český záložník Krištof Daněk. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže i pražská Slavia duelem s francouzským Lán.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpané příjezdy do Prahy a kolony u Svitav. Na příjezdech do Prahy kolony téměř na všech dálnicích, snad jen Karlovarská je plynule průjezdná. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy tam stále řeší nehodu na 3. kilometru. Pomalu pojedete už od Brandýsa asi 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy, tam je první kolona už za Lovosicemi asi na 10 minut před omezením. A pak je ještě v Praze u sjezdu na Zdíby, tam je nehoda v levém pruhu, osobní auto a další fronta směrem na Prahu asi na 10 minut. Na D1 se před Prahou poprvé brzdí už na 35. kilometru a nesouvislá fronta se sune až do Prahy. Hodně ucpaná je plzeňská dálnice D5 před Prahou. Fronta od 6. kilometru až na ucpaný pražský okruh k Ořechu a je to na půl hodiny. Strakonická D4 směr Praha, nejdříve kolona před sjezdem na Řitku. Je tam zúžení a na 14. kilometru to stojíte 15 minut. Pak ještě přímo v Praze před Barandovským mostem překážejí nehody a další fronta na 20 minut z Lahovic. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Kolona od Hřebeťského tunelu zabere asi 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes ještě slunečno, jen teď po ránu může být na jihu mraku víc a tam se také objevují ojedinělé dešťové přehánky. Přes den jasno až polojasno s letními až tropickými teplotami, nejčastěji mezi 29 a 32 stupni. Na severu a západě bude o trochu chladněji od 29 po 26 stupňů. V noci na zítra přejde přes naše území studená fronta, za ní se na našem území citelně ochladí a také sebou přinese hodně oblačnosti s deštěm nebo i bouřkami. V Čechách už zítra bude oblačno až zataženo a napršet může do 12, v bouřkách dokonce do 20 mm srážek. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě po většinu dne jasno až polojasno, zatahovat se tam začne až večer. Teploty od 18 stupňů na západě našeho území po 32 na východě. V Čechách se bude během dne ještě ochlazovat. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: V úterý 8. září posloucháte Radiožurnál Sport, no a my se teď v 8 hodin 37 minut vracíme k tématu pondělka, ale tématu, které jakým způsobem bylo asi na spadnutí pár týdnů a teď se bude asi vyvíjet i dál.
1: Bronislav Červenka je totiž druhým odvolaným trenérem nové sezony fotbalové ligy ve Zlíně, který je po 7 kolech úplně bez bodu, ho nahradí dosavadní sportovní ředitel Pavel Hoftych.
0: No a víc k tématu si povíme s bývalým obráncem Václavem Procházkou, který právě ve Zlíně končil svou dlouhou a úspěšnou kariéru. Václave, krásné ráno přejeme.
2: Krásné dobré ráno.
0: No tak v lize, když to napočítáme, má Václav Procházka úctyhodných 447 startů. Ve více než 100 leté historii ligy jen 3 hráči, včetně Milana Petržely, který je v čele, mají víc. Ale přece jenom, jak těžké byly poslední 3 sezony právě ve Zlíně, Václave, kde jste pravidelně a úspěšně nakonec hráli o záchranu.
2: Ano, je to tak. Bohužel to bylo vždycky jenom o záchranu. Já jsem šel do Zlína s tím, když mi trenér Bohumil Páník zavolal, s kterým jsem působil v Baníku, že ve Zlíně zažijeme lepší sezony, nicméně bohužel to byly 3 sezony, kdy opravdu každým rokem jsme bojovali o záchranu. Já si myslím, že jsme neměli ani tak špatný tým, ale ty zápasy nám úplně nevycházely a možná někdy jsem si říkal, že je to i nějaký prokletí, třeba Petr Jiráček, který tam působil nějaký sezony, vždycky mi říkal, že ta sezona se vyvíjí docela vždycky dobře, ale nějakým způsobem se potom nepodaří druhá část sezony a vždycky je to boj o záchranu, což bohužel je i situace letošní pro Zlín, kdy teda naopak nevyšel začátek.
1: Jinak jste byl ale zvyklý hrát za úspěšné kluby, hlavně si vás tady fanoušci pamatují z Viktorie Plzeň. Přesto pamatujete si nějakou nejdelší šňůru proher, kterou jste zažil, nebo dokážete si představit, že byste v lize prohrál 7x za sebou? Jaká musí být deka v ten moment na týmu?
2: Já si nepamatuji teda 7 zápasů v řadě proher, ale myslím si, že série neúspěchů, a pamatuju si, že to bylo teda ve Zlíně, tak to byla série, kterou jsme měli z venkovních hřišť, a já si myslím, že jsme měli tak dlouhou neúspěšnou sérii zvenku, že si myslím, že jsme to přerušili někdy až koncem sezony, takže ta série z venkovních zápasů byla strašně dlouhá a my sami jsme nevěděli, jak z toho ven. Moc si to, nechcete si to úplně připouštět, pořád hledáte, samozřejmě celý klub, trenéři, hráči hledají, jak z toho ven. Někdy hrajete odvážně venku, někdy hrajete zase, že zaparkujete autobus a prostě někdy se stane, že to nefunguje ani jedno, ani druhé, ani třetí a potom už si lámete hlavu opravdu s každým detailem a někdy je to ale o to horší.
0: To říká Václav Procházka, který v lize končil na jaře 2023. Tehdy Zlín vedl Pavel Vrba, ale na podzim stejného roku ho nahradil právě Bronislav Červenka. Ten měl takový jojo osud, protože nejprve s klubem spadl a pak se vrátil hned do první ligy. Podle Pavla Hofticha, který mu vlastně šéfoval a teď ho střídá, je to pedant a dříč, což právě podle pana Hofticha možná v současné situaci není úplně ideální povaha. Václave, měl jste raději trenéry přísné, anebo spíš takové, kteří to dokázali odlehčit? Možná, co je důležitější podle vás, boj o záchranu?
2: No tak ono je to takový specifický, ono někdy zabere to a někdy zase něco opačného, ale já si myslím, že v těch těžkých situacích, jako je teďka Zlín, tak možná, já samozřejmě Bronu Červenku taky znám a uznávám ho jako trenéra, vím jeho styl, vím, že vždycky dokáže vymáčknout z hráčů maximum, zakládá si na tom, aby každý odjezdil ten zápas. A je to opravdu o nějakém hodně trénování, drillu. Nicméně nevím, jestli došlo k něčemu takovému jako odlehčení. Pavel Hoftych je tím známý a já budu věřit a budu doufat, že jim to pomůže, protože v téhle situaci opravdu je to jedna z věcí, která třeba může ten tým znova nastartovat, i když jsou tam samozřejmě i zkušení hráči, kterých tam teda není úplně tolik, jako když jsem tam hrával já, a určitě i oni si lámou hlavu s tím, co vlastně v kabině udělat, s kým třeba promluvit. Je tam i dost teda teďka zahraničních hráčů, takže úplně, že by si nemyslím, že by úplně všichni si šli sednout na pivo, jako se občas někdy stane a třeba to někdy i pomůže, že si vyříkají věci, takže nevím, jak to tam teďka funguje, ale Pavel Hovtych, pro mě je to trošku překvapení, že to bere, i když samozřejmě zase na druhou stranu je to trenér, který má za sebou úspěšné angažmá a spíš mě překvapovalo, že vlastně doteďka neměl žádnou možnost někde trénovat, nebo jestli ji měl, tak ji nevzal a byl teďka v pozici sportovního ředitele. Samozřejmě říkal, že nechce nahradit Broňu Červenku na postu trenéra, ale nakonec asi všechno spělo k tomu, že se to muselo stát a věřím tomu, že týmu může pomoct.
1: To říká Václav Procházka, trojnásobný ligový šampion, taky vítěz domácího poháru. Z těch zkušenějších jmen, o kterých jste mluvil, trochu jste je naznačoval, vy znáte třeba Tomáše Poznara, tak třeba ten může být nejvýraznější aktuálně v kabině?
2: No určitě bude s Bartem a s Dostym v bráně budou určitě nejvýraznější, jsou nejzkušenější a jsou takový ty zlínští patrioti a tam ve Zlíně se taky na tom zakládá, prostě tyhle kluci tam vyrůstali a mají v kabině 100% nejsilnější slovo.
0: Adam vlastně tady správně mě doplňoval, že Bart, to je Lukáš Bartošák, výborně. Václav, poslední otázka. Tuhle bilanci v historii samostatné ligy, tedy 007, slavné přízvisko Jamese Bonda, měla Dukla před 8 lety a teď až Zlín, Dukla tehdy spadla. Jak to vidíte aktuálně se Ševci, protože ten odstup přece jenom od nejbližších soupeřů není zas tak velký?
2: Tak je to samozřejmě veliká ztráta, ale myslím si, že ještě do konce podzimu je dost daleko, hodně zápasů a ta trenérská výměna, která teďka přišla, může udělat ten efekt, který většinou přináší něco nového, prostě ten trenér vždycky udělá a něco změní, takže na ty hráče to může zafungovat. Hráči samozřejmě si nesmí dovolit vůbec nic vypustit před novým trenérem, mají všichni dá se říct novou šanci na základní sestavu a takže věřím tomu, že to může zapůsobit a jak říkám, těch zápasů do konce podzimu je dost, takže já bych teďka samozřejmě je to tak, že Zlín samozřejmě hraje o záchranu, ale nepasoval bych ho jako jednoho spadajících týmů.
0: Říká Václav Procházka, který ve Zlíně zažil třikrát úspěšný boj o záchranu. Zlín tu aktuální sezonu ještě před reprepauzou čekají nejbližší zápasy v 8. kole v neděli Hradec Králové doma a pak ještě výjezd do Jablonce. Tak uvidíme, zda pomůže léčba Pavlem Hovtychem v roli trenéra. A jsme velmi rádi, že si na naše vysílání udělal čas Václav Procházka. Děkujeme za rozhovor a mějte se hezky.
2: Děkuji, krásný den.

0: 8 hodin a 48 minut před soutěží ještě pozvánka na naše rozhovory, do kterých hodně zasáhne dnešní radní editor František Kuna, protože už o 10 bude společně s Martinem Procházkou na dálku mluvit v Čisté hře s Václavem Nedorostem, bývalým skvělým hokejistou. No a pak odpoledne je to úplně jiný sport, ale zase Františku, dá se říct.
1: Ano, výborně František Kuna obsáhne to nejdůležitější z našeho vysílání. Martin Fuxa, kanoista, který byl zase úspěšný na nedávném mistrovství světa rychlostních kanoistů v Polsku, zavítá sem na Radiožurnál Sport mezi 15. hodinou a 16. hodinou. Pro vás máme tedy velký profilový rozhovor právě Martina Fuxy, u kterého nebude tedy chybět už tebou zmíněný editor dnešního vysílání.
0: Ano, tak poslouchejte, pokud můžete, a samozřejmě připomínám, že všechny ty naše pořady, dílka, příspěvky můžete slyšet v archivu, který ať už se prolíná do těch aplikací, které určitě máte stažené ve svých chytrých telefonech, anebo jsou prostě dostupné ty archivy na webu, například radiožurnal.cz. Stačí dát do Google audio archiv Radiožurnálu Sport a vyjde na to tam krásně po pořadě. A myslím, že i ten odpolední rozhovor s Matějem Fuxou bude tam hodně přehrávaný.
1: Myslím si, že ho také najdete na našich webových stránkách, kde už v tuhle chvíli jsou taky třeba poslední díly desítky Pavla Horváta.
0: Ano, tak děkujeme vám za pozornost. Z desítku a pochopitelně i za pozornost, kterou věnujete našemu vysílání. Snažíme se vás těšit za chvilku ze soutěží, ale přece jenom připomeneme, co by ještě mohlo patřit mezi oblíbené vysílací časy tohoto podzimu.
2: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
3: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
2: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
4: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
3: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
2: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
3: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
2: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
3: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
2: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
3: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
2: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport 8 hodin 50 minut, no a my teď jdeme soutěžit. Máme tady velmi krátký zvuk, ale na aktuální téma, které už znělo a které v podstatě ještě budeme opakovat po 9. hodině, fotbalové téma. Adame, prosím tě, nejprve prozraď, o co dneska posluchači hrají.
1: Hrají o 2 vouchery na stezku Koruna Mistromů, tedy na Lipně. Jsou to vouchery platné na skoro 2 měsíce, takže pro takové podzimní radovánky u přehrady Lipno ideální.
0: No, ne, stojí za to ten výhled, já tam byl několikrát.
1: Já taky, je to tam krásné.
0: Dá se to, já myslím, že spousta posluchačů, jak se říká, neuč orla lítat, tak vám to nemusíme připomínat. Každopádně připomínáme to, že teď uslyšíte soutěžní zvuk, máte nám pak zavolat na číslo, které vám prozradím po zvuku. A tam je ještě ta jedna podmínka.
1: Ano, pokud jste s námi zvítězili v posledních 2 měsících, prosím, dejte šanci ostatním, abychom udělali tu soutěž úplně fér.
0: Tak, no a teď tady máme zvuk, který je velmi krátký, není úplně kvalitní, ale je pořízený po jednom zápase, který se hrál loni v Edenu.
5: Je to obrovská škoda, když vedete doma 2-0, je to zklamání, já budu upřímný, já to první vítězství pro Slávy v lize mistrů jsme prostě dneska mohli urvat.
0: No tak první vítězství pro Slávy dneska jsme mohli urvat, to bylo tedy loni z Bude Glimt, když hrála Slávia a nebyl to střelec 2 gólů Boží teda v tomhle zvuku, ale byl to muž, který taky tady seděl v desíce Pavla Horváta. A bavili jsme se třeba o kočkách, Adame.
1: A taky dodnes nezažil to vítězství slávistů v lize mistrů. Oni budou doufat, že se jim to podaří v nové sezóně, v té nové ligové fázi, která pro ně začíná ve čtvrtek.
0: Ve čtvrtek s Racingem Lens, jak jsem byl upozorněný, ta výslovnost.
1: Není to Lens.
0: Lens.
1: Lens.
0: To esko, no. Občas to tam není, občas to tam je. Vyznejte se v tom. Ale číslo do studia, abychom nezapomněli tady kvůli francouzštině. 221 552 222. Česky to říkám, ano. 221 552 222.

0: A dva. A už nám trnčí telefony, tak jdeme brát. Dobrý den, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Radek.
2: Tak Radku, povídejte, kdo promluvil v tom velmi krátkém soutěžním zvuku?
1: Já si myslím, že to byl Jindra Staněk.
0: Bravo, gratulujeme. Vy jste to poznal podle těch koček, víte?
1: No, taky.
2: A tušíte, proč jsme Jindřicha Staňka vybrali? Sledoval jste zpravodajství včera?
1: Protože přestoupil, nebo šel hostovat mimo Slávy, někam daleko hodně.
2: Ano, za penězmi.
0: Víte, jestli Saudské Arábii se můžou chovat kočky, asi jo, ne? Co myslíte?
1: No hlavně, aby se tam nejedli, no.
0: Ale to snad ne, to zase nepřeháníte, ale takový gurmáni snad nejsou. Ne, ale tak vám moc gratulujeme. Můžete si udělat výlet na Lipno, podívat se hezky na přehradu a na okolní lesy a kopce a samozřejmě možná k tomu ještě připojená určitě příležitost zpátek vyhrát bezdrátová sluchátka.
2: No a zároveň k tomu vám ještě připojíme tričko Radiožurnálu Sport, takže nás můžete hezky reprezentovat. Mimochodem ještě takové malé doplnění. Jindřich Staněk vlastně rodák z jihočeského regionu, takže i proto se nám to hodilo k té lipenské soutěži.
0: Radku, tak užívejte, mějte se krásně a poslouchejte nás, pokud vás to baví, tak jsme rádi.
1: Určitě, jste skvělí, díky moc.
0: Výborně, děkujeme.

0: Je 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Nemocnice Kadaň evakuovala kvůli výhrušce bombou asi 200 pacientů a zaměstnanců. Ministryně financí dnes přijde na jednání poslaneckého klubu SPD vysvětlovat schodek rozpočtu. Tenistka Linda Nosková nastoupí ve čtvrtfinále US Open proti světové jedničce Sabalenkové. Zavřená silnice 35 u Svitav komplikuje dopravu a bude slunečno na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Evakuovaných je podle policie asi 200 lidí. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Teď objekty prohledává pyrotechnik i policisté se psy na vyhledávání výbušnin. Příjezdové cesty k nemocnici policie uzavřela. Hasiči přistavili evakuační autobus a postavili vyhřívané velkokapacitní stany pro evakuované. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes půjde na jednání poslaneckého klubu SPD. Koaličním partnerům bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek, který má být 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
3: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
1: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD chce, aby se české zbrojovky víc prosadily na trhu v Jižní Koreji. Prohlásil to na Mezinárodním fóru v Soulu. Současně připustil, že Česko musí vést bezpečnostní dialog i s takovými zeměmi, jako je Čína.
4: My nesouhlasíme se vším, co čínské vedení dělá, ale to neznamená, že zde není prostor pro ekonomickou spolupráci.
5: Prohlásil ministr obrany Jaromír Zuna v Soulu. Stejně jako vidí prostor pro standardní vztahy s Pekingem, rád by viděl i více českých zbrojářských firem v Jižní Koreji. Momentálně už jedna z nejsilnějších armád světa využívá například česká letadla pro základní výcvik pilotů, české letecké motory nebo elektronické radiolokátory. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Filmový festival v italských Benátkách dnes promítne v premiéře dokument o Elonu Muskovi. Snímek oscarového režiséra Alexe Gibneyho trvá téměř 4 hodiny. Popisuje vliv amerického miliardáře na politiku i jeho kontroverze. Samotný Musk se natáčení přímo nezúčastnil.
6: Sport. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open zápas proti světové jedničce Arině Sabalenkové. S Běloruskou se utkají o postup do semifinále dvouhry. Wimbledonská šampionka Nosková po triumfu v Londýně prožívá na následujícím Grand Slamu další vítěznou sérii. Mluví o tom její trenér Lukáš Dlouhý.
7: Myslím si, že se to zlepšuje fakt každým zápasem a to, že po Wimbledonu měla velký schon, měla hodně povinností a změní se vlastně ten její status té hráčky, tak už jsme viděli vlastně i v tom Torontu, i v tom Cincinnati, že tam to bylo těžší, ale tady ještě žije a teďkon jde na další zápas.
6: Souboj Sabalenkové s Noskovou začne na centrálním kurtu ve Flushing Meadows krátce po 17:30 večer českého času. Po 8 hodině pak nastoupí ke čtvrtfinále deblu Kateřina Siňaková ve dvojici s Američankou Townsendovou proti španělsko-americkému páru Bukšová Melikarová Martinézová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony u Svitav taky před Otrokovicemi. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kotslířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Objížďka vede přes Svitavy, kolona je tam od Hřebeťského tunelu a zabere asi 40 minut. Na silnici 55 mezi Spitihněví a Otrokovicemi hlásíte kolony. Na Pajedlích opravují vozovku a je to z obou stran.
9: Řídí provoz Kivadlově z obou stran určitě minimálně 25 minut zdržení.
8: A teď do Prahy, příjezdy do Prahy jsou ucpané téměř všechny. Na D1 se poprvé brzdí zhruba na 30. kilometru, pomalu pojedete v podstatě až k jižní spojce. A celé je to asi na 40 minut. Na Strakonické D4 směr Praha, první kolona před sjezdem na Řitku na 10 minut před omezením. Další fronty jsou pak ještě před Barandovským mostem. Velmi ucpaný je Pražský okruh před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště postojíte 40 minut od Karlovarské dálnice. Ucpaná je tam kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A pozor, teď dejte na magistrále ve směru z centra na D1. Před jižní spojkou po nehodě blokované 2 ze 3 pruhů. Tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě mezi 26 a 29. Tolik zprávy.
0: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás s Adamem Weinetalerem.
9: Pěkný den.
0: Tak máme před sebou další témata. V úterý 8. září je fotbalová, probereme s Pavlem Horvátem. Pak máme na závěr této hodiny rozhovor s Lucí Šafářovou o tenisovém US Open. Samozřejmě Linda Nosková, Kateřina Siňáková, všechno probereme, ale přece jenom, Adame, ty jsi ještě zabrousil do jiných vod, která ta témata třeba tak obvyklá nejsou.
9: Ano, nedostáváme se k ním zas tak často. Zmiňuješ vodu, tak i do bazénu se dostaneme, protože se v těchto dnech koná mistrovství Evropy paraplavců a samozřejmě jedna z hlavních hvězd tohoto sportu je taky David Kratochvíl, český paralympijský šampion, o kterém jistě taky uslyšíme. No a Praha chce zároveň pořádat mistrovství Evropy v krasobruslení po tom letošním úspěchu na mistrovství světa, z pořadatelského ohledu tedy míněno úspěchu. I tohle téma zkusíme trošku nakousnout za několik minut.
0: Tak poslouchejte, bavte se, co vám dobře daří.
2: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler. We'll be right back.

0: Krásné ráno vám přejeme v 9 hodin a skoro 11 minut, no a my máme před sebou spoustu fotbalových témat, která se pokusíme alespoň krátce pojmout v tomhle vstupu, protože, Adame, můžeš to všechno prosím tě vyjmenovat?
1: Tak, můžeme začít u toho, že zlínští fotbalisté mají nového trenéra, který je má nakopnout k tomu, aby konečně získali body. Zároveň Slávia nemá svého brankáře Jindřicha Staňka, který byl ale přeřazen na pozici dvojky poté, co už ztratil to své místo základní sestavě na úkor Jakuba Markoviče na konci minulé sezony. A třetí téma je pochopitelně začátek fotbalové ligy mistrů té hlavní fáze, do které dnes vstoupí ve vzájemném duelu třeba Real Madrid a Inter Milán.
0: Spousta témat i pro Pavla Horváta, našeho kolegu, experta, muže, který zahrál spoustu zápasů i v lize mistrů. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nejprve k Jindřichu Staňkovi. Je pro tebe překvapení, že tedy dvojka Slávie míří do Al-Hazímu, 10. týmu Saudsko-arabské ligy, na hostování?
2: Tak překvapení to není. Já si myslím, že se dalo čekat, že Indra někam odejde, když nebyl napsaný na soupisku ligy mistrů. Přestože byl jako v pozici dvojky, tak si myslím, že kvality má a bylo jasný, že se asi něco stane.
0: No a ty ho dobře znáš, ostatně on byl i hostem desítky. Dokážeš si představit, jak se třeba bude cítit na Blízkém východě v týmu? Koukal jsem, kde na soupisce mají snad ještě jenom jednoho evropského hráče.
2: Tak já jsem první, co bylo, tak mě napadlo, že si odpočine, že prostě Jindra je aktivní. Myslím si, že má rád samozřejmě i svůj klid a toho si myslím užije daleko víc než teďka tady v Čechách.
1: Pavle, z přechody do exotických fotbalových destinací máš dobré zkušenosti, tak co všechno si musí takový fotbalista zabalit na tu dlouhou cestu, i když do Saudské Arábie to přeci jenom není zas tak daleko jako do Japonska, si to měl ty?
2: Tak já si myslím, že ta doba už je úplně jiná, samozřejmě. Já jsem do Japonska šel do velkého neznámého, ale pro mě to bylo samozřejmě novinka a úplně jiná kultura, což Jindru čeká taky, to je jasný, ale myslím si, že opravdu ta doba už je taková, že seženeš úplně všechno, jak k jídlu, tak k pití a myslím si, že ho čeká velmi, velmi příjemný, ať už rok nebo půl roku, ale příjemný pobyt a hlavně fotbalově si myslím, že pookřeje znova.
0: Pookřát, to je věc, to je slovo, které by se teď hodilo ve Zlíně, kde tedy strádají a střídají, řekněme, nebo ne, jak se tomu říká, vlastně kupí porážky, mají 7 za sebou. No a Bronislav Červenka, trenér, skončil, vystřídá ho Pavel Hoftych, aktuálně taky zároveň sportovní manažer Ševců. Mluvil o tom, že trenér Červenka je náročný perfekcionista, dříč. Může zabrat spíš třeba taková uvolněnější Hoftychova povaha na to strápené mužstvo, Pavle?
2: Tak to samozřejmě uvidíme, no. Je to nepříjemný, já si myslím, že jsem i čet, že Pavel Hoftych jako předtím, když šel do té funkce, tak říkal, že nechce nahradit Broňu, že prostě to si nedovede představit. No, nakonec se to stalo, myslím si, že Broňa odnes to, že prostě to mužstvo úplně tu nejvyšší kvalitu nemá, že prostě blbě odstartovali, prostě neměli úplně jednoduchý los a teď se to na nich podepsalo. Souhlasím s tím, že Broňa bude prostě, řekl bych, takový jako velmi náročný jak na sebe, tak na ty hráče a někdy možná je to lepší být trošku jako kamarád a tak jako ty kluky nechat dělat ty svoje věci, ale zase na druhou stranu máš nějakou jako strategii nebo nějak vidíš fotbal a chceš ho nějak dělat a není úplně jednoduchý mezi těma dvouma módama trenér kamarád a trenér jako náročný prostě přepínat. No.
1: Je ten kádr Zlína sestavený i Pavlem Hoftychem dostatečně kvalitní na to, aby po tom mizerném startu zachránil nejvyšší soutěž? Jan Peruška už to dnes v ránu zmiňoval, že posledním týmem, který začal 7 prohrami, byla pražská Dukla a ta to tehdy nezvládla, co se týče záchrany.
2: Tak jako vypadá to děsivě, nicméně, když se podíváme na tabulku, jak ty odskoky jako k těm mužstvům před nima úplně nejsou ještě 10-bodový a ta ztráta samozřejmě tak veliká není, ale může narůstat a myslím si, že musí prostě minimálně do té reprepauzy nějaký body nazbírat, protože pak už by to bylo opravdu pekelný.
0: S Pavlem Horvátem ještě můžeme zhlížet k lize mistrů, která startuje dnes. Může to být taková pomyslná třešnička na dortu aktuálního vstupu. Šlágrem je dnešního programu. Je duel Realu s Interem. Je tam José Mourinho po 13 letech zpátky v bílém baletu. Tak co myslíš, že dokáže ve 63 vrátit Real na vrchol? A to nejen v lize mistrů, ale i doma v La Lize.
2: No tak nevím. Já samozřejmě vnímám jeho jako velmi výraznou trenérskou osobnost. Na druhou stranu teďka úplně ty výsledky nekupil pozitivní. Myslím si, že možná ten jeho nejlepší trenérský čas už je pryč. Na druhou stranu je to prostě taková osobnost, s který všichni mají respekt a myslím si, že i ty hráči v tom Realu Madrid asi vnímají to, že něco je jinak, než to bylo možná minulou sezónu a možná to bude ten Mourinhův efekt padat na úrodnou půdu, ale to uvidíme v průběhu této sezóny.
1: V dnešním programu vidíme tedy kromě Realu a Interu taky třeba Manchester City nebo Borussia Dortmund, tak je někdo z těchto týmů podle tebe aspirantem na celkové prvenství nebo budeme v téhle sezóně Ligy mistrů sledovat vítězný treble, třikrát vítězství za sebou od Paris Saint-Germain? Jaká jsou tvoje očekávání od toho nového ročníku Champions League?
2: Myslíš třeba moji predikci nějakou?
1: Přesně tak, hezky jsi to řekl, Cize.
2: Ne, tak když vidíme třeba, jak začala Paris Saint-Germain ligu, tak úplně to teďka nevypadá, že by vyhráli Ligu mistrů znova, ale ta sezona je na začátku. Já si myslím, že spousta těch týmů teprve opravdu se rozjíždí a čekají náročné sezóny. Možná, že když bych řekl nějakého černého koně, tak bych zrovna řekl třeba Inter Milan, který opravdu už několikrát potvrzoval, že došel velmi daleko a uvidíme, jak bude vypadat letos.
1: A Slavia, respektive Slovan Bratislava, budou mezi postupující 24?
2: Tak vzhledem k tomu, že samozřejmě o Slávě jsme se bavili už několikrát, já budu přát to vítězství. Nevím, kolik jsou schopní uhrát bodů. Může se stát, že opravdu to tam nasekají, někde opravdu předvedou fantastický výkon a společně s nějakou dávkou štěstí prostě třeba udělají, já nevím, 8-9 bodů a mohlo by se to povíst. Slovan Bratislava musím říct, že jsem nedávno byl na Slovanu se podívat při určitý příležitosti a je tam nádherný stadion, nádherný prostředí a výborní lidi, tak jim budu taky fandit a myslím si, že tyhle ty dvě mužstva, jak Slávě, tak Slovan Bratislava mají takový, řekl bych, vyrovnaný šance a uvidíme, co předvedou. Jsou to Čechoslováci, taky můžeme držet palce.
0: Přesně tak, Pavel Horvát drží palce a my s ním moc děkujeme, že jsi, Pavle, opět byl s námi za tvoje glosy a těšíme se zase brzy naslyšenou. Jenom připomínám, že včera výživná ligová desítka, můžete si ji pustit třeba i na našem YouTube. Pavle, tak jo, tak žij blaze.
2: Hezký den, čau.

0: 9 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport a Ada Weidenthaler, který se podílí na řadě disciplín v našem vysílání, připravil téma, které se týká právě jedné z těch jeho, řekněme, méně častých disciplín, ale možná o to zajímavějších, určitě jedné z těch nejestetičtějších.
1: Praha totiž bude kandidovat na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení, které se má konat v roce 2029. Rozhodli o tom radní hlavního města a my právě tohle téma teď přiblížíme spolu s Milanem Hranteme, předsedou Českého krasobruslařského svazu. Hezké ráno, díky za váš čas.
2: Dobrý den, zdravím posluchače Radiožurnálu Sport.
1: Jak daleko je tedy v tuto chvíli kandidatura přímo u Mezinárodní bruslařské federace ISU, když už to všechno posvětilo i hlavní město u nás?
2: Naposledy jsme jednali včera, jsme měli videokol z Lozán a dáváme dohromady samozřejmě veškeré podklady, které jsou potřeba. Máme 2,5 roku do začátku, to znamená, máme připravené návrhy rozpočtu, máme jaksi zpracované bidy, nabídky, k tomu je hodně různých dodatků, dovědků, které musíme jako prostě odevzdat.
0: No a z hlediska toho, že Praha pořádala povedené mistrovství světa v březnu, tak tohle taky nějakým způsobem může pomoci?
2: To je jedno, na čem to máme postavený právě, že to mistrovství světa opravdu bylo hodnocené jako jedno z nejlepších v historii. To máme jak od pracovníků ISU, tak od závodníků, od týmů, vysílatelů, ale i vlastně od fanoušků. To znamená, my jsme na to chtěli navázat. V každém případě tento šampionát se opravdu mým kolegům velice povedl a o tom svědčí vlastně těch 127 tisíc nebo víc než 127 tisíc fanoušků, které to tam jaksi navštívilo, to mistrovství světa. Jo, takže české krasobruslení má bohatou historii. Já jsem byl u toho, když jsme dělali v roce 1993 mistrovství v Praze, ještě na Staré hale. Jo, byl jsem u toho, když jsme dělali mistrovství světa juniorů v roce 2003 v Ostravě. A myslím si, že je třeba pořádat tyto šampionáty.
1: Říká předseda Českého krasobruslařského svazu Milan Harant. Vy už jste to trošku naznačil. Vy jste v čele Českého krasobruslařského svazu až teď od léta, takže jste trochu zdědil ty úspěchy z toho posledního mistrovství světa, které se tady konalo v březnu. Tak jaká je teď nálada v českém krasobruslení? Co se dělo po mistrovství světa a jak vy z toho teď můžete těšit dál?
2: Tak nálada pracovní, tak jak by měla být v tomhletom týmu, ten tým je jasně usazený a jde spíše o to, že ISU jako Mezinárodní bruslařská federace změnila systém financování, jde tam o jakýsi participativní rozpočet, to znamená, to financování mistrovství Evropy bude trošku rozdílné oproti mistrovství světa, to znamená, my jsme teď opravdu v pracovní fázi, kdy si dolaďujeme jaksi pohled na jednotlivé rozpočty, pohled na jednotlivé události, které jsou spojeny právě s tímto závodem mistrovství Evropy.
1: Na závěr ještě možná trochu odbočka od toho potenciálního mistrovství Evropy, tedy pořadatelství mistrovství Evropy v Praze. V červnu Mezinárodní bruslařská unie rozhodla o tom, že umožní ruským a běloruským sportovcům pod neutrálním statusem návrat do mezinárodních soutěží, z nichž byli vyloučeni po ruském vojenském útoku na Ukrajinu v roce 2022. Závodníci ale nesmí veřejně podporovat ruskou agresi, nesmí mít vazby na armádní a bezpečnostní složky a podobně. Jak se k tomu staví právě české krasobruslení?
2: To je velice složitá otázka. V každém případě máme s tím určité zkušenosti, víme, o co se jedná, ale tady ctíme rozhodnutí našich vrcholných orgánů v této oblasti.
0: Myslíte tuzemských?
2: Myslíme právě rozhodnutí ISU a rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru.
0: Dobře. Tak děkujeme za odpověď, děkujeme za rozhovor. Milan Harant, předseda Českého krasobruslařského svazu, s námi mluvil hlavně o tom, že Praha bude kandidovat na pořádání mistrovství Evropy v krasobruslení v roce 2029. Tak jsme zvědaví, jak celá ta kandidatura bude probíhat a přejeme hodně štěstí, pane Harante.
2: Děkujeme za vaši přízeň.
0: Tak na Radiožurnálu Sport budou za chvilku krátké zprávy v 9:30. Po zprávách se budeme věnovat už zmíněným tématům paraplavání a pak taky tenisovému US Open. Poslouchejte Radiožurnál Sport i nadále. Krásný den!

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ale pokračují. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce policisté evakuovali 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem na vyhledávání výbušnin. Policisté uzavřeli příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči, kteří postavili pro evakuované vyhřívané stany. Za šíření plašné zprávy hrozí případnému pachateli až 3 roky vězení. Vrchní soud v Praze projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let připravili stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Starosta španělského města Ceuta míří do Bruselu. S představiteli unijních institucí chce mluvit o krizové situaci ve městě po masovém přílivu migrantů na konci července. Dopoledne by měl navštívit Evropský parlament, odpoledne pak Evropskou komisi. Provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem je zastavený. V úseku mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříněves srazil vlak člověka. Podle webu Správy železnic bude provoz omezený nejméně do 10:30. Událost ovlivnila několik rychlíkových spojů. V regionální dopravě se České dráhy snaží zajistit náhradní autobusovou dopravu. Sport. Basketbalistka Eliška Joklová přišla o angažmá v Minnesotě v zámořské WNBA. Klub jí nabídl ostatním týmům. Oznámil to před závěrečným zápasem Česka proti Američankám na mistrovství světa, který Spojené státy vyhrály 105-64. Češky po 3 prohrách na šampionátu skončily na 15. místě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Jihlavy, taky u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u Jihlavy. Na 111. kilometru zabrali jeden pruh silničáři a dojíždí se do zhruba 10-minutové kolony u sjezdu na Jihlavu. Na D1 omezení ve směru z Prahy do Brna. Na kilometru 179 opravují vozovku v pravém pruhu, i tam se tvoří krátká kolona. A silný provoz pak čekejte i na průjezdu Brnem, tam v obou směrech. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové velké kolony popojíždějí u Svitav. Mezi Kotslířovem a nájezdem na novou dálnici silnice zavřená kvůli stavbě. Kolona od Hřebeťského tunelu je asi na 45 minut. Ve směru z Hradce Králové o něco kratší. Na silnici 55 mezi Spytihněví a Otrokovicemi čekejte kolony. V Napajedlích opravují vozovku a je to z obou stran asi na 20 minut. Na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové postojíte u České Skalice v kolonách. Je tam omezení, projíždí se Kyvadlově a opět fronty až na 30 minut. No a v Praze připomínáme ucpaný mimo jiné Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam v obou směrech, počítejte 30 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29, na horách většinou kolem 20, na Šumavě 24. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Máme tady samozřejmě rekapitulaci těch zásadních zpráv ze včerejška. České basketbalistky prohrály s Američankami při posledním vystoupení ve skupině mistrovství světa 64-105 a rozloučili se bez vítězství se skupinou i s celým šampionátem. Tenistky čeká dnes vstup do čtvrtfinále US Open, a to včetně Lindy Noskové. K jejímu zápasu s běloruskou Sabalenkovou se dostaneme za zhruba 15 minut s Lucí Šafářovou, bývalou elitní českou tenistkou. No a samozřejmě můžeme připomenout to, že dneska začíná, Adame, fotbalová liga mistrů.
1: Ano, a to některými zajímavými zápasy, třeba Real Madrid, Inter Milan. Mimochodem jedna taky čerstvá aktualita, protože čeští volejbalisté už znají svou nominaci na mistrovství Evropy. V ní je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském čtvrtém místě na mistrovství světa. Mezi nimi třeba navrátilec zpátky do reprezentačního dresu, kapitán toho tehdejšího úspěšného týmu Adam Zajíček, blokař kladenského volejbalového týmu, se kterým jsme se, Honzo, pokud se dobře pamatuji, pár týdnů zpátky bavili právě o tom jeho návratu zpátky do nejvyšší té sekce reprezentační, řekněme.
0: Tak jsme zvědaví na to, jak si povedou čeští volejbalisti na mistrovství Evropy. České ženy bohužel skončily dříve, asi než jsme chtěli, v osmifinále. Byl to ale ten domácí šampionát. Čeští muži přece jenom nastoupí v Řecku, což bude docela tedy možná i taková dovolenková destinace, ale snad pro ně to bude úspěšná mise. Koukáš na mě, že asi ne v Řecku?
1: Není to v Itálii?
0: V Itálii, tak já jsem se možná překoukl. No. Myslím si, že Řecko a Itálie hostí ten volejbalový šampionát, ale teď si teda nejsem úplně jistý. No. Každopádně otázkou, zda to teď dokážeme ověřit nebo ne, ale myslím si, že to máme nebo nemáme, Adam?
1: Máme, myslím si, že to je skutečně Modena. Tedy
0: tak, děkuju moc za upozornění.
1: Italské místečko,
0: omlouvám se, tady geografie zklamala, mířil jsem na prstu nebo prstem na atlasu trošku jinam.
1: Nevadí.
0: Tak, snad čeští volejbalisti zamíří tedy do Itálie, pozor, do Itálie, děkuju.
1: Nemáš za co.

0: 9 hodin 42 minut na Radiožurnálu Sport, pochopitelně pokrýváme i parasport, pravidelně slyšíte příspěvky, které se věnují českým reprezentantům. No a teď se vydáváme, alespoň my s Adamem Weidenthalerem, metaforicky obrazně do bazénu.
1: Ano, to na mistrovství Evropy právě v paraplavání, to se koná v tureckém městě nebo regionu Kocaeli a českou výpravu vede předseda paraplavání Českého svazu plaveckých sportů Štěpán Sagaň, kterého zdravíme. Hezký den.
2: Dobré dopoledne z Turecka.
1: Česká reprezentace má právě v Turecku celkem 9 zástupců sportovců, pokud jsem dobře počítal. Největší hvězdou je samozřejmě David Kratochvíl, paralympijský šampion, ale pokud bychom měli představit ty další, jaké příběhy byste vyzdvihl?
2: Určitě bych začal u Agáty Koupilové, která včera vybojovala bronzovou medaili na 50 metrů volný způsob. A dneska právě před chvílí postoupila do finále ze třetího místa Alexandra Borská na 100 metrů znak. Pak jsou tu ještě další plavci a uvidíme, jak se jim bude dařit.
1: V úvodní den mistrovství Evropy tedy 2 medaile, vy už jste nastínil tu jednu od Agáty Koupilové, bronzové na 50 metrech volným způsobem. David Kratochvíl, ten byl v téhle disciplíně zlatý, u něj se v úvozovkách asi nedá mluvit o úplně velkém překvapení, že bude dominovat, že bude zase sbírat medaile. On to má hodně náročné vzhledem ke svému programu taky, tak očekáváte od něj medaile vlastně v každé disciplíně, do které nastoupí?
2: No, samozřejmě budu moc rád a všechny palce, ale ta konkurence je veliká. A to, ta včerejší medaile je sice trochu očekávaná, ale je to jeho první evropské zlato, takže i když je mistrem světa a paralympijským vítězem, tak na Evropě na zlato ještě nedosáhl až do včerejška, takže máme velkou radost.
0: Ano, pochopitelně i posluchači Radiožurnálu Sport si váží, že má české paraplavání tak skvělého reprezentanta, jakým je David Kratochvíl. Ještě k tomu složitému a náročnému programu, zřejmě u plaveckých soutěží to může být běžné, že přece jenom kombinují více disciplín a závodu. Jak třeba David Kratochvíl regeneruje mezi nimi, jak odpočine, protože je to náročné, jak jsme říkali.
2: David má výhodu v tom, že některé disciplíny se tady plavou jako přímé finále, takže nemusí postupovat z ranních rozplaveb. Ale no, ta regenerace je samozřejmě důležitá a David se chodí po každém závodě vyplavat, je tady vyplavávací bazén a pak hnedka odjíždí na hotel, kde si může odpočinout a připravit se na ty odpolední disciplíny, aby předvedl co nejlepší výkony. Příkladem je třeba dnešní 100 metrů motýlek, kdy se představí až odpoledne v tom přímém finále a bude opět bojovat o medaile.
1: To říká předseda českého paraplavání Štěpán Sagaň, aktuálně na mistrovství Evropy právě paraplavců. Jak velká to je akce pro české sportovce? Je to pro některé z nich třeba vrchol kariéry vedle toho, že jsme mluvili o tom, že David Kratochvíl už má za sebou velmi úspěšné představení třeba 2 roky zpátky v Paříži?
2: Je to největší akce tohoto roku. Samozřejmě někteří to mají spíš jako přípravu na mistrovství světa, které bude příští rok, a takovou průběžnou přípravu na paralympiádu v Los Angeles. Ale samozřejmě jsou tu i plavci, kteří zatím nedosahují limitů na paralympiádu, a tak je tato jejich akce vlastně zatím největším vrcholem.
0: Ještě jedna věc, která se týká vlastně mistrovství Evropy v paraplavání, a mluvíme o něm teď se Štěpánem Sagaňem, což je předseda paraplavání v rámci Českého svazu plaveckých sportů. Je na nějaké nástěnce ve vašich myslích prostě nějaký plán, kolik medailí z jaké akce se musí v rámci paraplaveckých šampionátů získat? Dáváte si takové cíle?
2: My tolik necílíme na ty medaile, samozřejmě jsme za ně hrozně moc rádi, ale to, co je podstatnější, je nějaký kontinuální zlepšování, vylepšování osobních rekordů, a samozřejmě ne každý má ty parametry takové, aby mohl usilovat o ty nejcennější kovy, ale podstatný je zlepšování svojí fyzické zdatnosti, výkonnosti a i takovej ten boj proti tomu handicapu, který člověk si sebou nese. Takže i tohle je pro nás hodně důležitý a sledujeme ten osobní rozvoj těch sportovců, jak se zlepšují.
1: To říká Štěpán Cagaň, předseda paraplavání Českého svazu plaveckých sportů, aktuálně na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku. Pane Cagaňi, moc díky za váš čas, přejeme české výpravě co nejvíc úspěchu, ať se daří, mějte se fajn.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: 9 hodin 49 minut, my pomalu končíme naší ranní spolupráci s Adamem Weidenthalerem, ale přeci jenom nechali jsme si takové jedno krásné témátko nakonec a velmi atraktivní témátko s výraznou respondentkou.
1: Neřekl bych tomu témátko, velké téma, vrchol našeho dnešního ranního vysílání, protože na US Open se půjdou vrhnout do akce zase dvě české tenistky dnes odpoledne, respektive večer českého času. Nejprve čtvrtfinálový souboj Lindy Noskové se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska, zároveň poté zápas Kateřiny Siniakové po boku Američanky Townsendové o postup do semifinále deblu.
0: Právě ženskou čtyřhru před 10 lety ve Flushing Meadows vyhrála Lucie Šafářová, která je s námi teď ve vysílání. Přejeme vám krásné ráno.
2: Krásné ráno i vám.
0: Vzpomínka na to, když jste s Bethany Matekovou-Sencovou vyhráli právě v roce 2016 v New Yorku. Byl ten Grand Slam něčím speciálním pro vás?
2: Tak já mám vždycky US Open speciální v tom, že tam bydlí moje sestra, takže mám tam velkou rodinnou podporu a vždycky ta šňůra americká je velmi dlouhá. Já jsem měla to štěstí, že před tím US Open jsem mohla vždycky utéct k ní domů a mít tam takovou rodinnou pohodičku. Takže vždycky jsem US Open prožívala tady v tom trošku jinak, jinak ten rok musím říct, že byl úžasný, tak vyhráli jsme s Bethany poprvé US Open a pro ní je to domácí půda, takže jsme měli i z její strany velkou podporu a bylo to super, vlastně ve finále už jsme měli matchball dolů a nakonec jsme to otočili, takže bylo to i dramatické.
1: Právě US Open chybí ve sbírce společných titulů dvojici Siniaková Townsendová, která je, jak už zaznělo, ve čtvrtfinále, tak berete je za ty největší favoritky deblu, jsou první nasazené, Kateřina Siniaková dlouhodobě taky světovou jedničkou.
2: Já myslím, že rozhodně, tak Kačka s Taylor už jsou velmi stabilní, sehrané parťačky. Včera jsem kousek jich čtyř hry viděla a přišlo mě, že se výborně doplňujou, zejména Taylor teda výborně servírovala, pohybovala se na síti. Kačka taky výborně čte hru, takže moc bych jim to přála. Myslím si, že na to rozhodně mají, možná trošičku je tam takové to, ono to domácí publikum může být ku prospěchu, ale někdy i trochu svazuje, ale když jsem viděla včera Taylor v jejich outfitech, které teď má nástupové na kurt, velmi zajímavé, tak si myslím, že rozhodně si pro ten titul jdou.
0: To jste mě teda přivedla na otázku, kterou jsme nechystali, ale přece jenom třeba tenhle Grand Slam berou tenisti a tenistky jako uvolněnější z hlediska oblékání než jiné.
2: No já myslím, že to tak Naomi Osaka nastartovala a že se toho postupně jako chytají ostatní a začíná se z toho vlastně vznikat takový trend. Mně se to asi docela líbí, je to takového něco jiného a jsem zvědavá, kdo s čím ještě novým, jestli třeba, jak známe Lady Gaga, nakonec přišla obalená v mase jednou, tak uvidíme, jestli tenisté ještě vymyslí něco takového extravagantního, ale mně se to asi líbí, je to takový zajímavý, zase něco jiného.
1: To říká bývalá vynikající tenistka Lucie Šafářová. Obě hráčky, o kterých jsme se teď bavili, tedy Siniaková i Townsendová, hrály i singlový turnaj. Townsendová dokonce došla až do čtvrtého

0: kola, tak když vy jste hrávala, sledovali jste třeba s parťačkami navzájem, jak dlouho hrají právě singla, aby se tím potom moc neunavovali pro čtyřhru?
1: Tak to je vždycky taková velká otázka, protože samozřejmě na tom Grand Slamu, když člověk hraje obě dvě ty disciplíny, tak je to velmi fyzicky náročné. Já sama jsem zažila na Roland Garros, že jsem došla do finále jak v singlu, tak ve čtyřhře a musím říct, že opravdu jsem potom byla úplně na pokraji svých sil, takže je to vždycky otázka, ale já jsem to vždycky měla tak, že ta čtyřhra mě strašně bavila. Samozřejmě s dobrou parťačkou má člověk super atmosféru. Může to do toho singla přinést spoustu pozitivních prvků ke zlepšení zase, takže, ale samozřejmě pro ty singlistky je to otázka, jestli to jako jde vlastně zvládnout a Taylor i Kačka hrajou výborně singla. Taylor samozřejmě teďka čtvrtý kolo je pro ní obrovský úspěch, ale myslím si, že ta čtyřhra je taková, že tam opravdu oni se koncentrují na to získat ten titul, no.
2: Lucie Šafářová, která vyhrála na okruhu vlastně několikrát Grand Slamy v rámci deblových soutěží, s námi teď ve vysílání. Když se dostaneme ale k singlu, jak jste naznačila finále Roland Garros v roce 2015, o rok dříve jste byla semifinále Wimbledonu a ten letos vyhrála Linda Nosková. Právě k té bych se chtěl dostat ještě na závěr. Narazí na Arinu Sabalenkovou, světovou jedničku, která ale v případě dnešní porážky s Noskovou přijde o ten post. Myslíte, že tohle na tenistku v tom daném zápase vytvoří tlak, že si to nějakým způsobem bude připouštět?
1: Tak trošku možná v pozadí to tam mít bude. Na druhou stranu a myslím si, že Arina už je velmi zkušená hráčka. US Open vyhrála loni, takže si myslím, že tam jí to opravdu hodně sedí. Letos jsme viděli asi teď poslední dobou takovou trošku nevyrovnanou Arinu Sabalenku. Myslím si, že i ona sama se svýma posledníma výsledkama v Americe a zejména i předtím na trávě Roland Garros nebyla úplně spokojená. Nicméně teď to vypadá, že se jakoby její vlak zase rozjíždí a já pevně doufám, že ho stopne naše skvělá rozjetá Linda, protože na Wimbledonu předvedla úžasný tenis a když jsem viděla její zápas proti Martě Kostiuk, který byl velmi dlouhý, vyrovnaný, jak ho zase velmi obdivu hodně psychicky zvládla a opravdu od obou hráček to byl velmi krásný tenis, tak věřím, že tu šanci má proti Sabalence opravdu velikou.
0: Úplně poslední otázka na Lucii Šafářovou, co se týče třeba eventuálně i třísetových soubojů, tak s nimi teď má z posledních dvou konfrontací, jak už jste naznačila, Linda Nosková na US Open zkušenosti, zatímco Arina Sabalenková prochází turnajem opravdu hodně hladce, zatím bez ztráty květinky, tak v tomhle ohledu to taky může být teoreticky výhoda pro českou hráčku?
1: Tak může to být výhoda i nevýhoda, určitě jakoby s těma strávenýma hodinama na kurtě se zvedá ta herní pohoda v daném místě, na druhou stranu se s tím kupí i únava, ale Linda je jí teprve 21, takže myslím, že ta regenerace tam ještě probíhá velmi rychle, má kolem sebe super tým lidí, takže si myslím, že by dneska měla nastoupit fyzicky v pohodě a já si opravdu tipuju, že by jí mohla porazit, i když jí ještě nikdy neporazila, to samozřejmě jí úplně do karet nenahrává, ale myslím si, že asi někdy tak teď.
2: Budeme věřit svým optimismem, jste nás naladila, takže držíme palce Lindě Noskové, ať přijde Arinu Sabalenkovou. Mluvili jsme s Lucí Šafářovou, která před 10 lety na US Open triumfovala v deblu a samozřejmě i letos doufáme, že bude mít debl českou vítězku v podobě Kateřiny Siňakové. Lucie, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme krásný den.
1: I vám krásný den a fandíme Češkám.
2: Ano, na Radiožurnálu Sport se můžete těšit i odpoledne a večer na Davida Prouzu, který je přímo ve Flushing Meadows. A na další vysílání za chvilku Čistá hra Martina Procházky s Václavem Nedorostem.
0: A po 15. hodině taky velký rozhovor s Martinem Fuchsou, zas a znovu vítězem mistrovství světa v rychlostní kanoistice.
2: Je to nabité, pestré, poslouchejte i dál. Budeme tu zase brzy s Adamem Weidenthalerem, kterému moc děkuju.
0: Pěkné ráno.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Policisté v nemocnici Kadaň bombu nenašli. Bezpečnostní opatření policie ukončila. Sněmovna bude znovu projednávat nová pravidla pro státní úředníky. Normu jí vrátil Senát. České basketbalistky prohrály s Američankami a na mistrovství světa končí bez jediné výhry. Kolony popojíždějí na silnici 33 u České Skalice. A bude slunečno, na jihu ojediněle přehánky a teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté evakuovali 240 lidí z nemocnice Kadaň na Chomutovsku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. A na místě máme reportérku Lucii Hejzlovou.
3: Z nemocnice bylo krátce před 7 hodinou evakuovaných 240 lidí, většinou šlo o zaměstnance. Ti našli dočasné zázemí ve vytápěných stanech, které pod nemocnicí postavili hasiči. Dětští pacienti byli přemístěni na jiné místo v rámci areálu nemocnice. Zásah byl ukončený zhruba ve 10:45. Policisté se speciálně vycvičeným psem postupně 4x prošli celý objekt a nenašli žádné výbušné zařízení. Zaměstnanci i pacienti se teď vrací zpět do budovy. Z Kadaně Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Podle koalice změny zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
4: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Opozice návrh kritizuje. Podle ní umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Francie a Jižní Korea investují miliardu eur do filmového průmyslu. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že Francie a Jižní Korea investují peníze v příštích 5 letech. Řekl to na summitu, který nese jméno po bratrech Lumiérových, považovaných za vynálezce filmu. Macron a jeho korejský prezident Lee Jae-myung taky vyzvali k podpoře filmového průmyslu. Ten podle nich trpí klesající návštěvností kin. Nové technologie jako umělá inteligence podle nich zároveň nesmí nahradit scénáristy, dabéry nebo další kreativní profese. Jižní Korea masivně investuje do svého filmového průmyslu a její filmy v posledních letech prorazily i na mezinárodní scéně. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Sport. České basketbalistky skončily na mistrovství světa bez vítězství. Na závěr základní skupiny v Berlíně podlehly Spojeným státům americkým 64-105 a obsadili konečné 15. místo. Na šampionátu Česku chyběly dvě podkošové opory, Julie Reisingerová a Emma Čechová. Trenérka Romana Ptáčková ocenila, jak družstvo bez nich bojovalo.
7: Už víte, že nemáte veškerému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc a to si myslím, že ten tým pak semkne, takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu. Jedním slovem, obrovská bojovnost celého týmu. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
6: V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. V italské Modeně se na úvod v pátek utkají s Řeckem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Jihlavy a ucpaná silnice u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy budete 10 až 15 minut popojíždět v koloně u Jihlavy. Za sjezdem na Jihlavu na 111. kilometru zabrali jeden pruh silničáři. Na D1 omezení ve směru z Prahy do Brna a u sjezdu na Ostrovačice. Na kilometru 179 zavřený pravý pruh, tam je kolona krátká na 5 minut. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna Zvyškova před Rohlenkou. Je to asi na 10 minut pro kamiony na delší dobu. A ještě jedna kolona na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna. Po pojíždí za sjezdem na Odry na kilometru 321. Je tam zúžení a opět fronta na 10 minut. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Jede se přes obchvat a fronty v obou směrech jsou na 40 minut. Taky na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové postojíte u České Skalice v kolonách. Je tam omezení, projíždí se kyvadlově a kolony opět dlouhé v obou směrech. Je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
9: Čistá hra Martina Procházky.
10: Hokejové léto, jak říkáme většinou v úterý, je pomalu u konce, protože se blíží start hokejové Tipsport Extraligy. Bude to přesně za týden, kdy úvodním kolem rozehrají hokejisté Karlových Varů a Třince novou sezonu. Pak ten další den, příští středu, nastoupí do akce zbylé extraligové týmy. My si dnes budeme povídat v našem pořadu s Martinem Procházkou na dálku s naším hostem, což má drobné mínus, že si úplně nevidíme do očí a nemůžeme tady na sebe úplně extra reagovat, ale má to zase minimálně jeden plus, jak za malou chvíli uslyšíte. Martine Procházko, hezký den.
11: Hezký den.
10: A hned přivítáme našeho hosta, protože ten sedí na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Je to sportovní manažer klubu Banes Motor České Budějovice. Bývalý hokejista, dvojnásobný mistr světa do 20 let s juniorským českým týmem na přelomu tisíciletí a jmenuje se Václav Nedorost. Dobrý den.
12: Dobré ráno.
10: Tak teď můžete slyšet ten bonus toho, protože tam za vámi pěkně bouchají puky. S vámi i reportér jihočeský Kamil Jáša. Kamile, i tobě, hezký den.
12: Hezké dopoledne.
10: Jak šlo, Václave, zakomponovat náš rozhovor do vašeho pracovního programu před novou sezonou?
12: Úplně v pohodě, tak a mužstvo má dneska, mělo včera a dneska volno, protože jsme poslední přípravní zápasy před sezónou odehráli v pátek a v neděli, takže dva dny měli volno a vlastně trénuje jenom akademie, vlastně juniorka, 18, 16 mají dovednostní ranní tréninky, takže úplně v pohodě, měl jsem spoustu času a rád jsem si ho na vás udělal.
10: Děkujeme a teď jenom pro naši představu a představu posluchačů, ty puky, co tam bouchají o mantinely, tak to vydává kdo tyhle zvuky, jaká kategorie?
12: Tohle jsou ty nejstarší.
13: No hlavně, hodně aktivní je Zdeněk Kutlák, to je trenér této kategorie, určitě ho fanoušci sportu, příznivci hokeje budou znát, také má medaily z mistrovství světa a co mě zaujalo, docela často mluví na hráče anglicky.
12: Tak máme v týmu i dva lotyšský reprezentanty, takže vlastně teď mají dělený trénink útočníci v obránci. Zdeněk má na starosti právě obránce, takže i ty informace musí předat těm cizincům v jejich nebo v jazyce, kterýmu oni rozumí, protože čeština to určitě není.
13: No těch otázek určitě z Prahy zazní hodně. Já se ještě budu držet tohoto tématu, když vybíráte nového trenéra a klub Banes Motor České Budějovice do sezony půjde s novým trenérem. Díváte se i na to, jestli dobře mluví anglicky.
12: Tak úplně to není tou podmínkou toho, že ten trenér, když by neuměl anglicky, takže od něho odejdete nebo ho neangažujete. Případně u Roberta je to výhodou, protože hrával finál, angličtinu má skvěle zvládnutou a určitě je to bonus, protože těch cizinců z té extralize je více a více a určitě i Prochy může potvrdit, že pokud jako neví, co se v té kabině říká, ty hráči se úplně necítí ideálně a předání těch informací není tak, jak by to být mělo. Takže je to určitou výhodou a já jsem rád, že Robert tohle zvládá.
13: Tak já jenom doplním, že je to Robert Petrovický, nový trenér Motoru České Budějovice a jak je na tom Martin Procházka s angličtinou, to vůbec nevím. Martine?
11: Přiznám se, že na tom nejsem moc slavně, každopádně asi bych se částečně domluvil, ale není to úplně excelentní. Já jenom, jak říkal Václav, k té angličtině v té kabině nebo během těch tréninků, tak nás překvapilo, že vlastně nakladně Vladimír Malý, kustod, který jsme tam jako hosta, nám říkal, že vlastně nakladně v kabině po celý den během celého tréninku se mluví jenom anglicky, aby ti hráči právě byli buď to v té komfortní zóně, že bylo, že prostě ráno přijou kluci do kabiny a mluví se jenom anglicky, což mě teda trochu překvapovalo, že si to nedokážu úplně představit. Nevím, jak je to úplně s celým tím humorem a nevím celým s tou situací. Takže nevím, jak to mají samozřejmě nastavené v Českých Budějovicích. Každopádně mě to nakladně překvapilo, že opravdu ta angličtina tady tam slyšet po celý ten tréninkový den.
13: No, poslouchejte dobře, ono to s tím vlastně také souvisí. Největší a nejviditelnější změny v sezóně příchody Tomáš Kundrátek, tam ta angličtina bude výborná, ale není asi tolik potřeba. Ale potom Lukas Nordsetter, Filip Ahl, Renas Krastenbergs nebo útočník Parker Bell, Paul Zachar, prostě těch změn je opravdu hodně a jsou tam hodně hráči. Mimochodem za malou chvíli se tady objeví poprvé v Českých Budějovicích také další Nor.
12: No, to si říkat nemusel, ale jo, těch cizinců, my jsme proti tomu, aby jsme těch cizinců měli tolik, na druhou stranu, jako ten český trh, ten hráčský český trh je tak úzký, že prostě ať jsem dělal, co jsem dělal, tak od náhrady na náhradu Tomáše Cibulky prostě jsem 2 měsíce čekal, pořád čekám, ale bohužel čeští hráči nejsou. A nebo když jsou, tak jsou jako šíleně drahý a nemůžeme si to třeba dovolit. Takže ta angličtina prostě opravdu je potřeba a pokud tam není, tak to předávání těch informací, jak jsem říkal, je těžší.
13: My rádi ve vysílání Radiožurnálu Sport předáváme kompletní informace tak, abychom to měli pěkně pohromadě. Robert Petrovický, hlavní trenér, jeho asistenty Valdemar Jiruš, David Robata, trenérem brankářů zůstává Stanislav Hrubec. Tak to souhlas. Tak je to.
12: Přesně
13: na začátku sezóny.
12: Takhle začneme.
10: Dobře. Říkají dva muži, naši hosté, reportér z Jižních Čech Kamil Jáša a sportovní manažer klubu Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste sám zmínil jméno Tomáše Cibulky, což je borec, který si skvělými výkony i třeba v reprezentaci vysloužil to, že bude bojovat o NHL. Jaké máte zprávy o něm? Protože to bylo velké jméno v hokejové extralize.
12: Tak zprávy, Tomáš tady trénoval, připravuje se vlastně na kemp Edmontonu, myslím si, že dneska zrovna odlítá teda, jo? Takže včera tu byl naposled, trénoval s českým nároďákem v Praze a když nebyl tam, tak požádal, jestli může trénovat u nás, což jsme samozřejmě přivítali a jo, přejeme mu samozřejmě hodně štěstí, odehrál 2 skvělé sezóny a dostal nabídku, která se samozřejmě neodmítá, je to i dobrá vizitka toho klubu, že vlastně i tady z České extraligy se prostě do nejslavnější ligy světa dá dostat a teď bude záležet jenom na něm velká konkurence a záleží na něm, jak se s tím popere a co si vybojuje.
13: A kdyby to vyšlo, má z toho klub, pane z Motor České Budějovice, nějakou korunu, nějaký
12: no to už, dolar? To už má tím, že podepsal tu vlastně smlouvu, tak teď nezáleží, jestli bude hrát v AHL nebo v NHL nebo kolik toho odehraje. Tam vlastně ty smlouvy s IIHF jsou nastavený, takže pokud on podepíše kontrakt, tak je tam fixní částka, kterou potom ten klub dostane.
13: Říká Václav Nedorost.
10: Je ta jiná ta částka?
12: Jako nebo, v čem myslíte jiná?
10: Tajná. Jestli si to chcete nechat pro sebe, nebo...
13: Zkusím Václava přitlačit tady ke zdi na stadionu.
12: Ne, já si myslím, že bylo to někde 280, teď si myslím, že to bude 300, 320, nějak tady v těch hodnotách, to já to úplně přesně nevím, protože mě ty peníze nepřijdou a je to něco tady v té části, 280 až 320 tisíc dolarů. Myslím, že Švédové mají vyjednanou jinou smlouvu a je to záleží to federace od federace. Takže.
13: A je to v té rovině, že je to zajímavá částka pro klub Banes Motor České Budějovice?
12: Tak určitě je, ona nepřijde najednou, takže to není tak, že nám teď najednou přijde do klubu 7 milionů navíc a můžeme s tím operovat. Ono se to taky, je to rozpočítaný na dílku té smlouvy, takže je to určitě něco, co pomůže. Na druhou stranu, vy za ty peníze musíte sehnat náhradu Tomáše Cibulky, protože ten tu hrát nebude.
13: A když jsme u peněz, zajištěná sezona, ta je určitě, jaká výše rozpočtu, asi nechci úplně konkrétní číslo, ale kdybychom to tak nasměrovali na pozici v tabulce extraligy,
12: O to nejvíc bude vidět generální manažer, ale myslím si, že jsme někde od 7. do 12. 13. místa, někde tam ty rozpočty těch klubů budou jako podobný, takže tady se prostě nezveřejňuje částka na hráčský kádry, tady se zveřejňují částky, které prostě mají ty kluby v náklady spojený s halama a se vším materiálem a se všema lidma, který třeba v klubu pracují, a to prostě neodpovídá tomu, kolik máte v tom týmu na hráčský, jenom na hráče.
13: Říká přímo v Českých Budějovicích Václav Nedorost. Určitě zazní ještě další otázky. Já si dovolím jedno téma, protože včera jsem potkal Jiřího Lálu. Známe ho všichni, velká hokejová legenda Československa. Nakonec tady nad námi visí se 20 jeho dres a Martin Procházka si tu 20 vybral právě podle Jiřího Lály. Ale proč to říkám? Protože tenhle ten legendární kanonýr se vrací nebo vrátil se do Českých Budějovic. Pro mě osobně je to výborná zpráva. Nastřílel 297 gólů. České extralize, myslím, 230 jich přidal. V Bundeslize střílel góly v československé reprezentaci a v Německu byl dlouho, nevím přesně kolik, možná 20 let, ale vrací se sem do Českých Budějovic, bude chodit na hokejové zápasy. Zastihl jsem ho před plaveckým stadionem, jak zaznělo tak hezky v jednom českém filmu od Petra Nárožného, říkal, že bral saunu, ale vypadal naprosto v pohodě, rozpovídal se třeba o tom, jak ho přemlouvali v Quebecu, aby emigroval. No prostě přišlo mi, že se zase vrací mezi kamarády a pro český hokej, pro českobudějovický hokej určitě je to dobrá zpráva, že Jiří Lála se vrací do Budějovic.
9: Čistá hra Martina Procházky.
10: Ve spojení jsme v našem vysílání v pořadu Čistá hra Martina Procházky nejen tady ve studiu radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou, ale na druhém konci je náš reportér Kamil Jáša a hlavně náš dnešní hlavní host, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste říkal, že Tomáš Cibulka musí zabojovat o místo v Edmontonu, ale samozřejmě o místo bojují i hráči v rámci vašeho klubu. Vy jste zvolili dohromady 10 přípravných zápasů a pak poměrně dlouhou zápasovou pauzu před startem extraligy. Tak proč zrovna tahle varianta?
12: Tak těch zápasů 10 na můj vkus bylo více, ale věděli jsme, že přivádíme více do hráčů, který určitě budeme chtít vyzkoušet. Chtěli jsme udělat daleko větší konkurenci v tom týmu, než bylo, takže jsme věděli, že ne všichni nám odehrajou 10 zápasů. Počítali jsme s 8 obránci, tím, že Tomáš pak odešel, tak jich bylo jenom 7, zapojili se do toho junioři, který hráli velice dobře a překvapili. A ten počet potom ve finále je docela ideální. A proč teď 10 dní do ligy už nehrajem, tak my jsme ty poslední dva zápasy dali na pátek a neděli, aby jsme klukům mohli udělat takovej blok, že vlastně teď budeme 3 dny trénovat, pak 2 dny znova ještě dáme odpočinout, protože ta příprava byla náročná a ten 6-týdenní cyklus byl dlouhý a pak už jenom vlastně 2 dny do toho, než se ve středu začne na ostro. Takže ono zase, my v těch teď 10 dnech máme 4 dny volna, protože teď jsme jeli takový jakoby takový kempík 14 dní bez volna a chceme toho využít, aby kluci dobili baterky, aby odpočinuli, aby se nažhavili na ten začátek a my si myslíme a vyhodnotili jsme to tak, že to je ideální.
13: Přípravě jste dostávali dost gólů? Není sportovní manažer lehce nervózní třeba z toho výletu do Švýcarska?
12: Jo, tak ten nám odevřel oči. Na druhou stranu určitě to není, je to příprava a my jsme si k tomu něco řekli, vyhodnotili a kluci na to výborně zareagovali. Poslední zápasy jsme odehráli daleko líp, od toho ta příprava.
13: Se Straubingem.
12: Tak, se Straubingem, který tady loni vlastně ukázal obrovskou sílu a na domácím prostředí tady nás metl 8-3 a má docela podobný tým, hráli vepředu německé ligy, takže výborná prověrka a myslím si, že jsme se dobře naladili, i když je teda máme před sebou hodně práce a ta sezona bude dlouhá.
13: Říká Václav Nedorost.
11: Já souhlasím asi to, co říkal Václav, s tím, že je tam potřeba nějaký ten zápasový rytmus, nadat těm hráčům možnosti se ukázat a pak je tam přesně to, co zmiňoval na konci to slovo, aby se ty kluci nabudili, aby prostě byli připravení, tak proto je tam delší přestávka. Myslím, že to je ideální a tohle by se mi taky takhle vyhovovalo, protože máte v sobě spousty zápasů, máte už to všechno vyzkoušené. Určitě trenéři mají nějakou představu o sestavě, minimálně nějaký pár malých změn, ale teď je naopak ty kluky dát dokupy tak, aby opravdu byli nažavení do toho vstupu, do toho startu extraligy, protože pro každý tým si myslím, že začátek sezóny je velmi důležitý. Od toho se to potom odrazí, jaká je atmosféra v týmu. Samozřejmě už Václav zmiňoval i spousty těch cizinců, takže si myslím, že tohle je dobrá volba, dobrá varianta. Teď vidíme, jak samozřejmě bude motor připravený.
10: Začátky sezony někdy bývají rozpačité u všech klubů, protože než si to všechno sedne. Martine, ty jsi říkal, že už mají něco vyzkoušené a tak dále. Já jsem se byl podívat na jedné přípravě extraligové, byl to zápas Kladna se Spartou a troufnu si říct, že trenéři v některých ohledech asi nebyli úplně spokojení. Tak na Václava Nedorosta nejen jako na sportovního manažera, ale také na bývalého hokejistu. Jaké jsou takové ty porodní bolesti nové sezony, než si to všechno sedne?
12: No, tak je jich hodně, samozřejmě starší hráči, měl jsem to taky tak, hlavně ty první 2-3 týdny, ty přípravy, prostě to člověk a to tělo reaguje na ten objem těch tréninků, do toho máte většinou vedra, ty ledy v těch halách bývají horší, takže člověk se jako... Ty starší kluci se začátku můžou trápit nebo necítit se ideálně. Na druhou stranu dalších mladších kluků hodně bojuje o fleka, takže je to takový celý nervózní a sedá si to jako postupně a bude si to sedat, já myslím, celý první 10, možná 12 zápasů. Jo. To je u každého toho celku a ten začátek je tak moc těžký, že tam právě dochází ještě k těm překvapením toho, že nádoby ty silný týmy, o kterých byste si řekli před sezónou, že by neměli skoro prohrát zápas, jak to mají nabitý, tak prostě jo, budou nachytaný. Taková ta energie ze začátku té sezóny je může překvapit v těch ostatních týmech a dochází tam těm překvapením. Takže, jak říkám, bude si to určitě těch 10 zápasů sedat, ale my si nemůžeme dovolit tady na nic čekat. My musíme být připravený od prvního zápasu a prostě chytit ten začátek, protože nemáme takový tým jako ty velkou kluby, že bychom si mohli říct, ale my to doženeme někdy v listopadu.
13: To je ve vašich očích Sparta, Pardubice, Třinec?
12: Jo, i Kometa posílila 15 nových lidí, jo, spoustu do toho investovali a myslím si, že tohle jsou čtyři favoriti a do toho další černý koně té soutěže, ono to nebude vůbec jednoduchý. Já si myslím, že to nebude jednoduchý pro nikoho, nejenom pro nás, ale pro někoho v té extra.
13: No, když jste mluvil o zkušených hráčích, tak já si dovolím přímo tady v Českých Budějovicích otevřít jedno téma, možná lehce ožehavé, mezi nejzkušenější hráče, kteří se teď pohybují v Jihočeském kraji, určitě patří Lukáš Pek. Jaká je ta spolupráce? On hraje v Táboře, hraje Maxaligu, hraje druhou nejvyšší soutěž, první ligu. Jaká je spolupráce s Táborem? A asi není žádné tajemství, že si lidsky moc nesedli s bývalým trenérem Motoru Ladislavem Čihákem, asi by spolu na večeři nešli, se mi tak zdá. Teď je tady jiný trenér Robert Petrovický. Je ta varianta, že se Lukáš Pech třeba při určité konstelaci kolem Vánoc, kdybyste potřebovali, objeví v Motoru?
12: Může ta situace nastat. Máme ho napsaného na soupisce, takže je prostě k dispozici i pro ten případ, že kdyby tady se něco dělo a nemusí to být jenom nějaký nemoci, třeba nám nebudou hráči hrát tak, jak si představujeme a nebude to v jejich pozici fungovat, tak Lukáš je zkušený, asi se ani nemusí zkoušet, my jsme měli přípravu s Táborem, takže jsme viděli jeho kvality a uvidíme, jak to dopadne, nic neslibuju, ale ta varianta tady může být a ta spolupráce, já si myslím, že funguje, my jsme udělali docela veliký, široký kádr a vlastně na start Maxaligy bude k dispozici 5 hráčů od nás pro Tábor, takže si myslím, že budeme chtít pomoct Táboru i sami sobě v tom, že budeme mít hráče v rozehraný a snad to bude pomáhat obou klubům.
13: Martine Procházko, má Lukáš Pech ve tvých očích co nabídnout extralize, extraligovému fanouškovi Motoru České Budějovice? Přece jenom roky běží a on strávil jednu sezónu v nižší soutěži, není to pro něj velká brzda?
11: Já bych neřekl, že to pro něho žádná velká brzda nebo větší brzda, že by to byla, protože Lukáš Pech právě i v Táboře ukazoval a jak už možná zmiňoval i právě Václav Nedorost, ty obrovské kvality, tu zkušenost. Myslím si, že v jeho případě si myslím, že není ho potřeba ani nějakým způsobem zkoušet. On moc dobře ví, jak má hrát hokej a dokážu si představit přesně to, co říkal Václav, že když k té situaci dojde, takže Lukáš Pech bude třeba jedním z těch hráčů, který okamžitě je schopný naskočit. Každopádně mě by spíš ještě trošku víc zajímalo, jaká tam funguje teďka mezi Motorem České Budějovice a Táborem spolupráce ohledně mladých hráčů, jak třeba mladší hráči dostávají prostor v Táboře, protože si myslím, že to je právě takový ten stejná situace jako Sparta Praha má Litoměřice, kam dává mladé hráče okolo 20 let, aby se jim právě vyhráli, aby se dostali do formy, aby byli kdykoliv možnosti dostat je znova do toho týmu.
13: A já si ten dotaz Martina Procházky dovolím lehce rozšířit i na spolupráci s dalšími kluby. Písek, tradiční hokejová Bašta, i když ať už tedy teď je v třetí nejvyšší soutěži, stejně tak vlastně Jindřichův Hradec. Jaká je ta spolupráce na tomto poli mezi mladými hráči?
12: Tak tyhle krajské kluby, jak Milevsko jsi zmiňoval, tak určitě spolupracujeme, máme podepsaný memorandum, že vlastně ty nejlepší hráči, když máme o ně zájem, jakože 100% vždycky máme, tak sem přichází už do akademie a pak se rozvíjí tady. Ohledně Písku, tam samozřejmě nějaký junioři nám chodí hrát, ale jako není to primárně to, po čem koukáme. Jak říkal Martin, rádi bychom i ty mladý kluky zapojili v táboře, protože je to určitě ten dospělý hokej, je strašný skok oproti té juniorské kategorii a ten přechod není vůbec jednoduchý. Na druhou stranu hodně se nám tady ty mládežnické soutěže mění a letos můžou z té juniorské extraligy spadnout 2 až 3 týmy, že jo? Takže člověk taky se musí postarat o to, aby byl v klidných vodách, aby to nebyl ten tým, který zrovna sestoupí, protože to ovlivňuje tu mládežnickou akademii jako celek a zatím mimo těchto 5 zatím zkušenějších tam místo pro juniory není, ale věřím tomu, že určitě bude, jsme na tom domluvení, jenom potřebujeme se postarat o to, aby všechno bylo v pořádku tady.
13: No, zmiňovali jsme hodně jmen, nezmínili jsme 2 jména vycházející hvězdy, Václav Nedorost mladší a Hejduk, synové slavných otců, výborných hokejistů. Jaké je to pro vás téma? Trochu ožehavá věc?
12: A tak ožehavá, tak samozřejmě díky tomu, že jsem tady sportovní ředitel, tak mít syna pod sebou není jednoduchý jak pro mě, tak ani pro něho, ale mladěk bude hrát 5 zápasů a zaujal. Opravdu můžu říct, že scháním teda beka číslo 8, ty si tam něco prozradil, ono to teď oficiálně někdy dneska, zítra asi vyjde a 8 jich tady bylo loni a s tím, jak hrál vlastně mladý, tak jich máme 9. Na druhou stranu má čas, je mu 18, je potřeba, aby ty kluci, a já to říkám celou dobu, ty mladí kluci byli v dobrých situacích, aby prostě šli do situací, kde můžou být úspěšní a byl poslaný do juniorů, hrál první 2 kola extraligy juniorů, má tam kde hrát, hraje tam 25 minut a ten rozvoj zápasový má tam a potom samozřejmě trénujou tady s dospělýma, což jim dává nejvíc v tom posunu. Takže to je, co se týče Neda juniora.
13: No a je ta varianta, že si tak v neděli oběda řeknete, nebo vy mu prostě přikážete, zítra jdeš do tábora?
12: Tak za prvý tábor není úplně naší farmou v tom, že my to řídíme. Oni si to řídí sami a samozřejmě chcou ty hráče, chtěli by samozřejmě nejvíc ty nejzkušenější, aby mohli pomoct těm výsledkům. Ale i tak si myslím, že díky tomu širokému kádru máme jim co nabídnout, můžeme si pomoct navzájem a když řeknu a zavolám do tábora, že chceme, aby nám odehráli mladýho, tak nám ho odehrajou. Taková je domluva, jo? Ale jak jsem říkal, teď první měsíc určitě je potřeba, aby dobře rozjeli všechny tady naše týmy, dobře ty soutěže, všichni zůstali ve svých kategoriích, hráli hodně, měli sebevědomí, dávali branky a ten přechod potom do těch starších je jednodušší, protože už tam jdou s nějakým sebevědomím. Takže to je to, co se týká těch mladých. A vy jste si zmiňoval
13: druhé jméno, velké jméno českého hokeje.
12: Marek Hejduk už není junior, takže už musí hrát jenom dospělý, je mu 22 let a byl tady na tryoutu, zaujmul nás, měl nasazení, měl pracovitost, měl něco víc, než třeba tady v tom českém prostředí ty kluci jakoby mají a proto jsme se rozhodli ho prodloužit a můžu říct, že si vybojoval sestavu, opravdu nás zaujal a myslím si, že bude platný. A když v té sestavě nebude, tak i on může být vlastně poslán na rozehrání nebo na dohrání těch minut do tábora, ale momentálně se s ním počítá tady.
13: Cítíte z něj, že je taková trochu jiná mentalita?
12: Jo, má to v sobě, tam prostě mají daleko více konkurence už od mládí a má takový ty detaily v tom tréninku, v té hře, malinko líp zvládnutý než ty naši, my nebudeme pracovat, aby to měli všichni, ale na něm je vidět, že prostě na tom malém hřišti je daleko méně času než tady na těch evropských kluzištích a ty věci u těch mantinelů, držení puku, postarání se o puku v pytli dělá trošku lépe než ty ostatní.
13: ostatní.
10: Říká Václav Nedorost, sportovní manažer hokejového klubu Banes Motor České Budějovice. Postarání se o puk v pytli, což je místo na úrovni vhazování u mantinelů pro potřeby posluchačů, kteří neznají tenhle obrat. Ale to, ta slova Václava Nedorosta zaujala i Martina Procházku.
11: Je to tak. Já se ještě vrátím, k, jak říkal Václav Nedorost, k Maďasovi. My jsme tady s Františkem Kunou před začátkem našeho pořadu bavili se o tom, že on poslední 3 roky strávil ve Švédsku, v New Yorku. Jaká tam byla tady ta cesta, nebo bylo to tvé rozhodnutí, nebo to bylo přímo agenta rozhodnutí, protože samozřejmě víme, že spousta hráčů právě chodí do té juniorky, do té švédské soutěže.
13: No, bylo to naše rozhodnutí, samozřejmě nějaké zkušenosti s tím mám. Snažím se taky jako vzdělávat. Vždycky se v každé sezóně jsem si vymyslel v posledních 5-6 letech nějaký 2 stáže, na který jsem chtěl jet, podívat se, a absolutně tím nechci jakoby denohostovat jakoby českou mládež v žádném případě. Kluk to chtěl zkusit. Já tam jako Niklase Havelida, s kterým jsem v Americe hrál, který dělá mládež v Linköpingu, tak jsme si řekli nějaké podmínky, nějaký rozvoj. Oni to mají prostě svazově daný ve všech těch akademiích. Ten tréninkový proces je stejný. A mladěs to chtěl zkusit, tak na 2 roky šel a myslím si, že se mu tam líbilo. No, vrátil se a pokračuje zase v práci tady, takže vůbec já právě si nehraju na to, že je něco špatně, že bude hrát naši juniorku, jako slýchávám, jo? Takže prostě těch 25 minut, když každý klub někde odehraje, tak je to prostě zápas, když ty hráči jsou dobře nastavený a k tomu zápasu přistupují tak, jak mají, tak se dá zlepšit v každý soutěži a prosadit se, dát branku, být rozdílovým hráčem není úplně jednoduchý a je potřeba se prosadit proti každému soupeři, takže tahle cesta do toho Švédska byla z toho důvodu, že to mladěs chtěl zkusit, osamostatnil se, myslím si, že mu to pomohlo, teď se vrátil a je jenom na něm, aby pracoval, aby se prosadil sám.
14: Jenom dokreslím situaci, nejsme nikde na motocyklových nebo motoristických závodech, ale teď vyjela rolba, skončil trénink akademie, ti nejmladší z akademie sbírají puky, na ledě už jsou jenom 2 trenéři, Zdeněk Kutlák a Arpád Gary. Před malou chviličkou zdálo se, že i Arpád Gary zapojil angličtinu. To jenom tak pro dokreslení situace.
10: Děkujeme za to. Vy jste, Václave Nedoroste, použil takovou zkratku mladý Nedo, tak já se jenom zeptám, jestli to opravdu čistě souvisí s vaším příjmením, nebo to má nějakou souvislost s Václavem Nedomanským, kterému se tak také říkalo. To byl Big Ned tedy.
13: To byla legenda, to byl úplně jiný kalibr hráče, takže já mám se, mě vždycky každý volal Nedo, takže tady to je Nedo junior, no. Máme 3 syny, takže všichni 3 jsou taky Nedové, všichni hrajou hokej, takže všem se říká stejně.
10: Za chvíli pokračujeme.
9: Čistá hra Martina Procházky.
15: Souboj o Final 8 Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
9: Čistá hra Martina Procházky.
10: Pokračuje náš hokejový pořad. Týden před startem hokejové Tip Sport Extraligy. Naším hostem na dálku je sportovní manažer Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste podobnou pozici zažil v Mladé Boleslavi, pak jste si dal od ní trochu volno. Tak jaké to je teď pro vás naskočit zase do této, jestli to můžeme nazvat nějakou sportovní úředničinou, nebo jak to vnímáte vy?
13: No, to bych asi nenazýval, protože já moc úřednicky nevládnu, papírově jsem nepolíben a nemám tohle na starosti, protože by v tom byl akorát chaos a možná nějaké jako extra chyby, takže jako v rámci sportovního manažera nebo sportovního ředitele ten objem nebo ta práce, co mám na starosti, je vlastně hráčský kádr, trenéry, tréninkový proces, jo, ne úředníčina nebo papírování.
10: Omlouvám se za ten výraz, tak jsem rád, že jste mě opravil.
13: Ne, tak pohodě, to já.
12: No, on kdyby to někdo slyšel, že bych k tomu přikyjoval, tak by mi dali, protože ví, že se tomuhle vyhybám.
13: No já v této souvislosti zmíním dvě zajímavosti. Tuto funkci jste přebral po výborném hokejistovi Jiří Novotný, všichni ho tady znají v České republice, mistr světa z roku 2010. Hrálo to nějakou roli? To je ta první podotázka. No a nastoupil jste tedy do známého prostředí. Předpokládám, že jste velmi dobře věděl, co vás v roli sportovního manažera nebo ředitele, ať už tomu říkáme, jak chceme, tak co vás čeká.
12: Věděl jsem, samozřejmě, jak jste zmínili, už jsem v Boleslavi 3,5 roku s Radimem Vrbatou tuhle funkci dělal, byli jsme na to dva, teď jsem tady na to teda sám, ale ještě jsem si přidal tomu tu mládež, takže starostí a práce je teda hodně. Já jsem těch posledních 2,5 roku měl na starosti tady mládež, takže jsem vlastně v tom dění byl neustále, denodenně, chodil jsem na zápasy Jáčka. A pak, když se Jirka rozhodl, že skončí, tak vedení začalo hledat nějaký nástupce nebo kandidáty na tuhle práci a domluvili jsme se společně, že bych tu mládež spojil i s tím A-mužstvem. Myslím si, že to taky i správně, protože ta provázanost by měla být. A já ty kluky tady v mládeže znám hodně, protože pod našimi rukama se tady zdokonalujou, jsou v rozvoji a myslím si, že Motor je jeden z těch týmů, který chcou dávat a dávají šanci těm mladým klukům a Tomáš Cibulka jenom to ukaz, že vlastně během 2 let se dostal do NHL a Štěpán Hoch byl, který tady prošel celou tu mládeží, prošel draftovaný ve 3. kole, takže ta cesta i pro tyhle kluky tady je, za což jsem rád a já jsem teď ta spojka mezi tím, aby to fungovalo nejlíp, jak může a uvidíme, jak se nám to bude dařit a jak ty cíle budeme naplňovat.
13: Všechno, co říkal Václav Nedorost, já bych jenom potvrdil, protože před malou chviličkou pod námi tady na tribuně prošli chlapci z akademie, slušně máte vychované, pozdravili jeden po druhém, výborně.
12: To byl zrovna reprezentační program, který jde ale teď vlastně. Máme tady v rámci těch akademických tréninků to rozdělené na 3 fáze, je vlastně juniorka a potom obchodní akademie a reprezentační program, takže to byly, ty šly do posilovny ještě před ledem, takže mají pestrý program a
13: pracuju. A já se snažím být na zimním stadionu často, ale vy jste tady každý den, vidíte každý trénink Ačka, to je velká zajímavost. Nebývá to úplně součástí praxe sportovního ředitele?
12: Jo, já si myslím, že by to tak mělo být, protože chcete s těma hráčima mluvit, pomoci jim, dodat jim sebevědomí, ale i říct jim, jakoby, že něco není v pořádku, nebo ten tréninkový proces není podle přestav a člověk, když tady sedí a kouká na to a chce mít potom nějaký přehled a chce, aby to slovo mělo nějakou váhu, protože to vidí, tak samozřejmě je to potřeba, no. A jako to si myslím, že není nic, co se neděje, to si myslím, že se děje jako asi ve většině klubů, že ty zodpovědné osoby chcou být u toho a chcou vidět, co se děje na tréninku, jak ty kluci k tomu přistupují a co případně i trenérům dát nějakou zpětnou vazbu, co se dělo, protože ze zora, jak to všichni víme, je to vidět lépe.
10: Říká Václav Nedorost za zvuku rolby na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Martine, při představě toho, že na každém tréninku toho hráče je sportovní ředitel nebo sportovní manažer, který chce samozřejmě to nejlepší pro svůj klub, ale také samozřejmě řeší konkurenci uvnitř, tak jaké to může být pro hráče přímo na ledě? Asi to bude různé ve 20 a jiné v 35.
11: Určitě, jak říkáš, Františku, já si myslím, že to je ale dobrá volba přece jenom pro ty hráče, nejen pro hráče, ale i pro trenéry, kteří má vlastně ten sportovní ředitel pod sebou. Oni vlastně všichni za sebe musí dávat na tom tréninku všechno za sebe maximum. Vlastně Václav už to zmiňoval, že je schopný potom cokoliv říct. Takže myslím, že to je dobrá volba. Překvapilo mě, že říká, že takhle to možná bude ve všech týmech. Já si nemyslím, že to úplně ve všech týmech je, že by sportovní ředitel byl na každém tréninku. Tohle to si myslím, že je skvělá volba od Václava a že samozřejmě to dělá pro ty kluky obrovský ne tlak na ně, ale to, že prostě musí na tom tréninku jít pořád naplno, musí být vidět, musí se ukázat. Samozřejmě to, co potom předvádí v tréninku, tak potom po nich bude v těch zápasech nebo naopak. Takže si myslím, že tohle je skvělé a samozřejmě to schvaluju Václavovi, protože to si myslím, že je dobrá volba pro ty hráče, aby za sebe vydávali všechno.
10: A tak může Václav Nedorost odpovědět na otázku, jestli má přehled napříč extraligovými kluby v té samé pozici, co jsou ti ostatní, těch dalších 13 mužů, jestli to mají taky takhle?
12: Já právě ale vůbec nevím, já jako v Boleslavi mě to přišlo od začátku, když jsem nastoupil, že tam u toho chci být a měl bych jako to vidět a přišlo mi to úplně právě normální, tak si právě myslím, že by to měl být takový, já bych nechtěl říct standard, to ne, to bych nechtěl, ale na druhou stranu já díky tomu, že to papírování nemám na starosti, že to tady máme v klubu zařízený jinak, v Boleslavi jsme měli to taky jinak, tak vlastně mimo to, že jsem s trenérama v kabině, povídáme si o tom, co jak udělat líp, jak co nastavit, kam ty hráče pošlem, kdo hrát bude, kdo se dotrénuje, protože má malý ice time, tak potom nic jiného člověk ve finále, kromě telefonování, což se dá dělat na tribuně, nemá a v ten moment jako by mi dává jediný smysl, že když Ačko trénuje, tak proč se na ně nedívat, proč nevidět, jak si se kluci lepší, jak tomu přistupují a tak dále a tak dále. Takže já fakt jako nemám napříč extraligou zjištěno, kde manažeři se na tréninky dívají, kde ne. Mě právě díky tomu, že mi to přijde tak jednoduchý nebo tak smysluplný, tak jsem si myslel, že by to mělo být ve všech.
13: A zasahujete trenérovi? Ono to s tím souvisí. Zasahujete trenérovi nebo třeba i do skladby týmu určitě, ale do sestavy to snad by bylo už až příliš, nebo ne?
12: A také se to nedá nazvat. Samozřejmě máme tři trenéry, jsem tam já, trenér golmanů se stará o brankáře, ale to je vždycky společná práce a každý to trošku vidí jinak, že jo. Nakonec má hlavní slovo vždycky trenér na tu sestavu, ale těch variant díky tomu, jak máme teď široký kádr, může být více a ne všichni třeba máme úplně ty názory stejný. Na druhou stranu, kde je napsáno, že ten jeden je vždycky 100% anebo ten správný, takže i pro toho hlavního trenéra, který má tu poslední volbu, třeba je dobrý slyšet to, ale já to vidím, jako, že tyhle dva si třeba rozumí víc a táme ty míň a tak dále a tak dále, takže to je jako v rámci tady toho fungování je to společná nějaká vize toho, co by mohlo fungovat nejlíp, protože my chceme, aby to fungovalo nejlíp.
13: Já bych se rád zeptal Martina Procházky, protože mě to hodně zajímá, zaznělo tady hodně jmen i cizích hráčů, samozřejmě, že v úvodu září se ty týmy budou různě skládat a budou se ještě vyměňovat, přicházet další hráči. A často slyšíme od šéfů týmu, třeba i od sportovních ředitelů, že diváci musí být trpěliví na začátku sezóny, až si to všechno sedne někde kolem Vánoc, ale já tohle to slýchávám moc nerad, protože tak řekněte fanouškům, ať si za 6 000 koupí permanentní stupenku a jsou trpěliví, tak Martine, co na to říkáš?
11: No, samozřejmě fanoušci zaprvé jsou, jak se říká, nažavení tu sezónu, jsou natěšení, no a takový to, když se špatně začne, tak se tam může stát to, že najednou tam pak vznikne atmosféra v tom klubu, víme, jak to bylo v loňské sezóně třeba s Litvínovem, tým, který od začátku sezóny hnedka se dostal na poslední místo, obrovské problémy, obrovské jak finanční, nevěděli, jak to s tím bude, což nechci říkat, že to je případ Českých Budějovic, ale ten začátek je hodně důležitý, takže určitě tohle to si nechce žádný tým připustit, protože pak je hrozně těžká cesta se z toho dostávat, takže to si myslím, že ani tady ta volba pro žádný tým jako nepřichází úvahu, že by prostě se pomalu rozjížděli a čekali se to pak bude zlepšovat a tím jsou spojení samozřejmě fanoušci, takže já si myslím, že všechny ty týmy, které budou naskočit do extraligy, já myslím, že extraliga bude opět obrovsky vyrovnaná, trochu si to říct, že to bude vyrovnaná extraliga, takže ty zápasy budou důležitý hned na začátku a je jasný, že pro každý tým to bude důležité ten vstup do sezony.
10: Telefonní číslo k nám do studia je 221 552 222 a mě tady blikl nějaký posluchač, který to ale velmi rychle vzdal. Tak pokud nás posloucháte, tak neváhejte a můžete zavolat a zeptat se něco jak Martina Procházky, tak samozřejmě také celého osazenstva. Hlavním hostem je dnes Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice. Když byla řeč o vaší pozici sportovního manažera, tak máte na tribuně nějaké jedno oblíbené konkrétní místo, kde vás ti hráči prostě, když se podívají, vždycky uvidí, prostě řada sektor sedadlo?
12: Má.
10: A sedíte tam teď?
12: Daleko teda. Ne, ale jsme tak 10 metrů od toho místa. Je to za střídačkou vlastně, člověk vždycky jde na ten trénink s kafíčkem a jde si sednout na to svoje místo, takže tady máme zasedací pořádek dokonce. Generální manažer má svoje místo, já mám svoje místo a tam sedíme takhle.
13: Ale při zápase je to jinak.
12: Při zápase je to jinak, já sedím s videotrenérem vlastně na novinářské tribuně.
13: A vlastně asi 3 metry od komentátorské kabiny Radiožurnálu Sport. V této souvislosti připomenu, že Radiožurnál Sport zase bude všechny zápasy vysílat v přímém přenosu.
12: No, je to tak a já jsem propojený se střídačkou, jestli říkáme nějaký detaily nebo něco, co je třeba kluci z pozice nebo z úrovně toho ledu třeba tam přehlídnou nebo nevidí, tak si můžeme vlastně s videotrenérem ty informace předat a posad je směrem dolů.
13: A o přestávce utíkáte do kabiny?
12: Taky chodím o přestávkách jenom říct pár věcí, jakoby co člověk, ale oni to trenéři většinou vidí, že jo, to je jenom spíš, jako kdyby se chtěli na něco zeptat a máme něco nastaveného, že koukáme na bule, na signály, jo, ono z té úrovně toho ledu to nikdy třeba není úplně vidět, jo, na té střídečce se to hodně děje, potřebujou reagovat na vyloučení, na taktiku a něco takového, takže z toho je to jednodušší.
13: A je to docela daleko z té novinářské tribuny až do kabiny, to se proběhnete dvakrát za zápas.
12: No, člověk, když vyjde o 10 vteřin díl, tak je to v pohodě, vyhne tomu se lidem.
10: Pardon, dostaneme. Minuty. Máme totiž posluchače na naší telefonní lince. Dobrý den, kdo se dovolal?
16: Dobrý den, u telefonu vítězlu Tomem Finolotovou, fanoušek motoru. Já bych měl dotaz na pana Nedorosta. Jak je na tom Filip Ahl, švédský útočník, který se v posledním přípravném zápase ve Štrodingu zranil? A jestli víte, kdyby se tak mohl vrátit do sestavy. A potom bych chtěl poděkovat panu Nedorostovi, že přivedl do týmu Marka Zachara. Za to jsem opravdu hrozně rád. Takže děkuju a mějte se dobře, ať se motoru daří. Naschanou.
10: Děkujeme za zavolání, děkujeme za velmi konkrétní dotaz a vzhledem k tomu, že není play-off, tak by nemusela zaznít obvyklá formulka, že jde o zranění ve spodní části těla. Tak můžete odpovědět posluchači, prosím.
12: Ano, zdravím posluchače, mám pro něj dobrou zprávu, Filip je v pořádku a teď po těch dvou dnech volna se už zítra zapojí do tréninku a bude připraven na start extraligy, takže děkujeme za podporu a pozitivní zpráva.
10: Na tribuně Českobudějovického zimního stadionu sedí Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice a náš reportér Kamil Jáša, ale během zápasu byste si tam rozhodně nesedli, protože České Budějovice se dlouhodobě prezentují tím, že tam chodí opravdu hodně lidí. Martine Procházko, České Budějovice patří k těm týmům, těm baštám, byť to dlouho bylo ve druhé lize, respektive v druhé nejnižší soutěži, ale Budějovice jsou zpátky. Jaká je tvoje vzpomínka? Když jsme se tady dívali před pořadem, tak si říkal Eda Turek je tam pořád, takže samozřejmě i ten stadion tě musel být nějakým způsobem blízký.
11: Přesně říkáš. Zaprvé ještě jako aktivní hráč jsem hrozně rád jezdil do Budějovic zápasy hrát, protože zaprvé Motor hrál vždy takový ten útočný hokej, takže to se mi hrálo dobře Českým Budějovicím. Samozřejmě mám tam spoustu bývalých kamarádů, spoluhráčů, už si zmiňoval Edu Turka, samozřejmě kdykoliv se vidíme, tak je tam velká pohoda. No, to víme, Motor České Budějovice nebo vlastně Český Budějovický fanoušci vždy by prodáno bylo to jedno, jestli hráli o soutěž níž, vždy tam byla nádherná atmosféra, fanoušci si to užívají. Mně přijde právě, že oni si to tam jdou užít, že jdou si tam podívat na ten tým, zafandit tomu svému týmu. Byli jsme tam na několika zápasech, kdy si pamatuju, kdy tam před dvěma rokama nebo kdy byla nějaká ta díra v ledu, trvalo dlouho.
10: Byli jsme tam na Národňáku.
11: Dlouho tam se trvalo, než se ten led vůbec jako jestli se bude hrát, nebude hrát, ale ta atmosféra, která byla během té skoro hodiny, co no, se nehrálo, tak byla úžasná.
10: Technická četa s hasícím přístrojem a z reproduktorů někdo velmi bystře rozehrál píseň Co jste hasiči, co jste dělali.
11: Přesně tak. A byla to ještě mezi tím velká diskoteka mezi tím, takže to bylo perfektní. A ty fanouci to užívají a to se mi na tom líbí a proto mají u mě jako velkou poklonu, protože opravdu chodí za tím hokejem zase bavit.
10: Já jenom doplním, že Eda Turek se jmenuje Roman, je to bývalý hokejový brankář, který stoickým klidem vychytal české reprezentace zlato na mistrovství světa ve Vídni v roce 1996. Martin Procházka mluvil o tom, jak dobře se mu hrálo v Českých Budějovicích. A tak otázka na Václava Nedorosta, už i bývalého hokejistu a teď sportovního manažera jeho českého klubu. Jak dobře by se hrálo Martinovi Procházkovi s jeho touhou po útočném hokeji teď proti Motoru?
12: No tak chtěli bychom mu to zkomplikovat, takhle, to je naše jako to moto, že chceme opravdu hrát důraznej, rychlej, přímočarej a nepříjemný hokej pro soupeře, aby jsme právě tady těmhle typům hráčů, jako Martin byl technickým, který uměli dát góla a chtěli mít na ledě více času pro to, aby vlastně dělali ty svoje geniální a rozdílové věci znepříjemnit a to bude něco, čím se budeme chtít prezentovat a čím budeme chtít vyhrávat zápas.
13: No a když už si s Václavem Nedorostem povídáme přímo v Budvar aréně, tak já si dovolím využít té příležitosti, že začal trénink další kategorie a já to nikdy neviděl na žádném tréninku, protože trenér nejprve přijel a v ruce měl fixku, namaloval cosi na ledovou plochu. Co to je?
12: Tak to bude
13: čáry,
12: to,
13: dvě čáry, no, čtyři tečky.
12: No, to bude cvičení, to bude krátká, dlouhá klička a z toho budou startovat vlastně
13: čtyři tečky.
12: No, to bude cvičení, to bude krátká, dlouhá klička a z toho budou startovat vlastně tam asi dají nějaký branky a bude se střílet, takže

0: nekoupil jsem to.
1: Ano, nikdy neviděl.
2: Já jsem to taky právě nikdy neviděl, takže jsem se byl překvapený, trošku jsem právě kvůli očima. Ano, jsou to nové metody.
1: Děje se to, musím říct, že se to děje. Jako děje. Vlastně to je dělaný pro to, kde mají udělat krátkou a kde chcou ty trenéři po nich jako dlouhou kličku, delší. No.
0: Takže červeno-bílý kužel už je přežitek.
1: No, asi tak.
0: Nebo hozená rukavice od trenérů, nebo po případě cokoliv. Trpaslík jsme tomu říkávali.
2: To tak, ano, to jsme všechno zažili my. Proto mě překvapilo právě kreslící tuška na led.
0: Řeč byla i o tom, jak skvělí jsou v Českých Budějovicích fanoušci, že jich chodí hodně. 3. ledna je den, kdy uplyne 90 let od prvního ligového zápasu na českém území a ředitel extraligy Martin Loukota sliboval, že to bude takzvané retrokolo. Jaké dresy, pokud máte povědomí, vytasí České Budějovice, Václave?
1: Tak to nevím, to jste mě překvapili, ale musím říct, že tady motor se dlouhodobě zabývá tady tímhle a sezóně, i když to není těch 90 let, tak v každý sezóně přichází ze zápasy, kde se hraje v retrodrezech těch týmů nebo těch klubů, který tady v Českých Budějovicích vždycky působili, protože to nebyl jenom motor, ten klub se jmenoval hodněkrát jinak. A
3: třeba Slavoj.
1: A motor tomuhle jde naproti a každý rok se hraje buď už pro nějakou charitativní organizaci, anebo v retrodrezech, takže určitě budeme mít něco připraveného, ale já díky tomu, že neúřaduju, tak jak si možná každý myslí, tak tohle není v mojí gesci.
3: Nejenom retro, ale tematické zápasy obecně jsou v Českých Budějovicích hodně oblíbené. Třeba se hraje v sezóně určitě jeden pro dámy, dokonce i generální manažer Stanislav Bednařík s květinou je přímo u vchodu a předává květiny. Třeba Václav Nedorost také bude v této roli předávat kytičky dámám na stadionu, no a potom ty charitativní zápasy, hlavně okolo Vánoc pro centrum Bazálka. Centrum Bazálka, to je takové centrum, kde se věnují dětem se zdravotním handicapem, se zdravotním postižením a to bývají takové snad až dojemné chvilky, když klienti centra Bazálka najedou přímo na ledovou plochu a dostanou dárek od hokejistu motoru.
0: Říká Kamil Jáša přímo z Českobudějovického zimního stadionu, když byla řeč o retro dresech, tak ono to vlastně u vás asi může být jen těžko jinak, když v mediální sekci pracuje Tomáš Kučera, který je i členem návrhové komise Síně slávy českého hokeje a je to taková chodící hokejová encyklopedie, tak nemáte nějaké brožurky s historií po kapsách, abyste obstáli?
3: No, abych řekl pravdu, když se tak dívám na Václava Nedorosta, tak ten krásné léto stále ještě přetrvává, krátké kalhoty, krátké tričko, jenom se mu trochu nedostává času, už jsou tady na něj řady dalších zájemců o rozhovory, to je pozoruhodná věc, já tedy nemám brožurku v kapse.
1: Ale my jsme měli akci týmovou a hráči vlastně a vedení společně a samozřejmě, že Tomáš Kučera si připravil hodinový kvíz s 20 otázkama o historii motoru a vlastně bylo to docela zábavný, byli jsme rozděleni do 6 týmů a divili byste se, který otázky na nás připravil.
3: No, my se teď díváme přímo v Budvar aréně, nad námi jsou dresy Vacovský, Heischmann, to je velká hokejová československá historie, Miroslav Dvořák, říkali mi Kuky, Jaroslav Pouzar, tak je tam Rudolf Suchánek, mimochodem Martine Procházko, setkal jsi se s Rudolfem Suchánkem někde u mantinelu?
0: Před brankou,
2: už jsem o tom často mluvil, že Rudolf Suchánek právě nám často říkal, nejezdí mi sem, nebo ti sám sekeru, pak jsem mu tam projel, dal jsem gol. A on říká, chci ti to říkat, tam nejezdíš. On měl takový směšný hlas, ale má výborný chlap, výborný člověk. Obdivoval jsem tím, že on i tou postavou, jakou měl, tak prostě byl velmi platným hráčem. A pokud si pamatuju, tak v některých zápasy nenosil ani hokejovou vestu, na sobě neměl chrániče, protože on hrál v té době bez chráničů, takže to jsem ho vždycky obrovsky obdivoval.
4: Čistá hra Martina Procházky.
0: Máme už jen pár minut i s Václavem Nedorostem na dálku, který sedí na tribuně Českobudějovického zimního stadionu. Extraliga je zase a může být o něco silnější, protože přicházejí hráči, kteří za sebou mají třeba i starty v NHL. Silné budou Pardubice, až možná moc pro někoho, jména jako Tomášek, Stránský, Nosek. Jaká bude, Václave Nedoroste, letos Extraliga? Bude kvalitnější než v minulé sezóně?
1: Tak já nevím, jestli bude kvalitnější, zase přišli rozdíloví hráči, takže dá se říct, že by to kvalitu ještě mohlo, i tak vysokou kvalitu mohlo zvednout a na druhou stranu, jak říkal Martin, já si myslím, že to bude extrémně vyrovnaný.

0: a opravdu bude záležet, aby se těm týmům, všem týmům a přeju to nejvíc teda nám, povedl začátek, a protože od toho se to bude hodně odvíjet, taková ta pohoda, sebevědomí, tlak a tak dále a tak dále. Takže jo, myslím si, že se bude na co koukat, že Extraliga prostě má poslední roky stoupající úroveň a Pardubice opět přivedli, a ona i Sparta vlastně, Blim, Sekáč jsou jako top hráči k Evropě, by byli to bráči v Evropě a bude se určitě na co dívat.
1: Začíná ten Mladé Boleslavy, potom hned Mountfield, Hradec Králové a České Budějovice, asi hlavně pro fanoušky je to velké téma, je to ještě pro realizační týma, pro hráče?
0: Já si myslím, že asi ne tolik.
1: To už je pryč.
0: Určitě to bude. Ne, budeme chtít vyhrát každý zápas, to je jasný. Na tenhle zápas možná bude o nějaký to 1%, 2% větší zarputilost, ale jak říkám, spíše pro fanoušky a hráči si myslím, že to nebudou tolik vnímat a vedení trošku, jo, to samozřejmě na to se nezapomíná.
1: Jenom třeba, kdyby někdo nevěděl, tak Extraliga se z Českých Budějovic stěhovala právě do Hradce Králové.
2: To už je ale historie a my jsme v současnosti, a tak ještě Martin Procházka stručně může glosovat to, jak silná by mohla být Extraliga v tomhle novém ročníku.
3: Silná, potvrdím to, co říkal Václav, spousta samozřejmě dalších hvězd hráčů. Myslím si, že na tom budou minimálně 5-6 týmů, budou hodně vraných topově, že řeknu Třinec, Brno, Sparta, Pardubice, nechci úplně na někoho zapomínat, víme, jak loni výborně se dařilo Karlovým Varům, takže uvidíme. Každopádně za mě, já potvrdím znovu ty slova, velká vyrovnanost bude, určitě Kladno bude možná taky nepříjemným soupeřem už v této letošní sezóně, už jenom díky realizačnímu týmu, který tam dostali k sobě, takže myslím si, že to bude opravdu velmi vyrovnaná sezóna.
2: Říká Martin Procházka, ještě na závěr za Václavem Nedorostem do Českých Budějovic, první extraligový zápas v nové sezóně České Budějovice Mladá Boleslav, tak to je hezké pro vás, ne?
0: Je speciální pro mě. Zvýšená, kluci dostanou určitě zvýšenou částku
1: do kabiny,
0: jo, ať se to povede, ale já to beru jako první zápas bude těžký, ať by to byl kterýkoliv jiný tým a jo, doufám, že nabudím ty kluky ještě o trošku víc, než budou kvůli tomu, že to je bolka, kde jsem měl to dřívější působení.
2: Tak ať se vám i vašemu týmu a všem v Extralize hlavně vyhýbají zranění, ať chodí hodně fanoušků a ať nový extraligový ročník je třeba zase o trochu hezčí a napínavější než ten minulý. Naším hostem byl Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice. Děkujeme a naslyšenou.
0: Děkuju za pozvání, mějte se pěkně.
2: Za zprostředkování děkujeme naší stálici v Jižních Čechách Kamilu Jášovi. Kamile, díky.
1: Příjemné dopoledne.
2: Děkujeme za hezkou kulisu, která nám doplnila pořad Čistá hra Martina Procházky, a uvidíme se tady s Martinem Procházkou zase za týden, a to už to celé budeme stáčet k hokejové Tipsport Extralize, protože příští týden úvodní zápas Třinec Karlovy Vary a ten další den pak zbylých 6 utkání úvodního kola. Martine, tak děkuju.
3: Taky děkuju.
2: A naslyšenou a zase za týden v úterý v 10 hodin dopoledne nebo po 10 v 10:05 po zprávách je tu pořad Čistá hra Martina Procházky.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%. Vítězkou ceny Medimlátkové se stala sochařka Pavla Scaranková. V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy 9 hráčů loňského úspěšného týmu ze světového šampionátu. Zavřená silnice 35 u Svitav komplikuje dopravu a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů, na severu a západě o pár stupňů chladněji.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl, úřady jich nabízely asi 99 tisíc, zhruba o 1650 míň. Údaje dnes zveřejnil úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem byla 4,5%. Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Jde o případ dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun.
5: V případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Radiožurnál.
4: V polských Kielcích začíná 4denní mezinárodní veletrh obranného průmyslu. Letos se věnuje i vztahu mezi obranou a energetikou.
6: Letošním zvláštním partnerem mezinárodní výstavy obranného průmyslu v polských Kielcích je Kanada. Proto se část panelové diskuze, ale také jednání doprovázející veletrh budou věnovat bližší obranné spolupráci mezi Polskem a Kanadou. Tématem akce budou i autonomní bezpilotní systémy, a to v době, kdy komisař OSN pro lidská práva skritizoval nasazování bojových dronů, které vyhledávají cíl pomocí umělé inteligence. Největší polský obranný veletrh doprovodí i výstava vojenské techniky polské i zahraniční výroby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Čtvrtou držitelkou ceny Medimlátkové se stala umělkyně Pavla Scaranková. Muzeum Kampa ocenilo sochařku za propojení osobní zkušenosti se společenskými tématy, nadsázku a taky humor.
7: Sochařka Pavla Scaranková působí na české scéně od roku 2007. Vedle Pražské národní galerie nebo brněnské Fight Gallery vystavovala třeba v Pump House Gallery v Londýně.
8: Ta socha vznikla na základě setkání zřejmě muž bezdomova, který měl na jedné noze igelitový pytlík. Člověk, který měl místo jedné nohy kořen stromu.
7: Popisuje vznik sochy Miloš, kterou připravila v roce 2019 pro výstavu Práce na budoucnosti. S partnerem Dušanem Zahoranským navrhla mimo jiné sluneční hodiny v budově pražské City Tower nebo instalaci Abeceda rozkladu pro loňský ročník festivalu v Boskovicích. Cena nese jméno významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Muzeum Kampa, které založila, ji uděluje na její narozeniny 8. září už čtvrtým rokem. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisti odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončili Češi 12. ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál Patrik Indra.
9: Ty extrémně dlouhé letní přípravy je plný dřiny. Je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný. První je postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
4: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku. Ze základní skupiny postoupí 4 týmy a svěřenci trenéra Jiřího Nováka se dál utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: První aut spaná 35 Svitav. Na dálnici D1 čekejte silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se na 210. kilometru u Rohlenky a se pak osobní auta rozjíždějí. Kamiony ale pokračují v koloně až k omezení. Ucpaná je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu až do Brna. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové čekejte velké kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici je silnice zavřená kvůli stavbě. Jede se přes obchvat a delší jsou fronty ve směru do Hradce Králové. Zastavíte už za Moravskou Třebovou a je to až na hodinu. A taky na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda čekejte u České Skalice velké kolony. Je tam omezení, projíždí se Kybadlově. Delší je fronta ve směru do Náchoda až na půl hodiny. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Další aktuálně ve směru z dálnice D1 na letiště. Kamiony v podstatě už zastavují na D1 ve sjezdu na Pražský okruh. Občas tam musí regulovat i vjezdy do tunelu, takže se zdržíte i osobním autě. Asi 20 minut směr letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme slunečno a teploty až 32 stupňů na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy.
11: 11 hodin 6 minut, krásné úterý 8. září, jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport a hned vás můžu pozvat na dnešní podvečer, respektive na večer, obzvláště ty z vás, kteří jste fotbalovými fanoušky. Ligová fáze Ligy mistrů je tady, 18 hodin 45 minut, Brugy proti Aston Villa, respektive AEK Athény proti Lasku, no a v 21 hodin potom další 4 zápasy, Dortmund bude hostit Villarreal, FC Porto přivítá Manchester City, Lille nastoupí proti Betisu a Real Madrid proti Interu. Teď už Metallica, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: V neděli se v mexickém Saltillu skutečný finálový závod světového poháru v lukostřelbě, a to poprvé taky za účasti české závodnice. Mezi 8 startujícími je i mistryně světa z roku 2023, zástupkyně plzeňského Arkusu Marie Horáčková.
1: Je to top 8 závodníků a jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
2: Přemýšlíte i o soupeřkách?
1: Přemýšlím, ale je jich tam 8 a my budeme losováni, proti komu půjdu. Teďka jsem se ještě dozvěděla, že současně probíhají asijské hry, takže možná tam ani nějací Asiaté nebudou, nebo jestli vymění jako místa, já nevím, jak to bude. Takže možná ještě budu překvapená, kdo tam vlastně nastoupí.
3: Říká před svou první účastí ve finále světového poháru Marie Horáčková. Účast si lukostřelkyně Arkusu zajistila v červenci, kdy ovládla závod v Madridu.
1: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože potom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší ale vědomí o té výhře vlastně.
3: Jméno první soupeřky na finálovém podniku v Mexiku se Marie Horáčková dozví ve čtvrtek. Ostatní lukostřelkyně ji každopádně po jejich úspěších respektují a je sympatické, jak se závodnice navzájem podporují.
1: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří, a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále. Tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus, a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějaký kamarádek, s kterýma vyrůstáme od juniorů, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
2: Co je ještě třeba doladit, aby ta forma byla nejlepší třeba v celé sezóně?
1: Já si myslím, že úplně už nejlepší v celé sezóně nebude, protože ta sezóna byla velmi náročná, velmi intenzivní a odvedla jsem tam podle mě hodně dobrých výsledků. A tím, že se nebude vlastně střílet kvalifikace a má to úplně jiný formát, tak tam je potřeba se připravit přímo na ten den a na ty rozhodující šipy, které teda jsou v tom souboji.
2: Je to formát, kdy člověk si nemůže dovolit zkazit třeba dva šípy?
1: Nemůže. Dva šípy můžou stát hodně moc.
3: Popisuje mistryně České republiky Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

skupina Queen, 11 hodin, 19 minut, posloucháte úterní vysílání radiožurnálu Sport, je 8. září a uděláte hodně dobře, když nás budete poslouchat i dál a obzvlášť vás chci pozvat na hodinu mezi 15. a 16., kdy sem do studia na Vinohradské 12 dorazí český rychlostní kanoista, olympijský vítěz z letních olympijských her v Paříži, pětinásobný mistr světa, 15násobný mistr Evropy a tak dále a tak dále. Prostě Martin Fuchs, moc se na to těšíme, tak si to určitě nenechte ujít. Don't bet!

0: Velké parkurové závody by v budoucnu mohly zamířit i do Pardubic. Tamní dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo skoro 52 milionů korun a má třeba speciální povrch se zavlažováním. Díky osvětlení se tam navíc může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkurové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které jste tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl nejvyšší v týdnu, teda když se tady ty závody konaly a byl to kuň Venér, jeden z mých nejlepších koní.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Už v letošním roce uděláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden den, kdy budeme pořádat závody. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, protože nechci říct, že by to bylo úplně náročné, ale přece jenom je potřeba si to trošičku osahat, protože to není úplně obvyklá technologie a ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Proto, abychom mohli pořádat velkou akci typu třeba mistrovství republiky, musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Prostě pardubické závodiště je unikátní. Myslím si, že co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Děkujeme, že nás posloucháte těsně před 11:30. Jsou tu aktuální zprávy.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem, který půl roku zneužíval dvě děti a dostal za to podmínku. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová Radiožurnálu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Podle ní se zabývaly aktivitami, které odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Poslanci se začnou odpoledne znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Senát poslancům vrátil například i nový stavební zákon. Není ale jasné, jestli na něj přijde řada už dnes. A před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru roku 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let, což ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucí panovníky historie.
0: Sport.
5: České basketbalistky na mistrovství světa skončily se 3 porážkami po základní skupině. První účast na šampionátu po 12 letech zakončily vysokou prohrou 64-105 se Spojenými státy. Tým trenérky Romany Ptáčkové předtím ve skupině v Berlíně prohrál i s Italkami a Číňankami a obsadil konečné 15. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 za Jihlavou a kolony u Svitav. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za sjezdem na Jihlavu. Na 106. kilometru silničáři opravují vozovku. Pomalu se sunou směrem na Prahu, zabírají pravý jízdní pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Kolony na D1 taky v Brně. Tam v obou směrech popojíždějí před omezením na 196. kilometru. Delší je fronta z Vyškova. Brzdí se na 210. kilometru. U Rohlenky se pak ale kolona opět rozjede, alespoň tedy osobní auta. No a v Brně je zavřená po nehodě stará dálnice mezi Popůvky a odbočkou na Žebětín. Jede se objížďkou přes Kohoutovice. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony u Svitav. Mezi Kocklířovem a nájezdem na novou dálnici silnice kvůli stavbě zavřená obousměrně. Jede se po obchvatu Svitav. Delší jsou teď fronty ve směru do Hradce Králové. Zastavíte před tunelem Hřebeč a je to na desítky minut. A dlouhé kolony i na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda. Popojíždějí u České Skalice. I tam je omezení, projedete Kybadlově. Větší je fronta z Hradce asi na půl hodiny. Osobním autem se to dá objet přes město. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Bývalý vítěz Giro d'Italia a Vuelty Nairo Quintana završí svoji cyklistickou kariéru koncem září na mistrovství světa v Montrealu. 36-letý jezdec figuruje v kolumbijské nominaci na závod s hromadným startem. Quintana se původně měl loučit na Vueltě, kterou vyhrál před 10 lety v roce 2016. Tým Movistar ho však na závod nevzal. Naposledy kolumbijský vrchař startoval začátkem srpna v závodě kolem Burgosu, kde skončil celkově 18. mezi profesionály, nazbíral 54 vítězství. V roce 2014 se stal prvním kolumbijským vítězem Giro d'Italia. O dva roky později zvítězil na Vuelte, no a na Tour de France byl dvakrát druhý v letech 2013 a 2015. Hello, darkness, my...

0: Pěsti Třince po jedné slabší sezóně v té poslední znovu ukázali, že můžou nadále myslet na další mistrovské tituly. Ve finále proti Pardubicím byli kousek od rozhodujícího sedmého zápasu, nakonec ale skončili druzí. Ale v Třinci nedělají drastické změny v kádru, drží vítězný duch.
1: Máme to uzavřené, máme káder kompletní, takže určitě budeme začínat takto, jak jsme. Uvidíme, jak to rozběhneme, urobíme maximum pro to, nech ten tým je připravený co nejlepší do začátku sezóny.
2: Říkal už na konci července po prvním tréninku na ledě třinecký trenér Boris Žabka, že s kádrem spokojený i s minimem změn. To je třinecká dlouhodobá strategie.
3: No ano, na to si myslím, že to vedení dává a chce, aby ta, jak se hovorí, ta rodina byla pokope a nevyměňala veľa hráčov, lebo o tom je to podle mě náročné, ten systém. Preto si myslím, že je to minimum těch změn a všetky ty týmy v extraligy by to chceli a podle mě chcú aj to takto držať, aby ty změny nebyly velké.
2: Potvrzuje slovenský útočník Třince Libor Hudáček. V průběhu sezóny nebo po sezóně skončili v dresu ocelářů čtyřicátníci Dravecký a Vrána. V Zámoří zkusí štěstí mladík Sikora. Do kádru přišly dvě výrazné posily. Ze Švýcarska se vrací po dvou letech útočník Voženílek a z Mladé Boleslavy přichází obránce Pirochta.
4: Jsem si chtěl zkusit nějak to zahraničí, to angažmá ve Švýcarsku a pokračoval mě smlouva v Třinci, takže to jsem splnil a jsem zpátky a jsem rád.
2: Pokračuje Daniel Voženílek, střelec ikonické branky v play-off spartianskému golmanovi Kovářovi 0,2 sekundy před koncem spoza branky.
1: Potřebujeme takového hráče, co se týká předgolového prostoru, soubojů, tréninkového procesu, tak určitě nám v tom pomůže a jsme rádi, že je tady.
2: Říká trenér Žabka. Nováčkem v dresu ocelářů bude třicátník a reprezentant obránce Filip Pirochta.
5: Jsem byl strašně rád, že Třinec projevil zájem a pro mě to bylo obrovská motivace a byl jsem fakt z toho šťastný, že si mě vybrali a ukázali na mě a v podstatě to řešení pak bylo jednoduché z mé strany, v podstatě s obou, takže jsem za to hrozně rád, že jsem tady teď.
2: Říkal o nabídce Třince Filip Pirochta. Třinec je pro všechny české hráče velkým lákadlem.
5: Určitě nechci nikoho hanit nebo tak, ale když jsem vstoupil do kabiny jenom co se týče zázemí, tak jsem si říkal, že to až není možný, jako jak se tady dá prostě o to tělo mimo led postarat a i co se týče podmínek na ledě, jsou prostě dobrovolné ledy odpoledne, všechno a to si myslím, že prostě tady ten hráč dostává takový servis, aby se dostal na tu nejvyšší svoji úroveň, aby mohl předvádět tu nejlepší hru, co může.
2: A svou nejlepší hru bude chtít předvádět v Třinci ve své 15. sezóně i kapitán Martin Růžička. Tomu bude v prosinci už 1,40.
1: Je to velká persona do kabiny, zkvalitňuje nám chod tej kabiny, proces samotný v tréninkovom procese ide príkladom, začína cvičenia a strašne to pomáha nám ako trénerom a celému tým.
2: Říká na Růžičkovu adresu trenér Boris Žabka. Kromě mnoha rekordů má na kontě tento čtyřicátník také 7 mistrovských titulů. Ten poslední spartianský z roku 2006 a všech 6 třineckých. David Procházka, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.

0: 11 hodin 49 minut, krásné úterý vám dál přejeme ze studia a radiožurnálu Sport. Belgie se přidala k zemím, které nepodpoří Gianniho Infantina v jeho snaze o znovu zvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace. Současný prezident FIFA tak dál čelí masivní kritice. I přesto však před pár dny potvrdil, že se příští rok o post šéfa bude ucházet znovu. Proč se Belgie rozhodla stáhnout podporu a k jakým dalším zemím se přidala, to nám teď přiblíží Anna Skalová, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den. Belgická fotbalová asociace nepodpoří kandidaturu Infantina, dokud neobdrží uspokojivé odpovědi ohledně vyřešení případu červené karty Follarina Balogona na nedávném mistrovství světa. Americký útočník dostal trest v prvním vyřazovacím kole proti Bosně a Hercegovině. Po zásahu VARu byl vyloučen za zákrok na kotník Tarika Mohamoruviče. Podle pravidel tím tak automaticky vznikl zákaz startu v následujícím utkání. Americký prezident Donald Trump ale osobně vyzval Infantina k přezkoumání případu a FIFA následně trest pozastavila. Balogan tak mohl nastoupit v osmifinále proti Belgii. Američané ale nakonec zápas prohráli 1-4. Šéfka belgického fotbalu Pascal Van Damová v prohlášení uvedla, že od FIFA stále nedostala vysvětlení.
2: Můj tým komunikoval s FIFA klidným a konstruktivním způsobem, a to jak během mistrovství světa, tak i po něm. Chtěli jsme dosáhnout objasnění Baloganova případu. 2 měsíce po těchto událostech zůstávají naše otázky stále bez odpovědi.
0: No a je tohle jediná věc, která belgické fotbalové asociaci vadí a se kterou není spokojena?
1: Není, protože Belgie nesouhlasí ani s dřívějším návrhem Infantina na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Kvůli plánu na další komercionalizaci fotbalu už dříve stáhly podporu jiné evropské státy, včetně Anglie, Německa, Švédska a Walesu, nebo třeba Srbska. Za Infantinem naopak dále stojí zástupci Afriky, Saudská Arábie a Katar.
0: Gianni Infantino je v čele FIFA přes 10 let, kdy vlastně jeho funkční období končí.
1: Příští rok nadcházející volby, ve kterých chce švýcarský funkcionář svůj post obhajovat, jsou naplánované na březen 2027. Kandidát na šéfa Mezinárodní fotbalové asociace musí získat podporu minimálně 106 z 211 členských svazů. Zároveň je potřeba podat přihlášku do 18. listopadu. Infantino je zatím jediným potvrzeným kandidátem. Vyzvat by ho mohl předseda Severoamerické fotbalové konfederace Viktor Montaliani, ale ten dosud oficiální kandidaturu neohlásil.
0: Probrali jsme s Anou Skalovou, děkujeme.
1: Naslyšenou.

Joe Cocker dohrává v úterním radiožurnálu Sport 11 hodin a 56 minut. Já vás ještě jednou moc rád pozvu na naše vysílání mezi 15. a 16. hodinou, protože sem do studia radiožurnálu Sport dorazí Martin Fuxa, český rychlostní kanoista, olympijský vítěz z olympiády v Paříži 2024, pětinásobný mistr světa, 15násobný mistr Evropy. Prostě věříme, že to bude zajímavé povídání a moc se na ně těšíme, tak snad si ho nenecháte ujít ani vy.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Ministerstvo životního prostředí připravuje zásah v Národním parku Šumava. Objevilo tam 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
7: Odvozujeme, že nemalá část těch sudů bohužel propustila látky do té půdy a mohla kontaminovat spodní vody.
6: Pacienti kadaňské nemocnice se museli ráno kvůli anonymní výhrůžce stěhovat z pokojů do evakuačních stanů.
8: Celkem 6 jednotek požární ochrany na místě události zajišťuje stany a jejich vytápění pro zajištění tepelného komfortu pro evakuované pacienty.
6: Tenistku Noskovou čeká ve čtvrtfinále US Open zápas s obhajkyní titulu Sabalenkovou. Na silnici 33 u České Skalice popojíždí kolona a počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů na severu a západě o pár stupňů chladněji. Je úterý 8. září, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemickými látkami jako rtuť nebo arsen a 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený za motoristy. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023 a podrobnosti má redaktorka Eliška Zábrocká.
9: Ministr Červený řekl, že toxické látky mohly kontaminovat spodní vody.
7: Ty sudy jsou skorodované a vypouští tu látku dál do té zeminy. A ta zemina ji může propouštět až do těch spodních vod.
9: Podle ministra můžou být v místě taky bojové chemické látky nebo válečná pyrotechnika. Zprávu mělo podle Červeného dostat vedení ministerstva už před 3 lety a tvrdí, že nic neudělalo. Právě proto podá na předchozí vedení trestní oznámení.
10: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl.
9: Reagoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Podle jeho někdejšího náměstka Tomáše Tesaře z TOP 09 tehdejší expertíza vyloučila, že by na místě byly bojové chemické látky. Ministerstvo na podzim začne se sanací. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: Do nemocnice v Kadani se už mohli zpátky vrátit všichni pacienti. Policisté je ráno evakuovali kvůli plané anonymní výhrůžce bombou. Z místa se hlásí reportérka Lucie Hejzlová.
11: Policisté museli evakuovat 240 lidí, většinou šlo o zaměstnance. Dětské oddělení, včetně novorozenců i ambulantní pacienti, byli podle jednatele nemocnice Pavla Marka přemístěni do zázemí záchranky. V nemocnici zůstali jen dospělí pacienti na lůžku. Lékaři museli také zrušit asi 9 operací a nemohli přijímat nové pacienty. Budovu policisté 4x prohlédli, bombu ale nenašli. Po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožoval uložením výbušniny, policisté dál pátrají. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy a pachateli hrozí až 3letý trest. Z Kadaně Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
6: Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání 2 dětí. Muž půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. 2x zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud poslal pachatele do vězení, Ústecký krajský soud mu po odvolání dal podmínku.
12: Soudkyně Jana Kurešová podmínku vysvětluje například tím, že 12-letý chlapec byl narušený už před zneužíváním.
13: Se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nespůsobil.
12: Nezávislá advokátka Věra Nováková, která se specializuje na zločiny spáchané na dětech, považuje rozsudek za zvrácený.
14: Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak hodnotí jeho oběti, 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatele.
12: Nejvyšší státní zastupitelství teď může podle mluvčího Petra Malého například navrhnout stížnost pro porušení zákona. Artur Janoušek, Radiožurnál.
6: Hasiči dohašují požár supermarketu ve středočeském Kladně. Oheň podle předběžného odhadu způsobil škodu za 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře nebyl nikdo zraněný.
15: Krátce před 10:30 byl snížen popachový stupeň na základní. Na místě proběhla částečná redukce sil a prostředků, to znamená, že některé jednotky se vrací zpátky na své základny.
6: Proč začalo hořet, zjišťují vyšetřovatelé.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice, přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dopoledne představilo Ministerstvo školství.
16: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
17: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
16: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8500 15-letých žáků. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: Policie na Slovensku prověřuje nákup hasičských aut za zhruba miliardu korun. Jeden vůz už hasičům zabavila. Případem se zabývá taky Evropská prokuratura.
18: Policisté auto odvezli přímo od bratislavských hasičů. Jeho číslo VIN je špatně čitelné a vyšetřovatelé zjišťují, jestli ho někdo například nepřebrousil. Zakázka na celkem 80 hasičských vozů budí pochybnosti už delší dobu. V roce 2024 ji vyhrála firma, která tehdy neměla žádné zaměstnance, telefon ani web a sídlela v rodinném domě. U některých aut se po dodání objevily problémy s brzdami, zatékáním nebo další závady. Ministerstvo vnitra se tím, že soutěž začala už za předchozího vedení rezortu a prošla všemi kontrolami. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Z muzea na jihu Francie ukradli zloději 4 obrazy impresionisty Augusta Renoira. Dva lupiče zachytili bezpečnostní kamery a policie po nich pátrá. Podle úřadů mají ukradená díla hodnotu zhruba 220 milionů korun.
19: Dva zloději se vloupali do muzea Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihu Francie krátce před 6 ráno. Deník Le Figaro zveřejnil záznam z bezpečnostní kamery, na kterém je vidět, jak si lupiči v kuklách svítí baterkou a páčidlem se snaží dostat dovnitř. Po spuštění alarmu uprchli a jeden z obrazů olejomalbu z 19. století upustili na zahradě. Policie přijela na místo asi po 5 minutách. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života. Před necelým rokem ukradli zloději z pařížského muzea Louvre šperky za asi 2 miliardy korun. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
20: Sport. Tenistka Linda Noskova se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Nosková by jí ráda vrátila porážku z prvního vzájemného duelu před 3 lety ve finále v australském Adelaide.
21: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala. Připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
20: Utkání Nosková-Sabalenková začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siňakovou, která ve dvojici s Američankou Townsendovou vyzve španělsko-americkou dvojici Bukšová-Melikarová-Martinézová. V 6 zápasy začne večer fotbalová Liga mistrů. Na úvod ligové fáze se mimo jiné střetne AEK Athény s Lineckým Laskem, za který může nastoupit záložník Krištof Daněk. Slavia do soutěže vstoupí ve čtvrtek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice u Svitav. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Zhruba na 209. kilometru stojí v pravém pruhu nákladní auto. Kolona 15 minut od 211. kilometru. Na D1 ve směru do Prahy pak kolony ještě za sjezdem na Jihlavu na 105. kilometru silničáři v pravém pruhu a v koloně na 108. pak i nehoda v levém pruhu. Brzdí se, prudce zpomalte za Jihlavou. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony u Svitav. Za Kocklířovem silnice kvůli stavbě zavřená v obou směrech. Jede se po obchvatu, delší jsou fronty směrem do Hradce Králové asi na půl hodiny. A ucpaná je i silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda po pojíždí před omezením u České Skalice. Z Hradce Králové je to asi na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě do 29 a na horách většinou kolem 22. Tolik hlavní zprávy.
2: 12 hodin 10 minut úterý 8. září po hlavních zprávách dál pokračuje Radiožurnál Sport. Dlouho očekávaný souboj bývalých profesionálních mistrů světa v boxu těžké váhy Tysona Furyho a Anthonyho Joshua se ani letos zřejmě neuskuteční. Britští rivalové se podle médií neshodnou na podmínkách ani na dějišti zápasu. Fury místo toho vyzval k souboji Ukrajince Oleksandra Jusika, se kterým by chtěl bojovat v listopadu. Jusikův manažer nabídku odmítl. Fury ve videu plném urážek a nadávek na Instagramu obvinil Joshu, že jednání o zápasu váznou právě kvůli němu. Označil ho za slabomyslného a naznačil, že mu chybí odvaha se s ním utkat. My na Radiožurnálu Sport si teď raději zahrajeme Eagle Eye Cherry. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Českou tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open v New Yorku zápas o postup do semifinále. Singlu jen těžko by ale mohla mít těžší soupeřku. Utká se totiž s běloruskou Arinou Sabalenkovou, která na newyorských kurtech prohrála zápas naposledy v roce 2023.
1: Your 2025 US Open Women's Singles Champion, Arina Sabalenka.
2: Sabalenková ovládla US Open v loňském i předloňském roce. Její nejhorší výsledek na newyorském Grand Slamu za posledních 5 let byla semifinálová účast. Ale v letošní sezóně běloruska na okruhu WTA zaznamenala i několik překvapivých porážek. Naposledy v Cincinnati se Sarah Bailek.
3: Sarah Bailek defeats the world number one.
2: Kromě toho prohrála letos Sabalenková také třeba s Američankou Baptistovou, Rumunkou Kirsteovou nebo Ruskou Schneiderovou. I proto by případná výhra Lindy Noskové ve čtvrtfinále US Open nebyla až takovým šokem. Sama světová jednička Češku rozhodně nepodceňuje.
4: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
2: Říkala o Noskové světová jednička Arina Sabalenková. Aby tuto pozici udržela, potřebuje v New Yorku obhájit titul. V cestě teď stojí Linda Nosková. Pro Češku to ale žádná motivace navíc není.
5: Naopak, já se nad tímhle s tím vůbec nezastavuju, ani vlastně netuším, kde já jsem nebo kdo se kde pohybuje, takže mě tohle z toho, tyhle body a žebříčky jdou hodně mimo mě.
2: Vyprávila poslední česká zástupkyně v singlu na letošním US Open Linda Nosková. Na další utkání s Arinou Sabalenkovou se těší. Zároveň jí má co vracet. Zatím s ní totiž pokaždé prohrála, včetně jejího prvního velkého finále na okruhu WTA před 3 lety v Adelaide.
5: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala 2 dny zpátky, úplně z ničeho nic to na mě vyšlo na YouTube a připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala, to byl takový můj jako breakthrough, jako turnaj, jak se říká, takže myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
2: Čtvrtfinálový zápas Lindy Noskové a Ariny Sabalenkové začne dnes krátce po 17:30 večer českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: Čím se k tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadle tvých očí.

12 hodin 21 minut úterý 8. září. První kolo ligové fáze Ligy mistrů je tu. V 18 hodin 45 minut se bude hrát na dvou stadionech. Brugy budou dnes hostit Aston Villu a AEK si zahraje proti Lasku. Od 21 hodin se potom přidají další 4 duely. Dortmund nastoupí proti Villarrealu, FC Porto bude hrát s Manchesterem City, Lille si o 3 body zahraje s Betisem a Real Madrid nastoupí proti milánskému Interu.

0: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Super, že bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze sebou máčkem maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního bulit po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
3: Čeští zaměstnavatelé plánují i ve čtvrtém čtvrtletí výrazně víc nabírat, než propouštět zaměstnance. Náborový optimismus ve srovnání s předchozím čtvrtletím mírně vzrostl a je stále na nadprůměrně vysoké úrovni. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower Group mezi 524 zaměstnavateli v soukromém i ve veřejném sektoru. V Česku je před dokončením strategie, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem. Oznámila to ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, a to u příležitosti Světového dne onkogynekologických diagnóz. Rakovinou děložního hrdla, která je nejčastější z nich, onemocní asi 750 žen ročně a přes 220 zemře. New Hampshire dnes čekají primárky před volbami do kongresu. Rozhodovat se v nich bude mimo jiné o nominacích pro volby do amerického senátu. Průběžné volby do kongresu čekají Spojené státy v úterý 3. listopadu. Voliči v nich budou rozhodovat o obsazení všech 435 křesel ve sněmovně reprezentantů a zhruba třetiny křesel v senátu. A do soutěže Stavba roku se letos přihlásilo 150 objektů napříč Českem. Odborná porota 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření.
0: Sport.
3: Bývalý vítěz Gira d'Italia a Vuelty Nairo Quintana ukončí svou cyklistickou kariéru na zářijovém mistrovství světa v Montrealu. 36-letý jezdec je v kolumbijské nominaci na závod s hromadným startem. Quintana se měl původně loučit na Vueltě, kterou vyhrál v roce 2016. Tým Movistar ho ale na závod nepovolal. O tom, že letos ukončí kariéru, informoval už na jaře.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Spadá D1 u Brna a kolony u Svitav. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na kilometru 209 stojí na krajnici nepojízdné nákladní auto. Něco z něj vyteklo. Zavřený je taky pravý jízdní pruh a tvoří se kolona. 10 až 15 minut postojíte od 212. kilometru. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k omezení u D1. A ještě jednou D1, dejte pozor, za Prahou směr Brno ucpává se sjezd na Říčany na 12. kilometru. Je to před kruhovým objezdem u Modletic. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Litomyšle čekejte dlouhé kolony za Hřebečským tunelem. Mezi Koclířovem a Novou dálnicí je silnice zavřená kvůli stavebním pracím. Jede se po obchvatu Svitav a tvoří se kolony. Delší ve směru do Hradce Králové od Hřebečského tunelu a je to asi na půl hodiny. Ještě silnice 33 směr z Hradce Králové do Náchoda. Po České Skalice je omezení. Tam je delší fronta ve směru do Náchoda asi na 30 minut. Osobním autem se to dá objet přes město, přes Skalici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisti Juventusu budou do konce roku postrádat kapitána Manuela Locatelliho. Italský mistr Evropy z roku 2021 musí na operaci menisku a bude nejméně 3 měsíce mimo hru. O zranění 28-letého záložníka informovala agentura ANSA. Pro trenéra Spallettiho je Locatelliho absence další komplikací. Kvůli operaci kolena vypadl na několik měsíců ze hry. Taky francouzský záložník Thuram, zlomenina kůstky v levém nártu, zase vyřadila na několik měsíců i tureckého reprezentanta Yıldız'ı. Juventus vstoupil do italské ligy 2 výhrami, ve třetím kole v neděli remizoval s AC Milan 1-1. V tabulce je aktuálně 6.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: John Bon Jovi, Midnight in Chelsea, 12 hodin a 42 minut. Posloucháte úterní radiožurnál Sport. Přerovské volejbalistky do nové sezony povede nový hlavní trenér. Stávajícího argentinského kouče Barriala doplnil v realizačním týmu Michal Grivalský, který se na Hanou přesouvá po 6 sezónách práce v Olympu Praha.
1: Rozhodoval jsem se asi měsíc. Pravda, že to pro mě bylo těžký, protože nerad dělám velké změny, tohle velká změna je, ale musím říct, že po těch 2 měsících, 5 týdnech, co tady jsem, tak rozhodně nelituju a je to nová výzva, po který jsem sáhl a věřím, že nám to s holkama bude fungovat.
2: Doufá Michal Grivalský, kterého v Přerově čeká první angažmá v roli hlavního trenéra v ženské extralize. Přichází po 6 sezónách v pozici trenéra mládeže a asistenta u týmu žen pražského Olympu. A přestup si hodně rozmýšlel.
1: Byla určitě taková jistota, co bylo na Olympu, se hodně práce, ale práce s mladými českými hráčkami, což mě naplňovalo, ale to nejbližší okolí mi říkalo, že prostě tahle výzva může přijít jednou za život a byla by hloupost to nevzít a nakonec to převážilo. I vlastně já i sám jsem si pak řekl, že prostě tady tu výzvu chci vyzkoušet a vrátit se můžu se v podstatě kdykoliv v té mládeži.
2: Přesun na Hanou sebou nese i zvýšený tlak a ambice. Z týmu, který loni hrál baráž o udržení, se Michal Grivalský přesunul do klubu, kde se začíná mluvit o útoku na medaile. I s novým titulárním sponzorem k tomu totiž v Přerově jsou odpovídající ekonomické podmínky.
1: Ano, cítím, slyším, z okolí to hodně slyším, ale snažím se tím nerozptylovat, protože ve své podstatě ten sport není jenom o penězích, ale to o práci, o tom, co odvedeme na tréninku a potom v zápase. V tom sportu peníze ty zápasy nevyhrávají. Vyhrávají to ten tým, vyhrává to, dejme tomu, ta šestka na hřišti, která musí porazit tu druhou šestku. A jestli tahle hráčka bere tolik peněz a na druhé straně berou hráčky méně peněz, to v tu chvíli nerozhoduje, rozhoduje srdce a kdo to víc chce, kdo víc natrénoval, kdo líp pracoval. Ale ty ambice samozřejmě cítím, slyším a budeme se snažit naplnit a věřím, že na konci sezóny budou všichni spokojení v klubu.
2: K dispozici má Michal Grivalský nadále stávajícího asistenta Sebastiana Barriala a pokračuje i kondiční trenér Jakub Svoboda. Kádr opustili cizinky Ferkasnová a Chroningerová, naopak přibyla nahrávačka z Olympu Anna Kalinová, smečařka z Portorika Paulína Perezová a 2 slovenské reprezentantky, blokařka Emma Směšková a smečařka Radka Hašková. Ty se k týmu připojili čerstvě až teď o víkendu po absolvování mistrovství Evropy.
1: S tím, kdo dorazí v neděli, tak budeme kompletní, s tím určitě začneme sezónu a jsem velmi rád, že v té přípravě se nám ukázaly i mladé holky z juniorek, které budeme moc využít v průběhu sezóny, pokud přijde nějaké zranění a holky svoji kvalitu mají a velmi dobrou tréninkovou morálku, takže pro nás je to super, že by můžeme zapojit nejenom do tréninku, ale případně do hry, když nastane nějaká situace. Ale máme 14 hráček ženského kádru, takže věřím, že ta šíře toho kádru bude dostatečná a pokryjeme veškeré problémy, které během sezóny nastanou.
2: Říká nový trenér volejbalistek Přerova Michal Grivalský. Jeho tým v přípravě zatím 2x prohrál s Ostravou a Šternberkem a o víkendu ho čeká přípravný turnaj ve Frýdku Místku. Z Přerova Adam Kodét, Radiožurnál.

0: reportér Jaroslav Plašil, se kterým bychom teď měli být ve spojení. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Když to vezmeme, Jardo, bod po bodu podle veřejně dostupné agendy výkonného výboru, tak zajímavý i pro naše posluchače by mohl být ten, který se týká státní reprezentace a sportovního úseku. Bude se v něm mimo jiné mluvit taky o dějišti finále domácího poháru. Připomeňme teď, jak je to s pořadatelstvím finálových zápasů.
1: No, připomenu ten vývoj, protože samozřejmě fanoušci si ještě pamatují na dobu někdy 90. let, 0. let, kdy se hrály finálové zápasy na neutrální půdě, pak si pamatujeme éru, to bylo 6 ročníků za sebou, už celkem nedávno, kdy o pořadatelství finálového zápasu rozhodoval koeficient pohárový těch dvou finalistů a ten, kdo ho měl horší, tak ten hrál na domácím stadionu. To se změnilo v minulé sezóně, protože se zase fotbalová asociace a ligová fotbalová asociace vrátili k původnímu nebo řekněme ještě dřívějšímu modelu s neutrálním pořadatelem, takže jak známo finále mezi Karvinou a Jabloncem, to bylo to zatím poslední finále MOL Cupu, tak hostil Hradec Králové. No a fanoušci samozřejmě hodně diskutují, jestli tomu tak bude i tento ročník. Možná bychom se to právě dnes mohli dozvědět, kdo bude hostit finálový zápas MOL Cupu a jestli to tedy bude stále ten stejný model s neutrálním dějištěm. Jinak taky bude určitě zajímavé to, kdy ten zápas bude, protože už v předchozím nějakém, řekněme, scénáři původním bylo 12. května finálový zápas, což by vycházelo na středu, tak je to i v rozpisu MOL Cupu, třeba na oficiálních stránkách soutěže, ale pamatujeme, v červnu říkal svazový šéf David Trunda, že by chtěl, aby se finálový zápas hrál o víkendu, že by to určitě uvítali fanoušci, což je pravda, protože o tom se taky hodně mluvilo v posledních letech, že fanoušci by chtěli raději sobotu, ale je otázkou, jestli to tak opravdu bude, tak i na to se můžeme zeptat a odpoledne tyto informace přineseme.
0: S Jaroslavem Plašilem si povídáme v úterním radiožurnálu Sport. Ten bod státní reprezentace by se mohl týkat taky realizačního týmu národního výběru. Pojďme připomenout, jaká je teď situace po změnách na pozici hlavního kouče.
1: No, samozřejmě zatím víme, že novým trenérem už nějakou dobu, je ta informace známá, je Španěl Santi Denier, či Santiago celé jméno, a jeho asistentem Pablo Amo, což je krajan. A ve veřejném prostoru se objevily celkem nedávno informace, že by měl být takovou spojkou Radek Babel, což by dávalo logiku, protože on se velmi podílel taky na příchodu španělského kouče k národnímu týmu a bylo by to, skoro bych řekl, i žádoucí, aby tady byl jakýsi průvodce, protože dovedu si představit, že pro nového španělského kouče to teď může být i celkem složité vyznat se v tom všem tady, co se děje, když se podíváme třeba i na tabulku Sparta, daleko za čelem tabulky s reprezentanty, Slavia reprezentanti a tak dál, v klubech někteří reprezentanti třeba nemají teď takovou formu, jako měli někteří hráči, se vzdali reprezentace a tak dál, je to složité. Otázka kapitána, samozřejmě tím nechci nějak zpochybňovat úlohu kapitána nebo pozici kapitána, to určitě ne, ale možná, že taky tady to bude muset nějakým způsobem vyřešit nový trenér, stejně jako třeba pozici brankáře a tak dál. Je toho zkrátka víc a určitě by se nabízelo, aby nějakým průvodcem byl i právě český trenér a i to se možná teď dozvíme, protože o jménu Radka Bejbla se spekulovalo, on to zatím potvrdil oficiálně, ale třeba dnes budeme taky chytřejší v tomto směru.
0: Dnes tedy dá se říct, že jedná výkonný výbor fotbalové asociace, už jsme zmínili dvě věci, novinky o domácím poháru, třeba o národním týmu, složení toho realizačního týmu, tak co dalšího by ještě výkonný výbor fotbalové asociace měl na tom dnešním jednání řešit?
1: No, ono je to vždycky otázka, co kdo tam taky přinese, protože ta agenda mívá bod různé a pod tím se dá schovat nebo do toho se dá zahrnout ledacos. Dost často jsou tématem rozhodčí a nedivil bych se, kdyby i o tom byla velká diskuze, protože také tady byla změna, také tady máme nového šéfa komise rozhodčích, také tady je to Španěl, takže určitě o tom se bude mluvit, protože těch některých kontroverzních situací ze začátku nebo od začátku ligového ročníku bylo dost, takže troufám si říct, že i to by mohlo být téma, ať už se jedná přímo

0: práci rozhodčích nebo využívání varu video rozhodčích a tak dál, takže určitě se dá počítat s tím, že ještě něco zajímavého přibude mimo tu plánovanou agendu.
1: Podrobnosti budeme tedy znát po 15. hodině, určitě se v našem odpoledním vysílání znovu spojíme s reportérem Jaroslavem Plašilem, který míří na tiskovou konferenci. Jardo, zatím děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju.

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku, nedaleko letiště LaGuardia, na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidé jak fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková.
4: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem Bobby sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy.
1: Pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů.
0: Uslyšíte od 30. srpna do 13. září.
1: Od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
6: Svěřenský fond dostatečně neřeší potenciální střet zájmů premiéra Babiše, rozhodla Evropská komise. Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Trenér českých volejbalistů Jiří Novák nominoval na mistrovství Evropy 9 hráčů z loňského světového šampionátu. Na silnici 35 od Hřebče na obchvat Svitav brzdí provoz uzavírka. A počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů, na severu a západě o pár stupňů chladně.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogé. A jak potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert. V sídle Evropské komise je teď taky bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
7: Mluvčí komise před malou chvílí potvrdila, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle komise není dostatečné řešení a unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části zemědělských a kohezních fondů. Pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují jednoduše od rozlohy zemědělské půdy a podle komise je u nich nízké riziko zneužití. Státní zemědělský intervenční fond v pondělí uvedl, že pozastavení dotací se týká v přepočtu necelých 78 milionů korun. Mluvčí Evropské komise ale dnes konkrétní částku nepotvrdila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Opoziční KDU ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
8: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
6: Reakci dalších opozičních klubů zjišťujeme. Velká Británie pošle Ukrajině balíček protivzdušné obrany, dnes to oznámila vláda. Součástí vybavení za téměř 3 miliardy korun jsou například střely do systému Patriot, dělostřelecké granáty velkého kalibru a taky drony. Podle ministerstva obrany dorazí pomoc na Ukrajinu ještě před začátkem zimy. Příspěvek navazuje na návštěvy britského premiéra Andyho Burnhama a ministra obrany Wesa Streetinga v Kyjevě. Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Tašínského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+KK poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby, vysvětluje ředitel městské organizace Miroslav Foltín.
9: První klienti se nastěhují do konce září a potom máme zásobník lidí a průběžně budeme ubytovávat. Sociální pracovníci tady budou nahodile, nebude to jako třeba domov pro seniory, je to volné bydlení se sociální podporou, tady kousek je pečovatelská služba, takže se to nějakým způsobem propojí.
6: V domě je taky 6 menších bytů pro krátkodobé nouzové ubytování pro lidi se zdravotním znevýhodněním nebo seniory v obtížné životní situaci.
10: Sport. V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
11: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
10: Češi začnou boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii v pátek proti Řecku. Dále je čeká Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Holubic, taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Brno čekejte za Vyškovem kolony z kilometru 219 kamiony v pravém pruhu, pak za Rousínovem z 212. kilometru i osobní auta v levém a odtamtud se popojíždí kolem 25 minut před Rohlenku na 209. kilometr, kde je po kolizi 3 nákladních vozidel zabraný pravý pruh. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové je kvůli stavebním pracím uzavřený úsek mezi kruhovým objezdem u Kocklířova a nájezdem na novou dálnici před Opatovcem, musí se po obchvatu Svitav a před městem je tam kolona od Hřebečského tunelu na desítky minut. Vázne taky výjezd od Svitav ke Kocklířovu. Na silnici 33 z Jaroměře na Náchod čekejte dlouhé kolony od sjezdu na Českou Skalici do omezení za Rozkoší, je to zhruba na půl hodiny. A v Praze na městském okruhu 2 překážky směrem ze Smíchova na Černý most. Nejdřív v Dobříšské za výjezdem z Mrázovky překáží v pravém pruhu porouchaná dodávka a hlavně potom na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály kousek vzniká kolona, je to zatím asi na 10 minut, protože za Spořilovskou stojí vozidla po nehodě.
13: Kamion s dodávkou u výjezdu z Šelky jsou v pravém pruhu.
12: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme slunečno a teploty až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
14: 13 hodin 6 minut, krásné úterý 8. září, posloucháte Radiožurnál Sport. Linda Nosková je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním US Open. No a po té velké bitvě v předcházejícím kole ji čeká možná výzva úplně nejobtížnější. Úřadující wimbledonská šampionka totiž bude dnes čelit světové jedničce, asi dost možná největší favoritce turnaje a šampionce posledních dvou ročníků, Arině Sabalenkové z Běloruska. Zápas startuje hned na úvod programu, tedy po 17. hodině a 30. minutě a my díky Davidu Prouzovi budeme přímo u toho v New Yorku. A ještě připomínám, naše vysílání mezi 15. a 16. hodinou celé bude patřit Martinu Fuchsovi. Moc se na něj těšíme, tak si to nenechte ujít. Ode mě teď Sunrise Avenue.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 6 zápasy dnes začíná nový ročník fotbalové ligy mistrů. Jedním z nich je i utkání velkoklubů Realu Madrid a Interu Milán. Zatímco Real o víkendu ve španělské lize prohrál, Inter jde do soutěže se sérií vítězství.
1: Zvláště to sobotní dodalo Interu sebevědomí. S Neapolí dokázal otočit z 0-2 na 3-2 a dvěma brankami k tomu pomohl kapitán Lautaro Martinez.
2: Hlavní je ale to vítězství. Ve své kariéře jsem dal spoustu důležitých gólů, to ano, ale celý tým se tady podílel na tom obratu. Sobotní výhra byla skvělá. Porazit silný tým jako Neapol vám samozřejmě pomůže, ale ve třetím kole jsme stále na začátku sezóny.
1: V té minulé se Inter stal italským šampionem, ale v lize mistrů překvapivě vypadl už v úvodním kole vyřazovací fáze z Bode Glimt. A toho pořád docela bolí.
2: Minulý rok jsme vypadli velmi brzy a to samozřejmě nechceme, aby se opakovalo. Udělali jsme chyby, ze kterých si musíme něco vzít, aby to tento rok bylo lepší. Liga mistrů je cíl, ale zase jí nejsme úplně posedlí. Jako velký klub ji máme jako jeden z vyhlédnutých cílů, ze kterých chceme získat pro Inter pohár.
1: Také Lautaro Martinez dobře ví, že právě na Santiago Bernabeu získal Inter před 16 lety svůj poslední titul v lize mistrů. A dnes tam v této soutěži začíná nový ročník, na který se těší i v domácím Reálu.
3: Rádi zase budeme hrát ligu mistrů. Do téhle soutěže vždycky jdete s extra nadšením a odhodláním. A to, že začínáme doma, dodává další motivaci. Navíc máme na úvod náročný zápas, ale jsme v dobré formě. Je potěšením zase nastoupit v lize mistrů.
1: Usmívá se kapitán madridského týmu Kylian Mbappé. Real má s Interem dobrou bilanci. Naposledy mu v základní hrací době podlehl v roce 1998. Letos na jaře měli hráči Realu mezi sebou potíže. Někteří se i poprali, ale říká se, že prý už je atmosféra v týmu po příchodu kouče Mourinha lepší.
4: Je těžké reagovat na větu, že se něco říká. Kdo to říká? Každý může něco tvrdit, ale to ještě neznamená, že je to pravda. Co Mourinho opravdu umí a dokázal to i během své kariéry, je vyhrávat a stmelit za tímto cílem celý tým. Umí všechny strhnout, aby chtěli vyhrávat také, ale co se týče atmosféry, ta je pořád stejná, jako rok předtím.
1: Reagoval Mbappé s tím, že je vše v pořádku a na večerní úvodní duel Ligy mistrů proti Interu je Real nachystaný. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 13 hodin, 19 minut, úterní radiožurnál Sport je tu, dál pro vás 3 zápasy, 3 porážky. Pro české basketbalistky skončilo mistrovství světa v Berlíně nejrychleji, jak mohlo. Ve skupině podlehli obhájkyním zlata hráčkám Spojených států amerických, naposledy stříbrným Číňankám a bronzovým z posledního evropského šampionátu Italkám. I bez zraněných opor Emy Čechové a Julie Reisingerové, ale byly ve dvou utkáních docela blízko vítězství. I proto hodnotí svoje vystoupení pozitivně.
1: Kdyby řekl před třeba měsíci, že na ty Koucka tady hraje takovýhle minuty, že Alhanušová s těma zdravotníma problémama, který má, tak do toho vletí naprosto naplno a vlastně se obětuje, bych řekla. Jolča Pospíšilová byla neuvěřitelná celou přípravu, všechny vlastně přípravné utkání nás fakt držela. Veronika Voráčková si myslím, že přijela letos úplně jiným nastavením. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
2: Vyzdvihuje bojovnost a některé hráčky trenérka české reprezentace Romana Ptáčková. Ze soudržnosti týmu byla příjemně překvapená i klíčová rozehrávačka Eliška Joklová.
3: Upřímně, když jsem se měla, tak jsem trošku nevěděla moc, co očekávat, bylo to těžký, ale byla jsem moc milá překvapená, jak holky z lavičky nastoupily a pomohly nám. Teď už nám nezbývá nic, než začít evropskou sezónu a připravit se na kvalifikaci na mistrovství Evropy, protože tím začíná cesta na olympiádu.
2: Říká Joklová, která se před utkáním s Američankami dozvěděla, že přišla o angažmá v Minnesotě v WNBA. V listopadu čekají tým 3 duely kvalifikace mistrovství Evropy ve Španělsku a doma s Chorvatskem a Bulharskem. Podle Ptáčkové je ale potřeba trochu obměnit sestavu.
1: Myslím, že ale potřeba, aby se některé hráčky po zranění vrátili do sestavy, protože tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat. Museli trochu přistoupit jinak k věcem v obraně, riskovali jsme možná některé střely z dálky, museli jsme si víc pomáhat. Takže aby ten tým mohl růst dál, tak potřebujeme ty hráčky zpátky.
2: Říká Ptáčková a dodává, že na boj o olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles ještě nemyslí. Anna Skalová, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skřít, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezony uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence je obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu. A pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 13.30. Aktuální zprávy a Jana Gulda.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Řekla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. A za pár minut se k tomu v odpoledním Radiožurnálu vrátíme podrobně. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Potrvá do června 2028. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti Romana Busargina při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulianovsku v noci na dnešek přerušila provoz kvůli bezpečnosti cestujících. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly například školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. A Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Sport. 6 zápasy začíná večer nový ročník fotbalové ligy mistrů. V 18 hodin a 45 minut do něj může zasáhnout první český fotbalista. Záložník Krištof Daněk se v dresu LAS Klinec může představit na hřišti AEK Athény. V 21 hodin pak do soutěže vstoupí někteří z favoritů soutěže. Manchester City se představí v Portu a Real Madrid přivítá Inter Milán. Pražskou Slavii čeká první duel v ligové fázi ve čtvrtek proti Lens.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D5 za Mýtem a nehoda na D1 u Holubic. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy dejte pozor, kus za exitem Mýto mezi kilometry 43 a 42 hlásíte překážky na vozovce.
4: Po dálnici jsou rozházený plastový přepravky.
3: Na dálnici D1 z Přerova do Brna za Vyškovem popojíždějí kolony, kamiony v pravém pruhu z kilometru 219, osobní auta v levém pruhu pak z 212. kilometru. Je to asi na 25 minut k nehodě 3 kamionů před Rohlenkou na 209. kilometru zabírají pravý pruh. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové dnes působí značné potíže uzavírka úseku mezi Koslířovem a Opatovcem, musí se kolem Svitav a před kruhovým objezdem u Koslířova popojíždějí kolony od Svitav ze silnice 40. Z úrovně Lidlu přes 20 minut a ještě horší situace směrem na Hradec, kolona od Hřebečského tunelu je minimálně na půl hodiny, navíc je z ní teď hlášený požár vozidla. A na silnici 33 z Jaroměře na Náchod hodně vázne provoz na obchvatu České Skalice, u Rozkoše je omezení, kolona směrem na Náchod od odbočky na Říkov, popojíždí se i přes půl hodiny, přes město přes Skalici je to rychlejší a směrem opačně na Jaroměř je fronta od Klenů na 10-15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Simple Minds dohrávají v úterním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 38 minut. Tenistku Lindu Noskovou čeká první čtvrtfinále na US Open v kariéře. Soupeřku bude mít možná tu nejtěžší možnou. Utká se totiž s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Víc teď ve sportovním přehledu s Krištofem Kousalem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Zápas Noskové se Sabalenkovou začne na kurtu Artura Ashe v New Yorku v podvečer v 17:30 českého času. Tenistky se proti sobě utkaly dvakrát a pokaždé vyhrála Běloruska 2-0 na sety. Naposledy v březnu v semifinále v Indian Wells a předtím v lednu 2023 ve finále v Adelaide, o kterém mluví Nosková.
2: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala a připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky. Ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
0: V čtvrtfinále čeká večer taky Kateřinu Siňakovou. V soutěži deblistek ve dvojici s domácí Taylor Townsendovou se utká se španělsko-americkou dvojicí Bukšová, Melicharová, Martinezová. Hrát se bude na druhém největším kurtu, kde Siňaková odehrála už předchozí kolo a atmosféra ji potěšila.
3: Pro mě to bylo milé překvapení, že vlastně třetí kolo bylo na tak velkém kurtu. I po zápase několikrát jsme děkovali, protože je to super prostě, že ta atmosféra tam je, že přijdou na toho debla a bylo prostě vidět, že to sledujou. Myslím si, že jsme měli i super zajímavý výměny, takže já jsem si to hrozně moc užila.
1: Čtvrtfinále deblu s Kateřinou Siňakovou začne po 20. hodině českého času a s obou zápasů s českou účastí uslyšíte přímo z New Yorku od našeho reportéra Davida Prouzy.
0: V šesti zápasy odstartuje večer nový ročník fotbalové ligy mistrů, ve kterém se znovu představí i pražská Slavia. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
4: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celeklán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LAS Klinec a dvojice brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Česká volejbalová reprezentace se chystá na odlet do Itálie, kde pro ní v pátek začne mistrovství Evropy. V nominaci trenéra Jiřího Nováka je 9 hráčů, kteří byli na čtvrtí na loňském světovém šampionátu. Na své první evropské mistrovství se těší univerzál Patrik Indra, který mluví o tom, jaké má národní tým cíle.
5: Po té extrémně dlouhé letní přípravě plný dřiny je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný, prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
0: V pátek zahájí Češi boje v základní skupině evropského šampionátu v italské Modeně proti Řecku.
1: Basketbalistka Eliška Joklová přišla o angažmá v Minnesotě v zámořské WNBA. Klub oznámil, že českou rozehrávačku uvolňuje pro angažmá jiným klubům před včerejším zápasem Češek proti Američankám na mistrovství světa, který favoritky z USA vyhrály 105-64. Joklová zápas vnímala jako motivaci.
6: Bylo to trošku osobní, bych řekla, v Minnesotě to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních, nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není nikdy příjemný, ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
1: Češky skončily na světovém šampionátu po třech porážkách na předposledním 15. místě. Mezi světovou elitou hrály poprvé od roku 2014.
0: Tolik sportovní přehled a Krištof Kousal, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Do fotbalové Sigmy Olomouc přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Břisky z Pogonu Štětín. 19-letý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Hanácký prvoligový klub to uvedl na svém webu. No a ještě připojím jednu zahraniční fotbalovou novinku. Liverpool bude mít od příští sezóny po 17 letech nového hlavního sponzora na dresu. Anglický fotbalový klub dnes oznámil, že od 1. června vystřídá banku Standard Chartered letecká společnost Turkish Airlines. No a podle médií má pětiletá smlouva hodnotu zhruba 300 milionů liber, tedy téměř 8,5 miliardy korun. A jak píše BBC, tak partnerství Liverpoolu s Turkish Airlines je nejhodnotnějším kontraktem týkajícím se pouze místa na dresu, protože smlouvy Arsenalu a Manchesteru City s aerolinkami Emirates a Etihad se týkají taky názvu stadionu. Across an ocean, far from home. Life is making no sense.

0: V neděli se v mexickém Saltillu uskuteční finálový závod světového poháru v lukostřelbě, a to poprvé i za účasti české závodnice. Mezi 8 startujícími je i mistryně světa z roku 2013, zástupkyně plzeňského Arkusu Marie Horáčková.
1: Je to top 8 závodníků a jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
2: Přemýšlíte i o soupeřkách?
1: Přemýšlím, ale je jich tam 8 a my budeme losováni, proti komu půjdu. Teďka jsem se ještě dozvěděla, že současně probíhají asijské hry, takže možná tam ani nějací Asiaté nebudou, nebo jestli vymění jako místa, já nevím, jak to bude. Takže možná ještě budu překvapená, kdo tam vlastně nastoupí.
3: Říká před svou první účastí ve finále světového poháru Marie Horáčková. Účast si lukostřelkyně Arkusu zajistila v červenci, kdy ovládla závod v Madridu.
1: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní. Tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší ale vědomí o té výhře vlastně.
3: Jméno první soupeřky na finálovém podniku v Mexiku se Marie Horáčková dozví ve čtvrtek. Ostatní lukostřelkyně ji každopádně po jejich úspěších respektují a je sympatické, jak se závodnice navzájem podporují.
1: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří, a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále. Tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus, a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od juniorů, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
2: Co je ještě třeba doladit, aby ta forma byla nejlepší třeba v celé sezóně?
1: Já si myslím, že úplně už nejlepší v celé sezóně nebude, protože ta sezóna byla velmi náročná, velmi intenzivní a odvedla jsem tam podle mě hodně dobrých výsledků. A tím, že se nebude vlastně střílet kvalifikace a má to úplně jiný formát, tak tam je potřeba se připravit přímo na ten den a na ty rozhodnutí. Šipy, které teda jsou v tom souboji.
2: Je to formát, kdy člověk si nemůže dovolit zkazit třeba dva šípy?
1: Nemůže. Dva šípy můžou stát hodně moc.
3: Popisuje mistryně České republiky Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Loni v září na úvod ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
2: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
1: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens. To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Evropská komise zastavila dotace pro Agrofert. Čeští žáci se dlouhodobě zhorší v matematice a ve čtení. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open čtvrtfinálový zápas proti světové jedničce Sabalenkové. Na silnici 33 komplikuje provoz omezení na obchvatu České Skalice směr Náchod. A počasí bude slunečno a teploty až 32 stupňů, na severu a západě o pár stupňů chladněji.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezajímá postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
3: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
1: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Část látek v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku unikla ze sudů do půdy. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informované už před 3 lety a podle něj s tím nic neudělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL popírá.
4: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl. Bohužel pan ministr Červený prostě lže. Oficiálně ministerstvo životního prostředí tuto věc řešilo s ministerstvem obrany.
1: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Na konci září začne ministerstvo se sanací, potrvá skoro 2 roky. Žáci v Česku se dlouhodobě zhorší ve čtení i matematice. Vyplývá to z výsledků mezinárodního testování PISA 2025, které oznámilo ministerstvo školství. Od posledního měření v roce 2022 se čeští školáci zhoršili hlavně ve čtení. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO, ale i tak zůstávají nad průměrem Evropské unie a zemí OECD.
5: Česká republika zůstává nadprůměrná. Když se podíváme na všechny 3 tradiční oblasti tohoto šetření, tak ve srovnání se zeměmi OECD i se zeměmi Evropské unie, jak v přírodních vědách, tak v matematice, tak ve čtenářské gramotnosti, ve čtení, jsme nadprůměrní.
1: Nejlíp si v testování vedli žáci víceletých a 4letých gymnázií, nejhůř pak žáci nematuritních oborů. Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku Donalda Trumpa. Americký prezident sdílel na své sociální sítě obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako USA označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko a Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize RÚV.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková zabojuje večer o postup do semifinále US Open. Poslední česká zástupkyně v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Tu Nosková zatím nikdy během své kariéry neporazila. Běloruská hráčka ale bez ohledu na to vyzdvihovala kvality české soupeřky.
7: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
6: Souboj Noskové se Sabalenkovou začne krátce po 17:30 českého času. Po 20:00 zabojuje Kateřina Siňaková o postup do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Američankou Townsendovou se utkají se španělsko-americkým párem Bukšová, Melicharová, Martinézová.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Holubic, kolony i na 33 u Skalice a 35 u Kotlířova. Na dálnici D1 z Přerova do Brna se za Vyškovem kamiony řadí v pravém pruhu už na kilometru 223, za Rousínovem na 213, potom i osobní auta v levém pruhu a mají to až na půl hodiny před Rohlenku k nehodě tří kamionů v pravém pruhu na 209. kilometru. Pozor, pokud byste se chtěli vyhnout i na staré cestě 430, popojíždí kolona před odbočkou na Pozořice k nehodě v křižovatce na Holubice. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se teď rozjíždí kolona od Vestce k Cholupickému tunelu. Regulace průjezdu tunelem finišuje, protože nabouraná auta za nájezdem od Barandova ze 16. kilometru už odjela. Na 33 je ucpaný obchvat v České Skalice směrem z Jaroměře do Náchoda, kolona kousek za odbočkou na Velký Brebešov, do omezení u Rozkoše i přes půl hodiny. Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové uzavírka úseku mezi Kotlířovem a Opatovcem jede se kolem svita v kolonii do kruhového objezdu u Kotlířova jsou od Hřebečského tunelu i přes půl hodiny, opačně na výjezdu ze svita v 10 až 15 minut. A na 35 se kolona i na příjezdu do Hradce z Hořic od sjezdu z D11 k nehodě v kruhovém objezdu u Plotiště kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě 26 až 29 stupňů a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 6 minut úterý 8. září posloucháte odpolední radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi a ještě jednou vás chci pozvat taky na naše vysílání už za hodinu, protože sem k nám do studia na Vinohradskou 12 dorazí Martin Fuxa, který nedávno získal třetí titul mistra světa v řadě v olympijské disciplíně a takových sportovců Česká republika opravdu nemá zas tak moc, tak jsme za to rádi, že si na nás našel čas. Určitě si to nenechte ujít. Ode mě v tuhle chvíli YouTube příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
10: Karel Janů.

0: 14 hodin 11 minut úterý 8. září už zítra startuje nová sezona první hokejové ligy a mezi hlavní favority na triumf a s tím spojenou účast v extraligové baráži se kromě Jihlavy, Vsetína nebo Zlína má zařadit taky Slavia. Vítěz základní části z poslední sezóny bude chtít vylepšit konec ve čtvrtfinále.
1: Já si myslím, že by měla na to jít do extraligy vstupem nového hlavního vlastně generálního majitele nebo většinového majitele, tak si myslím, že jsme připraveni ekonomicky na to hrát extraligu.
2: Tvrdí předseda představenstva hokejové Slávy Stanislav Tichý.
1: Na příští sezónu to úplně jako úkol číslo jedna není, ale nový většinový majitel, pan Kuchaček, to chce řešit ve velice krátkodobém horizontu, postupně ten kádr obměňovat tak, aby o tu extraligu bojoval.
2: Nejvyšší soutěž Slavia opustila v roce 2015. Baráž si od té doby zahrála jen jednou, hned v první sezóně po sestupu. Dvakrát se naopak ani nedostala do play-off. V minulém ročníku Maxa ligy sice Pražané ovládli základní část, pak ale skončili už ve čtvrtfinále.
3: My věříme, že ten tým budeme mít kvalitní a máme kvalitní. Po téhle sezóně čekáme, že budeme prostě hrát na špici, ale stojíme nohama jakoby na zemi.
2: Říká šéf sportovního úseku Patrik Eliáš.
3: Já věřím to, že hlavně ta liga a ta soutěž bude atraktivní a my budeme jeden z těch týmů, který bude hrát atraktivní hokej.
2: I když je to už 18 let, tak Slavia stále zůstává posledním pražským týmem, který získal extraligový titul. Ale už 12. sezónu v řadě se bude v Edenu hrát až druhá nejvyšší hokejová soutěž v Česku.
4: Máme zkušený hráče, máme i mladý hráče, máme velmi perspektivní, kteří se nám budou zlepšovat. Takže já souhlasím s názorem majitelů, že budoucnost Slavie může být v postupu, ale nemyslím si, že to bude letos.
2: Tvrdí trenér David Bruk, kterého čeká druhá sezóna na střídačce Slavie. Kromě sportovních cílů řeší pražský klub ještě také výstavbu nové haly. Dřív jak za 5 let, ale podle předsedy představenstva Slavie Stanislava Tichého hotová nebude.
1: Aktuální situace je intenzivní jednání mezi majitelem pozemku a budovy SK Slavia Praha spolek a potenciálním developerem a věřím tomu, že se chýlíme k nějakému cíli v těchto jednáních, v této etapě a že snad začátkem příští roku budeme mít jasno o pevném startu a přesném harmonogramu.
2: Do nové sezóny Maxa ligy vstoupí hokejisté Slavie středečním duelem s ambiciozním Vsetínem. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin, 19 minut, krásné úterní odpoledne přejeme ze studia radiožurnálu Sport. V plném proudu je závěrečný tenisový Grand Slam sezóny US Open v New Yorku. Jedno velké překvapení přineslo pondělní osmifinále mezi Polkou Igou Świątekovou a Číňankou Cheng Chinwen. Světová osmička v něm totiž na svou soupeřku nestačila a prohrála ve dvou setech 5-7 a 3-6. Velký obrat Cheng následně obletěl sociální sítě. Co se na nich píše, to nám teď do studia přišla říct Anna Skalová, kterou tady vítám. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Cheng je sice olympijskou vítězkou z Paříže 2024, ale po loňské operaci lokte vypadla z první stovky žebříčku. Až 121. hráčka světa předvedla proti Polce nebývale velký obrat v prvním setu. V něm prohrávala už 0-5 a čelila třem setbolům. Bývalé světové čtyřce se to navíc podařilo v druhém utkání po sobě. Stejně to totiž otočila i třetí set předchozího duelu proti Američance Madison Keysové. Na sociálních sítích následně fanoušci začali sdílet obrázek z animovaného seriálu Spider-Man. Mím, na kterém na sebe ukazují dva superhrdinové, se používá k vyjádření situace, kdy se potkají dva velmi podobní lidé, anebo když se dotyční dopustí naprosto stejné chyby. Świąteková po prohře opouštěla kurt v slzách, ale pak uvedla, že prohrát v takovémto zápase a při takovém vedení není nic speciálního.
0: Ve stejný den v New Yorku navíc skončily i jiné tenisové hvězdy, jako například Japonka Naomi Osaková nebo Rakušanka Potapovová. Píšou fanoušci něco i o nich?
1: Ano, píšou. Fanoušci řeší především zápas Osakové s Elenou Rybakinovou z Kazachstánu. Japonka na kurt přišla v tradičně zajímavém úboru. Na čele měla čelenku s upraveným logem, které odkazovalo na basketbalovou legendu Alena Iversona. Ke sportovní sukni a tílku přidala navíc i dlouhý barevný kabát s kožešinovým límcem, který tak trochu připomínal prošívanou deku. Účet Etoal na síti X napsal, teď budu přímo citovat, chce to módní ikonu, jakou je Naomi Osaková, aby na US Open někdo přitáhl celou hotelovou přikrývku.
0: Když se zaměříme víc na sportovní stránku zápasu, tak co o něm fanoušci píšou?
1: Ti řeší především solidní výkon Rybakinové. To je totiž jen jednou výhru od postu světové jedničky. Po 99 měsících by tak vystřídala běloruskou Arinu Sabalenkovou. Rybakinová ale na cestě stojí zmiňovaná Cheng, se kterou se utká ve čtvrtfinále. Fanoušci jsou tak v očekávání, jestli Číňanka překazí velkým obratem cestu i další tenisové favoritce.
0: Říká Anna Skalová, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14.30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun. ODS a TOP 09 už oznámili, že vyvolání hlasování podpoří, pro budou i Piráti. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek nad mužem, který půl roku zneužíval dvě děti a dostal za to podmínku. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil taky jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová Radiožurnálu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní-Vestfalsku, nedaleko elektrárny, u které včera večer našli další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž se minulý týden nejméně ve dvou dopisech adresovaných policii i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. A dvojice zlodějů ukradla 4 obrazy z muzea Pierre Augusta Renoira na jeho východě Francie. Dva z nich lupiči na útěku upustili a vyšetřovatelé je našli na zahradě u budovy. Oznámil to starosta města Cagnes-sur-Mer. Hodnota ukradených děl je podle něj v přepočtu asi 218 milionů korun. Ve vile, kde malé muzeum sídlí, strávil slavný impresionista poslední roky života. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc přivedla v závěru přestupního období posilu do zálohy. Ze Štětína přichází polský mládežnický reprezentant Igor Břisky. Sigma s 19-letým hráčem podepsala blíž neupřesněnou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Holubic, ucpaný obchvat České Skalice. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic sotva dokončili úklid po nehodě 3 kamionů na kilometru 209 a už se na 210. srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Hasiči ale před chvilkou odklidili stranou, takže kolony se teď budou rozjíždět. V levém pruhu je plno ze zhruba 215. kilometru. Zdržení 20-minutové mohlo by se krátit. Kamiony v pravém pruhu to mají ještě nadále, řadí se už za Vyškovem kolem kilometru 225. A na eventuální náhradní trase po staré cestě na silnici 430 taky kolona od odbočky na Pozořice k nehodě v křižovatce na Holubice. Na silnici 33 Jaroměř Náchod na obchvatu České Skalice popojíždí dlouhá kolona skoro od odbočky na Velký Třebešov do omezení u Rozkoše i kolem 40 minut. Na silnici 35 z Olomouce na Hradec Králové se kvůli uzavírce před Opatovcem jezdí po obchvatu Svitav a před kruhovým objezdem u Kotslířova se tvoří kolona od Hřebečského tunelu, zdržení i přes půl hodiny. A na 35 se teď kolony i na průjezdu Litomyšlí obousměrně kvůli nehodě ve směru na Svitavy u Sportovní haly, jezdí se tam Kyvadlově, zdržení kolem 10 minut z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na severu a v západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Skotský fotbalista Neapole Scott McTominay má za sebou úspěšný zákrok, který vyřešil jeho problém s nepravidelným srdečním rytmem. Italský klub uvedl, že 29-letý záložník se vrátí k tréninku zhruba za 2 týdny. Lékaři McTominayovi diagnostikovali mírnou benigní arytmii minulý týden. Takzvané ablaci se podrobil v nemocnici v Manchesteru, kde dříve hrával za United. Kvůli rekonvalescenci přijde o středeční utkání Ligy mistrů proti Arsenalu a taky ligové zápasy proti Boloni a Fiorentině. No a Skotku bude na přelomu září a října podle původních předpokladů chybět ve 4 duelech Ligy národů.

0: ILO v úterním radiožurnálu Sport, 14 hodin 41 minut. Nejvyšší francouzskou fotbalovou soutěž poprvé okusil už v 17 letech. Během kariéry hrál mimo jiné za PSG nebo třeba AC Milan. Přesto mohl bývalý útočník Jérémy Ménès vytěžit ze svého talentu víc. Podrobnosti probereme v magazínu Zapomenutí hráči. Ve studiu je se mnou Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkný den. Jérémy Ménès začínal s profi fotbalem ve francouzském Sochaux, kde se mu v 17 letech povedlo něco výjimečného. Proti Bordeaux dal v závěrečné čtvrthodině 3 góly a stal se nejmladším autorem hetriku v historii nejvyšší francouzské soutěže. Zajímavé výkony podával i po přestupu do Monaka a začaly se o něj zajímat evropské velkokluby. Nejvíc peněz za něj byli ochotni zaplatit v Itálii a Ménès tak zamířil do AS Řím.
0: V klubovém koeficientu Itálie dlouhodobě je výš než Francie, tak Ménès asi čekala velká výzva. Jak si s ní poradil?
1: Nechejme mluvit čísla. Francouzský útočník stál 12 milionů eur a během 3 sezon dal 12 gólů, takže to pro AS Řím nebyla úplně výhodná koupě. Jérémy Ménès zkrátka nedokázal být konzistentní, jednou zahrál skvěle a pak o něm 3 zápasy vůbec nebylo slyšet. Podobně to měl i v Paris Saint-Germain, AC Milan nebo francouzské reprezentaci. Dalším problémem byla jeho vznětlivá povaha. Občas měl problém respektovat autority. Například během zápasu PSG proti Benfice v Lize mistrů byl Ménès na lavičce, ze které odešel do šatny ještě před koncem utkání. Důvod byl prostý, trenér Laurent Blanc už vyčerpal všechna střídání a francouzského útočníka naštvalo, že se nedostal do hry a tak beze slova zmizel.
0: Nejspíš i kvůli těmto excesům jeho kariéra začala postupně uvadat, jak vlastně tenhle hráč skončil.
1: V některé z top 5 evropských lig si naposledy zahrál v sezóně 2016-17, když působil v Bordeaux. Právě tam se mu ale stal nepříjemný úraz, v přáteláku mu soupeř šlápl na hlavu a Ménèsovi se utrhla část pravého ucha. I kvůli vynucené pauze se tehdejší spoluhráč Jaroslava Plašila ve francouzském klubu neprosadil, poté hrál ještě v Turecku, druhé francouzské a druhé italské lize, ale nikdy nebyl nějak extra produktivní. A to i přesto, že mu kluby dávaly šance. Ménès v roce 2024 usoudil, že už to lepší nebude a tak ukončil kariéru, ze které nejspíš mohl vytěžit o něco víc.
0: Teď jsme ho připomněli s Tadeášem Skalickým. Moc děkuju.
1: Naslyšenou.

0: skupině Oasis ve 14 hodin 47 minut vás v úterý 8. září velmi rád pozvu na náš odpolední program čtvrtfinále US Open s českou účastí po 17. hodině a 30. minutě. Linda Nosková proti světové jedničce Arině Sabalenkové a u toho za Radiožurnál Sport kolega David Prouza.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou ryze sportovní stanici v českém éteru je 8. září a to je důležité datum pro jeden z největších domácích fotbalových klubů, o kterém celku budeme mluvit v rubrice Stalo se. Dnes prozradí následující ukázka.

Tak určitě jste pochopili, že jde o Baník Ostrava, který vznikl 8. září roku 1922. Právě dnes tedy slaví 104. narozeniny. Přímo v chorálu, který jste mohli slyšet, se zpívá Horníky byl baník založen. U dubu, kde leží Slezská zem, na kamenci první domov náš, historie, kterou dobře znáš. Je to tedy svým způsobem taky vzdělávací pokřik. Baník pod názvem SK Slezská Ostrava založilo 20 signatářů, většina z nich skutečně byli horníci, a to v dnes už neexistujícím hostinci U dubu. Na jehož místě stojí dnes v Ostravě památník. První předseda Karel Aniol šéfoval chudému klubu, který si první hřiště mohl dovolit až v roce 1925 v oblasti na Kamenci nedaleko známého stadionu Bazaly. Paradoxní je, že zpočátku hrávala SK Slezská v červenobílých dresech podobných, jaké má například Viktoria Žižkov, do typické modrobílé se předchůdci Baníku převlékli až o pár měsíců později. Už tehdy byl ale tým silně provázený se svými fanoušky, kteří na pravém břehu řeky Ostravice chodili přímo ze směny ještě zadarmo pomáhat klubu na stavbu. Dnes to může znít úsměvně, ale i tak se projevoval fakt, že Baník se zkrátka zapsal do ostravské DNA. Největší úspěch slavili Slezané v 70. a 80. letech minulého století na stadionu na Bazalech, kam by se už za pár let měli vrátit na nově vybudovaný stánek, a až se z něj příznivci klubu zvaní Chachaři podívají směrem dolů z kopce, uvidí pár desítek metrů před sebou právě kolonii Kamenec, kde SK Slezská Ostrava začala psát svoji bohatou, ale turbulentní historii. Nové Bazaly by měly být otevřené v roce 2031. Kdo ví, třeba to bude přesně za 5 let 8. září, tedy v den, kdy domácí Baník oslaví 109. narozeniny.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
11: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
12: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu. Maďarsko vyhostilo 10 pracovníků ruské ambasády. Moskva hrozí odvetou. Tenistka Nosková zabojuje o postup do semifinále US Open. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové kvůli uzavírce u Kocvířova. A počasí zítra na východě bude zpočátku až jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
13: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
12: Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Maďarsko vyhostilo 10 pracovníků ruského velvyslanectví v Budapešti. Podle ministerstva zahraničí se věnovali činnosti neslučitelné s diplomatickým statusem. Co konkrétně dělali a nikdy na ně úřady přišly, ale zatím není jasné. Moskva už pohrozila odvetou.
3: Podle serveru Telex.hu jde o bezprecedentní krok. Tolik ruských diplomatů najednou Maďarsko prý ještě nikdy nevyhostilo. Ministryně zahraničí Aneta Orbánová rozhodnutí zdůvodnila ochranou bezpečnosti a suverenity země. Zároveň ale zdůraznila, že Budapešť nechce přerušit diplomatické vztahy s Moskvou. Není to první podobný krok nové maďarské vlády. V květnu ze země potichu vykázala Rusa, kterého podle investigativního serveru V-Square kontrarozvědka odhalila jako příslušníka ruské tajné služby působícího pod diplomatickým krytím. Krátce na to si ministryně zahraničí Orbánová kvůli útoku na Ukrajinu předvolala i ruského velvyslance. Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Vrchní soud v Praze začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvod jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu. Za to je soud před třemi lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je taky ex-náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se odvolali, stejně jako státní zástupce. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
5: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková bude hrát poprvé v kariéře čtvrtfinále US Open. Wimbledonská vítězka nastoupí po 17:30 proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové. Večer pak zabojuje o postup do semifinále čtyřhry Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou proti španělsko-americké dvojici Bukšová, Melicharová, Martinézová. A čeští volejbalisté odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončí čili Češi 12, ale na loňském mistrovství světa vybojovali 4. místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál Patrik Indra.
14: Po té extrémně dlouhé letní přípravě plný dřiny je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný, prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
6: Mistrovství Evropy začnou Češi v Modeně v pátek proti Řecku, pak se utkají se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 před Brnem, nehoda na 44 před Bělou. Na D1 před Brnem se tvoří kolony s obou stran, směrem z Prahy se brzdí za Domašovem na 176. kilometru. V levém pruhu je to na 10 až 15 minut k exitu 182 Popůvky, dál se sunou kamiony pravým pruhem. Levý pruh je zase plný v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. A směrem z Vyškova je teď hodně roztrhaná kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu mezi kilometry 226 a 223. Chvílemi různě brzdí i osobní auta v levém pruhu, dál se to celkem rozjelo. Nehodu na 210. u Holubic už došetřují stranou v připojovacím pruhu. Na silnici 44 ze Šumperka na Jeseník pozor, mezi Filipovicemi a Bělou brzdí se prudce za zatáčkami, střetla se tam motorka se zvěří. Na silnici 33 Jaroměř Náchod ode dneška nové omezení mezi Rozkoší a Vysokovem. Opravy vozovky až do poloviny října, jezdí se Kyvadlově směrem na Náchod. Je ucpaný celý obchvat Skalice, kolona skoro od odbočky na Velký Třebešov k Rozkoši i na 3/4 hodiny. A 35 Olomouc Hradec, dnes a zítra uzavřený úsek před Opatovcem, musí se po obchvatu Svitav. Tvoří se dlouhé kolony ze všech stran, hlavně směrem od Hřebečského tunelu. Je to do kruhového objezdu u Kocvířova i přes 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra bude na východě zpočátku až jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
15: 15 hodin 6 minut, úterý 8. září, posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a celý den vás informujeme o tom, že právě touhle dobou už tady s námi má sedět rychlostní kanoista Martin Fuxa společně se svým trenérem a zároveň dědečkem Josefem. Bohužel v tuhle chvíli vás musím trošku zklamat, protože oba dva Fuxové mají mírné zpoždění, ale údajně jsou na cestě do studia Radiožurnálu Sport a v téhle půl hodině by to určitě měli stihnout, tak si na ně počkáme a do té doby, než sem dorazí, tak samozřejmě vám budeme poskytovat jiné informace, jiná témata. V tuhle chvíli Alice Cooper, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Alice Cooper, 15 hodin, 11 minut, úterní radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Tenistku Lindu Noskovou čeká na US Open zápas o postup do semifinále US Open. Jen těžko by ale v tom duelu mohla mít těžší soupeřku. Utká se totiž s běloruskou Sabalenkovou, která na kurtech v New Yorku prohrála zápas naposledy v roce 2023.
1: Your 2025 US Open Women's Singles Champion, Aryna Sabalenka.
2: Sabalenková ovládla US Open v loňském i předloňském roce. Její nejhorší výsledek na newyorském Grand Slamu za posledních 5 let byla semifinálová účast. Ale v letošní sezóně běloruska na okruhu WTA zaznamenala i několik překvapivých porážek. Naposledy v Cincinnati se Sarah Bailek.
3: Sarah Bailek defeats the world number one.
2: Kromě toho prohrála letos Sabalenková také třeba s Američankou Baptistovou, Rumunkou Kirsteovou nebo Ruskou Schneiderovou. I proto by případná výhra Lindy Noskové ve čtvrtfinále US Open nebyla až takovým šokem. Sama světová jednička Češku rozhodně nepodceňuje.
4: Je to vynikající tenistka a wimbledonská šampionka. Hraje agresivně a má vynikající servis. Když proti ní stojíte na kurtu, musíte mít pořád nízké těžiště, abyste ustáli tu sílu a energii, kterou míčům dává. Už jsem s ní párkrát hrála, takže vím, že mě nečeká nic jednoduchého.
2: Říkala o Noskové světová jednička Aryna Sabalenková. Aby tuto pozici udržela, potřebuje v New Yorku obhájit titul. V cestě teď stojí Linda Nosková. Pro Češku to ale žádná motivace navíc není.
5: Naopak, já se nad tímhle s tím vůbec nezastavuju, ani vlastně netuším, kde já jsem nebo kdo se kde pohybuje, takže mě tohle z toho, tyhle body a žebříčky jdou hodně mimo mě.
2: Vyprávila poslední česká zástupkyně v singlu na letošním US Open Linda Nosková. Na další utkání s Arinou Sabalenkovou se těší. Zároveň jí má co vracet. Zatím s ní totiž pokaždé prohrála, včetně jejího prvního velkého finále na okruhu WTA před 3 lety v Adelaide.
5: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala 2 dny zpátky, úplně z ničeho nic to na mě vyšlo na YouTube a připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky, ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala, to byl takový můj jako breakthrough, jako turna, jak se říká, takže myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
2: Čtvrtfinálový zápas Lindy Noskové a Aryny Sabalenkové začne dnes krátce po 17:30 večer českého času. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Tears for Fears v úterním vysílání radiožurnálu Sport. Dočkali jsme se, teď už tady s námi v našem červeném studiu sedí vzácný host. Je tu Martin Fuchs a my jsme za to moc rádi. Za pár okamžiků si s ním začneme povídat a je tu se mnou taky František Kuna. Od mikrofonu vás zdraví Karel Janu. Tak pojďme na to. Krásné odpoledne teď přejeme už i posluchačům radiožurnálu Sport. Já ještě jednou tady vítám Františka Kunu. Františku, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A jsem moc rád, že je tu s námi olympijský vítěz z Paříže, trojnásobný mistr světa. A teď bych mohl v tom výčtu ještě dalších titulů klidně pokračovat dlouho dál. Martin Fuchs a Martine, děkujeme, že to nakonec klaplo, že jste tu s námi.
2: Krásný den vám, děkuji za pozvání.
0: Tak chci se zeptat, jak to vlastně dneska je celé hektické, protože vy máte mediální den, těch povinností je hodně i proto to drobné zpoždění, tak ještě jste plný sil.
2: No, moc se omlouvám za to zpoždění, samozřejmě. Zrovna z podcastu, předtím byla ještě nějaká tisková konference, která se taky trošku protáhla. Byl jsem dohromady s dědou, děda rád vypráví, takže za všechno může on, takže semka jsem už ho nebral a poslal jsem ho na vlak. Ne, zdravíme dědu, byl si skvělý.
0: Takže dědeček a trenér mluvil tak obsáhle, odpovídal tak často a tak dlouze, že se to celé posunulo.
2: A spíš na rozdíl ode mě, tak rychle nemluví jako já, který ví, že je rychlá doba, tak je potřeba to sdělit všechno ve 3 vteřinách, takže děda si dává spíš jako na čas. Ale zase mluví víc moudřeji. Já spíš tak jenom plkám.
0: Tady ve vysílání radiožurnálu Sport budeme mít spoustu času, tak doufáme, že se dozvíme i ledacos zajímavého. Chci se vás zeptat to, co jsem na začátku řekl, že jste trojnásobný mistr světa. Ještě se to neoposlouchalo, ještě pořád to zní dobře.
2: No tak já jsem se zarazil, protože já nejsem jenom, ale já jsem 5násobný mistr světa, ale 3x po sobě jsem vyhrál kilometrovou trať tu olympijskou, tak proto se nabízí, že 3x mistr světa, ale už mám i 2 tituly z 500.
0: Já moc děkuji za tohle doplnění. Já jsem to takovou zkratkou novinářskou takhle myslel, že jste vlastně 3x za sebou vyhrál ještě k tomu na olympijské vlastně trati na olympijské disciplíně. Tak proto jsem to takhle vytknul před závorku. Omlouvám se, ty zbývající 2 tituly jsem vám nechtěl samozřejmě vzít.
2: V pohodě.
1: No, třeba ten jeden v Miláně 2015, kde já jsem vlastně poprvé přičuchnul k rychlostní kanoistice a přiznám se neznalý poměrů, tak jsem se vás tehdy zeptal, jestli vás nemrzí, že máte zlatou medaili jenom na 500 a vybavuju si, tehdy vám bylo 22, vaše trochu lehce vykulené oči, tak jestli si zpětně si na to třeba vzpomínáte.
2: 22, to je pravda, já jsem teďka řekl v podcastu, že mi bylo 20, takže jsem udělal chybu před chvilkou. No a kdyby to bylo letos, tak jsme tak mám vlastně 2 zlata, jestli se pamatujete, na kilometr jsem prohrál se Sebastianem Brendlem o hodně málo a v dnešní době, kdy se dojíždějí samý mrtvý závody, jakože stejný, jasně, tak si myslím, že bychom klidně mohli být 2 první a už tenkrát to mohlo jako vyjít, ale nevyšlo a jsem moc rád, že jsem o pár let že to ke mně stejně přišlo, protože to není automatický.
0: Martin Fuchs s námi ve studiu radiožurnálu Sport. Můžeme vysvětlit posluchačům, když říkáte v dnešní době se dojíždějí mrtvé závody, jednak proč si to myslíte a co to vlastně znamená?
2: No, tak to jsem samozřejmě narazil na nějaký to nový pravidlo, který letos jako vzniklo, že jakmile je ten rozdíl menší než 1/10, tak vlastně se to zaokrouhluje, i proto jsme vlastně byli letos na stupínku vítězů 2 mistři světa, nejenom jeden. Nebyl jsem sám, těch závodů tam bylo víc, František určitě ví, že jich tam bylo víc a že to není normální.
1: No, není to normální na takové vzdálenosti, ale vlastně tam se zaokrouhluje čas, ale i když je opticky jasně vidět na té fotce, že prostě tam jsou to centimetry, je to málo i na tom kilometru, tak prostě nejsou to tisíci, není to Formule 1. No.
0: A pochopil jsem, Martine, že vám to není úplně po chuti.
2: Takhle, já přijímám to, co je, jako dodržuju pravidla ve všem, nic s tím neudělám, ale myslím si, že v dnešní době spíš by to mělo jít tím směrem, že i ten nejmenší rozdíl by se měl jako ukázat a ne, že je to naopak.
0: Člověk si říká selským rozumem, že to jde tak trošku proti tomu, že technologie se pořád posouvají. Já bych si říkal, jestli jsem správně zaznamenal, že kamery už tam snad byly na obou 2 stranách, takže vlastně by to mělo být jako čím dál tím lépe rozpoznatelné, kdo byl třeba i na, chápu, 500-metrová nebo kilometrová trať, ale kdo byl aspoň o ten malý kousek víc vepředu. Takhle to vidíte taky.
2: Vidím to úplně přesně jako vy, řekl se tu krásnou informaci, chlubili se tady tím, že na tomhle prvním mistrovství světa jsou 2 cílové kamery na levý i pravý straně, tak si říkám, tak sakra, proč ty malý rozdíly jako nerozdělujete, no?
0: S Martinem Fuchsou si povídáme dnes ve vysílání radiožurnálu Sport. My se teď vrátíme na ten poslední šampionát. František Kuna tam přímo byl a on si tady na vás připravil taky takovou sérii zvuků. Františku, chceme to použít?
1: No, připravil chceme, mě to zajímá, protože mě to nedá. Protože na kilometru v semifinále byl velmi blízko Ital. V časovém podání to bylo 28 setin sekundy A samozřejmě nabízí se otázka, kdo jak moc z toho průběhu byl nervózní, a tady je odpověď Martina Fuchse z Poznaně.
3: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish na třetí místo. Viděl jsem, že na ty první dvě to asi nebude. Nebo takhle na první, že ten Boris jede fakt hrozně rychle, říkám, čuměl jsem na to, ale dobrý, dopadlo to, jsem ve finále, to je důležitý.
1: Dobrý, dopadlo to, zaznělo tam, ale ještě, to jste byli nervózní, vy, můj finish byl pod kontrolou, tak já si jako říkám, jestli fakt tohle je kontrola.
2: No tak úplně upřímně, abych vám teďka postupem času byl upřímnej, já jsem byl z toho trošku jako vykulený, že se tohle dělalo, nebo událo, ale zároveň jsem chtěl být jako klidnej a být jako nad věcí, proto jsem se v tom nechtěl nějak jako pitvat, proto jsem řekl tady tu odpověď, samozřejmě v průběhu té trati, kdy jsem hodně ztrácel, jsem si sám sobě říkal, musel jsem se hodně přemlouvat, abych prostě fakt makal až do cíle. Vlastně mi probíhalo jenom hlavou to, že zítra bude úplně jiný den, může být jiný počasí, prostě pojď makat až do cíle, je to naplno, buď to vyjde, nebo to nevyjde, a zítra je novej den a může se stát úplně cokoliv jiného, a naštěstí se stalo.
0: To říká Martin Fuchse ve vysílání Radiožurnálu Sport a my si s ním moc rádi budeme dál na našem čistě sportovním rádiu povídat. S posluchači Radiožurnálu se v tuhle chvíli loučíme. A Františku, to byl tedy první zvuk a my tam máme připravený jen ten druhý, protože Martin Fuchsa dneska má za sebou určitě celou řadu velmi příjemných povídání, tak my jsme se rozhodli, že tady tak trošku na něj budeme přísní.
1: No tak ne, to je v podstatě takové přiznání.
3: To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili, já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset, neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit, byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil.
0: Tak teď jsme slyšeli, že Martin Fuchsa vlastně byl rád, že vůbec postoupil. Tak trošku.
2: No tak takhle, pokud jste viděli ty rozdíly, samozřejmě, tak se nic jiného nenabízí. Takhle, já když jsem měl ten finish, věřil jsem si na to, že minimálně toho Bělorusa nebo Itala prostě předjedu. Zase manifestoval jsem si to, že tam tu loď kopnu líp, něco, prostě měl jsem taky to vnitřní cejtění, že to vyjde. Už když jsem tu loď kopnul do cíle, tak jsem viděl, že to jako vyšlo, ale co se budem povídat, jako bylo to natěsno a postupoval jsem do finále, ne s nejhorším časem, protože to naše semifinále si myslím bylo nejrychlejší, ale jako s odřenýma ušima, no co se budem povídat.
0: No a povídej, Frančku, promiň.
1: No ono to vlastně souvisí i s tím, u nás tady na Radiožurnálu Sport byl loni právě váš dědeček a mluvil o tom, že se leco událo ve vaší hlavě, že to je ten váš mindset a tak dále. Takže i součástí toho všeho sportovního výkonu jsou třeba i ty slova, která jdou ven a v tu chvíli prostě vytváří jakousi bariéru.
2: Myslím si, že určitě. Hlavně po tom semifinále, já si to pamatuju do dneška, že do té české televize jsem řekl něco, že pro vás to možná bylo napínavý, pro mě hlídaný finish nebo něco takového.
1: V podstatě doslova, ano.
2: Jo, nějak takhle to bylo, ne? A co si budem povídat, jako je to úplná blbost. Ale protože to zase tak hlídaný jako nebylo, ale jak říkám, já jsem viděl, že druhý den jenom v finále, já jsem si tam nechtěl sypat popel na hlavu, já jsem furt chtěl vystupovat jako ten nejlepší kanoista na světě, potřeboval jsem si udržet tu sebedůvěru, nechtěl jsem prostě spadnout někam dolů, abych o sobě začal pochybovat, tak jsem se prostě snažil být v uvozovkách do prsou, možná to vyznělo takhle nebo takhle, je to jasný, ale já to prostě tak potřeboval, abych byl naladěný na ten další den.
0: Já jsem nedávno si tady povídal a na vaší židli seděla Barbora Sémanová po jejím úspěšném šampionátu a ptal jsem se jí na věc a já hodně podobnou teď otázku chci položit i vám. Vyjedete na ten šampionát a vlastně vás tam nečeká ne že jeden závod, ale nečeká vás tam dokonce ani jedna disciplína. Tak jak těžké tohle pro závodníka je, jestli to v hlavě je všechno nějak srovnat, co máte jako prioritu, co vlastně ještě funguje, jakože se rozjíždíte, nebo třeba seznamujete s podmínkami a co už je, že se bojíte, abyste se neunavil.
2: Právě já jsem viděl, že mě čeká 9 závodů, takže jsem se fakt snažil jako tomu ten program trošku přizpůsobovat. Zároveň to rozjíždění, myslím, a takovýhle věci, ale furt jsem měl právě v to hlavě, nedal jsem si toho moc a takhle. A to jsem jako nechtěl mít v hlavě, protože když jdete na mistrovství světa, vy musíte být na 100% přesvědčený, že do všeho dáte jako všechno. A já jsem to tak jako úplně neměl. Furt jsem si říkal, mám tu 500 jezdit, nesebere mi to hodně sil, protože prostě priorita je kilometr. A i jako debl s bráchou. No ale chtěl jsem to jako zkusit a ve finále jsem byl rád. Jako jediný, co mě z toho šampionátu může mrzet, tak to je ta jedna vlastně setina sekundy, kdy se nám s bráchou nepodařilo postupit vlastně do finále ve dvojici.
0: To je velký cíl.
2: Jo, tak je to olympijská disciplína, sbíráme tam body do té olympijské kvalifikace, takže určitě je potřeba minimálně v tom velkém finále jezdit.
0: A ta druhá polovina toho, co jsem naznačoval, když člověk absolvuje třeba víc jízd na tom kanále, tak pomáhá to, že se nějak zžívá s těmi podmínkami, protože ono je to všude na světě jiné, že jo? Vy nemáte jeden atletický oval, který vypadá hodně všude
2: přesně
0: podobně.
2: Tak. Když jsem měl na ten šampionát, tak jsem si říkal, hlavně ať nefouká proti, protože jedu 9 závodů a nechci závodit devětkrát proti větru, protože to sbírá ještě mnohem víc sil, než kdybych jel po větru. Tak se samozřejmě skoro stalo tady to. Myslím si, že jenom na dvou nám nefoukalo proti, nebo nevím, na dvou asi. František možná, možná věděl.
1: Plus minus.
2: Plus minus.
1: Já si prostě jenom vybavuju ty vlny a že foukalo a teď jeden to má rád zepředu a druhý zase, že když mu fouká dozad, tak je to dost jako specifické a navíc poznání. Já jsem tam byl poprvé teda, ale už Martin doktor avizoval, že to bude foukat a šplouchat a byla to pravda.
2: No a vlastně tady to byl úplně jako slabý odvar, co se tam dokáže jako udát na jaře, nebo co já pamatuju z roku 2012, kdy jsem měl do kvalifikace do Londýna na olympiádu, já jsem se tam vlastně úplně potopil díky těm vlnám, takže tady to bylo vlastně jako úplně v pohodě.
1: Jak se úplně potopí loď? Prostě jako pro amatéry, co jezdí Berounku, jo? Mm-hmm. Prostě naberete.
2: Jo, já jsem vlastně jel, to jsem měl tehdy sprint 200 metrů, tak jsem prostě pádloval na maximum a při každém tom záběru, když jsem trošku jako dupnul do té lodi, tak jsem tam vlilo kousek vody. A jak se to furt sbíralo, tak já nevím, třeba 30 metrů před cílem už jako nešlo jet a už jsem se jako jenom nořil a úplně vidím tu fotku, jak mám takhle, to diváci teďka vidí, jak mám ruku na hlavě a prostě potápím se.
1: A to pak přijede nějaká loď teda?
2: Přijela pro mě loď, no, nějaká záchranářská, zachránila mě, ale naštěstí pak to semifinále, to bylo v semifinále, se to opakovalo, protože jsem nebyl jediný a jeli jsme to semifinále ještě jednou a tam už se mi to povedlo. Já jsem si změnil loď, vzal jsem si jinou větší, takový vlnolami jsem si tam nechal udělat, ty mi pak strhli, že to není povolený, takže říkám super, takže já se tady mám znovu jako utopit, děkuju moc, no ale naštěstí se to nějak podařilo.
1: To je nějaká akce na rychlo, že se udělají vlnolami na loď?
2: No, to je
1: z nějakých laminátů nebo?
2: Hodně na rychlo akce, no, myslím si, že přesně nějaký jako laminát, lepili jsme to tam izolepou, krásně jsme to udělali, pak jsme přišli na tu kontrolu před závodem a řekli, to nemůžeš mít, tak to strhni. Já říkám, super, díky.
0: Martin Fuxa s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Příští otázka, myslím, že ji sportovci nemají moc rádi, ale zdá se mi, že i kvůli tomu, co jste tady teď vlastně říkal o těch podmínkách, takové to srovnávání, víte, jak si kterého vítězství sportovec cení, vy jich máte hodně, já už jsem se jich dopočítal správně, ale teď tedy i kvůli tomu, že víte, že se tam dokážete třeba i potopit, když je to hodně špatné, předpokládám, že to není vaše oblíbené místo na planetě Zemi a když ještě tedy 7x9 jíst foukalo proti, tak dělá to ten titul a vlastně i ten druhý úspěch medailový ještě jako cennější?
2: No pro mě jako extrémně, že mě nejde o ty medaile a o ty tituly, spíš to, že jsem si jako dokázal, že dokážu být nejlepší ve všech podmínkách, to je pro mě jako extrémně jako důležitý. Já vím, že kdybych jel třeba v 18, ve 20, v Riu, v Tokiu, tak prostě když jsem viděl tady ty podmínky, tak hned v hlavě mi seplo, to je špatný, to asi jako nedáš, ale teď si troufnu říct, že jsem tak sportovně jako vyspěl, že si řeknu, hele, tohle neovlivníš, pojď prostě bojovat a to si sám, jestli si na sobě něco cením, tak tady to, že prostě jsem s tím dokázal bojovat a dokázal jsem se poprat s tím a vyhrát i v podmínkách, které mě úplně jako nevyhovují.
0: A tohle vyloženě podle vás přichází s věkem, se zkušenostmi?
2: Myslím si, že jo, věk, zkušenosti, asi nějaká tam mentální stránka toho, no, že dokážu si říct, že mám spoustu tréninků za sebou právě i v tady těch podmínkách, tak proč to jenom nepředvíst v těch závodech, ale je to těžký. Když jsem byl prostě mladší, tak v těch závodech se z toho jako nepo, ale teďka už mám nějaký nadhled a vlastně mě to jenom tady to jako posiluje, si myslím. A jsem vlastně za to rád, že se to takhle povedlo.
1: Konec konců, jak bylo třeba demotivující tehdy, když se na stříbrné pozici pořád objevoval Martin Fuchs a na té první Sebastian Brendl. Bylo to čtyřikrát za sebou, minimálně tedy v jedné disciplíně. Teď to byl ten, kdo vám předával medaily, už tam byl jako legenda. Vy jste říkal v loděnici pražské Dukly před startem šampionátu, že chcete být ten, na kterého ty ostatní koukají. A mají z něj trochu strach, což je jako úplně jako zdravé sebevědomí. Je vám 33 a jak jsem se díval na ročníky narození těch ostatních, tak jste nejstarší.
2: No, patřím tam ještě s Viktorem Glazunovem podle mě, ale no. Ten se nedostal do velkého finále, takže ve finále jsem si myslím byl úplně nejstarší. A vlastně když jsem jezdil druhý za tím Sebastianem Brendlem, já jsem byl strašně rád, že jo, tak asi jsem si nepředstavoval, že hnedka od začátku budu nejlepší jako na světě a když jsem dojížděl právě za tady tím člověkem druhej, tak já jsem to bral vlastně trošku jako malý vítězství.
1: Nejvíc to byla éra prostě, kdy se jede o druhé místo.
2: No nechci to tak říct, protože já jsem ho dokázal porazit na nějakých světových pohárech nebo na Evropě. Já jsem věděl, že ho dokážu porazit, ale právě na té velké akci vždycky on měl něco navíc. A myslím si, že to třeba byla právě ta hlava, kdy já to ještě neměl úplně tak dobře tam nastavený jako teďka. A vždycky si říkám trošku to 2015, kdy to bylo fakt extrémně jako těsný, ale zase co by jako kdyby, no. Já si myslím, že jsem si to už spoustakrát vynahradil.
0: S Martinem Fuchsou si povídáme, teď už je rok 2026 a vy jste před chvilkou taky řekl pro mě aspoň zajímavou větu, že jste tam nepřijel do toho Polska pro medaile, že jste tam nepřijel pro tituly. Přijel jste tam pro něco jiného, tak pro co jste tam přijel?
2: Takhle, já jsem tam pro ně přijel.
0: No, jasně.
2: Já chci stát na tom nejvyšším stupni a slyšet tu českou národní hymnu, to je prostě něco, co chci, a zároveň já jsem celou sezonu neprohrál tady na tom, tak jsem si říkal, jako chci to dokázat, a pak si říkám, statisticky je to vlastně vůbec možný, abych neprohrál. Tak hrozně myšlenek samozřejmě mi lítá v hlavě, ale cítil jsem, tušil, že bych to mohl dokázat. Samozřejmě v rozjíždce jsem nevyhrál, porazil mě Číňan, první jako si říkám, ty vado, pak to semifinále, když jsem sotva jako postoupil, přesně, do toho finále, tak další jako vroubek na mý hlavě, ale i přesto všechno jsem se z toho dokázal vyspat, nasoustředit se na to finále, a i když jako těsně, tak se mi podařilo ten titul jako zase získat po třetí, a toho si fakt jako moc vážím.
1: Martin Doktor o vás řekl, že jste magor.
2: Dík, Martine.
1: No a říkal to potom, co jste vyhrál ten kilometr z té první dráhy, zhruba v průběhu tratě, možná i ze 7. místa. Mm. Tam jako byl slyšet Martin Doktor ze břehu, protože on moc nemluvil pak.
2: Já musím říct, že tam foukal tak vítr, že já jsem moc neslyšel, ale byl slyšet v semifinále. Jsem si říkal, jestli na mě řve takhle Martin, a ještě jsem slyšel svoji manželku, jak na mě hystericky řve. A jak mě na mě řve hystericky, tak vím, že to je špatný.
1: A to jste jel blíž k tribunám.
2: Přesně tak, tak na té jednice jsem neměl šanci vůbec nic slyšet.
1: Tohle byla osmička, nebude vítka, osmička myslím, nebo sedmička. Relativně blízko k tribunám.
2: Jo, přesně tak, takže to jsem slyšel a říkám si, jakmile takhle na mě řvou v semifinále, tak to není dobrý. Takže jsem se několikrát podíval, já jsem slyšel tam jenom Ital a ten Moldavec, ale pak tam ještě byl schovaný ten Bělorus a já jsem ho moc jako neviděl, říkám, proč tak řvou, když jsem třetí nebo takhle, ne, ale on tam ještě byl schovaný a říkám, aha, já jsem čtvrtý. No, takže pak jsem prostě jenom je poslouchal, začal jsem makat, co nejvíc to šlo, a doufal jsem, že to vyjde, no a o tom jsme se už bavili.
1: Poznáte v té vřavě konkrétní hlasy lidí?
2: Vždycky jsem poznal jako na 100% dědu, ten jeho hlas poznám, ale vlastně teďka už je hodně málo závodů, kdyby trenéři při nás jako jezdili na kole a pozbuzovali nás, že většinou teďka už to je to zakázaný a nechávají to čistě jenom na nás samotných, takže už jsem se s tím spíš jako naučil žít a jsem tak ve svojí hlavě zamknutý a spíš jako slyším takový nějaký jako bordel, co se tam děje, ale nic moc konkrétního.
0: S Martinem Fuchsou si povídáme dál v odpoledním Radiožurnálu Sport, a ještě chviličku zůstaneme u toho zlatého kilometru. Dráha číslo 1, říkám to správně. Vy jste to tady s Františkem teď hezky rozebrali, dráha číslo 1 versus 7 na jedné straně, na druhé straně u tribuny, slyším trenéra, neslyším. Tak opravdu je to tak zásadní, je to tak velký třeba i rozdíl pro vás jako závodníka, jaké máte ponětí o tom zbytku vlastně, kdo jede proti vám?
2: No tak vlastně já nejradši jezdím určitě veprostřed, což znamená, že vy musíte nejlíp vyhrát to semifinále, abyste dostali ty prostřední dráhy a měl tak vlastně všechny kolem sebe a tak nějak se orientoval, kde se nacházíte. Já teďka na té jednice netušil vůbec nic. Já jsem jako jel trénink na Labi, vůbec jsem nejel mistrovství světa, periferně jsem tam viděl nějakýho Moldavce, který jako jel fakt moc rychle, naštěstí toho kluka z východu jsem neviděl vůbec, protože to by mě extrémně demotivovalo.
1: Byl ještě dál teda.
2: Jaký měl náskok, takže tam vůbec nevidím. A to byla i moje taktika, jako hele, seš teďka v Nymburce na tom Labi, jedeš ten měřený kilák, prostě to pojď jet, dej všechno do toho finiše, podívej se v cíli a doufej. Já jsem přesně tohle udělal, kop jsem tuhle do cíle a říkám si, ty hele, asi to tam jako možná je. Bude to hodně těsný, ale možná to tam je.
1: A když řešíme to zorné pole, tak jak moc to ovlivňuje to, na kterou stranu pádlujete? Je ta jedna strana prostě výrazně horší na otočení, na sledování?
2: Určitě. Já vlastně pádluju na pravou stranu, takže mnohem líp vidím na pravou stranu, takže pro mě to tady bylo lepší, ale zároveň třeba už jsem měl tady právě v Poznaní na 9. dráze, blíž u těch vlastně tribun, nic jsem neviděl, ale zase to bylo u těch tribun, slyšel jsem ten dřev a tady to, no. Takže já jsem vlastně dokázal v Poznaní vyhrát jak už i na jednice, jak na 9. No. Takže
1: a na Labi a na rovné vodě a na všem.
2: Dá se říct.
0: Martin Fuchsa s námi dál ve vysílání Radiožurnálu Sport, a když jste taky před chvilkou řekl, že tedy po tom dojetí jste se podíval, tak kam, že jste se to podíval, kdy jste si myslel, že by to mohlo klapnout?
2: Tak já jsem jel na jednice, takže všichni moji soupeři byli po pravý ruce mojí, takže já jsem kopnul do cíle a podíval jsem se doprava, jak na tom jsem.
0: A vypadalo to docela dobře.
2: Jo, cítil jsem zase, že takhle, já jsem nevěděl, jestli jsem vyhrál, to určitě ne, ale věděl jsem, že určitě mám medaily, protože jsme se tam kopli tak jako tři lodě. A zároveň já jsem tu loď tam kopnul do toho cíle trošku dřív a už jsem vlastně v té lodi seděl a viděl jsem ty dva, jak teprve to dokopávají. Říkám si, takže já jsem to udělal jako první, tak reálně by to tam možná mohlo být, ale zároveň nevím, kde přesně ten cíl, jestli jsem to trošku neskazila takhle, to je spíš jsem zkoukal na tu tabuli, kdy to tam jako ukážou, pak mě tam nějak jako zabírali hodně, říkám, takže bych vyhrál já, a pak mi to tam někdo na mě zařval, že jsem taky první.
1: Ono totiž, to mi vysvětlete, jak to vnímáte vy. Já byl na úrovni cíle v té budce, co je hlasatel a rozhodčí a td. na první tři dny. A na úrovni proti mně jsou bílé bojky, které mě evokují cíl. Ale předtím ještě kousek, byla taková oranžová. A to byla a to jako cílová fotografie, nebo tam, a já jsem to jako si celou dobu myslel, nebo čekal, že prostě jedete do těch bílých bojek, ale tam se ozývá jaký maličkatý klaxon, to pípá prostě, když dojíždíte do cíle a vždycky to bylo dřív a pak až jsem zjistil, že to je na úrovni té jako oranžové věci, což samozřejmě vy víte, jako mě to nedošlo nahoře v té věži, kde jsem čekal, že jsou to ty bílé bojky. A pak je tam ta obrazovka, na které zase ne úplně vždy zafunguje ta grafika, jak se zobrazí na tom na vodě ta vlajka a umístění. Tak tohle vás taky může mást.
2: Tak ta grafika.
1: Ta byla myslím, super letos.
2: Ta je podle mě super úplně vždycky a kež by na tom někdo zapracoval. Naštěstí teďka pro mě tam ukázali na grafice jako třetího.
1: No
2: tak
1: právě. Vidět,
2: že je to úplně zmatený, tak to mám radost. No a ten cíl. To máme odjakživa, takže na to už jsem zvyklý. Vždycky vím, já vlastně, když se rozjíždím před tím závodem, tak vždycky dojedu do toho finiše a fakt se přesně podívám, kde je taková ta vizírka a vždycky je to kousek před těma bílejma bojkama, takže tady na to jsme zvyklí a tohle víme.
1: No i proto vypadal přenos tak, jak vypadal, protože Martin Fuchsa dal na bronzové pozici video, zkoumání, protahovačky a hurá Fuchsa zlatý, no. Takhle no. To.
0: Ale tímhle směrem to, Františku, musím říct, že i my moderátoři a myslím, že i posluchači máme raději. Je to výrazně lepší, než slyšet celou dobu, že český závodník jede o zlato a skončil pátý. Víš, tímhle směrem to většinou dobře. Vyvolává trošku horší reakce. S Martinem Fuchsou si povídáme v odpoledním radiožurnálu Sport. Hodně jsme se zatím zaměřili na ten zlatý kilometr. A co ta pětistovka? Já jsem vůbec na ní nechtěl zapomenout. Pro boha, ještě jednou se musím vrátit k tomu začátku. Tak to je prostě přeci jenom o malinko níž, protože je to neolympijská trať. Chápu to správně?
2: No tak pro mě je pětistovka tak trošku srdcová, protože vždycky jsem na ní měl ty nejlepší výsledky, ale co si budeme povídat, hlavně u nás ten kilometr, protože je olympijský a bylo potřeba na něj ten trénink hlavně jako zaměřit. Takže poslední roky fakt já se soustředím na tu trať jeden kilometr a když to řeknu, tak ta pětistovka je fakt čistě doplňková. Zároveň se krásně dá jezdit z tréninku právě na ten kilometr, ale když trénujeme pětistovkový tempo, tak vždycky většinou jezdíme na deblu s bráchou a ten fokus na to 5 kilo prostě není takovej, ale zároveň se dá ujet. To jsem věděl a byl to kousek i od toho zlata si myslím, ale Brazilec je fakt jako fenomenální na téhle trati, plus do toho Číňan byl letos taky skoro jako bezkonkurenční, takže jsem věděl, že tady ty dva s nima bude velký problém. Zároveň si myslím, že jsem jim dokázal dost hezky konkurovat a i mě možná jako trošku mrzí, že ten finish se mi nepovedl tak dobře právě jako na tom kilometru, že bych mohl i možná jako atakovat tu nejvyšší pozici, ale co by kdyby.
1: Kde byl Brazilec? Mně přišlo, že chvilku o něm nebylo moc slyšet. Někam se schoval.
2: No, tak vlastně v Tokiu zvítězil, vyhrál olympiádu a vlastně pak on vždycky má trošku jako pauzu, sbírá medaile, ale on vlastně kilometr vyhrál na mistrovství světa jednou a jednou ty olympijské hry, jinak moc medailí nemá. A v Paříži vlastně zase byl na druhém místě a pak zase byl takový jako schovaný, vlastně minulý rok na mistrovství světa ani nebyl, protože byl snad nemocný. Letos vlastně ten kilometr většinou buď to se nedostal do finále, nebo se tak na to vykašlal v tom finále. On je prostě rozhodný pětistovka, že mu ta pětistovka fakt extrémně jde. A na ní je fakt skvělý.
1: Má asi 9 men, tak proto Martin Fuchs se používá už roky Brazilec.
2: Přesně, já mám Izakias, OK, já mu říkám Izakias, ale přesně jako od jak živa používám Brazilec, protože přesně tak, jako on se jmenuje 9 jména, má všechny neznám.
1: A když byla řeč o tom, že třeba Sebastian Brendl se tehdy dokázal připravit na ty velké závody, které fungovaly jako olympijská kvalifikace, teď je ta olympijská kvalifikace jiná, vy musíte sbírat body z více závodů, což může souviset i s věkem, takže vy byste možná i třeba, kdyby to bylo po starém, rád něco vynechal a také se soustředil hlavně na světový šampionát, kde se, připomínám, sbírá ten koeficient bodu je násoben 1,5x víc.
2: No to byla nějaká taková moje představa, že když se podařilo vyhrát to zlato v Paříži, že teďka bych se třeba už mohl soustředit hlavně na ty jako velký závody, jako mistrovství Evropy nebo hlavně mistrovství světa, ale tím, že nám změnili tu kvalifikaci na ten ranking, tak bylo potřeba jezdit úplně všechno. No. S tím jsem jako úplně nepočítal a musel jsem se trošku vrátit jako úplně do mladých let, kdy jsem jezdil třeba 20 nebo kategorie do třeba 20 lety závody, pak ty seniorský a takhle. No. Tak, ale proč ne? Tak letos to docela vyšlo, tak doufám, že to tak bude pokračovat.
0: My samozřejmě věříme taky Martin Fuchsa klepe tady na dřevě. Stůl ve studiu radiožurnálu Sport a takhle to bude muset i trošku nedobrovolně Martin Fuchsa dělat i dál až do olympiády.
2: A jakože budu jezdit
0: tolik, budete pořád jezdit všechny
2: závody. Tak musí to být rozhodně, jako asi nějaký náskok mám, ale ty body, je to vlastně tak malý rozdíl mezi těma bodama, že je potřeba jezdit všechny ty závody, no, nebo mít tady v Čechách někoho, který by dokázal to třeba jako místo mě, což doufám, že třeba by mohl někdo být, ale radši si to vezmu na své triko a sám si to kontroluji.
0: A ten druhý význam mojí neúplně šťastně položené otázky, budete to takhle, to plánujete dál, jak jste mluvil o těch výsledcích na kilometru?
2: Budu dělat všechno pro to. Nic jiného vám slíbit nemůžu, no, uvidíme.
0: Je mi to jasné, Los Angeles za necelé dva roky, povídáme si s Martinem Fuchsou, Františku.
1: No já jsem se díval do těch žebříčků, mě to vysvětloval šéftrenér české rychlostní kanoistiky Pavel Hotmar a já nevím, jestli máme čas do zítřejšího odpoledního fotbalu, tak no prostě je to tak, že když bude, nevím, dobrý závodník z Itálie a bude pořád vyhrávat dvoustovku, tak má prostě maximální počet bodů a na té olympijské hry se dostane a vás prostě jako na single kanoji je prostě strašně málo, takže...
2: No prostě... takhle, mě právě takhle, když už mám hledat v tom nějaký jako mezery, je mi to úplně jedno, jsem úplně alergický už na slovo body, nezajímá mě to. A když mám hledat možná něco, co se mi úplně nelíbí, tak mi přijde jako nefér, že se ty, to slovo body, sbírají vlastně i z neolympijských disciplín. To mi jako... přijde úplně jako nesmysl, nebo když už se to má sbírat z tady těch disciplín, tak si myslím, že by tam měl být třeba nějaký jako menší koeficient, aby přece jenom ten, co jede tu olympijskou trať, která se pojede i na ty olympiádě, měl nějakou určitou výhodu. A ne právě, že díky tomu, že přesně bude nějaký Ital dvoustovkář, který bude vyhrávat tady tu disciplínu, ale na olympiádě v životě ten kilometr neujede a ten, co je třeba čtvrtý právě na té olympijské disciplíně, tak se tam díky tomu nedostane.
1: A nebo se zrodí někdo, komu jde 5 kilometr a bude ho jezdit na světových pohárech a evropských šampionátech kontinentálních a to do...
2: Jo, to se vlastně týká dvoustovky, pětistovky jasně. A 5 kiláku.
0: Tak jo, o bodech si dál povídat nebudeme, Martin ne. Fuchsa evidentně nechce, nemyslím, že tohle je nějaké téma, které by zajímalo ani naše posluchače. A pojďme ale ještě na bratra, protože to je to vlastně ta třetí závod, třetí část vašeho šampionátu, teď toho posledního. A my jsme se o to krátce otřeli, ale tam to tedy bohužel velmi těsně neklaplo. Tam ty ambice do budoucna jsou o ten aspoň krůček dál.
2: Rozhodně, tak nám se vlastně relativně povedl začátek sezóny, kdy jsme na prvních dvou světových pohárech vlastně skončili na 6. a 7. místě, což byl skvělý začátek. Na mistrovství Evropy jsme byli znovu 6. Tam jsme pomyšleli, že bychom rádi jako proklouzli do té první pětky, nepovedlo se. A pak vlastně poslední dva závody téhle sezóny vlastně jsme byli tak trošku vyřazený z toho semifinále vždycky o 1/10. V Kanadě na světovém poháru o 1/10 jsme zase nepostoupili do finále a to samé se nám stalo právě tady na světovém šampionátu. No, tak mrzí nás to samozřejmě, protože pro mě dostat se do té první 9, tak už je takový klid na duši, jelikož je to vlastně něco jako single canyon na 200 metrů, že tam fakt stačí udělat nějaká jako malá chybka a to pořadí se strašně moc přelejvá, no, takže já jsem věděl, že to bude nejdůležitější závod, bohužel se nám nepoved, ale to je život, no, musíme makat dál.
0: A je to o té souhře prostě dvou lidí jako týmu, já jsem někde četl, že jste psal, že když trénujete v Nymburce, tak tam, že vám to prostě jde víc, nebo že jste to zatím prostě neprodali v tom jednom závodě.
2: Je to o té souře toho, no, že my dokážeme už jako na tréninku jet hezký tréninky, když si říkám, tyjo, tady to prodat v tom závodě, tak to je super, ale my potřebujeme to, co jedeme na tom tréninku, dostat i pak do toho závodu, aby mě se jelo dobře, brachovi se jelo dobře a aby ta jedna loď jela jako jedno tělo, no, tak s tím tak furt tak jako trošku bojujeme, no, jestli to chce ještě jako víc těch tréninků na tom. No, je to boj takovej furt jako hledání ty ideální jízdy, no, tak prostě budeme se snažit furt na tom samozřejmě makat dál, je to taková věc, která mě moc jako pohání a nenechá mě usnout na těch Vavřínech, protože ten single, dejme tomu, že nějaký recept jsem možná našel, ale na tom deblu ještě to tam furt není a to mě jako furt motivuje k té další práci.
0: My jsme chvilku mysleli, že dorazíte i s dědečkem, tak si říkám, že tenhle ten jako rodinný projekt vlastně, že třeba asi tatínek a děda by měli docela radost, ne? Tohle, na tohle se asi musí hezky koukat.
2: Nejenom tatínek a děda, ale všichni okolo z naší rodiny mi nám to určitě moc přáli, protože já si nedokážu představit, jaký tlak musí být strašně na bráchu, že já mám nějaký výsledky a musí to být prostě pro něj hrozně těžký a tak bych mu chtěl jako vyjádřit veškerou podporu a vlastně si ho strašně vážím za to, jaký je, jak s tím dokáže bojovat, protože věřím, že to je strašně jako nelehká situace pro něj, protože každý nás prostě bude srovnávat a jenom všechna čest jemu, že do toho furt jako šlape a snaží se být nejlepší.
1: A vy jako prvorozený jste si mohl vybrat, na jakou stranu budete pádlovat, tak váš bratr už to měl tím pádem dané.
2: Takhle to jako vyplynulo.
1: Fakt?
2: Jo, já jsem hokejku držel taky na pravou, pádlo jsem si chyt prostě do pravý a brácha taky hnedka jako do levý, takže jsme nemuseli nikoho nic přeučovat, bylo to tak daný.
1: Ale když spíšete jako tuškou, tak to
2: tak
1: jste...
2: Tak píšu levou.
1: A on pravou.
2: A on pravou, yes, máme to pomotaný, no. Neexistuje na to žádný recept, žádný pravidlo, prostě si nějak chytíte jako pádlo a na tu stranu pádlujete ideálně. A my to máme ještě super tak, že my s dědou jsme praváci a taťka z brachu jsou leváci, takže ještě Štyrkánoj, že jo? Takže no můžeme klidně jet jako společně ve Štyrkánoj.
1: Ale já vídám i reprezentanty z takových, řekněme, menších zemí kanoistických, že jedou na deblu a pádlují na stejnou stranu.
2: Určitě, to se taky dá. Jakože, myslím si, že je to možná jako maličký handicap, ale zároveň si myslím, že se to dá krásně jako naučit, vytrénovat, že ty lidi dokážou být už taky jako hodně konkurenceschopní a hodně rychlí.
1: Byli jste v Montrealu na světovém poháru, kam se odevzdává na letišti loď?
2: No, my jsme ji na sebou neměli, my jsme ji vlastně, my jsme ji tam už posílali někdy na jaře vlastně lodí, myslím kontejnerem, takže hodně jako dopředu a my máme ty stejný typy lodí vlastně jako doma, takže možná jsem tam měl jako lehce jiný design, ale zároveň ta loď je úplně totožná.
1: Takže se pak zase za x týdnů vrátí zase kontejnerem.
2: Vrátila se nám už na mistrovství světa, takže už je doma i.
0: Martin Fuchsa je s námi v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Martine, snad můžu prozradit, že původně jste měl dorazit už minulý týden, vlezla do toho nakonec nějaká nemoc, tak už jste v pořádku, nic vážného to nebylo.
2: No tak bral jsem pár dní jako antibiotika, tak to bylo taky jako nepříjemný, ale mě už vlastně to začalo na mistrovství světa, kdy v pátek po tom kiláku mě v noci jako začalo bolet v krku a já to mám takový průběh dost podobný, že vždycky dva dny mě bolí v krku a pak mě to úplně složí, takže já jsem věděl, že sobota, neděle to musím jako přetrpět, co se mi povedlo, no a v pondělí už mě to jako sundalo a věděl jsem, že... Jako takhle, já říkám, kdybych pracoval v kanclu nebo takhle, tím nechci urazit všechny jako kancelářský lidi, tak bych to zvládnul, ale tím, že se jako věnu fyzické aktivitě, tak já vždycky říkám, že se cítím jako divně a všichni mi říkají, co znamená jako cítit se divně, já říkám, ale prostě cítím se divně a nemůžu dát 100% tomu tréninku a tak jsem se přesně cítil, možná i jako maličko hůř, no, prostě taky bublině, neslyším, ne to, nevnímám, chci ležet jenom, tak to jsem měl.
1: Jste protivnej?
2: Jsem protivnej, když nesportuju. Ne, jsem
1: trochu se to ušíváte ve studiu.
2: Já nevydržím jako být v klidu a určitě jsem nikdy protivnej. Jakože já potřebuji být vysportovaný, odtrénovaný a pak jsem určitě jako milej člověk, možná, co ani moje manželka by řekla jako pravdu, ale každý jsme nepříjemný nikdy, i já.
0: A Martine, tedy ta nemoc vlastně přišla v období, kdy jste měl na plánu tak nějak odpočinek víceméně?
2: Víceméně, no, tak pro mě odpočinek moc... Spíš jsem se těšil na to, že konečně začnu jezdit hezky na kole, že jo? Takže to mě trošku mrzelo, že jsem si musel dát týden úplně pauzu od všeho, takže jsem jenom, aspoň jsem zkoukl nějaký seriály nebo filmy, nějaký podcasty jsem si pustil, takže to bylo fajn, ale jako od třetího dne už jsem se klepal, že prostě potřebuji jít ven, no, tak pak jsem šel. Nějak.
0: Já se tohohle samozřejmě moc rád chytím. Včera jste už na kole byl, viděl jsem s kamarádem, tak už je to všecko v pořádku, nálada dobrá, kolo pro Martina Fuchsu funguje přesně takhle, jako jednak jako zároveň sport, ale zároveň jako nějaká jako zlepšovák nálady.
2: Úplně, jako já to mám hlavně jako regeneraci, to kolo, že si tak vyčistím hlavu, nebo takhle, my říkáme, že my máme kolo místo hospody. Saunu a kolo máme prostě místo hospody, že nechodíme tam, ale jdeme si takhle jako zasportovat a nebo zregenerovat do sauny a přesně už jsem dvakrát byl to teda, já si říkám, sportu celý život, pak týden ležím a je to jak když jedu od začátku, takže to bylo těžký, ale troufám si říct, že včera už to bylo jako relativně dobrý a už se těším na zítra, jdeme zase, takže mám radost.
0: A jak moc Martin Fuchsa teď trénuje vlastně, protože budete se účastnit takového závodu pro amatéry, Letap v Pardubicích?
2: To se budu účastnit, ale já mám tady ty věci, jak se říká, že člověk si to užívá někdy ten sport, tak přesně tady ty závody já mám od toho slova užití, že pro mě je důležitý hlavně, aby se mi nic nestalo a prostě chvíli být v té cyklistické komunitě, zajet si tady ten závod, tak jako prospestření a určitě tam nehonit žádný jako sekundy nebo umístění. Za prvý jako na to nemám mezi těma lidma, ty jsou jako skvělí. Spíš tak prostě ta komunita, bej tam chvíli, tak to mě baví.
0: A to jsem si právě říkal, nebojte se do toho pelotonu, protože ono se pojede víceméně po rovině, je to takový docela... specifický závod tady v Čechách, všechny ty ostatní většinou tam mývají.

0: a dáte ho někam jinam, jako sorry, je to tak. Takže vy těma nohama prostě taháte tu ukrutnou jako hordu svalů. Tak je to trochu těžší oproti cyklistům?
1: Jo, tak samozřejmě je to těžší, i jestli ta naše muskulatura úplně nevypadá cyklisticky ani jako na sprintera, takže já to tahám hlavou, že prostě musím překonávat tu bolest, jako jsem zvyklý k denodenně, jenom prostě je v nohách a ne v rukou. Ale říkám, tak já nejezdím vůbec rychle na tom kole, jenom se snažím makat a dělá mě to šťastným.
2: Martin Fuxa se taky chystá aspoň pro zábavu, tedy i na cyklistický závod, jak jste to takhle naznačil, 100 kilometrů, no to budou nějaké 3 hodiny. To je zhruba čas, který jste strávil na maratonské trati a tam už mi ale nevypovíte, že to jako nebolí. To myslím, že ještě teda s tou vaší muskulaturou jste si musel docela jako řádně hrábnout, ne?
1: Jo, upřímně, mě to vlastně nebolelo. Ne, tak já jsem jako naštěstí... Takhle, já jsem si chtěl jenom splnit to, že to po ty 3 hodiny, to byl takový jako můj cíl. Věděl jsem, že to je nějaký čas 4:15 a říkal jsem, že 4:15, jako pro mě se není problém, ale zároveň jako běžet to 42 kilometrů, s tím jsem zkušenost neměl. Takže jsem k tomu jako respekt měl, ale zároveň jsem se snažil jako nepocenit nějakou tu výživu, která mi jako sedla krásně a vlastně jsem si to jen tak jako odběh a jako vyšlo to, ale zároveň jsem si říkal, nechtěl bych to v životě běžet naplno, protože to musí jako extrémně bolet.
2: A nějaké radění s někým zkušeným proběhlo, aspoň jako nějaké tipy právě, když jste říkal, že jste tak dlouho nikdy neběžel, což úplně chápu.
1: Začal jsem poslouchat běžecký podcasty, jo. Takže to byly jako moje rady. Občas jsem si něco řekl z AI, občas jsem něco jako na Garminech si dal nějakého trenéra, ale spíš jsem se to snažil jako dokázat z té kanonistické přípravy, že trénujeme tolik, že bychom jako pro nás uběhnout maraton neměl být problém. To se mi myslím povedlo a jenom jsem si nedával v neděli jako volný dny, ale šel jsem běžet třeba 20, no, nebo 30, třeba jsem uběh a kluci se váleli u bazénu a já jsem tam běhal v Kolumbii po horách.
2: No a když jste ještě řekl tu stravu, tak to taky je samozřejmě velké téma, tak to asi pro vás taky je trošku něco jiného. No cyklisti taky už docela hodně jedí, ale u toho maratonu tam to lidi mívají jako problém do sebe prostě cokoliv dostat, tak dopadlo to na nějakých gelech.
1: Přesně, tady to jsem měl jako v hlavě a hodně jsem poslouchal, že je potřeba si to i zkusit a trénovat i ten žaludek na to, na to jsem se samozřejmě úplně jako vykašlal, nedělal jsem to. A prostě jsem si vzal těch 7 nebo 8 gelů a říkám, hele, tak každých 5 kiláků ho tam prostě do sebe nasuneš a jo, povedlo se mi to, jako měl jsem asi dobrý gely, který mi jako nic se žaludkem neudělali, zase tady ťukám, fakt to všechno vyšlo skvěle a já jsem si ten maraton jako extrémně užil a žil jsem podle mě z toho další jako týden 14 dní, jak šťastný jsem z toho byl a jsem moc rád, že jsem si to nenechal rozmluvit.
0: A vy se vydáváte do Kolumbie pravidelně na soustředění, je to tak?
1: Je.
0: Je. A tam, já mám, ale třeba mě opravte, jako Kolumbii v kategorii jako Tajsko, Vietnam kvůli počasí. Je to stejné?
1: Jo, tam je vlastně dost stejný počasí furt, že přes den je tam nějakých jako lehce přes 20 stupňů, takový hezký teplíčko a skoro většinou, ne v zimě, ježišmarja, v noci tam jako vždycky prší, takže se to jako trošku ochladí a je tam fakt moc hezky, no, ne zbytečný teplo a vlastně ne zima. Aha. A je to trošku vyšší jako nadmořská vejška, nějaký 2000 metrů nad mořem, i to je ten důvod, proč, vlastně, proč tam jezdíme.
0: Opakovaně.
1: Opakovaně, no, vlastně jsme v roce 2020 tam byli poprvé, nebo 2021 a od té doby se nám tam tak jako zalíbilo, že tam jezdíme opakovaně.
2: A když Martin Fuxa říká kvůli té nadmořské výšce, tak to je z těch stejných důvodů, proč to dělají cyklisti i atleti?
1: Určitě, jo. Jasně.
2: Funguje to
1: červený
2: prostě,
1: krvinky, jasně. Jo, myslím si, že to rozhodně takhle funguje. My vlastně jezdíme jak Kolumbii nebo to Livigno a jsme tam x týdnů v tom roce už několikátý rok a myslím si, že to je jako jeden z receptů, proč se mi třeba může takhle dařit.
2: Tak my jsme moc rádi samozřejmě, že se vám daří a budeme rádi, když se vám bude dařit dál. Co teď v tom nejbližším časovém horizontu je před vámi?
1: Nějaký výšky na kole,
2: no,
1: to je jasný, poslouchat váš podcast s Jirkou Ješkem, zdravím moc.
2: Děkujeme.
1: A bejt s rodinkou, jako vzít nějaký jizerky máme naplánovaný, nějakou Moravu, prostě pohybovat se tak po Čechách, různý nějaký hřiště a vyžití prostě pro dceru a pak ještě někdy v říjnu asi nějaký moře vybereme, protože dcera to má furt ráda, je to prostě pro ní wow, tak až se tady trošku ochladí, tak se ještě ohřejeme na chvíli u moře a pak zase začneme trénovat.
0: Jak moc vás potkávají lidé na túrách a poznávají a chtějí se fotit a jak moc se to změnilo s olympijským vítězstvím?
1: Myslím, že to není jako, že by si člověk mohl představit, že to je jako nesnesitelný, nebo že každý se chce se mnou fotit, nebo tak. Já si myslím, že furt jako kanistika malý sport, jako komunitní, určitě se jako zvýšilo to povědomí a jako cítíte někdy na sobě ty oči a takhle, až vás třeba jako lidi neoslovují.

0: bolí, ale je to všeho s mírou a furt je to zatím jako příjemný, než že by to bylo nepříjemný.
1: Tak jo, já myslím, že tímto můžeme pro dnešek uzavřít. My jsme moc rádi, že to nakonec klaplo i s tím malým zpožděním a hlavně, že bez nemoci, hlavně, že jste ve zdraví dorazil do budovy Českého rozhlasu. Martin Fuchsa, olympijský vítěz, mnohonásobný mistr světa a mistr Evropy. Martine, moc děkujeme ještě jednou za váš čas a ať se daří a zase někdy snad naslyšenou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky.
2: Ať se daří, díky.
1: Já moc děkuju Františku Kunovi.
2: Naslyšenou.
3: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
4: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
5: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
6: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
7: Ahoj, ahoj.
8: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
9: Čau.
6: David Dvořák, bojovník MMA.
7: Ahoj.
5: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
4: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
10: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
6: Já chci kamna,
10: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
11: Tam mám hodně co zlepšovat.
6: Jako fakt hodně, jako jo.
11: Jako hodně.
6: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
11: Ještě asi ne.
6: Vy jste tam zlobili?
11: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
6: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
11: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
6: Jo, takhle.
12: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
6: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
12: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
6: No, jasně.
12: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
6: A musel zjít Pepíčku.
12: Musel.
5: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
13: Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. Česko dokončuje plán, který má snížit počet nádorů způsobených viry HPV. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace Denii je bývalý záložník Radek Bejbl. Silnice 35 je těžce průjezdná v okolí Svitav. A počasí zítra na východě bude zpočátku až jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a asi 1000 tun kontaminované zeminy. Informoval o tom ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že mezi látkami je třeba rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Ty se našly při průzkumu v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Likvidační práce začnou podle Červeného na konci měsíce.
14: Tam je potřeba s okamžitou platností začít řešit to, že odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže. V etapě číslo 2, která se protahuje nad etapou 3 a 4, bude postupná sanace, která potrvá několik let, protože ty práce musí postupovat kontinuálně na sebe.
13: Místo už zajistila policie. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, nazývaným HPV. Před 50 se s ním podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu. Zdůrazňuje to ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
15: Klade si za cíl v návrhu
2: návaznosti na evropskou strategii, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovaly preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
13: Velká Británie zakáže dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu, oznámil to britský ministr zahraničí Ed Miliband. Podobný krok dnes oznámili ministři zahraničí celkem 12 zemí. Ve svém společném prohlášení napsali, že podpoří nebo zváží omezení obchodu se zbožím z nelegálních izraelských osad. Důvodem jsou podle nich bezprecedentní násilnosti ze strany osadníků vůči Palestincům. Kunětická hora u Pardubic dnes patřila výhradně handicapovaným návštěvníkům. Na akci Památka bez bariér si prohlédli například hradní palác, rytířský sál nebo západní křídlo hradu Jurkovičův palác. Připravené bylo taky tlumočení do znakového jazyka a haptické pomůcky pro zrakově postižené, vysvětlil kastelán hradu Miloš Jiroušek.
7: My jsme připravili dostupnost těch přízemních prostor a nebo těch navazujících prostor, tak jak to bylo jen trochu možné, a vždycky se s tou skupinou, které máme objednané na určité časy, budeme domlouvat, co je reálné, abychom s nimi zvládli a kam všude se podíváme, kde to půjde a kde už to možné nebude.
9: Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Babel je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Dení. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování 54-letého někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že v finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové. Tenistku Lindu Noskovou čeká po půl šesté na US Open zápas se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. S běloruskou reprezentantkou se utká o postup do semifinále singla. Wimbledonská šampionka Nosková se po svém triumfu v Londýně nakopla na následujícím Grand Slamu k další vítězné šňůře. Pokračuje její trenér Lukáš Dlouhý.
15: Myslím si, že se to zlepšuje fakt každým zápasem a to, že po Wimbledonu měla velký schon, měla hodně povinností a změní se vlastně ten její status té hráčky, tak už jsme viděli vlastně i v tom Torontu, i v tom Cincinnati, že tam to bylo těžší, ale tady ještě žije a teď jde na další zápas.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 před Brnem, taky kolem Svitav a České Skalice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 171. Osobní auta jenom místy zpomalují. Kolona je potom čeká většinu času teď v Brně za sjezdem k výstavišti ze 191. ke sjezdu na D2. Je to asi na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova je teď k D2 roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za Rousínovem na 214. kilometru. U Holubic je potom fronta i v levém pruhu ze zhruba 211. na 207. Krohlence. Vlečou se i osobní auta asi čtvrt hodiny. Na silnici 33 z Jaroměře na Náchod zůstává ucpaný obchvat České Skalice. Skoro od odbočky na Velký Třebešov kolona i na 3/4 hodiny k novému omezení u Rozkoše. Opravy vozovky jsou tam v plánu postupně až k Vysokovu do poloviny října. A velmi nepříjemná situace i kolem Svitav na silnici 35 je dnes a zítra uzavírka před Opatovcem směrem z Moravské Třebové na Hradec Králové. Je kolona skoro od Hřebče do kruhového objezdu u Koclířova, pak je plný i celý obchvat Svitav a kolona taky opačně směr Třebová od Opatovce ke Koclířovu. Je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme na východě zpočátku až jasno, jinak ale postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů Celsia na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
1: 16 hodin 6 minut úterý 8. září. Jsme moc rádi, že dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. No a v tuhle chvíli si můžeme říct, že za chviličku se spojíme s naším reportérem, který samozřejmě rozvede to, co jste mohli slyšet ve sportovní části zpráv, tedy to, co se dnes dělo na fotbalovém svazu. My ale teď pojďme spíš na pozvánku, a to konkrétně na 5. říjen, protože vy určitě moc dobře víte, že desítka Pavla Horváta cestuje pravidelně za vámi, za našimi pozvánkami. našimi posluchači. No a v tomhle roce je její součástí legendární fotbalista Antonín Panenka, konkrétně tedy 5. říjen, to je datum, které si můžete poznamenat, pokud pro vás není mimo dosah město Plzeň, právě tam se na vás budeme těšit, konkrétně v kulturním domě Šeříkovka, kromě Honzy Perušky, kromě Antonína Pavenky, kromě Pavla Horváta se tentokrát můžete těšit taky na fotbalového rozhodčího Pavla Královce. Teď už skupina Liquido.
16: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Bejbl, někdejší záložník madridského Atletika. Měl podíl i na nedávném příchodu hlavního kouče Španěla Santiago Deni k českému národnímu týmu. Bejbla ve funkci potvrdil výkonný výbor fotbalové asociace. Na Strahově v sídle Fatscher je taky náš reportér Jaroslav Plaštil. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jardo, tak jaké další změny nebo novinky ještě národní tým chystá?
1: No, ještě asi nějaké budou, protože to avizoval teď před chviličkou svazový předseda David Trunda, s tím, že ale všechno bude prozrazeno na velké tiskové konferenci před vstupem českého národního týmu do Ligy národů, což bude zanedlouho. Zpravidla to bývá tak, že nějakých 10 dní před prvním zápasem bývá nominační tisková konference, takže se dá čekat, že někdy příští týden ještě budeme vědět víc, co se týče národního týmu. Co tak zaznělo na tiskové konferenci, tak jenom tak zkrátceně shrnu, alespoň v kostce svaz a celý teď český fotbal a nové vedení, tak chtějí mít tlustou čáru za světovým šampionátem. Svazový šéf David Runda zaznamenal i třeba nedávnou kritiku Patrika Šika, který trošičku v uvozovkách, omlouvám se, za ten výraz natřel logistiku třeba v dějišti šampionátu s tím, že tým dlouho cestoval a tak dál, tak to David Trunda říkal, že samozřejmě zaznamenal, ale teď zkrátka přijde nová éra, nové období s novým realizačním týmem v čele se zmíněným španělským koučem Deniou. Určitě bude kolem toho spousta diskuzí kolem nového týmu, možná i třeba volba nového kapitána a tak dále. To všechno se uvidí a samozřejmě o tom od nás uslyšíte tolik asi teď krátce k tomu tématu národní tým.
0: No a to druhé velké téma, o kterém výkonný výbor Fatscher také jednal, respektive oznámil jeho výsledek, tak to je dějiště finále domácího poháru. Hrát se tedy bude stejně jako minulou sezonu v Hradci Králové. Bylo ve hře víc variant?
1: Byla to jediná varianta s tím, že na začátku možná nějaké diskuze probíhaly, ale takové to předfinální nebo finální řešení stádium, tak to už bylo pouze s Hradcem. Svazový předseda David Runda to vysvětloval tím, že si chtěli vyzkoušet dvakrát za sebou být na stejném místě. Připomínám, že v minulé sezóně Hradec hostil finále, ve kterém Karviná porazila Jablonec. Ta historie je známá, Karviná pak do poháru kvůli korupční kauze nemohla, takže český fotbal zastupuje stejně Jablonec jako poražený finalista, ale to odbočuju, zkrátka fotbalová asociace si teď chtěla vyzkoušet, jaké to bude mít pohár znovu na stejném místě, aby mohla i mimo jiné zlepšit třeba některé věci, které zjistila při tom prvním pořadatelství, tak teď je ráda, že Hradec v tomto a město tedy vyšlo vstříc a že může být v finále znovu na stejném místě. Jinak pracovní termín, a to je taky zajímavé, to jsme o tom mluvili před tím jednáním výkonného výboru v takovém předstřelu, že je pracovním termínem zatím středa 12. května, přestože po celkem nedávné valné hromadě David Runda říkal, že on stojí o to, aby finále se hrálo o víkendu, že to je cíl a že doufá, že to tak bude, tak teď to spíš vypadá, že to bude, ale až od příští sezony, řekněme, protože zatím je opravdu pracovním termínem 12. středa, byť ještě se to může změnit, ale svazový šéf Trunda říkal, že teď spíš to vypadá až od té příští sezony, tak na to si budeme muset počkat někdy možná po, řekněme, přelomu roku nebo v novém roce, až bude jasné, jak se vyvíjí kvalifikace nebo jak se vyvíjí poháry evropské a tak dále, Liga národů, takže možná ještě k nějakým změnám dojde.
0: Finále domácího poháru tedy nejspíše ve středu, jistě v Hradci Králové. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace Radek Bejbl to taky platí. No a nejen realizační tým reprezentace má španělské odborníky, komise rozhodčích vede od nového ročníku Španěl Klos Gomez. Tak jaká je zatím spokojenost s komunikací, kterou zavedl?
1: No, připomenu, že teď nová komise v čele se zmíněným Španělem zveřejňuje komunikaci nově z takového toho přezkoumávání u monitoru, kdy hlavní rozhodčí na pokyn nebo na radu videorozhodčího, který je s kolegy v centrále, tak jde si nějakou spornou situaci prohlédnout k monitoru a právě rozhovor v tu chvíli je zveřejňovaný. To je nová věc, předtím to bylo jinak. V těch předchozích případech byly vybrané situace, které vždycky na žádost médií, byly to 4 hlavní situace a předchozí komise vždycky vyhodnotila ty 4 situace s tím, že vždycky řekla, co bylo dobře, co bylo špatně. Samozřejmě s tím, že každý si o tom mohl myslet své, ale zkrátka nějakým způsobem na veřejnost se dostala informace, jestli ten daný moment byl vyřešený správně. To teď není, je to nová věc a samozřejmě jsou na to různé názory, protože teď vlastně nikdo neví, jestli to, co bylo posouzeno v pořádku, což je trošku problém. Svazový šéf David Runda říkal, že on je teď na straně toho nového předsedy, na straně té nové komunikace, že to plně podporuje, ale samozřejmě všechno se ještě bude vyhodnocovat tím, jak budou nové a nové zkušenosti a takovým prvním nějakým termínem, kdyby možná jsme mohli poznat nějaké zase další nové postřehy, nové zkušenosti nebo nějaké poučení z toho, tak by mohla být reprezentační přestávka, protože to je takový dobrý moment si nějaké období uzavřít, vyhodnotit, tak možná tam někdy se dají čekat nějaké zase nové výstupy pro veřejnost, o kterých vás samozřejmě budeme informovat.
0: To říká reportér Jaroslav Plašil toho času v sídle Fotbalové asociace České republiky na Strahově. Jardo, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Taky děkuju, hezký den.

0: To byly Caesars, je 16 hodin 20 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Cyklistická Vuelta vstoupila do závěrečného, tedy třetího týdne po včerejším volném dni. Dnes závodníci vyrazili do 101 80 km dlouhé etapy číslo 16. Ta vede z Cortegany do La Rabidy na jihu Španělska a víc už si o tom řekneme s Veronikou Šlajzovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak pojďme začít tím nejaktuálnějším. Už jsme řekli 101 80 km, tak kolik jim ještě zbývá, kde se právě teď závodníci nacházejí?
1: Závodníci už mají za sebou úvodní, poměrně náročnější a hornatější část dnešní etapy. Nastoupali přes 1600 výškových metrů z celkových 1815. Z Cortegany se vydali směrem na jih a první desítky kilometrů vedli zvlněným terénem přes oblast Sierra de Arakena. Teď už ale peleton míří do rovinatější části. Závodníky čeká dalších zhruba 40 kilometrů a dojezd je pak naplánovaný přibližně po 17. hodině.
0: No a jaké je aktuální pořadí závodu, kdo je ve vedení?
1: Před dnešním dnem měl červený trikot pro lídra Španěl Enric Mas, který měl víc než dvouminutový náskok na druhého Rakušana Felixe Gala. Čtyřnásobný šampion Vuelty Primož Roglič ze Slovenska pak ztrácel na třetí pozici další 4 sekundy. Českému cyklistovi Janu Hirtovi patřila 19. pozice. No a ve vedení dnešní etapy je zatím skupinka jezdců v čele s Francouzem Manduasem a na něj Enric Mas, tedy ten průběžně vedoucí závodník, ztrácí zhruba 35 sekund.
0: Takže velká naděje, že se bude sportovat a vyhraje Matthew Brennan ze stáje Visma Leasebike. Co čeká tedy na cyklisty zítra?
1: 17. etapa povede z Dos Hermandas do Sevilly, měří 185 kilometrů a organizátoři ji označují jako rovinatou, takže by měla přát hlavně sprinterům a mohla by vyvrcholit hromadným dojezdem přímo v Sevile. Závodníky v dalších dnech pak čeká ještě jedna časovka a dvě horské etapy. Vuelta pak skončí v neděli v Granadě.
0: Říká Veronika Šlajzová, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin a 30 minut. Kateřina Caucidisová a zprávy.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Řekla to mluvčí komise Luis Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Se stejným zdůvodněním ho odmítli i senátoři. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud. Ten mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotážních útoků na elektrickou síť. Muž vzbudil pozornost úřadů poblíž západu německé elektrárny Weisweiler nedaleko Cách. Zadržený byl, když se snažil vyhnout dopravní kontrole. Sport. Španělský kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia má nového asistenta. K jeho krajanovi Pablo Amovi se přidal Deniův někdejší spoluhráč z Atletika Madrid Radek Babel. Jmenování bývalého záložníka národního týmu schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Vedení Fačru zároveň oznámilo, že finále MOL Cupu se stejně jako v minulé sezóně bude hrát v Hradci Králové. Úředním hracím termínem zápasu o trofej pro vítěze domácího poháru je středa 12. května 2027.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 175. kilometru. Osobní auta v levém popojíždí pak v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Tenhle úsek ale zabere až 30 minut. Na D1 před Brnem zvyšková kolona kamionů k D2 do Zúžení se sune pravým pruhem z kilometru 213. Začíná tady za Rousínovem. Osobní auta jedou pomalu z 211. u Holubic za Rohlenku asi 15 minut. Na D7 z Prahy na Chomutov opatrně za exitem Louny východ brzdí se na kilometru 46. Po nehodě je tam zabraný pravý pruh.
4: Do nějakého spadlého sudu narazil auto, už tam je policie, hasiči.
3: 33 z Jaroměře na Náchod od ucpaný obchvat České Skalice kvůli novému omezení u Rozkoše zdržení 40 minut. Taky v okolí Svita v dlouhé kolony v obou směrech kvůli uzavírce úseku mezi Koclířovem a Opatovcem je to na desítky minut. A na silnici 35 z Moravské Třebové na Mohelnici pozor ještě taky na stojící vozidlo u Žipotína.
5: U Žipotína před druhým rozšířením postavený kamion. Přesně před zatáčkou. Je to docela nebezpečný.
3: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. Wow.

0: Už příští týden začne nejvyšší tuzemská soutěž basketbalistů. Opavský tým jako kapitán potáhne opět Jakub Šiřina, který v listopadu slaví 39. narozeniny a navíc brzy nejspíš překoná historický rekord v počtu úspěšných trojek. Aktuálně jich má 1225 a na prvního Pavla Miloše ztrácí 21 tref spoza oblouku. Před začátkem sezony si u Jakuba Šiřiny doma povídal s legendou a bývalým reprezentantem reportér David Procházka.
1: Jakub Šiřina, kapitán opavských basketbalistů před svou 21. sezónou v nejvyšší soutěži. Jak je připravený?
2: Já si myslím, že připravený dobře. Samozřejmě uvidíme až samotná sezóna, jak to bude vypadat, ale myslím si, že jsem se v rámci možností a toho věku připravil, jak nejlíp můžu, a já věřím tomu, že budu platný tomu týmu i nadále.
1: V listopadu vám bude 39 let, za rok 40, tak co je v tom věku nejtěžší? Stále si udržet tu rychlost, protože hrát nejvyšší soutěž nebo basketbalové prestižní soutěže kolem 40 už je hodně náročné.
2: Tak samozřejmě asi nějaká ta rychlost, když mě bude co nejméně opouštět, bude mým velkým plus, a asi bych tak zmínil ta regenerace. Čím je člověk starší, tak ta regenerace je přece jenom pomalejší a nebudu lhát, i některé ranní tréninky jsou takové víc bolavější, než se člověk rozběhá, ale zatím se mi to daří jako nějak vstřebat tu únavu a vždycky to nějak zvládnout, takže já věřím tomu, že to půjde i tak dál.
1: V minulé sezóně jste skončili v první lize na třetím místě, takže dá se považovat ta sezóna zase za úspěšnou?
2: No, tak hlavně po těch dvou předchozích sezónách, kdy to skončilo neúspěchem, ať už vypadnutí v předkole nebo ve čtvrtfinále, tak ta sezóna byla úspěšná, pověsili jsme si na krk bronzovou medaili, takže z tohohle pohledu určitě, ale co se týče výkonu, tam byly různé propasti nahoru dolů, takže věřím tomu, že když se nám bude vyhýbat zdravotní problémy a udržíme tu laťku nějak stabilně, tak si myslím, že můžeme předvádět lepší výkony než v loňské sezóně.
1: Budete hrát zase evropské poháry, což už znáte z minulosti, kdy jste hráli Ligu mistrů, tak je to vždycky náročnější ta sezóna s tím cestováním a s těmi zápasy.
2: Je to tak, ale už přece jenom s tím máme nějaké zkušenosti, takže víme, co to obnáší. Shodou okolností vlastně odlítáme na kvalifikaci Ligu mistrů do Bulharska, kde vlastně když vyhrajeme všechny čtyři zápasy, tak postoupíme do hlavní soutěže. Samozřejmě obrovský těžký úkol, ale jedem se tam s tím porvat a uvidíme, na co nám to bude stačit, ale hraje pro nás i to, že máme jistotu těch dalších pohárů, což je FIBA Europe Cup, a tam jsou taky kvalitní soupeři, takže myslím si, že se fanoušci v Opavě mají na co těšit.
1: Nedávno jsme mluvili s vaší novou posilou Matějem Svobodou, českým reprezentantem, který se vrací z Nymburka do Opavy. Další ostravský odchovanec jako vy, tak jaká to bude velká posila pro vás?
2: No, já myslím, že jednoznačně obrovská posila pro nás. Matěj se vypracoval za poslední roky v jednoho z nejlepších hráčů české ligy. V Děčíně dával v průměru 20 bodů na zápas, byl to tahoun toho týmu. Samozřejmě pak šel do Nymburku, kde ta minutáž byla menší, ale i tak odváděl, si myslím, kvalitní výkony a dostal pravoplatně, si myslím, pozvánku do reprezentace. Takže pro nás je to obrovská posila. Já věřím tomu, že mu ta role u nás sedne, kterou dostane, a popasuje se s tou rolí, jak někdy bude umět a bude pro nás přínosem.
1: Ještě na závěr jedna statistická otázka. Vy jste nastřílel už přes 12 trojek v české první lize. Před vámi je jenom Pavel Miloš, který jich má 1246, takže to asi je meta, kterou rychle překonáte.
2: Já nevím, jestli rychle, ale není to nějaká meta, ke které bych se upínal. Já už jsem několikrát vlastně v rozhovorech zmiňoval, že pro mě nějaké historické statistiky nejsou nějakým milníkem, který bych chtěl nahánět nebo dosahovat, a samozřejmě, když se to povede, je to krásné číslo, je to něco takového extra v té mojí kariéře, ale pro mě jsou hlavně důležité týmové úspěchy a že k tomu přijde nějaký historický milník počtu trojek, tak to je samozřejmě jako taková příjemná třešnička na dortu.
1: A byl jste trojkař od jak živa, nebo se to průběžně vyvinulo?
2: Nebyl a ani doteď se nepovažuji za střelce trojek. Spíš se to jako nějak přirozeně vyvinulo v té mojí kariéře, když jsem si přidával, střílel jsem velké počty pokusů a tak nějak to vyvinulo, přirozený vývoj můj, asi bych to nazval.
1: Tak vám přejeme těch trojek a vítězství hlavně pro opavský basketbal v sezóně co nejvíc. Děkuju za rozhovor.
2: Děkuju.
1: Tak to byl Jakub Šiřina z Ostravy Lhotky, David Procházka, Radiožurnál.

0: V encyklopedii Radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme soupeřům Slavie ve skupinové fázi Ligy mistrů. Dnes se podíváme na tým, který je ze všech osmi soupeřů možná nejméně známý, zároveň ale napsal před startem hlavní fáze soutěže jeden z nejzajímavějších příběhů. Tým azerbajdžánský Sabah. Klub, který vznikl teprve v roce 2017, si letos vůbec poprvé zahraje fotbalovou Ligu mistrů. Sabah musel začít už v prvním předkole a vyřadil třeba i izraelský tým Hapoel Beerševa. V letošní sezóně Ligy mistrů si azerbajdžánský klub zahraje proti velmi silným soupeřům. Věděli byste, kdo další kromě pražské Slavie ho čeká?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak los je to opravdu za odměnu, čekají ho totiž třeba Barcelona, Arsenal, Manchester United nebo Borussia Dortmund. Velkou postavou současného Sabahu je trenér Valdas Dambrauskas. Jeho cesta k Lize mistrů je skoro stejně zajímavá jako příběh samotného klubu. Litevec nikdy nehrál profesionálně fotbal a v roce 2002 se jako student přihlásil do litevské verze televizní soutěže Chcete být milionářem. Vyhrané peníze následně využil ke studiu trenérství v Anglii, pracoval například u mládeže Manchester United, Fulhamu, Brentfordu a postupně se vypracoval až k profesionálnímu trénování. Do Sabahu přišel v roce 2025 a hned ve své první sezóně klub dovedl k historickému ligovému titulu i vítězství v poháru. No a potom už přišla ta zmiňovaná evropská pohádka. První utkání se Sabahem čeká Slavii 13. října právě na půdě azerbajdžánského klubu.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Kateřina Caucidisová má zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Ruský dron zaútočil na budovu televize v Kyjevě. Zraněných je 6 lidí. Tenistka Linda Nosková bude hrát se světovou jedničkou Sabalenkovou o semifinále US Open. Dlouhé kolony jsou kolem Svitav kvůli uzavírce silnice 35 mezi Kocvířovem a Opatovcem. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě až do 32 na východě.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
4: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Ruský dron zasáhl sídlo ukrajinské soukromé zpravodajské televize Mi Ukrajina v Kyjevě. Na síti Telegram o tom informoval prezident Volodymyr Zelenský. Útok se podle něj stal ve dne během vysílání. 6 lidí je zraněných. Zelenský taky zveřejnil fotografie záchranářů ošetřujících raněné a snímky budovy s vyraženými okny a poničeným schodištěm. Podle vedoucího producenta televize Jurije Suhaka měl útok mířit na newsroom, který je ve druhém patře. Stanice vysílání přerušila. Silničáři od zítřka uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
5: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
2: Řidiči budou moci využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Sport.
6: Tenistku Lindu Noskovou čeká čtvrtfinále US Open. Wimbledonská šampionka nastoupí na kurt v New Yorku za půl hodiny proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové. Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Babel. Někdejší záložník madridského Atletika měl podíl i na nedávném příchodu španělského kouče Santiho Deniu k české reprezentaci. Právě Babel totiž Deniu doporučoval, že bude i on členem realizačního týmu, se ale dohodlo až později. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace o tom mluvil svazový předseda David Trunda.
7: Myslím si, že při tom jmenování to sehrálo roli v rámci nějakého doporučení i potřebných informací, které byly potřeba, abychom rozhodnutí udělali, ale nebyl tam ten primární záměr, že bude rovnou asistent, ale tak, jak se to vyvíjelo velmi rychle, tak vlastně se dohodli a bylo to velmi korektní, velmi rychlý. Radek projevil velký zájem a už je součástí každodenní rutiny a makají na plné obrátky.
6: A fotbalová asociace oznámila i dějiště finále domácího poháru. Zna hrát se bude znovu po roce v Hradci Králové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a taky uzavřená 20 na výjezdu z Plzně na Písek. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna nejdřív pozorně za sjezdem na Sázavu na 39. kilometru. Porouchané osobní auto stojí vpravo ve stoupacím pruhu označené jenom trojúhelníkem.
9: Je to hned na začátku stoupacího pruhu, kamiony musí vybočovat. Je to hodně nebezpečný, když tam automaticky předjíždí.
8: A potom na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona kamionů za Domašovem ze 170. kilometru pravým pruhem k D2. Levý pruh je plný potom v Brně ze 192. na 196. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem je kolona z 214. kilometru před sjezdem na Slavkov na 211. čerstvě kolize dvou kamionů v pravém pruhu, zdržení čtvrt hodiny a narůstá. Silnice 20 na výjezdu z Plzně směr Písek je za Slovany uzavřená, v nájezdu na dálniční kolektor vážná nehoda motorky, musí se objíždět kolem Olympie. A kolem Svitav se stále tvoří dlouhé kolony v obou směrech kvůli uzavírce silnice 35 mezi Koclířovem a Opatovcem, dlouhá zdržení na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se pak bude ochlazovat. Tolik zprávy.
9: Hezký den, i dál je s vámi jediné čistě sportovní rádio v Česku, Radiožurnál Sport. Už zhruba za půl hodiny začne v americkém New Yorku zápas tenistky Lindy Noskové se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou o postup do semifinále US Open. Pro Češku, úřadující šampionku Wimbledonu, by to v případě výhry byla premiérová účast mezi elitní čtyřkou na americkém Grand Slamu. Nosková navíc ještě běloruskou tenistku a dvojnásobnou vítězku US Open v soutěžním utkání neporazila. Ale nejen o tom uslyšíte v našem odpoledním a pak i večerním vysílání. Začne totiž nový ročník fotbalové Ligy mistrů, tak ať se vám hezky poslouchá.
3: Radiožurnál Sport
10: a Kristián Šveda.

0: 17 hodin a 9 minut stále posloucháte Radiožurnál Sport. Není nutné dlouho debatovat o tom, že jednou z nejlepších stolních tenistek československé historie je Marie Hrachová. Málo kdo už ale ví, že ostravská rodačka měla ve své kariéře velmi důležitou pomocnici. Ve středisku vrcholového sportu ve Vítkovicích dlouhé hodiny pilovala techniku pod vedením Marty Novotné. Uznávaná trenérka nedávno oslavila 80. narozeniny, ale stolnímu tenisu se věnuje i nadále. Povídal si s ní náš redaktor Lukáš Kaleta.
1: Tak jak se daří při významném jubileu? Jak se vám žije?
2: No, mně se žije dobře, protože jsem tady mezi svými ve svojí stolně tenisové rodině, takže jsem ráda, že ještě i v tomto věku se můžu nějak tady do toho dění zapojovat.
1: No právě jste velmi vitální. Mě napadá otázka, tedy jestli si nezahrajete čas od času, protože jste ve výborné kondici, vypadáte skvěle.
2: No tak já už s tím hraním jsem vlastně, když jsem začala dělat tu trenérskou práci, tak ono se to trošku potom bije, že když člověk hraje ty zásobníky, tak to už ho trošku limituje v tom vývoji jako hráčském, takže já jsem vlastně, když jsem začala dělat v 74., když vznikly střediska vrcholového sportu, když jsem začala dělat tu profesionální trenérku, tak už jsem tu hráčskou činnost utlumila, ale Maruška Hrachová do dneška vzpomíná, jak se mi porážela ještě, jak jí to štvalo.
1: Co tady děláte pro stolní tenis ještě?
2: No, já jsem členkou ještě trenérsko-mistrovské komise, mám na starosti ještě vzdělávání trenérů, teď ještě jezdím přednášet, takže v tomto směru jsem ještě aktivní, protože vždycky jsem měla takovou tu vnitřní potřebu ty svoje zkušenosti dlouholeté nějak poslat dál, předat dál, což se na jednu stranu promítlo, že jsem sepsala svoje moudrosti do knihy, což jsou učební texty pro naše trenéry a teďka to prezentuju i při té výuce na školení trenérů.
1: Že máte napilno, jak na vás působí aktuální stav českého stolního tenisu, jak jsme na tom, vy můžete ze svých bohatých zkušeností hodnotit?
2: No, tak samozřejmě každý ta asociace prochází takovými cykly, že jednou si dole, jednou nahoře, tak jak to v životě bývá. Momentálně máme trošku, procházíme generačním obměnou v rámci reprezentace, že máme vlastně nejlepší náš hráč Luboš Jančařík už prostě je v tom věku, kdy vlastně je na sklonku své kariéry, ale pořád je to takový příklad. A ti mladí zatím nemají ty zkušenosti, ale já věřím, že i ta nastolená cesta s využitím zahraničních expertů, zahraničních trenérů je strašně jako do budoucna dobrým příslibem, protože zase nové pohledy, nový přístup i k tréninku, i vůbec k celkovému, tam nejde jenom o stolní tenis, ale celkovou tu filozofii, jak se dostat do té špičky, tak si myslím, že to je, že vedení asociace nastolilo dobrou cestu a že je to takový dobrý příslib do budoucna.
1: Pochvaluje si trenérská legenda Marta Novotná angažování například čínského experta Shu Kaje u české reprezentace ve stolním tenisu. Už za chvíli uslyšíte druhou část rozhovoru, ve které ikonická trenérka prozradí detaily z přípravy Marie Hrachové, která byla čtvrtá na olympijských hrách 1988 v Soulu a má stříbrnou medaili z mistrovství světa a nespočet medailí z mistrovství Evropy. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Jubilejních 80 let oslavila ikonická trenérka stolního tenisu Marta Novotná. Významná postava českého ženského sportu pomohla nastartovat kariéru legendární reprezentantce Marii Hrachové, kterou vedla v Ostravě Vítkovicích. Jak vypadaly jejich tréninky, prozradila Marta Novotná v rozhovoru s redaktorem Lukášem Kaletou.
1: Měli jsme fakt v té době absolutně profesionální podmínky, které se potom vlastně po revoluci ztratily, protože ty priority byly úplně někde jinde, takže já jsem měla možnost pracovat, teda 18 let jsem vedla Marii Hrachovou, vlastně jejím vrcholem bylo to semifinále olympijských her v Soulu. Pak vlastně jsem přišla, můj druhý stolní tenisový život byl Bavorsko. Tím způsobem jsem vyhrála konkurs v konkurenci asi 12 trenérů, mezi nimi byli i čínští mistři světa, jak mi to říkali. No a ten třetí můj stolní tenisový život, to bylo vlastně už v mém důchodovém věku, když jsem se vrátila z Německa potom do Česka a vedení asociace mě oslovilo, jestli by jim nepomohla některé věci. Největší cenu neměly ty medaile anebo ty poháry, které člověk dovezl od někud, ale vlastně to ti lidi, kteří mu zůstali v tom srdci.
2: Zmínila jste Marii Hrachovou, to byla opravdu fenomenální hráčka, legenda, tak vidíte třeba, že by se mohla urodit podobná hráčka takového kalibru a co to všechno vlastně obnáší?
1: On každý, ten hráč je určitá individualita, jo? Nejsou dva stejní a já si myslím, že druhá Marie Hrachová se už těžko narodí, protože i celou tu cestu, jak ona si prošla, ty podmínky, které jsme měli a ona nebyla nějaký všestranný sportovní talent, což dneska už zase ta hra si vyžaduje. Ona měla ohromnou reakci, rychlou ruku, pracovali jsme na tom cíleně, ale taková hráčka, i když ten moderní stolní tenis tím směrem jde, že se to vyvíjí, že se to všechno zrychluje, ale prostě dneska jsou ty požadavky jiné na ten všestranný rozvoj. My jsme na tom taky pracovali, ale ona měla vlastně tu hru postavenou všechno na to, aby byla blízko u stolu, aby hrála ty míčky rychle a tím drtila ty soupeřky i ty Asiatky. A co si myslím, že je důležité, aby tady i ty naše talenty, které tady určitě máme i mezi těmi malými dětmi, aby pochopili to, co já jsem té Marušce vždycky vtlokala do hlavy. Každý člověk je jenom z masa a kostí a každý je k poražení. Takže důležité je ty hráče přesvědčit, že na to mají, prostě pracovat na tom jejich sebevědomí.
2: Poslední věc k Marii Hrachové. Jak často jste trénovali? Jaké byly ty tréninkové dávky?
1: My jsme měli ten úspěch postavený na precizním plánování a já když můžu říct, že poslední 3 měsíce před olympiádou mě dokonce měřili celý tréninkový proces, který jsem si naplánovala, jak jsem měla prostě to střídání intenzity, objemu zatížení intenzity. Jsem tam měla tým metodiku, kteří Marušku po každém tréninku snímali laktát a udělali mi pak vyhodnocení křivku zatížení a já jsem s tím mohla pracovat. Prostě úplně na top špičkové úrovni, což dneska mají možná ty vytrvalostní sporty, biatlonisti určitě s tím pracují. My jsme třeba s tou Maroškou, my máme takový 1000 hodin ročně, je takový už hodně hraniční jako číslo, kdy, co ti hráči trénují. A my jsme měli v té přípravě třeba na tu olympiádu, ona natrénovala až 1400 hodin za rok.
2: Dodává trenérka stolního tenisu Marta Novotná, členka trenérské síně slávy Českého olympijského výboru. Oslavila nedávno 80. narozeniny. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: skupina Nazaret a píseň Love Hurts ve vysílání radiožurnálu Sport. Je 17 hodin a skoro 25 minut. Tenistka Linda Nosková, ta zabojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve už zhruba za 10 minut vítězku posledních dvou ročníků, bělorusku Arinu Sabalenkovou. Čtvrtfinále grandslamového turnaje čeká večer taky Kateřinu Siniakovou, a to v soutěži Deblistek. Ve dvojici s domácí Američankou, tedy Taylor Townsendovou, se utká se španělsko-americkou dvojicí Bukšová, Melicharová, Martinezová. Zápas začne po 20. hodině českého času. O obou duelech, jak o zápase Noskové se Sabalenkovou, tak i zmíněném deblu, vás budeme na radiožurnálu Sport informovat.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do jednu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám lístka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Sport. 17:30. Zprávy a Kateřina Caucevicová.
5: Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i pery, tesarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je kontaminovaná. Podle něj je tam i 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí anebo arzenem. Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Právě Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznamu zpráv ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek se k cestě zatím nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce evakuovali 240 lidí, a to včetně některých pacientů na lůžkách, ti se postupně vracejí do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem.
1: Sport.
5: Tenistka Linda Nosková už za pár minut rozehraje své premiérové čtvrtfinále na US Open. Na posledním Grand Slamu sezóny se wimbledonská vítězka utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. O postup do semifinále čtyřhry budou večer bojovat Kateřina Siňáková s Američankou Taylor Townsendovou. Jejich soupeřkami budou Španělka Bukšová a Američanka Melicharová Martinezová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 překážka za Ostředkem a nehoda u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna za exitem Sázava na kilometru 39,5 je zabraný vpravo stoupací pruh. Před porouchaným autem už stojí světelná šipka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Rousínovem, z Prahy zůstává dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem. Je to ze 171. kilometru. Osobní auta v levém pruhu zpomalují mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky, není to na dlouho, a pak ještě kratší fronta na pár minut v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova je za Rousínovem, zbytek kolony z 213. kilometru rozjíždí se, protože před Holubicemi na 211. před chvílí po srážce dvou kamionů uvolnili i pravý pruh. Na výjezdu z Plzně silnicí 20 směr Písek odklánějí provoz kolem OC Olympia, nedá se pokračovat na dálniční kolektor, tam došetřují velmi vážnou nehodu motorky. Na 35 se Olomouc Hradec dnes a zítra uzavřený úsek před Opatovcem, jezdí se po obchvatu Svitav stále dlouhé kolony obousměrně, jak před kruhovým objezdem u Kocklířova, tak právě na svitavském obchvatu. A v Praze podvečerní kolony před Blankou v Troji z Libně i od Bulovky regulují vjezd do tunelu, protože v něm za sjezdem na Letnou řeší nehodu v připojovacím pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno. Odpoledne se tam naopak začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 37 minut dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, radiožurnál Sport. No a na US Open tenisovém Grand Slamu v New Yorku bude začínat zápas mezi českou wimbledonskou vítězkou Lindou Noskovou a světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Pro aktuální předzápasové čerstvé informace míříme za naším reportérem Davidem Prouzou.
1: Krásný den, krásné odpoledne do Česka z New Yorku. Je to zápas za odměnu, řekl bych, pro každého tenisového fanouška. Světová jednička, přesně jak si řekl, Kristiáne, proti úřadující wimbledonské šampionce. To je prostě realita příštích minut, možná hodin, možná několika hodin, podle toho, jak velký zápas, jaká velká bitva to bude. Linda Nosková ve formě, to můžeme říci, po Wimbledonu vyhrála na US Open další 4 zápasy, takže má 11 výher na Grand Slamu v řadě. Ano, mezi nimi byly nějaké porážky na tisícovkách v Kanadě a v Cincinnati ve Spojených státech, ale na Grand Slamech to zkrátka Lindě Noskové lepí parádně a může zaútočit na 12. výhru v řadě, pokud zvládne souboj s Arinou Sabalenkovou. Ta, pokud by si připouštěla tlak toho, že může ztratit pozici světové jedničky, tak je trochu přeci jenom v horší situaci, protože potřebuje zvítězit a stále jí to vlastně nemusí stačit, protože Jelena Rybakinová z Kazachstánu, když dojde do semifinále, tak bude právě ona nejlepší hráčkou tenisového žebříčku, ale myslím si, že na tohle Arina Sabalenková vůbec nemyslí. Podle mě se teď soustředí jenom na to, aby ustála rány Lindy Noskové. Narazí na sebe dva podobné styly. Dva styly vyznávající velkou ránu ze servisu, velkou ránu z forehandu. V případě Sabalenkové je to velká rána z jakéhokoliv úderu, protože takovým způsobem ona se prostě prezentuje. Má za sebou zajímavou sezónu. Dva tituly na tisícovkách, Sunshine Doubles, Indian Wells a z Miami, ale také zatím žádný vyhraný Grand Slam a několik překvapivých porážek, třeba i se Sárou Bejlek právě v Cincinnati před pár týdny. Linda Nosková na US Open všechny zápasy si myslím neodehrála na 100%, ani jednou se jí nesešla ta forma tak, jak by si asi úplně představovala, ale i přesto zvládla 4 vítězství na Grand Slamu, to samo o sobě už je velkým úspěchem a teď prostě v pozici mírné outsiderky podle kurzových žebříčků, podle kurzových sázkových kurzů nebo kurzů sázkových kanceláří, to tak rozhodně je, ale myslím si, že by to byl zas tak velký šok, kdyby to Linda Nosková zvládla, protože je tenistkou s aktuálně vynikající formou a velmi velkým množstvím sebevědomí po tom, co zvládla wimbledonské české finále a následně se popasovala se 4 zápasy v New Yorku. Ten zápas začne za nějaké 3 minutky, aktuálně ještě rozehrávka, teď obě tenistky u základní čáry trénují své servisy, tak věřme, že Lindě Noskové vyjde zjeme na ten začátek, protože to bude opravdu extrémně důležité podchytit první balonky, první 15, dostat se do rytmu a pak si myslím, že je možné úplně cokoliv.
0: Zmiňuje náš reportér David Prouza, za kterým se budeme do Spojených států amerických pro aktuální informace vracet. Zatím díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Kapela Offspring v 17 hodin a 43 minut ve vysílání úterního radiožurnálu Sport přejeme vám krásný den. V neděli se v mexickém Saltillu uskuteční finálový závod světového poháru v lukostřelbě, a to poprvé i za účasti české závodnice. Mezi 8 startujícími je i mistryně světa z roku 2023, zástupkyně plzeňského Arkusu Marie Horáčková.
1: Je to top 8 závodníků a jdeme bez kvalifikace rovnou do eliminačních soubojů, ale vím, že ještě potřebuju malinko doladit a dopotrénovat formu, ale těším se tam moc.
2: Přemýšlíte i o soupeřkách?
1: Přemýšlím, ale je jich tam 8 a my budeme losováni, proti komu půjdu. Teďka jsem se ještě dozvěděla, že současně probíhají asijské hry, takže možná tam ani nějací Asiaté nebudou, nebo jestli vymění jako místa, já nevím, jak to bude. Takže možná ještě budu překvapená, kdo tam vlastně nastoupí.
3: Říká před svou první účastí ve finále světového poháru Marie Horáčková. Účast si lukostřelkyně Arkusu zajistila v červenci, kdy ovládla závod Madridu.
1: Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože potom v Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší ale vědomí o té výhře vlastně.
3: Jméno první soupeřky na finálovém podniku v Mexiku se Marie Horáčková dozví ve čtvrtek. Ostatní lukostřelkyně ji každopádně po jejich úspěších respektují a je sympatické, jak se závodnice navzájem podporují.
1: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří, a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále. Tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus, a strašně moc právě řekla bych soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mě blízcí přišli pogratulovat.
2: Co je ještě třeba doladit, aby ta forma byla nejlepší třeba v celé sezóně?
1: Já si myslím, že úplně už nejlepší v celé sezóně nebude, protože ta sezóna byla velmi náročná, velmi intenzivní a odvedla jsem tam podle mě hodně dobrých výsledků. A tím, že se nebude vlastně střílet kvalifikace a má to úplně jiný formát, tak tam je potřeba se připravit přímo na ten den a na ty rozhodující šipy, které teda jsou v tom souboji.
2: Je to formát, kdy člověk si nemůže dovolit zkazit třeba dva šípy?
1: Nemůže. Dva šípy můžou stát hodně moc.
3: Popisuje mistryně České republiky Marie Horáčková. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

17 hodin 50 minut Radiožurnál Sport je dál s vámi a přesně za týden začne nová sezona nejvyšší domácí hokejové soutěže, tedy Tip Sport Extraliga. Titul budou obhajovat Pardubice a na Radiožurnálu Sport odvysíláme znovu všechny duely v přímém přenosu. Pravidelně vám budeme nabízet i pořad s mikrofonem za hokejem. O domácí soutěži nemluvíme náhodou, protože dnes jsou v akci 4 extraligové kluby a to v rámci přípravy. Mladá Boleslav hraje s Litvínovem, tam je ve 28. minutě nerozhodný stav 0-0 a po 18. hodině půjdou do akce i hokejisté Komety Brno, ti budou hrát s Olomoucí.

0: Česká wimbledonská šampionka tenistka Linda Noskova bojuje na US Open o postup do semifinále. Hraje se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. No a tak teď míříme pro aktuální informace přímo do Spojených států za naším reportérem Davidem Prouzou.
1: Situace mírně alarmující pro Lindu Noskovou. V prvním setu prohrává 0-3 s Arinou Sabalenkovou. Hraje se 11 minut, to je opravdu velmi krátká doba na to ztrácet 0-3. Teď při servisu Lindy Noskové je to také 30-30, ale je extrémně důležité, aby teď Češka zvládla tento servisový gem. Ale zatím je to právě ona, která netrefila úplně rytmus a vstup do zápasu. Timing jejich úderů není ideální. Oproti tomu Sabalenková naprosto od prvního úderu vidět, že je 100% skoncentrovaná a že nemá problém s tím třeba dělat body i na returnu, což se ostatně ukázalo hned na začátku zápasu. Teď Linda Nosková o poznání blíže zisku první hry v tomto zápase čtvrtfinále US Open v ženském singlu. Stále prohrává 0-3, ale při vlastním servisu alespoň 40-30.
0: Tolik tedy informace zatím ze zápasu Linda Nosková, Arina Sabalenková na tenisovém US Open od Davida Prouzy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská. Je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
6: Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert.
7: Informaci máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly.
6: Opozice chce kvůli navrhovanému schodku státního rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.
8: Považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné.
6: Tenistka Nosková hraje čtvrtfinále US Open proti Bělorusce Sabalenkové. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Prahy na Plzeň za Berounem. A zítra bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačnost. Deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Je úterý 8. srpna a hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. Řekla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
9: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Sněmovna by mohla opět hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Prosadit to chtějí lidovci. Vadí jim navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun. Víc informací teď reportérka Adéla Burešová.
10: Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček řekl, že o rozpočtu budou poslanci jednat standardně ve třech čteních. Hlasováním o nedůvěře se podle něj chce proto opozice jen zviditelnit.
11: Samozřejmě to není nic jiného než snaha před volbami, které nás čekají.
10: K lidovcům se postupně připojili i další opoziční kluby. Podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky jsou kromě rozpočtu, ale i jiné důvody, proč chce opozice vyvolat nedůvěru.
12: Je tu střet zájmů a konečně Babišistán, kdy tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
10: Kdyby mohla sněmovna hlasovat o nedůvěře, zatím není jasné. Vysoký schodek kritizují taky koaliční motoristé a SPD. Právě tomuto hnutí odpoledne deficit vysvětlovala ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Na části úsporných opatření už je shoda. Zatím koaliční partneři směřují ke škrtům ve výši jednotek miliard korun. SPD ještě zváží úspory na ministerstvu obrany. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde už včera našla další zařízení ke zkratování vedení.
13: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní Vestfálsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu u Cách, kde ho dnes policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky od Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. Slíbilo je Německo a Velká Británie. O vývoji konfliktu, který trvá už přes 4 roky, dnes spolu po telefonu mluvili americký a ruský prezident. Británie zavede obchodní sankce na zboží, které pochází z nelegálních židovských osad na západním břehu Jordánu. Opatření oznámil britský ministr zahraničí Ed Miliband.
14: Britský ministr zahraničí uvedl, že celá okupace západního břehu, která trvá od června roku 1967, je nelegální. Protože výstavba židovských osad tam pokračuje, Británie uvalí embargo na zboží, které z těchto osad pochází. Podle opozičních konzervativců poškodí sankce i nevinné. Krok odsoudil izraelský prezident Isaac Herzog. Řekl, že sankce nejsou řešení a že Británie se postavila na špatnou stranu historie. Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: A k Británii se připojili mimo jiné i Francie a nebo Kanada.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: V českých školách přibude technické výuky. Počítá s tím nová strategie ministerstva školství. Počítá například se zavedením polytechnické výchovy v základních školách od roku 2028.
15: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
16: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiemi, konstrukční a technologické dovednosti.
15: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
17: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
15: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Zítra začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů zavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
18: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
19: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
18: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
20: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
18: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
6: Na filmovém festivalu v Benátkách měl světovou premiéru 4-hodinový dokument Musk. Portrét amerického technologického podnikatele natočil režisér Alex Gibney a viděl ho už i filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký.
21: Alex Gibney je 72-letý americký režisér, který připravil už řadu kritických portrétů. Zajímal se třeba o Steva Jobse nebo o nespravedlnosti páchané americkými vojáky, takže se dalo očekávat, že půjde o kritický portrét Elona Muska a přesně tak tomu je. Je to film, který spíše rekapituluje a snaží se na něj upozornit ani ne tak jako na člověka se silnou vůlí a podnikatelskými schopnostmi, ale hlavně jako na někoho, kdo nám prodává sen, že budoucnost už dorazila a on je tím, kdo nám ji přináší.
22: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje poprvé v kariéře o postup do semifinále US Open. Její duel se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska sleduje v New Yorku David Prouza.
2: Mírně frustrovaná Linda Nosková prohrává v prvním setu v souboji s Alenou Sabalenkovou 2-5. Skóre vypadá hrozivě, ale je to o jednom ztraceném servisu. Hned na začátku zápasu o něj Nosková přišla. Od té doby si ho drží, teď ztrácí tedy 2-5 a při svém vlastním podání vede 15-0. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
22: Novým asistentem španělského trenéra Santiho Denny u české fotbalové reprezentace je Radek Babel. Bývalý záložník národního týmu a Dennyův spoluhráč z Atletika Madrid doplnil v realizačním týmu asistenta Pabla Ama. A dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Prestižní soutěž otevřou dva duely od 18:45. AEK Athény se střetnou s Laskem Linec a Brugy nastoupí proti Aston Ville. Pražská Slavia vstoupí do základní fáze ve čtvrtek proti francouzskému Lán.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za exitem Králův dvůr dejte pozor na kolonu z 23. kilometru na 25. po srážce dvou aut blokovaný levý pruh, zdržení zatím 10 minut. V Plzni je na silnici 20 uzavřený výjezd z města na Písek a Rozvadov. Za Slovany se musí kolem Olympie na dálničním kolektoru ještě před D5 vyšetřují tragickou nehodu motorky. A na silnici 35 Olomouc Hradec Králové uzavírka před Opatovcem, proto kolony u Kocíř s obou stran delší směrem na Olomouc z obchvatu Svitav i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
23: Je 18 hodin a 10 minut i dál je s vámi Radiožurnál Sport.
24: Radiožurnál Sport
25: a Kristián Šveda.
23: V hlavních zprávách jste slyšeli aktuální tenisové informace z US Open. Linda Nosková hraje s běloruskou Alenou Sabalenkovou, prohrává 2-5. Slyšeli jste i dvě fotbalové informace o novém asistentovi trenéra národního týmu Santiho Denny Radku Bejblovi. I o startu ligy mistrů, tak já doplním ještě jednu fotbalovou zprávu. Finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně odehraje na stadionu v Hradci Králové. Na dnešním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor fotbalové asociace České republiky, tedy organizátora MOL Cupu. Úředním hracím termínem finálového zápasu je středa 12. května příštího roku. Připomenu, že pokud si vybavíte to minulé finále MOL Cupu, tak Karviná zvítězila v Hradci Králové nad Jabloncem 3-1.

0: Znovu se ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme vydat do Spojených států, kde se hraje tenisový Grand Slam US Open. Linda Nosková a Arina Sabalenková, to je čtvrtfinálové utkání a aktuálně nám ho přiblíží reportér David Prouza.
1: Linda Nosková je zpět v tomhle zápase. Teď sebrala servis Arině Sabalenkové. Je potřeba říci, že Běloruska jí darovala hodně úderů, ale ty drobné poklesy formy u Bělorusky vídáme v této sezóně docela často. Byla otázka času, kdy na to dojde. Linda Nosková jednou trefila absolutní roh z jedné výměny, i tím si pomohla k breakballům. Pak následně už jenom těžila z toho, že Sabalenková nebyla schopná přehodit své dva forehandy přes síť. A tak je to 4-5 z pohledu české reprezentantky, kterou docela slušným způsobem žene i publikum. Pomalu se zaplňujícího kurtu na centrálu Artura Eše. Je to něco, o čem mluvil také její trenér Lukáš Dlouhý, že by tentokrát už mohlo také publikum trochu hnát dopředu i Noskovou. Předtím často hrála proti Američankám nebo proti dost populární Martě Kostiukové z Ukrajiny a pokaždé byla spíše v té pozici, kdy se jí tolik nefandilo. Tady si myslím, že by to mohlo být opravdu naopak. Publikum už nebo sedačky na centrálním dvorci Artura Eše víceméně zaplněny na 100% a tohle utkání dostalo novou zápletku. Linda Nosková po půl hodině prohrává už jenom 4-5 a chystá se na podání z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: nás tří. 5-4 vede běloruská tenistka Arina Sabalenková nad Lindou Noskovou v prvním setu čtvrtfinále tenisového US Open. Teď už je to 5-5, Linde Noskové se povedlo udržet servis a vyrovnat. I za několik málo okamžiků se budeme vracet za naším reportérem do Spojených států. Připomenu i to, že uslyšíte v našem vysílání o fotbalové lize mistrů, která začíná ta ligová fáze, už ne skupinová, poslední tři ročníky, respektive dva, a teď tedy ten třetí, už jsou v tom novém formátu s ligovou fází. První duely od 18 hodin a 45 minut českého času. To budou souboje klubu Brugy s Aston Villou a AEK Athény s Laskem Linz, za který hraje i Krištof Daněk. Ovšem, když koukám do základních sestav, tak Krištof Daněk je zatím tedy pouze na lavičce a je možné, že se do utkání dostane až v průběhu. Nicméně ještě jednu sportovní zprávu. Teď nabídneme, velké parkourové závody by totiž mohly v budoucnu zamířit i do Pardubic. Tamní dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo skoro 52 milionů korun a má třeba speciální povrch se zavlažováním. Díky osvětlení se tam navíc může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pech.
3: To byly první závody, které jste tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-Parkour, to byl nejvyšší v týdnu, teda když se tady ty závody konaly, a byl to kuň Venér, jeden z mých nejlepších koní.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Už v letošním roce uděláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden den, kdy budeme pořádat závody. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, protože nechci říct, že by to bylo úplně náročné, ale přece jenom je potřeba si to trošičku osahat, protože to není úplně obvyklá technologie a ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Proto, abychom mohli pořádat velkou akci typu třeba mistrovství republiky, musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Prostě pardubické závodiště je unikátní. Myslím si, že co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radio.

16. etapu Vuelty vyhrál po hromadném spurtu britský cyklista Matthew Brennan a v tomto ročníku uspěl už po čtvrté. V červeném trikutu lídra zůstává i dál Španěl Enric Mas. Ještě doplním, že Čech Jan Hirt v etapě obsadil 83. místo a v tom celkovém pořadí je 19.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu proti červenci nezměnila, je stále na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl o 1650. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče a nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Ty už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol a nebo hokejovou výstroj. Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028.
1: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková hraje na US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. Čtvrtfinále New Yorkského Grand Slamu vidí David Prouza.
4: Linda Nosková dokázala nakonec set dotáhnout do tiebreaku, v něm ale dominovala běloruská světová jednička, zvítězila 7-1 a ujímá se tak vedení 1-0 na sety ve čtvrtfinále US Open z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za Berounem a kolony u Svitav. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně už za sjezdem na Králův dvůr srážku dvou aut na 25. kilometru došetřují jenom v odstavném pruhu, kolem se jede plynule. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Písek a Rozvadov je uzavřený zaslovaný dálniční kolektor. Před nájezdem na D5 vyšetřují tragickou nehodu motorky, jezdí se kolem Olympie. Na silnici 35 Olomouc Hradec Králové je uzavřený úsek mezi Kotslířovem a Opatovcem, musí se po obchvatu Svita, v kolony se ještě tvoří před kruhovým objezdem u Kotslířova, skoro od Hřebče a taky za Svitavy z kruhového objezdu. Zdržení v obou směrech pořád až půl hodiny, hlavně směrem na Olomouc. A na 35 se potom dál za Moravskou Třebovou směr Mohlnice u Žipotína opatrně, stojí tam porouchaný kamion, objíždí se protisměrem. A v Praze v Dobříšské směr Barandovský most obezřetně za Mrázovkou, v pravém pruhu překáží porouchané auto. A pak ještě na jižní spojce směr Černý most čekejte kratší frontu od sjezdu na Hostivař do Švehlovy k nehodě tří aut na Lanovém mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 20 až 16 stupňů, při slabém větru naměříme kolem 14, zítra pak bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

18 hodin 37 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Ve zprávách jste slyšeli o tom, že tenistka Linda Nosková prohrála s Arinou Sabalenkovou ve čtvrtfinále US Open první sadu. Před malou chvílí začala druhá, určitě se znovu budeme za naším reportérem Davidem Prouzou vydávat. Pojďme ale připomenout i jednu zásadní fotbalovou zprávu, protože dalším z asistentů španělského trenéra Santiago Deni u české fotbalové reprezentace bude ho někdyjší spoluhráč Atletika Madrid Radek Babel. Ten hrál v minulosti i třeba za Slávy a jeho jmenování dnes schválil výkonný výbor fotbalové asociace České republiky. Ještě doplním, že španělský trenér, tedy Santi Denia, si hned při nástupu do funkce přivedl jako prvního asistenta svého krajana, Pabla Ama.

0: To byla Leny ve vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 41 minut. Tenistka Linda Nosková bojuje na US Open o postup do semifinále. Rozhodně to nemá lehké. Hraje totiž se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Víc už řekne na úvod sportovního přehledu kolega Tadeáš Skalický. Tak vítej.
1: Hezký den. Wimbledonská vítězka Nosková ve své kariéře nikdy Sabalenkovou neporazila. Jestli k tomu má ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny blízko, řekne přímo z New Yorku David Prouza.
2: Zatím tomu tak úplně není. Nosková prohrála i pátý set v souboji se Sabalenkovou v tiebreaku, takže ztrácí 0-1, ale při svém podání na začátku sady druhé odvrátila několik breakballů a aktuálně v mírném náskoku 1-0. Z New Yorku David Krause, Radiožurnál.
1: A večer zabojuje Kateřina Siňaková na US Open o postup do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Američankou Townsendovou se utkají se španělsko-americkým párem Bukšová, Melicharová, Martinezová.
0: Asistentem trenéra českého fotbalového národního týmu Španěla Santiago Denny bude vedle Pabla Ama bývalý reprezentant a jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid Radek Bejbl. Do funkce ho jmenoval výkonný výbor fotbalové asociace.
1: Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace je zároveň jasné, že se finále domácího poháru bude hrát znovu v Hradci Králové. Řekl to svazový předseda David Trunda s tím, že hradecký stadion byl velkou prioritou.
3: Chceme si vyzkoušet, jaké to bude. To mít dvakrát za sebou na stejném místě. Víme, co můžeme zlepšit. A hradecký stadion je fantastický a pro ten doprovodný program nám nabízí spoustu možností a viděli jsme, že i v okolí Hradce fanoušci jsou velmi aktivní nejen ke svému klubu, ale i k reprezentaci, takže máme s tím už spojený plán zase jít do škol, tak jak jsme šli minulý rok a bylo to super.
1: Finálový zápas má zatím středeční termín, hrát by se tedy mělo 12. května s tím, že ještě může dojít ke změně.
0: Skupinová fáze fotbalové ligy mistrů startuje 6 duely, italský šampion Inter Milan začne v 21 hodin na stadionu Realu Madrid. V minulé sezóně vypadl Inter už na úvod vyřazovací části z Bude Glimt a kapitán Interu Lautaro Martinez to nechce opakovat.
4: Minulý rok jsme vypadli velmi brzy a to samozřejmě nechceme, aby se opakovalo. Udělali jsme chyby, ze kterých si musíme něco vzít, aby to tento rok bylo lepší. Liga mistrů je cíl, ale zase jí nejsme úplně posedlí. Jako velký klub ji máme jako jeden z vyhlédnutých cílů, ze kterých chceme získat pro Inter pohár.
0: Úterní program začne už za malou chvíli, zhruba za nějakou minutku dvě, souboje AEK Athény s rakouským Laskem Linz a belgickými Brugami s Aston Villou. Od 21 hodin budou vedle Realu Madrid a Interu Milan hrát taky Dortmund s Villarrealem, Porto s Manchesterem City a Lille s Betisem Sevilla.
1: Osminásobný vítěz zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Lionel Messi se po dvou letech vrátil do nominace na prestižní ocenění. V té je vedle Argentince třeba 6 mistrů světa ze Španělska nebo obhájce trofeje Francouzů Ousmane Dembélé. 30členný výběr, ve kterém naopak chybí už po čtvrté v řadě Portugalec Cristiano Ronaldo, zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.
0: Ve sportovním přehledu to z fotbalu není všechno. Hráči Juventusu přišli do konce roku o kapitána Manuela Locatelliho. Italský mistr Evropy z roku 2001 totiž musí na operaci menisku a bude mimo minimálně 3 měsíce. O jeho zranění informovala agentura ANSA.
1: Skotský fotbalista Neapole Scott McTominay má za sebou úspěšný zákrok, který vyřešil jeho problém s nepravidelným srdečním rytmem. Italský klub uvedl, že 29-letý záložník se vrátí k tréninku asi za 2 týdny.
0: Fotbalový Baník Ostrava přivedl 19-letého obránce Rodrigo Smise. Slezané získali Švýcara na hostování s opcí do konce sezóny, a to z Young Boys Bern. Klub o tom informoval na svém webu.
1: Fotbalisty Sigmy Olomouc posílil v závěru přestupního období záložník ze Štětína. Na Hanou přichází polský mládežnický reprezentant Igor Břisky. Sigma s 19-letým hráčem podepsala blíž neupřesněnou smlouvu.
0: A taky Teplice oznámili na svém webu nový příchod. Severočechy posílal gambijský útočník Aburahman Badamosi. 19-letý téměř 2metrový hráč přichází do Teplic z estonského klubu Paide Linnameeskond.
1: V nominace české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek v samostatné historii. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje trenér národního týmu Jiří Novák.
5: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslavili, který v našich očích by byli pro ten tým platní, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
0: Češi začnou boje v základní skupině na mistrovství Evropy v Itálii. V pátek proti Řecku, dále pak čeká Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.
1: Cyklistickou Vueltu vede dál Španěl Enric Mas. Na jeho víc než dvouminutovém náskoku před druhým Rakušanem Gálem nezměnila nic ani 16. etapa španělské Grand Tour. Tu ovládl Brit Matthew Brennan a připsal si už čtvrté dílčí vítězství v aktuálním ročníku.
0: Bývalý vítěz Gira d'Italia nebo právě Vuelty Nairo Quintana ukončí svou cyklistickou kariéru na zářijovém mistrovství světa v Montrealu. 36-letý jezdec je v kolumbijské nominaci na závod s hromadným startem. Quintana se měl původně loučit na Vueltě, kterou vyhrál v roce 2016. Tým Movistar ho ale na závod nepovolal. O tom, že letos ukončí kariéru, informoval už na jaře.
1: A hokejový útočník Ondřej Pšenička končí po roce angažmá v extraligové Plzni. S klubem se domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Západočeši o tom informovali na svém webu.
0: Sportovní přehled plný jazykolamů nachystal kolega Tadeáš Skalický. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Rádio Žurnál Sport je s vámi v úterý 8. září v 18 hodin a skoro 52 minut. Teď pro vás máme aktuální výsledky. To, že v 6. minutě zápasu Ligy mistrů mezi AEK Ateny a LASKem Linz je to nerozhodně 0-0, asi nikoho nepřekvapí. Stejné skóre platí i v souboji belgického klubu Brugge proti Aston Ville. Ale mluvili jsme i o hokeji, tak ve 58. minutě přípravného utkání extraligových týmů Mladé Boleslavy a Litvínova je skóre 1-2, Litvínov tedy vede a zápas Komety Brno s Olomoucí, tam taky je vedou hosté, a to ve 24. minutě 1-0, znovu tedy připomínám, že to jsou přípravné duely. Ve čtvrtfinále tenisového US Open hraje Arina Sabalenková s Lindou Noskovou, vyhrála první sadu, teď ve druhém setu je to nerozhodně 2-2 na gemy. Znovu se vrátíme za naším reportérem do Spojených států. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

0: čtvrtfinále tenisového US Open mluvíme o singlovém utkání mezi Lindou Noskovou a Arinou Sabalenkovou. To se právě teď hraje ve Spojených státech. No a tak míříme za naším reportérem pro ty aktuální informace. David Prouza má slovo.
1: Arina Sabalenková vyhrála v tiebreaku první set v souboji s Lindou Noskovou. Tu zkrácenou hru zvládla jednoznačně 7-1 a potvrdila to, že v klíčových momentech je zatím o trošku lepší tenistkou, ale i Linda Nosková už pomalu, ale jistě ukazuje své kvality. V tuhle chvíli vede 3-2 ve druhém setu na podání Arina Sabalenková, která většinu času hraje opravdu velmi přesvědčivě, velmi přesně, ale má momenty, kdy vyhodí třeba 2-3 balonky za sebou a to by mohla být šance právě pro Lindu Noskovou. Obecně si myslím, že hra Ariny Sabalenkové Noskové docela svědčí, myslím tedy ta mezihra, tak věřme, že to Linda Nosková dokáže dotáhnout do třetího setu. Aktuálně 6-7 a 3-2.
0: David Prouza nás informoval o aktuálním průběhu tenisového Grand Slamu US Open.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
1: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Německo posílá Ukrajině střely do protivzdušných obranných systémů Patriot. Tenistka Nosková hraje se světovou jedničkou Sabalenkovou čtvrtfinále US Open. Kolony se tvoří u Svita kvůli uzavírce mezi Kocvířovem a Opatovcem. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má být 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
1: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Probudou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Ukrajina získá od spojenců asi 1000 střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Při jednání tzv. Kontaktní skupiny to řekl ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Další balík vojenské pomoci pro napadenou zemi dnes oznámila Británie i Německo. Berlín vzkázal, že Ukrajina získá střely přímo ze zásob německé armády.
4: Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse je teď munice na cestě. Kyjev tvrdí, že střel do systému protivzdušné obrany není dost a spojence o ně žádá dlouhodobě. Díky nim může sestřelovat balistické rakety, kterými Rusko v posledních měsících zesiluje útoky. Generální tajemník NATO Mark Rutte řekl, že země aliance musí zvýšit podporu Ukrajině, protože počet civilních obětí je čím dál větší. Německo taky avizovalo, že zvýší dodávky střel vzduch-vzduch a bude zemi dál poskytovat drony. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Kalřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově masných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
5: To vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje na US Open o postup do semifinále dvouhry. Wimbledonská vítězka hraje proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové, kterou zatím nikdy neporazila. V New Yorku je u toho David Prouza.
7: Linda Nosková je teď blízko k tomu, aby alespoň poprvé v kariéře vzala set. Arině Sabalenkové ztratila první 6-7, v tom druhém ale vede 5-2, potom co po druhé utkání prolomila podání Arině Sabalenkové. Teď také náskok 15-0 pro Češku. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: A 16. etapu cyklistické Vuelty vyhrál po hromadném spurtu Matthew Brennan. Britský jezdec zvítězil v aktuálním ročníku už po čtvrté. Celkové pořadí i dál vede Španěl Enric Mas o víc než 2 minuty před Rakušanem Gálem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na 35 se usvítá v A nehoda na 34 za Krounou. Na tahu 35 Olomouc Hradec Králové je uzavřený úsek mezi Kocvířovem a Opatovcem. Objížďka je po obchvatu Svitav. Kolony teď před kruhovým objezdem u Kocvířova jsou směrem na Hradec ještě asi na 10 minut, směrem na Olomouc od Svitav z kruhového objezdu až na 20. A potom na tahu 35 za Moravskou Třebovou směr Mohelnice ještě opatrněji u Žipotína, stojí tam porouchaný kamion, objíždí se protisměrem. Na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky. Chvílemi se tvoří kratší fronty kolem porouchaného autobusu, se tam jezdí kyvadlově. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Písek a Rozvadov stále odklánějí provoz kolem OC Olympia už bez delších kolon. Uzavřený je před nájezdem na D5 dálniční kolektor, vyšetřují tam tragickou havárii motorky. Na silnici 34 z Hlinska na Poličku se za Krounou v křižovatce na Rychnov a Pustou Kamenici srazila dvě osobní auta, vznikají kolony v obou směrech. Na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Slovensko do Nového Mesta opatrně za odbočkou na Horní Němčí, provoz je tam omezený po havárii motorky. A na silnici 55 za Hodonínem směr Břeclav čekejte kratší kolonu, jednak je tam omezení s kyvadlovým provozem u Rybníků a potom před kruhovým objezdem u Lužic nehoda motorky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
9: Úterý 8. září 19 hodin a 5 minut i dál posloucháte Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál Sport
2: a Kristián Šveda.
9: Liga mistrů začala nejprestižnější evropská klubová soutěž. Fotbalisté AEK Athény hostí na úvod té ligové fáze v prvním kole LASK Linz. Tam je skóre nerozhodné 0-0, nicméně Aston Villa ta už vede na hřišti klubu Brugy 1-0. Prosadil se v 11. minutě Scott McGinn. Připomenu i ten další program Ligy mistrů, který bude začínat zhruba za nějaké dvě hodinky, tedy v 21 hodin. Dortmund Villarreal, FC Porto Manchester City, Lille Real Betis. A asi největší lákadlo tohoto večera souboje Realu Madrid s Interem Milán. Real Madrid trénuje slavný Portugalec José Mourinho. A naposledy, když Inter Milán zvítězil v Lize mistrů v sezóně 2009-10, tak na lavičce měl právě Joseho Mourinha. I o to větší náboj tento duel může mít. A než jsem to stihl doříct, tak fotbalisté klubu Brugy vyrovnali utkání s Aston Villou. Takže ve 20. minutě platí nerozhodné skóre 1-1.

0: Kapela Green Day ve vysílání večerního radiožurnálu Sport. 6 zápasy dnes začíná fotbalová Liga mistrů. Už jsme o tom mluvili, tak pojďme rychle na ty aktuální výsledky. AEK Athény LASK Linz ve 24. minutě 1-0. Ve 23. minutě zápasu klubu Brugy s Aston Villou 1-2. Začínají padat branky a to určitě je pro fanoušky ofenzivního fotbalu dobré. Jedním z těch utkání, které nás budou čekat od 21 hodin, je i souboj velkoklubů Realu Madrid a Interu Milán. Zatímco Real o víkendu ve španělské lize prohrál, tak Inter jde do soutěže se sérií vítězství.
1: Zvláště to sobotní dodalo Interu sebevědomí. S Neapolí dokázal otočit z 0-2 na 3-2 a dvěma brankami k tomu pomohl kapitán Lautaro Martinez.
2: Hlavní je ale to vítězství. Ve své kariéře jsem dal spoustu důležitých gólů, to ano, ale celý tým se tady podílel na tom obratu. Sobotní výhra byla skvělá. Porazit silný tým jako Neapol vám samozřejmě pomůže, ale ve třetím kole jsme stále na začátku sezóny.
1: V té minulé se Inter stal italským šampionem, ale v Lize mistrů překvapivě vypadl už v úvodním kole vyřazovací fáze z Bode Glimt. A toho pořád docela bolí.
2: Minulý rok jsme vypadli velmi brzy a to samozřejmě nechceme, aby se opakovalo. Udělali jsme chyby, ze kterých si musíme něco vzít, aby to tento rok bylo lepší. Liga mistrů je cíl, ale zase jí nejsme úplně posedlí. Jako velký klub ji máme jako jeden z vyhlédnutých cílů, ze kterých chceme získat pro Inter pohár.
1: Také Lautaro Martinez dobře ví, že právě na Santiago Bernabeu získal Inter před 16 lety svůj poslední titul v Lize mistrů. A dnes tam v této soutěži začíná nový ročník, na který se těší i v domácím Reálu.
3: Rádi zase budeme hrát Ligu mistrů. Do téhle soutěže vždycky jdete s extra nadšením a odhodláním. A to, že začínáme doma, dodává další motivaci. Navíc máme na úvod náročný zápas, ale jsme v dobré formě. Je potěšením zase nastoupit v Lize mistrů.
1: Usmívá se kapitán madridského týmu Kylian Mbappé. Real má s Interem dobrou bilanci. Naposledy mu v základní hrací době podlehl v roce 1998. Letos na jaře měli hráči Realu mezi sebou potíže. Někteří se i poprali, ale říká se, že prý už je atmosféra v týmu po příchodu kouče Mourinha lepší.
4: No, primero no sé, porque es muy difícil de responder a una pregunta que empieza para se dice.
3: Je těžké reagovat na větu, že se něco říká. Kdo to říká? Každý může něco tvrdit, ale to ještě neznamená, že je to pravda. Co Mourinho opravdu umí a dokázal to i během své kariéry, je vyhrávat a stmelit za tímto cílem celý tým. Umí všechny strhnout, aby chtěli vyhrávat také, ale co se týče atmosféry, ta je pořád stejná, jako rok předtím.
1: Reagoval Mbappé s tím, že je vše v pořádku a na večerní úvodní duel Ligy mistrů proti Interu je Real nachystaný. Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Slyšeli jste příspěvek o fotbalové Lize mistrů, nás ale bude teď zajímat tenis, protože Linda Nosková bojuje o premiérový postup do semifinále grandslamového turnaje US Open. Její soupeřkou je běloruská Arina Sabalenková, světová jednička. Aktuální zprávy pro nás má reportér David Prouza.
5: Tenhle zápas rozhodne až třetí set, protože ten druhý Linda Nosková za 40 minut získala 6-3, stačili k tomu jeden break proměněný a následně také to, že si sama dokázala podržet podání po každé, což je extrémně důležité i pro aktuálně rozehranou třetí sadu, ve které servíruje zatím Sabalenková, vede 15-0. Jedna změna oproti zápasu Noskové s Kostukovou z Ukrajiny, tam nedala ani jedno eso, tady už si pomohla 12 esy, to znamená, že významným způsobem mít takhle roste počet vítězných úderů a možná i díky tomu Linda Nosková drží komfortněji své servisové gemy, takže 1-1 na sety mezi Noskovou a Sabalenkovou, začíná sada třetí, v ní Běloruska při svém podání vede 30-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Tři zápasy, tři porážky pro české basketbalistky skončilo mistrovství světa v Berlíně nejrychleji, jak mohlo. Ve skupině podlehly obhájkyním zlata Američankám, naposledy stříbrným Číňankám a bronzovým z posledního evropského šampionátu Italkám. I bez zraněných opor Emy Čechové a Julie Reisingerové ale byly ve dvou utkáních Češky blízko vítězství. I proto hodnotí své vystoupení pozitivně.
1: Kdyby řekl před třemi měsíci, že na ty Kocka tady hraje takovýhle minuty, že Alhanušová s těma zdravotními problémama, který má, tak do toho vletí naprosto naplno a vlastně se obětuje, bych řekla. Julča Pospíšilová byla neuvěřitelná celou přípravu, všechny vlastně přípravné utkání nás fakt držela. Veronika Voráčková si myslím, že přijela letos úplně jiným nastavením. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
2: Vyzdvihuje bojovnost a některé hráčky trenérka české reprezentace Romana Ptáčková. Ze soudržnosti týmu byla příjemně překvapená i klíčová rozehrávačka Eliška Joklová.
3: Upřímně, když jsem se měla, tak jsem trošku nevěděla moc, co očekávat, bylo to těžký, ale byla jsem moc měla překvapená, jak holky z lavičky nastoupily a pomohly nám. Teď už nám nezbývá nic, než začít evropskou sezónu a připravit se na kvalifikaci na mistrovství Evropy, protože tím začíná cesta na olympiádu.
2: Říká Joklová, která se před utkáním s Američankami dozvěděla, že přišla o angažmá v Minnesotě v WNBA. V listopadu čekají tým tři duely kvalifikace mistrovství Evropy ve Španělsku a doma s Chorvatskem a Bulharskem. Podle Ptáčkové je ale potřeba trochu obměnit sestavu.
1: Myslím, že ale potřeba, aby se některé hráčky po zranění vrátili do sestavy, protože tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat. Jsme museli trochu přistoupit jinak k věcem v obraně, riskovali jsme možná některé střely z dálky, museli jsme si víc pomáhat. Takže aby ten tým mohl růst dál, tak potřebujeme ty hráčky zpátky.
2: Říká Ptáčková a dodává, že na boj o olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles ještě nemyslí. Anna Skalová, Radiožurnál.

Bon Jovi na Radiožurnálu Sport. Vydáváme se pravidelně za naším reportérem do Spojených států na zápas čtvrtfinále US Open. Ženský single, Sabalenková hraje s českou tenistkou Noskovou a ve třetí sadě vede Běloruska 2-1, zatím si obě tenistky drží svá podání a je to souboj, který zatím vypadal jednoznačně od toho prvního setu a byť ho Linda Nosková zdramatizovala, tak ho nakonec prohrála. Ve druhé sadě už uspěla, zvítězila 6-3, tu první sadu prohrála 6-7. Teď tedy 2-1 pro světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. Není to jediný český zápas tento večer. V deblu nastoupí Kateřina Siniaková v dvojici s domácí Taylor Townsendovou, tedy Američankou Taylor Townsendovou, proti španělsko-americké dvojici Bukšová, Melicharová, Martinézová. Tento duel začne po 20. hodině českého času. I o tom vás samozřejmě budeme na Radiožurnálu Sport informovat. A ještě pojďme na aktuální výsledky fotbalové ligy mistrů, která odstartovala už dvěma zápasy od 18 hodin 45 minut. Po 40 minutách hry souboj AEK Athény LASK Linz 1-0 a 39. minuta se hraje v Belgii. Klub Brugge s Aston Villou prohrává 1-2. Takže to jsou aktuální výsledky, ještě jedna píseň a poté zase krátké zprávy na Radiožurnálu Sport. Hezký poslech!

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
2: 19 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho nedaleko elektrárny, u které včera večer našli další odpalovací zařízení. 48-letý muž se minulý týden nejméně ve dvou dopisech adresovaných policií i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země několika britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, a to v reakci na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. Londýn a dalších 11 zemí tento krok dnes oznámili kvůli rozšiřování osad a taky rostoucímu násilí židovských osadníků vůči Palestincům. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce 33,5 stupně naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Sport. Tenistka Linda Nosková hraje na US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska o postup do semifinále. Podrobnosti přidává z New Yorku David Prouza.
4: Linda Nosková v rozhodujícím třetím setu vede 3-2. Opět jí Běloruska podarovala. V momentě, kdy ztratila podání, dala dvě dvojchyby. Linda Nosková o break napřed. Za malou chvíli půjde servírovat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na 35C u Svitav a taky v Praze v Dobříšské. Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se po obchvatu Svitav a ještě se tam pořád tvoří kolona na výjezdu ze Svitav kousek za Rozvodnou, je to ještě asi na 15 minut do kruhového objezdu u Koclířova. V opačném směru na Hradec už se kolona rozjela. Silnice 35 ještě jednou z Moravské Třebové na Mohelnici u Žipotína už 3 hodiny čeká na odtah porouchaný kamion, objíždí se proti směrem. Na silnici 43 ze Svitav na Brno, obezřetně u Svitávky, tam stojí porouchaný autobus a i tam se jezdí kyvadlově. Při výjezdu z Plzně silnicí 20 na Písek a Rozvadov zůstává uzavřený před nájezdem na D5 dálniční kolektor. Po tragické nehodě motorky musí se jet kolem OC Olympia, provoz slabší bez kolon. Na silnici 34 z Hlinska do Poličky za Krounou v křižovatce na Rychnov došetřují srážku dvou osobních aut, ve slabším provozu už jen chvílemi kratší kolony. V Praze v Dobříšské směr Barandovský most se tvoří kolona na výjezdu z Mrázovky, kousek za tunelem blokuje pravý pruh porouchané auto. A komplikace kolem Vysočanské. Ještě se tvoří kratší kolony pod viaduktem na Vysočanskou estakádu, se zaseklo nákladní vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku naopak nejprve jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a odpoledne se bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 5-2 vedla běloruská tenistka Arina Sabalenková ve čtvrtfinále tenisového US Open nad Lindou Noskovou, v první sadě tedy 5-2. Nicméně docela se situace obrátila, česká wimbledonská šampionka skóre otáčí. Teď se hraje třetí set a tak aktuální informace má reportér David Prouza.
1: Stále platí, že Linda Nosková je o break vepředu, vede 4-3 ve třetím rozhodujícím setu, půjde podávat za maličkou chvíli zápas, ve kterém Arina Sabalenková rozhodně je, řekněme, pořád bych řekl trochu lepší tenistkou, ale v každém setu má minimálně jeden gem, který prostě nevyjde, dá hodně dvojchyb a i proto Linda Nosková teď v tuhle chvíli vede s breakem 4-3 a chystá se na podání. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport je s vámi v 19 hodin a 42 minut. Pojďme na hokej, protože už skončilo přípravné utkání mezi extraligovými hokejisty Mladé Boleslavy a Litvínova. Severočeši, tedy Litvínov, zvítězili 2-1 a Kometa Brno, ta ještě hraje s Olomoucí v dalším přípravném utkání, 46. minuta, a Moravané, teď myslím Kometu Brno, tedy snížili v souboji s dalším moravským týmem, s tím Hanáckým. 1-3 je stav mezi Kometou a Olomoucí. No a už zítra startuje nová sezona první hokejové ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, a mezi hlavní favority na triumf a s tím spojenou účast v extraligové baráži se kromě Jihlavy, Vsetína nebo Zlína má řadit také pražská Slavia. Vítěz základní části z poslední sezony bude chtít vylepšit konec ve čtvrtfinále.
1: Já si myslím, že by měla na to jít do extraligy vstupem nového hlavního vlastně generálního majitele nebo většinového majitele, tak si myslím, že jsme připraveni ekonomicky na to hrát extraligu.
2: Tvrdí předseda představenstva hokejové Slávy Stanislav Tichý.
1: Na příští sezónu to úplně jako úkol číslo jedna není, ale nový většinový majitel pan Kuchaček to chce řešit ve velice krátkodobém horizontu, postupně ten kádr obměňovat tak, aby o tu extraligu bojoval.
2: Nejvyšší soutěž Slavia opustila v roce 2015. Baráž si od té doby zahrála jen jednou, hned v první sezóně po sestupu. Dvakrát se naopak ani nedostala do play-off. V minulém ročníku Maxa ligy sice Pražané ovládli základní část, pak ale skončili už ve čtvrtfinále.
3: My věříme, že ten tým budeme mít kvalitní a máme kvalitní. Po ty lenské sezóně čekáme, že budeme prostě hrát na špici, ale stojíme nohama jakoby na zemi.
2: Říká šéf sportovního úseku Patrik Eliáš.
3: Já věřím to, že hlavně ta liga a ta soutěž bude atraktivní a my budeme jeden z těch týmů, který bude hrát atraktivní hokej.
2: I když je to už 18 let, tak Slavia stále zůstává posledním pražským týmem, který získal extraligový titul. Ale už 12. sezónu v řadě se bude v Edenu hrát až druhá nejvyšší hokejová soutěž v Česku.
4: Máme zkušený hráče, máme i mladý hráče, máme velmi perspektivní, kteří se nám budou zlepšovat, takže já souhlasím s názorem majitelů, že budoucnost Slavie může být v postupu, ale nemyslím, že to bude letos.
2: Tvrdí trenér David Bruk, kterého čeká druhá sezóna na střídačce Slavie. Kromě sportovních cílů řeší pražský klub ještě také výstavbu nové haly. Dřív jak za 5 let, ale podle předsedy představenstva Slavie Stanislava Tichého hotová nebude.
1: Aktuální situace je intenzivní jednání mezi majitelem pozemku a budovy SK Slavia Praha spolek a potenciálním developerem, a věřím tomu, že se chýlíme k nějakému cíli v těchto jednáních, v této etapě, a že snad začátkem příštího roku budeme mít jasno o pevném startu a přesném harmonogramu.
2: Do nové sezóny Maxa ligy vstoupí hokejisté Slávy středečním duelem s ambiciozním Vsetínem. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Pojďme na Radiožurnálu Sport znovu na fotbalovou ligu mistrů. V Aténách už se hraje druhý poločas toho úvodního zápasu, úvodního kola ligové fáze. Domácí AEK vedou nad týmem z Rakouska LASK Linz 1-0. Skorovali už v prvním poločase v 21. minutě. Teď tedy z kraje druhé půle zatím branka nepadla. A o poznání víc gólů padalo v prvním poločase zápasu mezi klubem Brugy a Aston Villou. To aktuální skóre mezi belgickým a anglickým týmem je 1-3, Aston Villa vedla. Byť klub Brugy snížili, respektive vyrovnali, tak následně se Aston Villa znovu dostala do vedení a to ve 22. minutě a následně ve 43. zatím Jackson dal gol na 3-1. Tam začne druhý poločas až za malou chvíli.

0: Radiožurnál Sport je s vámi v 19 hodin 56 minut. Znovu se musíme vydat do Spojených států amerických na tenisový Grand Slam US Open. Čtvrtfinále ženského singlu, Arina Sabalenková proti Lindě Noskové a náš reportér David Prouza.
1: Linda Nosková ustála pod tlak Ariny Sabalenkové v super tiebreaku rozhodujícího setu. Je to 6-6 tedy na gemi a 3-3 v tom super tiebreaku ve zkrácené hře, která se hraje pozor do 10, nikolik do 7 bodů, takže je to úplně otevřené, zcela vyrovnaný zápas, ve kterém Linda Nosková už byla ve třetím setu o break nahoře, ale i ona sama jednou o podání přišla, i proto se hraje super tiebreak. Přestávka na výměnu stran, skóre 3-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A Kateřina Cousidisová má zprávy.
1: Premiér Babiš je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. New York zveřejňuje dokumenty, které naznačují, že po útocích z 11. září město lhalo o kvalitě ovzduší. Tenistka Nosková hraje ve čtvrtfinále US Open se Sabalenkovou. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO je podle Evropské komise dál v možném střetu zájmů. Vložení Agrofertu do svěřenského fondu situaci podle komise dostatečně neřeší. Dočasně proto pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu. Babiš střet zájmů odmítá a tvrdí, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítá i Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval taky prezident Petr Pavel, říká mluvčí hradu Daniel Drake.
3: Prezident zastává názor, že je potřeba najít řešení, které zajistí, že na tento spor nebude doplácet ani Česká republika, ani její občané.
1: Starosta New Yorku Zohran Mamdani nechal zveřejnit přes 170 tisíc stran utajovaných dokumentů. Ty ukazují, že v okolí Světového obchodního centra byla silná kontaminace asbestem, a to ještě téměř rok po teroristických útocích z 11. září roku 2001. Úřady přitom veřejnosti tehdy tvrdili, že je vzduch bezpečný.
4: New Yorkská radnice dokumenty zveřejnila u příležitosti 25. výročí útoků a po soudním sporu, který je vyžadoval. Záznamy byly přes 20 let skryté před veřejností v krabicích v jedné z městských kanceláří a město je objevilo teprve vloni. Dokumenty potvrzují přítomnost asbestu na fasádách, střechách i elektrických kabelech. Na následky útoku dosud zemřelo víc lidí, než kolik jich zahynulo přímo při útocích 11. září. Lidé umírali na rakovinu plic a krve i na srdeční a respirační onemocnění. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku začaly růst houby, lékaři nabádají k opatrnosti. Nejvážnější stavy vídají po otravě muchomurkou zelenou. Ta patří k prudce jedovatým houbám. Zaměnit se dá za žampion anebo bedlu.
5: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
6: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomurku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měly mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
6: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Radiožurnál.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska ve čtvrtfinále US Open. Jak se jí na posledním Grand Slamu sezóny daří, řekne z New Yorku David Prouza.
9: Linda Nosková ztrácí v super tiebreaku rozhodujícího setu ve čtvrtfinále US Open 7-9 v souboji s Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Světová jednička má ještě jeden servis k dispozici. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: A bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Dení. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u Nýřan a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část vozidel v místě vybočuje doleva, tak opatrně. Na východní části pražského okruhu počítejte s nočním omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Na 62. kilometru silničáři pracují na mostě. Pravý pruh je uzavřený, zatím to je bez výraznějšího zdržení. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se zdržíte před kruhovým objezdem, a to necelých 10 minut. A v Praze ještě počítejte s komplikacemi kolem Vysočanské ulice. Pod viaduktem na Vysočanskou estakádu se zaseklo nákladní auto, tvoří se tam kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě, odpoledne se pak bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
11: Úterý 8. září 20 hodin a 5 minut je s vámi dál večerní vysílání Radiožurnálu Sport.
12: Radiožurnál Sport
2: a Kristián Šveda.
11: No a musíme rovnou zamířit pro aktuality do New Yorku na tenisový Grand Slam US Open na singlové čtvrtfinále žen Arina Sabalenka, Linda Nosková. A o tomto utkání informuje náš reportér David Prouza.
9: Arina Sabalenková udržela naději na podržení pozice světové jedničky, porazila Lindu Noskovou. Teď dá vítězný rozhovor na centrálním dvorci Artura Ashe. Sabalenková vyhrála po setech 7-6, 3-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak zvládla 10-7. Předvedla několik her, několik gemů, kde darovala Lindě Noskové své servisy. Ovšem Linda Nosková také nabídla své soupeřce několik, řekněme, ne tak dobře výkonných gemů na podání. No a ten důvod byl i proto, byl ten důvod, že ztratila ten zápas ve třech setech. Vedla s breakem ve třetí sadě, nepovedlo se. Teď Arina Sabalenková chválí Lindu Noskovou přímo ve svém vítězném rozhovoru. Pro Češku končí cesta na US Open ve čtvrtfinále, ale celkově si myslím, že má za sebou velmi solidní turnaj. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Tenistka Linda Rosková skončila na Grand Slamovém turnaji US Open. Ve čtvrtfinále běloruské tenistce Arině Sabalenkové podlehla nakonec 1-2. Bylo to 7-6 z pohledu bělorusky, 3-6 a znovu 7-6 vyrovnaný duel, ale pojďme to tedy znovu připomenout. Dnes večer se ještě do akce v deblu dostane Kateřina Siňáková, po boku Taylor Townsendové bude hrát se španělsko-americkou dvojicí Bukšaová, Melicharová, Martinézová. Měníme tenis za fotbal, protože se rozeběhla ligová fáze nejprestižnější evropské klubové soutěže, tedy fotbalové ligy mistrů. AEK Ateny LASK Linz 1-0 a to říkám v 68. minutě. V 66. hraje belgický klub Brugge s Aston Villou 2-3, tedy prohrává 2-3 a další čtyři duely nabídneme, pravidelně o nich budeme informovat od 21 hodin. Jedná se o zápasy Dortmundu s Villarealem, Porta s Manchesterem City, Lille s Realem Betis, tedy Betisem Sevilla, a Realem Madrid a Interu Milán. No a teď vám na Radiožurnálu Sport nabídneme jednu reprízu dnes odpoledne, totiž do studia dorazil rychlostní kanoista Martin Fuxa. Tak příjemný poslech.
1: Krásné odpoledne teď přejeme posluchačům Radiožurnálu Sport. Já ještě jednou tady vítám Františka Kunu. Františku, hezký den.
2: Dobrý den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi olympijský vítěz z Paříže, trojnásobný mistr světa. A teď bych mohl v tom výčtu ještě dalších titulů klidně pokračovat dlouho dál. Martin Fuxa. Martine, děkujeme, že to nakonec klaplo, že jste tu s námi.
3: Krásný den vám, děkuji za pozvání.
1: Tak chci se zeptat, jak to vlastně dneska je celé hektické, protože vy máte mediální den, těch povinností je hodně i proto to drobné zpoždění, tak ještě jste plný sil.
3: No, moc se omlouvám za to zpoždění, samozřejmě jedu zrovna z podcastu, předtím byla ještě nějaká tisková konference, která se taky trošku protáhla. Byl jsem dohromady s dědou, děda rád vypráví, takže za všechno může on, takže semka se už nebral a poslal jsem ho na vlak. Ne, zdravíme dědu, byl si skvělý.
1: Takže dědeček a trenér mluvil tak obsáhle, odpovídal tak často a tak dlouze, že se to celé posunulo.
3: A spíš na rozdíl ode mě, tak rychle nemluví jako já, který ví, že je rychlá doba, tak je potřeba to sdělit všechno ve třech vteřinách, takže děda si dává spíš jako na čas. Ale zase mluví víc moudřeji. Já spíš tak jenom plkám.
1: Tady ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme mít spoustu času, tak doufáme, že se dozvíme i ledacos zajímavého. Chci se vás zeptat to, co jsem na začátku řekl, že jste trojnásobný mistr světa. Ještě se to neoposlouchalo, ještě pořád to zní dobře.
3: No tak já jsem se zarazil, protože já nejsem jenom, ale já jsem pětinásobný mistr světa, ale třikrát po sobě jsem vyhrál kilometrovou trať olympijskou, tak proto se nabízí, že třikrát mistr světa, ale už mám i dva tituly z pětistovky.
1: Já moc děkuju za tohle doplnění. Já jsem to takovou zkratkou novinářskou takhle myslel, že jste vlastně třikrát za sebou vyhrál ještě k tomu na olympijské vlastně trati, na olympijské disciplíně. Tak proto jsem to takhle vytknul před závorku. Omlouvám se, ty zbývající dva tituly jsem vám nechtěl samozřejmě vzít.
3: V pohodě.
2: No, třeba ten jeden v Miláně 2015, kde já jsem vlastně poprvé přičuchnul k rychlostní kanoistice a přiznám se neznalý poměrů, tak jsem se vás tehdy zeptal, jestli vás nemrzí, že máte zlatou medaili jenom na pětistovce a vybavuju si, tehdy vám bylo 22, vaše trochu lehce vykulené oči, tak jestli si pětně si na to třeba vzpomínáte.
3: 22, to je pravda, já jsem teďka řekl v podcastu, že mi bylo 20, takže jsem udělal chybu před chvilkou. No a kdyby to bylo letos, tak jsme tak mám vlastně dvě zlata, jestli se pamatujete, na kilometr jsem prohrál se Sebastianem Brendlem o hodně málo a v dnešní době, kdy se dojíždějí samý mrtvý závody, jakože stejný, jasně, tak si myslím, že bychom klidně mohli být dva první a už tenkrát to mohlo jako vít, ale nevyšlo a jsem moc rád, že jsem let, že to ke mně stejně přišlo, protože to není automatický.
1: Martin Fuxa s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Můžeme vysvětlit posluchačům, když říkáte v dnešní době se dojíždějí mrtvé závody, jednak proč si to myslíte a co to vlastně znamená?
3: No tak to jsem samozřejmě narazil na nějaký to nový pravidlo, který letos jako vzniklo, že jakmile je ten rozdíl menší než jedna desetina, tak vlastně se to zaokrouhluje, i proto jsme vlastně byli letos na stupínku vítězů dva mistři světa, nejenom jeden, a nebyl jsem sám. Těch závodů tam bylo víc, František určitě ví, že jich tam bylo víc a že to není normální.
2: No, není to normální na takové vzdálenosti, ale vlastně tam se zaokrouhluje čas, ale i když je opticky jasně vidět na té fotce, že prostě tam jsou to centimetry, je to málo i na tom kilometru, tak prostě nejsou to tisíciny, není to Formule 1. No.
1: A pochopil jsem, Martine, že vám to není úplně po chuti.
3: Takhle, já přijímám to, co je, jako dodržuju pravidla ve všem, nic s tím neudělám, ale myslím si, že v dnešní době spíš by to mělo jít tím směrem, že i ten nejmenší rozdíl by se měl jako ukázat, a ne, že je to naopak.
1: Člověk si říká selským rozumem, že to jde tak trošku proti tomu, že technologie se pořád posouvají. Já bych si říkal, když, jestli jsem správně zaznamenal, že kamery už tam snad byly na obou dvou stranách, takže vlastně by to mělo být jako čím dál tím lépe rozpoznatelné, kdo byl třeba i na, chápu, 500 metrová nebo kilometrová trať, ale kdo byl aspoň o ten malý kousek víc vepředu. Takhle to vidíte taky.
3: Vidím to úplně přesně jako vy, řekl se tu krásnou informaci, chlubili se tady tím, že na tomhle prvním mistrovství světa jsou dvě cílové kamery na levý i pravý straně, tak si říkám, tak sakra, proč ty malý rozdíly jako nerozdělujete, no?
1: S Martinem Fuchsou si povídáme dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport. My se teď vrátíme na ten poslední šampionát. František Kuna tam přímo byl a on si tady na vás připravil taky takovou sérii zvuků. Františku, chceme to použít?
2: No připravil, chceme, mě to zajímá, protože mě to nedá, protože na kilometru v semifinále byl velmi blízko Ital. V časovém podání to bylo 28 setin sekundy a samozřejmě nabízí se otázka, kdo jak moc z toho průběhu byl nervózní, a tady je odpověď Martina Fuchse z Poznaně.
4: Pro vás dramatický, pro mě kontrolovaný finish na třetí místo. Viděl jsem, že na ty první dvě to asi nebude. Nebo takhle na první, že ten bodec jde fakt hrozně rychle, říkám, čuměl jsem na to, ale dobrý, dopadlo to, semifinále to je důležitý.
2: Dobrý, dopadlo to, zaznělo tam, ale ještě to jste byli nervózní vy, můj finish byl pod kontrolou, tak já si jako říkám, jestli fakt tohle je kontrola.
3: No tak úplně upřímně, abych vám teďka postupem času byl upřímnej, já jsem byl z toho trošku jako vykulený, že se tohle dělalo, nebo událo, ale zároveň jsem chtěl být jako klidnej a být jako nad věcí, proto jsem se v tom nechtěl nějak jako pitvat, proto jsem řekl tady tu odpověď. Samozřejmě v průběhu té trati, kdy jsem hodně ztrácel, jsem si sám sobě říkal, musel jsem se hodně přemlouvat, abych prostě fakt makal až do cíle. Vlastně mi probíhalo jenom hlavou to, že zítra bude úplně jiný den, může být jiný počasí, prostě pojď makat až do cíle, je to naplno, buď to vyjde, nebo to nevyjde, a zítra je nový den a může se stát úplně cokoliv jiného, a naštěstí se stalo.
1: A Františku, to byl tedy první zvuk a my tam máme připravený jen ten druhý, protože Martin Fuchsa dneska má za sebou určitě celou řadu velmi příjemných povídání, tak my jsme se rozhodli, že tady tak trošku na něj budeme přísní.
2: No tak ne, to je v podstatě takové takové přiznání.
4: To, že to bude stačit na titul, jsem upřímně jako nečekal, doufal jsem nějakou medaili. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. To byl můj mindset, neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil.
1: Tak teď jsme slyšeli, že Martin Fuchsa vlastně byl rád, že vůbec postoupil. Tak trošku.
3: No tak takhle, pokud jste viděli ty rozdíly, samozřejmě, tak se nic jiného nenabízí. Takhle, já když jsem měl ten finish, věřil jsem si na to, že minimálně toho Bělorusa nebo Itala prostě předjedu. Zase manifestoval jsem si to, že tam tu loď kopnu líp, něco, prostě měl jsem taky to vnitřní cejtění, že to vyjde. Už když jsem tu loď kopnul do cíle, tak jsem viděl, že to jako vyšlo, ale co se budeme povídat, jako bylo to natěsno a postupoval jsem do finále. Ne s nejhorším časem, protože to naše semifinále si myslím bylo nejrychlejší, ale jako s odřenýma ušima, no, co se budeme povídat.
2: No ono to vlastně souvisí i s tím, u nás tady na Radiožurnálu Sport byl loni právě váš dědeček a mluvil o tom, že se lecos událo ve vaší hlavě, že to je ten váš mindset a tak dále. Takže i součástí toho všeho sportovního výkonu jsou třeba i ty slova, která jdou ven a v tu chvíli prostě vytváří jakousi bariéru.
3: Myslím si, že určitě. Hlavně po tom semifinále, já si to pamatuju do dneška, že do té české televize jsem řekl něco, že pro vás to možná bylo napínavý, pro mě hlídaný finish nebo něco takového.
2: V podstatě doslova.
3: Jo, nějak takhle to bylo. Jo. A co si budeme povídat, jako je to úplná blbost. Ale protože to zase tak hlídaný jako nebylo. Ale jak říkám, já jsem viděl, že druhý den je v finále. Já jsem si tam nechtěl sypat popel na hlavu. Já jsem furt chtěl vystupovat jako ten nejlepší kanoista na světě. Potřeboval jsem si udržet tu sebedůvěru, nechtěl jsem prostě spadnout někam dolů, abych o sobě začal pochybovat. Tak jsem se prostě snažil být v uvozovkách do prsou, možná to vyznělo takhle nebo takhle, je to jasný, ale já to prostě tak potřeboval, abych byl naladěný na ten další den.
1: Já jsem nedávno si tady povídal a na vaší židli seděla Barbora Sémanová po jejím úspěšném šampionátu a ptal jsem se jí na věc a já hodně podobnou teď otázku chci položit i vám. Vy jedete na ten šampionát a vlastně vás tam nečeká ne že jeden závod, ale nečeká vás tam dokonce ani jedna disciplína. Tak jak těžké tohle pro závodníka je si to v hlavě všechno nějak srovnat, co máte jako prioritu, co vlastně ještě funguje, jakože se rozjíždí. vyjíždíte, nebo třeba seznamujete s podmínkami a co už je, že se bojíte, abyste se neunavil?
3: Právě, já jsem věděl, že mě čeká 9 závodů, takže jsem se fakt snažil jako tomu ten program trošku přizpůsobovat, zároveň to rozjíždění, myslím, a takovýhle věci, ale furt jsem měl právě v to hlavě, nedal jsem si toho moc a takhle. A to jsem jako nechtěl mít v hlavě, protože když jdete na mistrovství světa, vy musíte být na 100% přesvědčený, že do všeho dáte jako všechno. A já jsem to tak jako úplně neměl. Furt jsem si říkal, mám tu pětistovku jezdit, nesebere mi to hodně sil, protože prostě priorita je kilometr a i jako debl s bráchou. No ale chtěl jsem to jako zkusit a ve finále jsem byl rád. Jako jediný, co mě z toho šampionátu může mrzet, tak to je ta jedna vlastně setina sekundy, kdy se nám s bráchou nepodařilo postupit vlastně do finále ve dvojici.
1: To je velký cíl.
3: Jo, tak je to olympijská disciplína, sbíráme tam body do té olympijské kvalifikace, takže určitě je potřeba minimálně v tom velkém finále jezdit.
1: A ta druhá polovina toho, co jsem naznačoval, když člověk absolvuje třeba víc jíst na tom kanále, tak pomáhá to, že se nějak zžívá s těmi podmínkami, protože ono je to všude na světě jiné, že jo? Vy nemáte jeden atletický oval, který vypadá hodně všude
3: přesně
1: podobně.
3: Tak. Když jsem měl na ten šampionát, tak jsem si říkal, hlavně ať nefouká proti, protože jedu 9 závodů a nechci závodit 9krát proti větru, protože to sbírá ještě mnohem víc sil, než kdybych jel po větru. Tak se samozřejmě skoro stalo tady to. Myslím si, že jenom na dvou nám nefoukalo proti, nebo nevím, na dvou asi, František
2: možná
3: věděl.
2: Plus minus.
3: Plus minus.
2: Já si prostě jenom vybavuju ty vlny a že foukalo a teď jeden to má rád zepředu a druhý zase, že když mu fouká dozad, tak je to dost jako specifické a navíc poznání. Já jsem tam byl poprvé teda, ale už Martin Doktor avizoval, že to bude foukat a šplouchat a byla to pravda.
3: No a vlastně tady to byl úplně jako slabý odvar, co se tam dokáže jako udát na jaře, nebo co já pamatuju z roku 2012, kdy jsem měl do kvalifikace do Londýna na olympiádu, já jsem se tam vlastně úplně potopil díky těm vlnám, takže tady to bylo vlastně jako úplně v pohodě.
2: Jak se úplně potopí loď? Prostě jako pro amatéry, co jezdí Berounku, jo? Mm-hmm. Prostě naberete.
3: Jo, já jsem vlastně jel, to jsem měl tehdy sprint 200 metrů, tak jsem prostě pádloval na maximum a při každém tom záběru, když jsem trošku jako dupnul do té lodi, tak jsem tam vlilo kousek vody. A jak se to furt sbíralo, tak já nevím, třeba 30 metrů před cílem už jako nešlo jet a už jsem se jako jenom nořil a úplně vidím tu fotku, jak mám takhle, to diváci teďka vidí, jak mám ruku na hlavě a prostě potápím se.
2: A to pak přijede nějaká loď teda?
3: Přijela pro mě loď, no, nějaká záchranářská zachránila mě. Ale naštěstí pak to semifinále, to bylo v semifinále, se to opakovalo, protože jsem nebyl jediný a jeli jsme to semifinále ještě jednou a tam už se mi to povedlo. Já jsem si změnil loď, vzal jsem si jinou větší, takový vlnolami jsem si tam nechal udělat, ty mi pak strhli, že to není povolený, takže říkám super, takže já se tady mám znovu jako utopit, děkuju moc, no, ale naštěstí se to nějak podařilo.
2: To je nějaká akce na rychlo, že se udělají vlnolami na loď?
3: No, to je.
2: Z nějakých laminátů nebo?
3: Hodně na rychlo akce, no, myslím si, že přesně nějaký jako laminát lepili. Jsme to tam izolepou, krásně jsme to udělali, pak jsme přišli na tu kontrolu před závodem a řekli, to nemůžeš mít, tak to strhni. Já říkám, super, díky.
1: Martin Fuchsa s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Příští otázka, myslím, že ji sportovci nemají moc rádi, ale zdá se mi, že i kvůli tomu, co jste tady teď vlastně říkal o těch podmínkách, takové to srovnávání, víte, jak si kterého vítězství sportovec cení, vy jich máte hodně, já už jsem se jich dopočítal správně, ale teď tedy i kvůli tomu, že víte, že se tam dokážete třeba i potopit, když je to hodně špatné, předpokládám, že to není vaše oblíbené místo na planetě Zemi a když ještě tedy 7x z 9 jíst foukalo proti, tak dělá to ten titul a vlastně i ten druhý úspěch medailový ještě jako cennější?
3: No pro mě jako extrémně, že mně nejde o ty medaile a o ty tituly, spíš to, že jsem si jako dokázal, že dokážu být nejlepší ve všech podmínkách, to je pro mě jako extrémně jako důležitý. Já vím, že kdybych jel třeba v 18, ve 20, v Riu, v Tokiu, tak prostě když jsem viděl tady ty podmínky, tak hned v hlavě mi seplo, to je špatný, to asi jako nedáš, ale teď si troufnu říct, že jsem tak sportovně jako vyspěl, že si řeknu, hele, tohle neovlivníš, pojď prostě bojovat a to si sám, jestli si na sobě něco cením, tak tady to, že prostě jsem s tím dokázal bojovat a dokázal jsem se poprat s tím a vyhrát i v podmínkách, které mě úplně jako nevyhovují.
1: A tohle vyloženě podle vás přichází s věkem, se zkušenostmi?
3: Myslím si, že jo, věk, zkušenosti, asi nějaká tam mentální stránka toho, no, že dokážu si říct, že mám spoustu tréninků za sebou, právě i v tady těch podmínkách, tak proč to jenom nepředvíst v těch závodech, ale je to těžký. Když jsem byl prostě mladší, tak v těch závodech se z toho jako nepo, ale teďka už mám nějaký nadhled a vlastně mě to jenom tady to jako posiluje, si myslím. A jsem vlastně za to rád, že se to takhle povedlo.
2: Konec konců, jak bylo třeba demotivující tehdy, když se na stříbrné pozici pořád objevoval Martin Fuchs a na té první Sebastian Brendl. Bylo to 4x za sebou, minimálně tedy v jedné disciplíně. Teď to byl ten, kdo vám předával medaily, už tam byl jako legenda. Vy jste říkal v Loděnici pražské Dukly před startem šampionátu, že chcete být ten, na kterého ty ostatní koukají. a mají z něj trochu strach, což je jako úplně jako zdravé sebevědomí. Je vám 33, a jak jsem se díval na ročníky narození těch ostatních, tak jste nejstarší.
3: No, patřím tam ještě s Viktorem Glazunovem podle mě, ale no. Ten se nedostal do velkého finále, takže ve finále jsem si myslím byl úplně nejstarší. A vlastně když jsem jezdil druhý za tím Sebastianem Brendlem, já jsem byl strašně rád, že jo, tak asi jsem si nepředstavoval, že hnedka od začátku budu nejlepší jako na světě, a když jsem dojížděl právě za tady tím člověkem druhej, tak já jsem to bral vlastně trošku jako malý vítězství.
2: Nejvíc to byla éra prostě, kdy se jede o druhé místo.
3: No, nechci to tak říct, protože já jsem ho dokázal porazit na nějakých světových pohárech nebo na Evropě. Já jsem věděl, že ho dokážu porazit, ale právě na té velké akci vždycky on měl něco navíc. A myslím si, že to třeba byla právě ta hlava, kdy já to ještě neměl úplně tak dobře tam nastavený jako teďka. A vždycky si říkám trošku to 2015, kdy to bylo fakt extrémně jako těsný, ale zase co by jako kdyby, no. Já si myslím, že jsem si to už spoustakrát vynahradil.
1: S Martinem Fuchsou si povídáme, teď už je rok 2026 a vy jste před chvilkou taky řekl pro mě aspoň zajímavou větu, že jste tam nepřijel do toho Polska pro medaile, že jste tam nepřijel pro tituly. Přijel jste tam pro něco jiného, tak pro co jste tam přijel?
3: Takhle, já jsem tam pro ně přijel.
1: No,
3: já chci stát na tom nejvyšším stupni a slyšet tu českou národní hymnu, to je prostě něco, co chci, a zároveň já jsem celou sezonu neprohrál tady na tom, tak jsem si říkal, jako chci to dokázat, a pak si říkám, statisticky je to vlastně vůbec možný, abych neprohrál. Tak hrozně myšlenek samozřejmě mi lítá v hlavě, ale cítil jsem, tušil, že bych to mohl dokázat. Samozřejmě v rozjíždce jsem nevyhrál, porazil mě Číňan první, jako si říkám, ty vado. Pak to semifinále, kdy jsem sotva jako postoupil přesně do toho finále, tak další jako vroubek na mý hlavě, ale i přesto všechno jsem se z toho dokázal vyspat, nasoustředit se na to finále, a i když jako těsně, tak se mi podařilo ten titul jako zase získat po třetí, a toho si fakt jako moc vážím.
2: Martin Doktor o vás řekl, že jste magor.
3: Dík, Martine.
2: No, říkal to potom, co jste vyhrál ten kilometr z té první dráhy, zhruba v průběhu tratě, možná i ze 7. místa. Tam jako byl slyšet Martin Doktor ze břehu, protože on moc nemluvil pak.
3: Já musím říct, že tam foukal tak vítr, že já jsem moc neslyšel, ale byl slyšet v semifinále. Jsem si říkal, jestli na mě řve takhle Martin, a ještě jsem slyšel svoji manželku, jak na mě hystericky řve. A jak mě na mě řve hystericky, tak vím, že to je špatný.
2: A to jste jel blíž k tribunám.
3: Přesně tak, tak na té jednice jsem neměl šanci vůbec nic slyšet.
2: Tohle byla osmička, nebude vítka, osmička, myslím, nebo sedmička, relativně blízko k tribunám.
3: Jo, přesně tak, takže to jsem slyšel a říkám si, jakmile takhle na mě řvou v semifinále, tak to není dobrý. Takže jsem se několikrát podíval, já jsem slyšel tam jenom Ital a ten Moldavec, ale pak tam ještě byl schovaný ten Bělorus a já jsem ho moc jako neviděl, říkám, proč tak řvou, když jsem třetí nebo takhle, ne, ale on tam ještě byl schovaný a říkám, aha, já jsem čtvrtý. No, takže pak jsem prostě jenom je poslouchal, začal jsem makat, co nejvíc to šlo, a doufal jsem, že to vyjde, no, a o tom jsme se už bavili.
2: Poznáte v té vřavě konkrétní hlasy lidí?
3: Vždycky jsem poznal jako na 100% dědu, ten jeho hlas poznám, ale vlastně teďka už je hodně málo závodů, kdyby trenéři při nás jako jezdili na kole a pozbuzovali nás, že většinou teďka už to je to zakázaný a nechávají to čistě jenom na nás samotných, takže už jsem se s tím spíš jako naučil žít a jsem tak ve svojí hlavě zamknutý a spíš jako slyším takový nějaký jako bordel, co se tam děje, ale nic moc konkrétního.
1: S Martinem Fuchsou si povídáme dál v odpoledním Radiožurnálu Sport a ještě chviličku zůstaneme u toho zlatého kilometru. Dráha číslo 1, říkám to správně. Vy jste to tady s Františkem teď hezky rozebrali, dráha číslo 1 versus 7 na jedné straně, na druhé straně u tribuny, slyším trenéra, neslyším. Tak opravdu je to tak zásadní, je to tak velký třeba i rozdíl pro vás jako závodníka, jaké máte ponětí o tom zbytku vlastně, kdo jede proti vám?
3: No, tak vlastně já nejradši jezdím určitě ve prostřed, což znamená, že vy musíte nejlíp vyhrát o semifinále, abyste dostali ty prostřední dráhy a měl tak vlastně všechny kolem sebe a tak nějak se orientoval, kde se nacházíte. Já teďka na té jednice netušil vůbec nic. Já jsem jako jel trénink na Labi, vůbec jsem nejel mistrovství světa, periferně jsem tam viděl nějakýho Moldavce, který jako jel fakt moc rychle, naštěstí toho kluka z východu jsem neviděl vůbec, protože to by mě extrémně demotivovalo.
2: Byl ještě dál teda.
3: Jaký měl náskok, takže tam vůbec nevidím. A to byla i moje taktika, jako, hele, seš teďka v Nymburce na tom Labi, jedeš ten měřený kilák, prostě to pojď jet, dej všechno do toho finiše, podívej se v cíli a doufej. Já jsem přesně tohle udělal, kop jsem tu loď do cíle a říkám si, tyjo, hele, asi to tam jako možná je. Bude to hodně těsný, ale možná to tam je.
2: A když řešíme to zorné pole, tak jak moc to ovlivňuje to, na kterou stranu pádlujete? Je ta jedna strana prostě výrazně horší na otočení, na sledování?
3: Určitě. Já vlastně pádlu na pravou stranu, takže mnohem líp vidím na pravou stranu, takže pro mě to tady bylo lepší, ale zároveň třeba už jsem měl tady právě v Poznaní na 9. dráze, blíž u těch vlastně tribun. Nic jsem neviděl, ale ale zase to bylo u těch tribun, slyšel jsem ten dřev a tady to, no. Takže já jsem vlastně dokázal v Plzeňi vyhrát jak už i na jednice, jak na devíce, no. Takže...
2: A na Labi a na rovné vodě a na všem.
3: Dá se říct.
2: Dá se říct.
1: Martin Fuchsa s námi dál ve vysílání Radiožurnálu Sport, a když jste taky před chvilkou řekl, že tedy po tom dojetí jste se podíval, tak kamže jste se to podíval, když jste si myslel, že by to mohlo klapnout?
3: Tak já jsem jel na jednice, takže všichni moji soupeři byli po pravý ruce mojí, takže já jsem kopnul do cíle a podíval jsem se doprava, jak na tom jsem.
1: A vypadalo to docela dobře.
3: Jo, cítil jsem zase, že takhle, já jsem nevěděl, jestli jsem vyhrál, to určitě ne, ale věděl jsem, že určitě mám medaily, protože jsme se tam kopli tak jako tři lodě. A zároveň já jsem tu loďku tam kopnul do toho cíle trošku dřív a už jsem vlastně v té lodi seděl a viděl jsem ty dva, jak teprve to dokopávají. Říkám si, takže já jsem to udělal jako první, tak reálně by to tam možná mohlo být, ale zároveň nevím, kde přesně je ten cíl, jestli jsem to trošku neskazil a takhle. Takže spíš jsem zkoukal na tu tabuli, kdy to tam jako ukážou, pak mě tam nějak jako zabírali hodně, říkám, takže bych vyhrál já, a pak mi to tam někdo na mě zařval, že jsem taky první.
2: Ono totiž, to mi vysvětlete, jak to vnímáte vy. Já byl na úrovni cíle v té budce, co je hlasatel a rozhodčí a td. na první tři dny. A na úrovni proti mně jsou bílé bojky, které mě evokují cíl. Ale předtím ještě kousek, byla taková oranžová, a to byla jako cílová fotografie, nebo tam, a já jsem to jako si celou dobu myslel, nebo čekal, že prostě jedete do těch bílých bojek, ale tam se ozývá takový maličkatý klaxon, to pípá prostě, když dojíždíte do cíle, a to, vždycky to bylo dřív, a pak až jsem zjistil, že to je na úrovni ty jako oranžové věci, což samozřejmě vy víte, jako mě to nedošlo nahoře v té věži, kde jsem čekal, že jsou to ty bílé bojky. A pak je tam ta obrazovka, na které zase ne úplně vždy zafunguje ta grafika, jak se zobrazí na tom na vodě ta vlajka a umístění. Tak tohle vás taky může mást.
3: Tak ta grafika.
2: Ta byla super letos.
3: Ta je podle mě super úplně vždycky, a kež by na tom někdo zapracoval. Naštěstí teďka pro mě, mě tam ukázali na grafice jako třetího.
2: No právě.
3: Tak vidíš, že je to úplně zmatený, tak to mám radost. No a ten cíl, to máme odjakživa, takže na to už jsem zvyklý. Vždycky vím, já vlastně, když se rozjíždím před tím závodem, tak vždycky jdu do toho finiše a fakt se přesně podívám, kde je taková ta vizírka, a vždycky je to kousek před těma bílejma bojkama, takže tady na to jsme zvyklí a tohle víme.
2: No i proto vypadal přenos tak, jak vypadal, protože Martin Fuchsa dal na bronzové pozici, video, zkoumání, protahovačky a hurá Fuchsa zlatý, no. Takhle no. To.
1: Ale tímhle směrem to, Františku, musím říct, že i my moderátoři a myslím, že i posluchači máme raději. Je to výrazně lepší, než slyšet celou dobu, že český závodník jede o zlato a skončil pátý. Víš, tímhle směrem to většinou vyvolává trošku horší reakce. S Martinem Fuchsou si povídáme v odpoledním Radiožurnálu Sport. Hodně jsme se zatím zaměřili na ten zlatý kilometr. A co ta pětistovka? Já jsem vůbec na ní nechtěl zapomenout. Pro boha, ještě jednou se musím vrátit k tomu začátku. Tak to je prostě přeci jenom o malinko níž, protože je to neolympijská trať. Chápu to správně?
3: No tak pro mě je pětistovka tak trošku srdcová, protože vždycky jsem na ní měl ty nejlepší výsledky, ale co se budeme povídat, hlavně u nás ten kilometr, protože je olympijský a bylo potřeba na něj ten trénink hlavně jako zaměřit. Takže poslední roky fakt já se soustředím na tu trať jeden kilometr, a když to řeknu, tak ta pětistovka je fakt čistě doplňková. Zároveň se krásně dá jezdit z tréninku právě na ten kilometr, ale když trénujeme pětistovkový tempo, tak vždycky většinou jezdíme na deblu s bráchou a ten fokus na to 5 kilo prostě není takovej, ale zároveň se dá ujet, co jsem věděl. A byl to kousek i od toho zlata, si myslím, ale Brazilec je fakt jako fenomenální na téhle trati, plus do toho Číňan byl letos taky skoro jako bezkonkurenční, takže jsem věděl, že tady ty dva, s nima bude velký problém. Zároveň si myslím, že jsem jim dokázal dost hezky konkurovat, a i mě možná jako trošku mrzí, že ten finish se mi nepovedl tak dobře právě jako na tom kilometru, že bych mohl i možná jako atakovat tu nejvyšší pozici, ale co by kdyby.
2: Kde byl Brazilec? Mně přišlo, že chvilku o něm nebylo moc slyšet. Někam se schoval.
3: No, tak vlastně v Tokiu zvítězil, vyhrál olympiádu a vlastně pak on vždycky má trošku jako pauzu, sbírá medaile, ale on vlastně kilometr vyhrál na mistrovství světa jednou a jednou ty olympijské hry, jinak moc medailí nemá. A v Paříži vlastně zase byl na druhém místě a pak zase byl takový jako schovaný, vlastně minulý rok na mistrovství světa ani nebyl, protože byl snad nemocný. Letos vlastně ten kilometr většinou buď to se nedostal do finále, nebo se tak na to vykašlal v tom finále. On je prostě rozhodnej pětistovka, že mu ta pětistovka fakt extrémně jde. A na ní je fakt skvělý.
2: Má asi 9 men, tak proto Martin Fuchsa používá už roky Brazilec.
3: Přesně, já mu říkám Izakias, ale přesně jako od jak živa používám Brazilec, protože přesně tak, jako on se jmenuje 9 men a má všechny neznám.
2: A když byla řeč o tom, že třeba Sebastian Brendo se tehdy dokázal připravit na ty velké závody, které fungovaly jako olympijská kvalifikace, teď je ta olympijská kvalifikace jiná, vy musíte sbírat body z více závodů, což může souviset i s věkem, takže vy byste možná i třeba kdyby to bylo po starém, rád něco vynechal a také se soustředil hlavně na světový šampionát, kde se, připomínám, sbírá ten koeficient bodů je násoben 1,5x víc.
3: No, to byla nějaká taková moje představa, že když se podařilo vyhrát to zlato v Paříži, že teďka bych se třeba už mohl soustředit hlavně na ty jako velký závody, jako mistrovství Evropy nebo hlavně mistrovství světa, ale tím, že nám změnili tu kvalifikaci na ten ranking, tak bylo potřeba jezdit úplně všechno, no. S tím jsem jako úplně nepočítal a musel jsem se trošku vrátit jako úplně do mladých let, kdy jsem jezdil třeba 20 nebo kategorie do třeba 20 let ty závody, pak ty seniorský a takhle, no. Tak, ale proč ne, tak letos to docela vyšlo, tak doufám, že to tak bude pokračovat.
1: My samozřejmě věříme, taky Martin Fuxa klepe tady na dřevěný stůl ve studiu Radiožurnálu Sport, a takhle to bude muset i trošku nedobrovolně Martin Fuxa dělat i dál až do olympiády.
3: A jakože budu jezdit,
1: jakože budete pořád jezdit všechny
3: závody. Tak musí to být rozhodně, jako asi nějaký náskok mám, ale ty body, je to vlastně tak malý rozdíl mezi těma bodama, že je potřeba jezdit všechny ty závody, no, nebo mít tady v Čechách někoho, který by dokázal to třeba jako místo mě, což doufám, že třeba by mohl někdo být, ale radši si to vezmu na své triko a sám si to kontroluji.
1: A ten druhý význam mojí neúplně šťastně položené otázky, bude to takhle, to plánujete dál, jak jste mluvil o těch výsledcích na kilometru?
3: Budu dělat všechno pro to. Nic jiného vám slíbit nemůžu, no, uvidíme.
1: Je mi to jasné, Los Angeles za necelé 2 roky, povídáme si s Martinem Fuxou, Františku.
2: No, já jsem se díval do těch žebříčků, ono mě to vysvětloval šéftrenér české rychlostní kanoistiky Pavel Hotmar a já nevím, jestli máme čas do zítřejšího odpoledního fotbalu, tak no prostě je to tak, že když bude, nevím, dobrý závodník z Itálie a bude pořád vyhrávat 200, tak má prostě maximální počet bodů a na té olympijské hry se dostane a vás prostě jako na single kanoji je prostě strašně málo, takže...
3: No, prostě... takhle, mě právě takhle, když už mám hledat v tom nějaký jako mezery, je mi to úplně jedno, jsem úplně alergický už na slovo body, nezajímá mě to. A když mám hledat možná něco, co se mi úplně nelíbí, tak mi přijde jako nefér, že se ty, to slovo body, sbírají vlastně i z neolympijských disciplín. To mi jako... přijde úplně jako nesmysl, nebo když už se to má sbírat z tady těch disciplín, tak si myslím, že by tam měl být třeba nějaký jako menší koeficient, aby přece jenom ten, co jede tu olympijskou trať, která se pojede i na ty olympiádě, měl nějakou určitou výhodu. A ne právě, že díky tomu, že přesně bude nějaký Ital dvoustovkář, který bude vyhrávat tady tu disciplínu, ale na olympiádě v životě ten kilometr neujede a ten, co je třeba čtvrtý právě na té olympijské disciplíně, tak se tam díky tomu nedostane.
2: A nebo se zrodí někdo, komu jde 5 kilometr a bude ho jezdit na světových pohárech a evropských šampionátech kontinentálních a to do.
3: Jo, to se vlastně týká 200, 500 a 5 kiláku.
1: Tak jo, o bodech si dál povídat nebudeme, Martin Fuxa evidentně nechce, nemyslím, že tohle je nějaké téma, které by zajímalo ani naše posluchače. A pojďme ale ještě na bratra, protože to je ta vlastně ta třetí část vašeho šampionátu, teď toho posledního. A my jsme se o to krátce otřeli, ale tam to tedy bohužel velmi těsně neklaplo. Tam ty ambice do budoucna jsou o ten aspoň krůček dál.
3: Rozhodně, tak nám se vlastně relativně povedl začátek sezóny, kdy jsme na prvních 2 světových pohárech vlastně skončili na 6. a 7. místě, což byl skvělý začátek. Na mistrovství Evropy jsme byli znovu 6. Tam jsme pomyšleli, že bychom rádi jako proklouzli do té první 5, nepovedlo se. A pak vlastně poslední 2 závody téhle sezóny. Vlastně jsme byli tak trošku vyřazený z toho semifinále vždycky o 1/10. V Kanadě na světovém poháru o 1/10 jsme zase nepostoupili do finále a to samé se nám stalo právě tady na světovém šampionátu. No, tak mrzí nás to samozřejmě, protože pro mě dostat se do té první 9, tak už je takový klid na duši. Jelikož je to vlastně něco jako single canyon na 200 metrů, že tam fakt stačí udělat nějaká jako malá chybka a to pořadí se strašně moc přelejvá, no. Takže já jsem věděl, že to bude nejdůležitější závod, bohužel se nám nepoved, ale to je život, no, musíme makat dál.
1: A je to o té souhře prostě dvou lidí jako týmu. Já jsem někde četl, že jste psal, že když trénujete v Nymburce, tak tam, že vám to prostě jde víc, nebo že jste to zatím prostě neprodali v tom jednom závodě.
3: Je to o té souhře toho, no, že my dokážeme už jako na tréninku jet hezký tréninky, když si říkám, tyjo, tady to prodat v tom závodě, tak to je super, ale my potřebujeme to, co jdeme na tom tréninku, dostat i pak do toho závodu, aby mě se jelo dobře, bráchovi se jelo dobře, aby ta jedna loď jela jako jedno tělo, no, tak s tím tak furt tak jako trošku bojujeme, no, jestli to chce ještě jako víc těch tréninků na tom, no, je to boj takovej furt jako hledání ty ideální jízdy, no, tak prostě budeme se snažit furt na tom samozřejmě makat dál, je to taková věc, která mě moc jako pohání a nenechá mě usnout na těch vavřínech, protože ten single, dejme tomu, že nějaký recept jsem možná našel, ale na tom deblu, ještě to tam furt není a to mě jako furt motivuje k té další práci.
1: My jsme chvilku mysleli, že dorazíte i s dědečkem, tak si říkám, že tenhle ten jako rodinný projekt vlastně, že třeba si tatínek a děda by měli docela radost, ne? Tohle, na tohle se asi musí hezky koukat.
3: Nejenom tatínek a děda, ale všichni okolo z naší rodiny mi nám to určitě moc přáli, protože já si nedokážu představit, jaký tlak musí být strašně na bráchu, že já mám nějaký výsledky a musí to být prostě pro něj hrozně těžký a tak bych mu chtěl jako vyjádřit veškerou podporu a vlastně si ho strašně vážím za to, jak je, jak s tím dokáže bojovat, protože věřím, že to je strašně jako nelehká situace pro něj, protože každý nás prostě bude srovnávat a jenom všechna čest jemu, že do toho furt jako šlape a snaží se být nejlepší.
2: A vy jako prvorozený jste si mohl vybrat, na jakou stranu budete pádlovat, tak váš bratr už to měl tím pádem dané?
3: Takhle to jako vyplynulo.
2: Fakt?
3: Jo, já jsem hokejku držel taky na pravou, pádlo jsem si chyt prostě do pravý a brácha taky hnedka jako do levý, takže jsme nemuseli nikoho nic přeučovat, bylo to tak daný.
2: Ale když spíšete jako tuškou, tak to
3: tak
2: jste...
3: píšu levou.
2: A on pravou.
3: A on pravou, yes, máme to pomotaný, no. Neexistuje na to žádný recept, žádný pravidlo, prostě si nějak chytíte jako pádlo a na tu stranu pádlujete ideálně. A my to máme ještě super tak, že my s dědou jsme praváci a taťka s brachu jsou leváci, takže ještě štyrkánuj, že jo, takže
2: no
3: můžeme klidně jet jako společně ve štyrkánuj.
2: Ale já vídám i reprezentanty z takových, řekněme, menších zemí kanoistických, že jedou na deblu a pádlují na stejnou stranu.
3: Určitě, to se taky dá. Jakože, myslím si, že je to možná jako maličký handicap, ale zároveň si myslím, že se to dá krásně jako naučit, vytrénovat, že ty lidi dokážou být už taky jako hodně konkurenceschopní a hodně rychlí.
2: Byli jste v Montrealu na světovém poháru, kam se odevzdává na letišti loď?
3: My jsme ji tam už posílali někdy na jaře vlastně lodí, myslím kontejnerem, aha, takže hodně jako dopředu a my máme ty stejný typy lodí vlastně jako doma, takže možná jsem tam měl jako lehce jiný design, ale zároveň ta loď je úplně totožná.
2: Takže se pak zase za x týdnů vrátí zase kontejnerem.
3: Vrátila se nám už na mistrovství světa, takže už je doma i.
1: Martin Fuchsa je s námi v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Martine, snad můžu prozradit, že původně jste měl dorazit už minulý týden, vlezla do toho nakonec nějaká nemoc, tak už jste v pořádku, nic vážného to nebylo.
3: No tak bral jsem pár dní jako antibiotika, tak to bylo taky jako nepříjemný, ale mě už vlastně to začalo na mistrovství světa, kdy v pátek po tom kiláku mě v noci jako začalo bolet v krku a já to mám takový průběh dost podobný, že vždycky dva dny mě bolí v krku a pak mě to úplně složí, takže já jsem věděl, že sobota, neděle to musím jako přetrpět, co se mi povedlo, no a v pondělí už mě to jako sundalo a věděl jsem, že jako takhle. Já říkám, kdybych pracoval v kanclu nebo takhle, tím nechci urazit všechny jako kancelářský lidi, tak bych to zvládnul, ale tím, že se jako věnuju fyzické aktivitě, tak já vždycky říkám, že se cítím jako divně a všichni mi říkají, co znamená jako cítit se divně. Já říkám, ale prostě cítím se divně a nemůžu dát 100% tomu tréninku a tak jsem se přesně cítil možná i jako maličko hůř. No. Prostě taky bublině, neslyším, ne to, nevnímám, chci ležet jenom, tak to jsem měl.
2: Jste protivnej?
3: Jsem protivnej, když nesportuju. A... ne, jsem
2: no, protivnej. Proč se to ušíváte ve studiu?
3: já nevydržím jako být v klidu a určitě jsem nikdy protivnej. Jakože já potřebuji být vysportovaný, odstrénovaný a pak jsem určitě jako milej člověk, možná, co ani moje manželka by řekla jako pravdu, ale každý jsme nepříjemný někdy, i já.
1: A Martine, tedy ta nemoc vlastně přišla v období, kdy jste měl na plánu tak nějak odpočinek víceméně?
3: Víceméně, no, tak pro mě odpočinek moc... Spíš jsem se těšil na to, že konečně začnu jezdit hezky na kole, že jo? Takže to mě trošku mrzelo, že jsem si musel dát týden úplně pauzu od všeho, takže jsem jenom, aspoň jsem zkoukal nějaký seriály nebo filmy, nějaký podcasty jsem si pustil, takže to bylo fajn, ale jako od třetího dne už jsem se klepal, že prostě potřebuji jít ven, no, tak pak jsem šel. Ne?
1: Já se tohle samozřejmě moc rád chytím. Včera jste už na kole byl, viděl jsem s kamarádem, tak už je to všechno v pořádku, nálada dobrá, kolo pro Martina Fuchsu funguje přesně takhle, jako jednak jako zároveň sport, ale zároveň jako nějaká jako zlepšovák nálady.
3: Úplně, jako já to mám hlavně jako regeneraci, to kolo, že si tak vyčistím hlavu, nebo takhle, my říkáme, že my máme kolo místo hospody. Saunu a kolo máme prostě místo hospody, že nechodíme tam, ale jdeme si takhle jako zasportovat a nebo zregenerovat do sauny a přesně už jsem dvakrát byl, byl to teda, já si říkám, sportu celý život, pak týden ležím a je to jak když jedu od začátku, takže to bylo těžký, ale troufnu si říct, že včera už to bylo jako relativně dobrý a už se těším na zítra, jdeme zase, takže mám radost.
1: A jak moc Martin Fuxa teď trénuje vlastně, protože jste, budete se účastnit takového závodu pro amatéry Letap v Pardubicích?
3: To se budu účastnit, ale já mám tady ty věci, jak se říká, že člověk si to užívá někdy ten sport, tak přesně tady ty závody já mám od toho slova užití, že pro mě je důležitý hlavně, aby se mi nic nestalo a prostě chvíli být v té cyklistické komunitě, zajet si tady ten závod, tak jako pro zpestření a určitě tam nehonit žádný jako sekundy nebo umístění. Za prvý jako na to nemám mezi těma lidma, ty jsou jako skvělí, spíš tak prostě ta komunita, bejt tam chvíli, tak to mě baví.
1: A to jsem si právě říkal, nebojte se do toho pelotonu, protože ono se pojede víceméně po rovině, je to takový docela specifický závod tady v Čechách, všechny ty ostatní většinou tam mívají nějaký kopec, tam se to všechno jako nadělí a pak mi to přijde, že je to takové v pořádku a tady jsem si říkal, přes 100 kilometrů a snad 300 metrů nastoupáno, to bude asi docela hukot.
3: No tak vidíte v Polabský nížině, to je prostě můj domov, takže já se na to těším. Zároveň si uvědomuji, že ono to vypadá jednoduše, ale zase si musíte uvědomit, že vlastně 100 kilometrů jenom prostě furt budete rubat, že tam nebude žádná jako pauza, takže já mám kámoše, který je takový větší prostě, vysoký, tak já doufám, že se za ně hezky schovám a on mě hezky odveze až do cíle, celou dobu se mu budu koukat na zadek a bude to super.
2: Jestli jsou kanoisti cyklisti, protože já se pohybuju na tom kanále a vidím vás prostě a vy jste jako od pasu nahoru úplně jiní lidé než od pasu dolů. Yes. Je to prostě jako když rozeberete Lego paňáčka a dáte ho někam jinam. Jako sorry, je to tak. Takže vy těma nohama prostě taháte tu ukrutnou jako hordu svalů. Tak je to trochu těžší oproti cyklistům?
3: Jo, tak samozřejmě je to těžší, i jestli ta naše muskulatura úplně nevypadá cyklisticky ani jako na sprintera, takže já to tahám hlavou, že prostě musím překonávat tu bolest, jako jsem zvyklý dennodenně, jenom prostě je v nohách a ne v rukou. Ale říkám, tak já nejezdím vůbec rychle na tom kole, jenom se snažím makat a dělá mě to šťastným.
1: Martin Fuxa se taky chystá aspoň pro zábavu tedy i na cyklistický závod, jak jste to takhle naznačil, 100 kilometrů, no to budou nějaké 3 hodiny. To je zhruba čas, který jste strávil na maratonské trati a tam už mi ale nevypovíte, že to jako nebolí. To myslím, že ještě teda s tou vaší muskulaturou jste si musel docela jako řádně hrábnout, ne?
3: Ty jo, upřímně, mě to vlastně nebolelo. Ne, ne, tak já jsem jako naštěstí... Takhle, já jsem si chtěl jenom splnit to, běžet to po ty 3 hodiny, to byl takový jako můj cíl. Věděl jsem, že to je nějaký čas 4:15 a říkal jsem, že 4:15 jako pro mě se není problém, ale zároveň jako běžet to 42 km, s tím jsem zkušenost neměl. Takže jsem k tomu jako respekt měl, ale zároveň jsem se snažil jako nepodcenit nějakou tu výživu, která mi jako sedla krásně a vlastně jsem si to jen tak jako odběh a jako vyšlo to, ale zároveň jsem si říkal, nechtěl bych to v životě běžet naplno, protože to musí jako extrémně bolet.
1: A nějaké radění s někým proběhlo aspoň jako nějaké typy právě, když jste říkal, že jste tak dlouho nikdy neběžel, což úplně chápu.
3: Začal jsem poslouchat běžecký podcasty, jo. Takže to byly jako moje rady. Občas jsem si něco řekl z AI, občas jsem něco jako na Garminech si dal nějakého trenéra, ale spíš jsem se to snažil jako dokázat z té kanoistické přípravy, že trénujeme tolik, že bychom jako pro nás uběhnout maraton neměl být problém. To se mi myslím povedlo a jenom jsem si nedával v neděli jako volný dny, ale šel jsem běžet třeba 20, no, nebo 30, třeba jsem uběh a kluci se váleli u bazénu a já jsem tam běhal v Kolumbii po horách.
1: No a když jste ještě řekl tu stravu, tak to taky je samozřejmě velké téma, tak to asi pro vás taky je trošku něco jiného. No cyklisti taky už docela hodně jedí, ale u toho maratonu tam to lidi mívají jako problém do sebe prostě cokoliv dostat, tak dopadlo to na nějakých gelech.
3: Přesně tady to jsem měl jako v hlavě a hodně jsem poslouchal, že je potřeba si to i zkusit a trénovat i ten žaludek na to, na to jsem se samozřejmě úplně jako vykašlal, nedělal jsem to. A prostě jsem si vzal těch 7 nebo 8 gelů a říkám, hele, tak každých 5 kiláků ho tam prostě do sebe nasuneš a jo, povedlo se mi to, jako měl jsem asi dobrý gely, který mi jako nic se žaludkem neudělali, zase tady ťukám, fakt to všechno vyšlo skvěle a já jsem si ten maraton jako extrémně užil a žil jsem podle mě z toho další jako týden 14 dní, jak šťastný jsem z toho byl a jsem moc rád, že jsem si to nenechal rozmluvit.
2: A vy se vydáváte do Kolumbie pravidelně na soustředění, je to tak?
3: Je.
2: Je. A tam, já mám, ale třeba mě opravte, jako Kolumbii v kategorii jako Tajsko, Vietnam kvůli počasí, je to stejné?
3: Jo, tam je vlastně dost stejný počasí furt, že přes den je tam nějakých jako lehce přes 20 stupňů, takový hezký teplíčko a skoro většinou, ne v zimě, ježišmarja, v noci tam jako vždycky prší, takže se to jako trošku ochladí a je tam fakt moc hezky, no, ne zbytečný teplo a vlastně ne zima. Aha. A je to trošku vyšší jako nadmořská výška, nějaký 2000 metrů nad mořem, i to je ten důvod, proč tam jezdíme.
2: Opakovaně.
3: Opakovaně, no, vlastně jsme v roce 2020 tam byli poprvé, nebo 2021, a od té doby se nám tam tak jako zalíbilo, že tam jezdíme opakovaně.
1: A když Martin Fuchsa říká kvůli té nadmořské výšce, tak to je z těch stejných důvodů, proč to dělají cyklisti i atleti?
3: Určitě, jo. Jasně.
1: Funguje to
3: červený
1: prostě,
3: krvinky, jasně. Jo, myslím si, že to rozhodně takhle funguje. My vlastně jezdíme jako Kolumbii nebo to Livigno a jsme tam x týdnů v tom roce už několikátý rok a myslím si, že to je jako jeden z receptů, proč se mi třeba může takhle dařit.
1: Tak my jsme moc rádi samozřejmě, že se vám daří a budeme rádi, když se vám bude dařit dál. Co teď v tom nejbližším časovém horizontu je před vámi?
3: Nějaký výšky na kole,
1: no,
3: to
1: super.
3: Je jasný, poslouchat váš podcast s Jirkou Ješkem, zdravím moc.
1: Děkujeme.
3: A bejt s rodinkou, jako vzít nějaký jízerky máme naplánovaný, nějakou Moravu, prostě pohybovat se tak po Čechách, různý nějaký hřiště, vyžití prostě pro dceru a pak ještě někdy v říjnu asi nějaký moře vybereme, protože dcera to má furt ráda, je to prostě pro ní wow, tak až se tady trošku ochladí, tak se ještě ohřejeme na chvíli u moře a pak zase začneme trénovat.
2: Jak moc vás potkávají lidé na túrách a poznávají a chtějí se fotit a jak moc se to změnilo s olympijským vítězstvím?
3: Myslím, že to není jako, že by si člověk mohl představit, že to je jako nesnesitelný, nebo že každý se chce se mnou fotit, nebo tak. Já si myslím, že furt jako kanistika malý sport, jako komunitní, určitě se jako zvýšilo to povědomí a jako cítíte někdy na sobě ty oči a takhle, až vás třeba jako lidi neosloví, ale je to všeho smírou a furt je to zatím jako příjemný, než že by to bylo nepříjemný.
1: Tak jo, já myslím, že tímto můžeme pro dnešek uzavřít. My jsme moc rádi, že to nakonec klaplo i s tím malým zpožděním a hlavně, že bez nemoci, hlavně, že jste ve zdraví dorazil do budovy Českého rozhlasu. Martin Fuchsa, olympijský vítěz, mnohonásobný mistr světa a mistr Evropy. Martine, moc děkujeme ještě jednou za váš čas a ať se daří a zase někdy snad naslyšenou.
3: Budu se těšit, mějte se hezky.
2: Ať se daří, díky.
1: Já moc děkuju Františku Kunovi.
0: Slyšeli jste reprízu odpoledního speciálu na Radiožurnálu Sport. Hostem byl rychlostní kanoista Martin Fuchsa. Už můžeme nabídnout dva výsledky úvodního kola fotbalové ligy mistrů, myslíme tím tu ligovou fázi, která začala. AEK Athény v souboji mistra řecké ligy proti mistrovi rakouské ligy, tento klub AEK zvítězil nad Laskem Linz 1-0, za to belgický klub Brugge ten podlehl Aston Ville 2-3. Zhruba za 10 minut odstartují další 4 duely. Real Madrid versus Inter Milan, asi největší lákadlo dnešního večera. Real Madrid ten po třech výhrách v řadě v La Lize prohrál v minulém kole na Realu Betis, za to Inter v sérii a zatím 3 duely a 3 vítězství. Potom k tomu ještě doplní souboje Borussia Dortmund s Villarrealem, FC Porto proti Manchesteru City a Lille proti právě Realu Betis.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Česká wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková do semifinále Grand Slamového turnaje US Open nepostoupila. Světové jedničce Bělorusce Arině Sabalenkové podlehla 1-2, 6-7, tedy po sadách 6-7. Do akce.

čtvrté v tom červeném trikotu pro lídra zůstává Španěl Enric Mas a Čech Jan Hirt obsadil v této 16. etapě Vuelty 83. místo a v celkovém pořadí je 19. Teď už kapela Foo Fighters, hezký poslech.

0: fotbalová Liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Loni v září na úvod Ligy mistrů sahali fotbalisté Slávie po vítězství. O dvougólový náskok proti norskému Bodø Glimt, ale nakonec přišli až v úplném závěru.
2: Prostě musíme hrát víc zajištěně, víc jistě, když vedeme 2-0, aby jsme ty zápasy zvládli.
1: Slávia pak nevyhrála ani v dalších 7 zápasech a od jejího posledního a dosud jediného vítězství v Lize mistrů tak uplynulo už 19 let. Dočká se výběr kouče Trpišovského 10. září proti francouzskému Lens? To se dozvíte z našeho přímého přenosu, který začne ve čtvrtek v 21 hodin.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport. Český rozhlas.
4: Radiožurnál 21 hodin. Kateřina Caucedisová připravila zprávy.

0: zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Cena ropy na světových trzích stoupá. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. A zítra bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Zaměstnávání státních úředníků se má nově přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna. Poslanci tak přehlasovali veto senátorů. Ti stejně jako opozice varovali před přijetím zákona, který by mohl vést k politizaci státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO.
2: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.
0: Od nového zákona si koalice slibuje pružnější státní správu. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by sněmovna měla jednat zítra. Cena ropy na světových trzích stoupá. Severomořský Brent se obchoduje za skoro 100 dolarů za barel. Podle agentury Reuters za to může obnovení konfliktu mezi jemenskou vládou a povstaleckými husí na západě země. Rebelové zahájili pozemní ofenzívu s cílem přiblížit se k další důležité námořní úžině na Blízkém východě.
3: Po čtyřletém křehkém příměří zaútočili Husíové na města a přístavy spravované jemenskou vládou, ale taky na ropná zařízení a města v Saudské Arábii. Nové údery tak zvyšují riziko rozšíření konfliktu v oblasti a znejistili světové trhy. Jemenští povstalci chtějí rozšířit kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab, který je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Proudí jim asi 12% světového obchodu. Husíové hrozí, že budou útočit na obchodní lodě, které úžinou mezi Afrikou a Asií proplouvají. Už teď je kvůli konfliktu na Blízkém východě téměř zastavená doprava přes Hormuzský průliv. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
5: Sport. Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Obhajkyní vítězství Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. Fotbalisté Aston Villa vstoupili do základní fáze Ligy mistrů vítězně. V Brugách zvítězili 3-2 a AEK Athény vyhráli nad rakouským Laskem 1-0. V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek v samostatné historii. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let. Nominaci vysvětluje dva dny před startem šampionátu trenér národního týmu Jiří Novák.
6: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, kteří jsme oslovili, kteří v našich očích byli pro ten tým platní, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Jihlavou a zdržení na pražském okruhu u Pěchovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Jihlavou. Na kilometru 111 u čerpací stanice osobní auto narazilo do svodidel. Pravý pruh je uzavřený, průjezdné je to ale bez výraznějšího zdržení. Na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce brzdí provoz omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona od sjezdu z Hradecké dálnice je na téměř 10 minut. Na dálnici D35 zvyšte pozornost u Olomouce ve směru na Ostravu. Na úrovni letiště na kilometru 265 stojí porouchaná dodávka. A na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s uzavírkou u Svitav. Objíždí se úsek mezi Opatovcem a Koclířovem po obchvatu města. Už je to relativně dobře průjezdné, postojíte ale chvíli na konci objížďky před kruhovým objezdem ve směru na Olomouc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
8: V 21 hodin a 5 minut posloucháte večerní vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den.
9: Radiožurnál Sport
1: a Kristián Šveda.
8: Radek Bejbl se stal dalším z asistentů španělského fotbalového trenéra Santiago Denny u českého národního týmu. Jsou to bývalí spoluhráči z Atletika Madrid. Jmenování bývalého záložníka Slávie, tedy Radka Bejbla, dnes schválil výkonný výbor fotbalové asociace České republiky. Připomenu, že španělský kouč Santi Denny asi hned při nástupu do funkce přivedl jako prvního asistenta svého krajana Pabla Ama. O fotbale uslyšíte v našem vysílání i dál, protože začaly další 4 duely v úvodním kole ligové fáze fotbalové ligy mistrů. Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille Betis, Real Madrid, Inter Milan. Zatím z kraje utkání všude platí výsledky 0-0 a jak jste slyšeli ve zprávách, dva zápasy už jsou dohrané a AEK Athény, LASK Linz 1-0, Klub Brugge, Aston Villa 2-3. Příjemný poslech Radiožurnálu Sport.

0: Přesně za týden začne nová sezóna nejvyšší hokejové tuzemské soutěže Tipsport Extraliga. Titul bude obhajovat klub Dynamo. Pardubice a na radiožurnálu Svart Sport vám budeme znovu nabízet všechny duely v přímém přenosu. Pojďme zmínit ta přípravná utkání, která se dnes hrála. Čtyři extraligové celky byly v akci. Mladá Boleslav podlehla Litvínovu 1-2 a Kometa Brno Olomouci 1-3. No a už příští týden začne taky nejvyšší tuzemská soutěž basketbalistů. Opavský tým jako kapitán potáhne opět Jakub Šiřina, který v listopadu oslaví 39. narozeniny. A navíc brzy nejspíš překoná historický rekord v počtu úspěšných trojek. Aktuálně jich má 1225 a na prvního Pavla Miloše ztrácí 21 tref spoza oblouků. Před začátkem sezony si u Jakuba Šiřiny doma povídal s legendou a bývalým reprezentantem náš reportér David Procházka.
1: Jakub Šiřina, kapitán opavských basketbalistů před svou 21. sezónou v nejvyšší soutěži. Jak je připravený?
2: Já si myslím, že připravený dobře. Samozřejmě uvidíme až samotná sezóna, jak to bude vypadat, ale myslím si, že jsem se v rámci možností a toho věku připravil, jak nejlíp můžu, a já věřím tomu, že budu platný tomu týmu i nadále.
1: V listopadu vám bude 39 let, za rok 40, tak co je v tom věku nejtěžší? Stále si udržet tu rychlost, protože hrát nejvyšší soutěž nebo basketbalové prestižní soutěže kolem 40 už je hodně náročné.
2: Tak samozřejmě asi nějaká ta rychlost, když mě bude co nejméně opouštět, bude mým velkým plus, a asi bych tak zmínil ta regenerace. Čím je člověk starší, tak ta regenerace je přece jenom pomalejší a nebudu lhát, i některé ranní tréninky jsou takové víc bolavější, než se člověk rozběhá, ale zatím se mi to daří jako nějak vstřebat tu únavu a vždycky to nějak zvládnout, takže já věřím tomu, že to půjde i tak dál.
1: V minulé sezóně jste skončili v první lize na třetím místě, takže dá se považovat ta sezóna zase za úspěšnou?
2: No, tak hlavně po těch dvou předchozích sezónách, kdy to skončilo neúspěchem, ať už vypadnutí v předkole nebo ve čtvrtfinále, tak ta sezóna byla úspěšná, pověsili jsme si na krk bronzovou medaili, takže z tohohle pohledu určitě, ale co se týče výkonu, tam byly různé propasti nahoru dolů, takže věřím tomu, že když se nám bude vyhýbat zdravotní problémy a udržíme tu laťku nějak stabilně, tak si myslím, že můžeme předvádět lepší výkony než v loňské sezóně.
1: Budete hrát zase evropské poháry, což už znáte z minulosti, kdy jste hráli Ligu mistrů, tak je to vždycky náročnější ta sezóna s tím cestováním a s těmi zápasy.
2: Je to tak, ale už přece jenom s tím máme nějaké zkušenosti, takže víme, co to obnáší. Shodou okolností vlastně odlítáme na kvalifikaci Ligu mistrů do Bulharska, kde vlastně když vyhrajeme všechny čtyři zápasy, tak postoupíme do hlavní soutěže. Samozřejmě obrovský těžký úkol, ale jedem se tam s tím porvat a uvidíme, na co nám to bude stačit, ale hraje pro nás i to, že máme jistotu těch dalších pohárů, což je FIBA Europe Cup, a tam jsou taky kvalitní soupeři, takže myslím si, že se fanoušci v Opavě mají na co těšit.
1: Nedávno jsme mluvili s vaší novou posilou Matějem Svobodou, českým reprezentantem, který se vrací z Nymburka do Opavy. Další ostravský odchovanec jako vy, tak jaká to bude velká posila pro vás?
2: No, já myslím, že jednoznačně obrovská posila pro nás. Matěj se vypracoval za poslední roky v jednoho z nejlepších hráčů české ligy. V Děčíně dával v průměru 20 bodů na zápas, byl to tahoun toho týmu. Samozřejmě pak šel do Nymburku, kde ta minutáž byla menší, ale i tak odváděl, si myslím, kvalitní výkony a dostal pravoplatně, si myslím, pozvánku do reprezentace. Takže pro nás je to obrovská posila. Já věřím tomu, že mu ta role u nás sedne, kterou dostane, a popasuje se s tou rolí, jak někdy bude umět, a bude pro nás přínosem.
1: Ještě na závěr jedna statistická otázka. Vy jste nastřílel už přes 12 trojek v české první lize. Před vámi je jenom Pavel Miloš, který jich má 1246, takže to asi je meta, kterou rychle překonáte.
2: Já nevím, jestli rychle, ale není to nějaká meta, ke které bych se upínal. Já už jsem několikrát vlastně v rozhovorech zmiňoval, že pro mě nějaké historické statistiky nejsou nějakým milníkem, který bych chtěl nahánět nebo dosahovat, a samozřejmě, když se to povede, je to krásné číslo, je to něco takového extra v té mojí kariéře, ale pro mě jsou hlavně důležité týmové úspěchy a že k tomu přijde nějaký historický milník počtu trojek, tak to je samozřejmě jako taková příjemná třešnička na dortu.
1: A byl jste trojkař od jak živa, nebo se to průběžně vyvinulo?
2: Nebyl a ani doteď se nepovažuji za střelce trojek. Spíš se to jako nějak přirozeně vyvinulo v té mojí kariéře, když jsem si přidával, střílel jsem velké počty pokusů a tak nějak to vyvinulo, přirozený vývoj můj, asi bych to nazval.
1: Tak vám přejeme těch trojek a vítězství hlavně pro opavský basketbal v sezóně co nejvíc. Děkuju za rozhovor.
2: Děkuju.
1: Tak to byl Jakub Šiřina z Ostravy Lhotky, David Procházka, Radiožurnál.

21 hodin 18 minut je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport. Znovu musíme připomenout, že Linda Nosková nakonec nepostoupila do semifinále tenisového US Open. Světové jedničce Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. Už začalo utkání v deblu ve čtvrtfinále právě na tomto newyorském Grand Slamu. Kateřina Siňaková po boku Američanky Taylor Townsendové hraje se španělsko-americkou dvojicí Bukšeová, Melicharová, Martinezová. Zatím si obě dvojice drží svá podání, takže Siňaková s Townsendovou prohrávají v první sadě 1-2 na gemy a začínají padat první góly ve fotbalové lize mistrů v těch večerních zápasech, a to konkrétně v utkání Lille proti Realu Betis. 1-0 vede francouzský tým a španělský celek Real Madrid už se dostal do vedení nad italským Interem Milán. 1-0 je skóre, které platí v 16. minutě. Skóroval Kylian Mbappé, tento Francouz nejlepší střelec letošního mistrovství světa, se teď prosadil v úvodním kole ligové fáze nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů. Po průnikové přihrávce do vápna od Diaze zakončil s první, takže Real Madrid vede nad Interem Milán 1-0, a v těch dalších zápasech, které jsem nezmínil, mezi Dortmundem, Villarealem a Portem a Manchesterem City, zatím branka nepadla.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, jedinou ryze sportovní stanici v českém éteru, a do studia se teď ke mně přidala kolegyně Veronika Šlajzová. Krásný večer.
1: Krásný večer. Je 8. září a to je důležité datum pro jeden z největších domácích fotbalových klubů, o kterém celku budeme mluvit v rubrice Stalo se dnes, prozradí následující ukázka.

0: Určitě jste pochopili, že jde o Baník Ostrava, který vznikl 8. září 1922. Právě dnes tedy slaví 104. narozeniny. Přímo v chorálu, který jste slyšeli, se zpívá Horníky byl baník založen u dubu, kde leží Slezská zem. Na Kamenci první domov náš, historie, kterou dobře znáš. Je to tedy svým způsobem i vzdělávací pokřik.
1: Baník pod názvem SK Slezská Ostrava založilo 20 signatářů a většina z nich byli horníci, a to v dnes už neexistujícím hostinci u dubu, na jehož místě dnes stojí v Ostravě památník. První předseda Karel Aniol šéfoval chudému klubu, který si první hřiště mohl dovolit až v roce 1925 v oblasti na Kamenci, nedaleko známého stadionu Bazily.
0: Paradoxní je, že zpočátku hrávala SK Slezská v červeno-bílých dresech, podobných, jaké má například Viktoria Žižkov. Do typické modrobílé se předchůdci Baníku převlékli až o pár měsíců později. Už tehdy byl ale tým silně provázaný se svými fanoušky, kteří na pravém břehu řeky Ostravice chodili přímo ze směny ještě zadarmo pomáhat klubu na stavbu. Dnes to zní úsměvně, ale i tak se projevoval fakt, že Baník se zkrátka zapsal do ostravské DNA.
1: Největší úspěchy slavili Slezané v 70. a 80. letech minulého století na stadionu na Bazalech, kam by se už za pár let měli vrátit na nově vybudovaný stánek, a až se z něj příznivci klubu zvaní Chachaři podívají směrem dolů z kopce, tak uvidí pár desítek metrů před sebou právě kolony Kamenec, kde SK Slezská Ostrava začala psát svou bohatou, ale turbulentní historii.
0: Nové Bazely by měly být otevřené v roce 2031. A kdo ví, třeba to bude přesně za 5 let, 8. září, tedy v den, kdy domácí Baník oslaví 109. narozeniny.
1: Já k tomu ještě na závěr tedy doplním, když jsme mluvili o Baníku Ostrava, tak tento slezský klub bude v 8. kole šance ligy hrát 13. září, tedy v neděli od 13 hodin proti Pardubicím. Ve studiu byla Veronika Šlajzová. Moc díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Je 9:30. A zprávy doplní Kateřina Cousidisová.
4: Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve řekl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavního soudu. Kanada s platností ode dneška zavádí nová cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Stahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče anebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Ty už během srpna zavedly cla například na kanadský alkohol anebo hokejovou výstroj. Rusko a Severní Korea otevřeli nový most na společné hranici. Je dlouhý 1 kilometr a překonává řeku Tuman. Obě země dávají důležitou stavbu za příklad toho, že ekonomické sankce zbytku světa nefungují a naopak posilují spolupráci Ruska a KLDR.
0: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková na US Open dohrála ve čtvrtfinále. Wimbledonská šampionka podlehla světové jedničce a obhájkyni titulu Bělorusce Sabalonkové 1-2 na sety. Fotbalisty Baníku Ostrava posílil obránce Jakub Elbel, který si odpikává trest za účast v korupční kauze. 26-letý hráč přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci. Ze Sigmy zároveň odchází ofenzivní univerzál Matěj Mikulenka. Ten bude hrát za Liberec. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2031.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na pražském okruhu u Jesenice. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce překážejí následky nehody za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 245 stojí několik vozidel po kolizi se stádem zvířat. Jsou tam překážky na vozovce, zatím ale opatrně projedete. Na pražském okruhu z letiště k dálnici D1 se vyhněte překážce u nájezdu od Jesenice. U exitu na 82. kilometru leží na vozovce upínací popruh. O kus dál směrem k D1 na 78. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. Na silnici 6 se stala nehoda za Chebem ve směru na Karlovy Vary. Osobní auto srazilo zvěř, i tam počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 43 z Brna do Svitav se srazila dvě osobní auta za Bořitovem. Průjezd je omezený, ale s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, k večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku naopak nejprve jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
6: A

Češka s Američankou a Španělka s Američankou, to jsou dvě dvojce, které proti sobě aktuálně hrají na tenisovém US Open v New Yorku, na tomto Grand Slamu v deblu, tedy Kateřina Siňaková po boku Taylor Townsendové a Španělka Bukšaová po boku Američanky Melicharové Martinézové. Hraje se první sada a česko-americký pár prohrává 3-4, nicméně servíruje. Pojďme na fotbalovou ligu mistrů ještě připomenout ty průběžné výsledky, protože od doby, co jsme o tom mluvili naposled, tak padly další góly a teď nemluvím o zápasech Dortmundu s Villarrealem a Porta s Manchesterem City, tam stále platí ve 35. minutě nerozhodné skóre 0-0, ale fotbalisté Lille a Betisu už hrají ve 36. minutě nerozhodně 1-1 a Real Madrid ten navýšil své vedení v utkání s italským Interem Milan na 2-0 ve 23. minutě zvýšil ten náskok Realu Madrid Federico Valverde. To jsou tedy aktuální zprávy z fotbalové ligy mistrů. Připomenu i ty dva konečné výsledky. AEK Athény Las Klins 1-0 a klub Brugy Aston Villa 2-3.

0: Známá píseň Zombie od Cranberries dozněla na radiožurnálu Sport v úterý 8. září v 21 hodin a 41 minut. Pojďme na volejbal. Přerovské hráčky do nové sezóny totiž povede nový hlavní trenér. Stávajícího argentinského kouče Sebastiana Barriala doplnil v realizačním týmu Michal Grivalský, který se na Hanou přesouvá po 6 sezónách práce v Olympu Praha.
1: Rozhodoval jsem se asi měsíc. Je pravda, že to pro mě bylo těžký, protože nerad dělám velké změny, tohle velká změna je, ale musím říct, že po těch 2 měsících, 5 týdnech, co tady jsem, tak rozhodně nelituju a je to nová výzva, po který jsem sáhl a věřím, že nám to zoukala bude fungovat.
2: Doufá Michal Grivalský, kterého v Přerově čeká první angažmá v roli hlavního trenéra v ženské extralize. Přichází po 6 sezónách v pozici trenéra mládeže a asistenta u týmu žen pražského Olympu. A přestup si hodně rozmýšlel.
1: Byla určitě taková jistota, co bylo na Olympu, se hodně práce, ale práce s mladými českými hráčkami, což mě naplňovalo, ale to nejbližší okolí mi říkalo, že prostě tahle výzva může přijít jednou za život a byla by hloupost to nevzít a nakonec to převážilo. I vlastně já i sám jsem si pak řekl, že prostě tady tu výzvu chci vyzkoušet a vrátit se můžu ve své podstatě kdykoliv v té mládeži.
2: Přesun na Hanou sebou nese i zvýšený tlak a ambice. Z týmu, který loni hrál baráž o udržení, se Michal Grivalský přesunul do klubu, kde se začíná mluvit o útoku na medaile. I s novým titulárním sponzorem k tomu totiž v Přerově jsou odpovídající ekonomické podmínky.
1: Ano, cítím, slyším, z okolí to hodně slyším, ale snažím se tím nerozptylovat, protože ve své podstatě ten sport není jenom o penězích, ale je to o práci, o tom, co odvedeme na tréninku a potom v zápase. V tom sportu peníze ty zápasy nevyhrávají. Vyhrávají to ten tým, vyhrává to, dejme tomu, ta šestka na hřišti, která musí porazit tu druhou šestku. A jestli tahle hráčka bere tolik peněz a na druhé straně berou hráčky méně peněz, to v tu chvíli nerozhoduje, rozhoduje srdce a kdo to víc chce, kdo víc natrénoval, kdo líp pracoval. Ale ty ambice samozřejmě cítím, slyším a budeme se snažit naplnit a věřím, že na konci sezóny budou všichni spokojení v klubu.
2: K dispozici má Michal Grivalský nadále stávajícího asistenta Sebastiana Barriala a pokračuje i kondiční trenér Jakub Svoboda. Kádr opustili cizinky Ferkasnová a Chroningerová, naopak přibyla nahrávačka z Olympu Anna Kalinová, smečařka z Portorika Paulina Perezová a 2 slovenské reprezentantky, blokařka Emma Směšková a smečařka Radka Hašková. Ty se k týmu připojili čerstvě až teď o víkendu po absolvování mistrovství Evropy.
1: S tím, kdo dorazí v neděli, tak budeme kompletní, s tím určitě začneme sezónu a jsem velmi rád, že v té přípravě se nám ukázaly i mladé holky z juniorek, které budeme moc využít v průběhu sezóny, pokud přijde nějaké zranění a holky svoji kvalitu mají a velmi dobrou tréninkovou morálku, takže pro nás je to super, že můžeme zapojit nejenom do tréninku, ale případně do hry, když nastane nějaká situace. Ale máme 14 hráček ženského kádru, takže věřím, že ta šíře toho kádru bude dostatečná a pokryjeme veškeré problémy, které během sezóny nastanou.
2: Říká nový trenér volejbalistek Přerova Michal Grivalský. Jeho tým v přípravě zatím 2x prohrál s Ostravou a Šternberkem a o víkendu ho čeká přípravný turnaj ve Frýdku Místku. Z Přerova Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga mistrů nás zajímá na radiožurnálu Sport. Zápas AEK Athény s LASKem Linz už je u konce. 1-0 vyhrál řecký tým. Belgický celek Klub Brugge podlehl Aston Ville 2-3. Zápas Lille s Betisem teď je 2-1 pro francouzský celek, tedy pro Lille, a Real Madrid vede nad Interem Milan 2-0. V těchto zmíněných duelech pomalu budou končit první poločasy. To platí i o zápasech FC Porto s Manchesterem City a Borussia Dortmund s Villarrealem. V těchto dvou posledních zmíněných duelech ale nepadla zatím žádná branka. Teď se můžeme vydat i pro aktuality do New Yorku, do Spojených států, protože Kateřina Siňáková po boku Taylor Townsendové bojují o postup do semifinále. Jak to zatím vypadá, to už nám aktuálně prozradí náš reportér David Prouza.
1: Vypadá to velmi příjemně, protože česko-americká dvojice dokázala získat první set a tak v tuhle chvíli se ujímá vedení 1-0. Hraje se opět na kurtu Louise Armstronga, na tom vlastně druhém největším v celém areálu. Tentokrát není možná tak velká návštěva, jakou bychom očekávali oproti tomu, jak to vypadalo předtím. Na každý pád Siňáková s Townsendovou vyhráli 6-4 první set v souboji se španělsko-americkým párem Bukšaová a Melicharová Martinézová. Set o jednom breaku, ten získali, pořád chci říkat Češky, ale ten získali zkrátka Siňáková s Townsendovou, takže za malou chvíli začne sada druhá. Připomínám, že česko-americký pár je nasazeným párem číslo 1, je favoritem v každém zápase, je favoritem i v tomto zápase a věřme, že tu pozici potvrdí tak, abychom Kateřinu Siňákovou viděli aspoň v semifinále, protože teď už zůstává opravdu jedinou českou zástupkyní v pavouku těch dospělých soutěží. Protože Linda Nosková vypadla ve čtvrtfinále v singlu se světovou jedničkou Sabalenkovou, když ztratila rozhodující super tiebreak třetího setu 7-10. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. Let me see you dance, man. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Úterý 8. září 21 hodin 53 minut. Pěkný večer od mikrofonu radiožurnálu Sport z našeho vinohradského studia. Je úterý a příští úterý už začne hokejová Tip Sport Extraliga, a to duelem Karlových Varů s Třincem. Právě hokejisté Třince po jedné slabší sezóně v té poslední opět ukázali, že můžou nadále myslet i na další mistrovské tituly. V loňském finále proti Pardubicím byli kousek od rozhodujícího 7. zápasu. Nakonec tedy ale prohráli a skončili druzí. Nicméně v Třinci nedělají drastické změny v kádru a drží vítězný duch.
1: Máme to uzavřené, máme káder kompletní, takže určitě budeme začínat takto, jak jsme. Uvidíme, jak to rozběhneme, urobíme maximum pro to, nech ten tým je připravený co nejlepší do začátku sezóny.
2: Říkal už na konci července po prvním tréninku na ledě třinecký trenér Boris Žabka, že je s kádrem spokojený i s minimem změn. To je třinecká dlouhodobá strategie.
3: No ano, na to si myslím, že to vedení dává a chce, aby ta, jak se hovorí, ta rodina byla pokope a nevyměňala veľa hráčů, lebo o tom je to podle mě náročné ten systém. Preto si myslím, že je to minimum těch změn a všetky ty týmy v extraligy by to chceli a podle mě chcou aj to takto držet, aby ty změny nebyly velké.
2: Potvrzuje slovenský útočník Třince Libor Hudáček. V průběhu sezóny nebo po sezóně skončili v dresu ocelářů čtyřicátníci Dravecký a Vrána. V Zámoří zkusí štěstí mladík Sikora. Do kádru přišly dvě výrazné posily. Ze Švýcarska se vrací po 2 letech útočník Voženílek a z Mladé Boleslavy přichází obránce. Pirochta.
4: Jsem si chtěl zkusit nějak to zahraničí, to

0: Že Třinec projevil zájem a pro mě to bylo obrovská motivace a byl jsem fakt z toho šťastný, že si mě vybrali a ukázali na mě a v podstatě to řešení pak bylo jednoduché z mé strany, v podstatě s obou, takže jsem za to hrozně rád, že jsem tady teď.
1: Říkal o nabídce Třince Filip Pirochta. Třinec je pro všechny české hráče velkým lákadlem.
0: Určitě nechci nikoho hanit nebo tak, ale když jsem vstoupil do kabiny jenom co se týče zázemí, tak jsem si říkal, že to až není možný, jako jak se tady dá prostě o to tělo mimo led postarat a i co se týče podmínek na ledě, jsou prostě dobrovolný ledy, odpoledne, všechno a to si myslím, že prostě tady ten hráč dostává takový servis, aby se dostal na tu nejvyšší svoji úroveň, aby mohl předvádět tu nejlepší hru, co může.
1: A svou nejlepší hru bude chtít předvádět v Třinci ve své 15. sezóně i kapitán Martin Růžička. Tomu bude v prosinci už 1.40.
2: Je to velká persona do kabiny, zkvalitňuje nám chod tej kabiny, proces samotný v tréninkovém procese jde příkladem, začíná cvičení a strašně to pomáhá nám jako trenérům a celému týmu.
1: Říká na Růžičkovu adresu trenér Boris Žabka. Kromě mnoha rekordů má na kontě tento čtyřicátník také 7 mistrovských titulů. Ten poslední spartianský z roku 2006 a všech 6 třineckých. David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 22 hodin. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
1: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta. Izrael uzavře britský konzulát a zakáže vstup 12 Britům. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci hlasy vládní koalice schválili omezení pravomocí prezidenta. Nově už by neměl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úprava je součástí zákona o státních zaměstnancích, který do sněmovny vrátil Senát.

0: Podle senátorů jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní. To si myslí i opoziční starostové, kteří zvažují, že si na změnu budou stěžovat u ústavního soudu. Pokračuje jejich poslanec Karel Dvořák.
1: Pravidla fungování ústavních institucí nemají být nástrojem politické odvety. Není možné tuto změnu odbýt jako pouhou úpravu zákona o zahraniční službě.
0: Izrael zakáže vstup do země 12 britským zákonodárcům a občanům. Uzavře taky britský konzulát v Jeruzalémě. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To dnes společně s Británií oznámilo i 11 dalších západních zemí.
2: Britský konzulát ve východním Jeruzalémě je diplomatickým zastoupením pro západní břeh, pásmo Gazy a okupovanou část Jeruzaléma. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara kroky Británie Izraeli neublíží, poškodí ale britský vliv. Saar taky oznámil, že Británie už se nebude moct podílet na výcviku policistů pod palestinskou samosprávou a Izrael nepustí britské zástupce do civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování dohody o příměří v pásmu Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Pelhřimovské muzeum rekordů přestěhuje expozice umístěné v historické věži. Nové prostory chce příští rok na jaře otevřít v budově mastných krámů v Jindřichově Hradci. Bude tam mít k dispozici zhruba trojnásobnou výstavní plochu. Podle Luboše Rafaje z agentury Dobrý den to ale neznamená, že by muzeum úplně opouštělo Pelhřimov.
3: To vůbec nemáme v úmyslu. Jo? Město rekordů je jenom jedno. No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open. Světové jedničce Bělorusce Sabalenkové podlehla v New Yorku 1-2 na sety. Finále domácího fotbalového poháru bude příštím květnu znovu hostit Hradec Králové. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace to řekl svazový předseda David Trunda s tím, že hradecký stadion byl velkou prioritou.
4: Chceme si vyzkoušet, jaké to bude. To mít dvakrát ze sebou na stejném místě. Víme, co můžeme zlepšit. Hradecký stadion je fantastický a pro ten doprovodný program nám nabízí spoustu možností. A viděli jsme, že i v okolí Hradce fanoušci jsou velmi aktivní nejen ke svému klubu, ale i k reprezentaci, takže máme s tím už spojený plán zase jít do škol, tak jak jsme šli minulý rok a bylo to super.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na sedmičce u Slaného. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce se uklízí po nehodě za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 245 havarovalo několik vozidel při střetu se zvířaty. Je to s opatrností průjezdné. Na silnici 7 pozor na překážku u Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevnice leží na vozovce v jízdním pruhu Paleta. Na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na nehodu za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krnovem se střetla dvě osobní auta, počítejte tam s kratším zdržením. Na silnici 35 z Hradce Králové do Olomouce je zavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Kuclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se pak bude postupně ochlazovat. Tolik zprávy.
7: Úterý 8. září 20 hodin, 22 hodin a 5 minut jsme s vámi dál a rovnou můžeme zamířit do Spojených států.
8: Radiožurnál Sport
5: a Kristián Šveda.
7: Protože Kateřina Siniaková bojuje po boku Taylor Townsendové ve čtvrtfinále deblu na US Open proti španělsko-americké dvojici Bukšová, Melicharová, Martinézová, tak míříme pro aktuální informace za naším reportérem Davidem Prouzou.
9: Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou vyhráli první set 6-4 a o 4 gamy vedou i v setu druhém. Trochu to začíná zavánět exhibicí, byť teď servírující Bukšaová se dostává do stavu 30-0, ale je potřeba říci, že právě soupeřky česko-amerického páru už dvakrát přišly o podání, proto ta velká ztráta 0-4 a s ohledem na to, v jaké formě tady Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová hrají, nebo nejenom tady, ale víceméně kdekoliv, kde spolu nastoupí do čtyřhry, tak si myslím, že je ne ten zápas rozhodnutý, ale Siňáková s Townsendovou jsou opravdu velmi blízko. S Kanárem to asi nebude, zdá se, protože Bukšaová teď při svém servisu vede 40-0, ale celkově ten druhý set je zatím plně v režii Siňákové s Townsendovou nasazených jedniček, které bojují o postup do semifinále US Open. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.

0: 22 hodin 10 minut na Radiožurnálu Sport dál informujeme o fotbalové lize mistrů, protože i po změně stran po poločasech padají branky. Manchester City už vede na stadionu FC Porto 1-0, říkám to v 50. minutě. Zápas mezi Lille a Realem Betis už je znovu vyrovnaný, tentokrát ale ne 1-1, ale už 2-2. Dál platí, že Real Madrid vede nad Interem Milan 2-0 a Borussia Dortmund hraje s Villarrealem nerozhodně 0-0 a AEK Athény tento řecký klub porazil rakouský LAS Klins 1-0 a belgický klub Brugge podlehl Aston Ville 2-3.
1: Radiožurnál Sport.
0: No a máme pro vás připomínku toho, že jednou z nejlepších stolních tenistek československé historie byla Marie Hrachová, ale málo kdo ví, že ostravská rodačka měla ve své kariéře velmi důležitou pomocnici. Ve středisku vrcholového sportu ve Vítkovicích dlouhé hodiny pilovala techniku pod vedením Marty Novotné. Uznávaná trenérka nedávno oslavila 80. narozeniny, ale stolnímu tenisu se věnuje i nadále. Povídal si s ní náš redaktor Lukáš Kaleta.
2: Tak jak se daří při významném jubileu? Jak se vám žije?
3: No, mně se žije dobře, protože jsem tady mezi svými ve svojí stolně tenisové rodině, takže jsem ráda, že ještě i v tomto věku se můžu nějak tady do toho dění zapojovat.
2: No právě jste velmi vitální. Mě napadá otázka, tedy jestli si nezahrajete čas od času, protože jste ve výborné kondici, vypadáte skvěle.
3: No, tak já už s tím hraním jsem vlastně, když jsem začala dělat tu trenérskou práci, tak ono se to trošku potom bije, že když člověk hraje ty zásobníky, tak to už ho trošku limituje v tom vývoji jako hráčském, takže já jsem vlastně, když jsem začala dělat v 74., když vznikly střediska vrchového sportu, když jsem začala dělat tu profesionální trenérku, tak už jsem tu hráčskou činnost utlumila, ale Maruška Hrachová do dneška vzpomíná, jak se mi porážela ještě, jak jí to štvalo.
2: Co tady děláte pro stolní tenis ještě?
3: No, já jsem členkou ještě trenérsko-metodické komise, mám na starosti ještě vzdělávání trenérů, teď ještě jezdím přednášet, takže v tomto směru jsem ještě aktivní, protože vždycky jsem měla takovou tu vnitřní potřebu ty svoje zkušenosti dlouholeté nějak poslat dál, předat dál, což se na jednu stranu promítlo, že jsem sepsala svoje moudrosti do knihy, což jsou učební texty pro naše trenéry a teďka to prezentuju i při té výuce na školení trenérů.
2: Že máte napilno, jak na vás působí aktuální stav českého stolního tenisu, jak jsme na tom, vy můžete ze svých bohatých zkušeností hodnotit?
3: No, tak samozřejmě každý ta asociace prochází takovými cykly, že jednou si dole, jednou nahoře, tak jak to v životě bývá. Momentálně máme trošku, procházíme generačním obměnou v rámci reprezentace, že máme vlastně nejlepší náš hráč Luboš Jančařík už prostě je v tom věku, kdy vlastně je na sklonku své kariéry, ale pořád je to takový příklad. A ti mladí zatím nemají ty zkušenosti, ale já věřím, že i ta nastolená cesta s využitím zahraničních expertů, zahraničních trenérů je strašně jako do budoucna dobrým příslibem, protože zase nové pohledy, nový přístup i k tréninku, i vůbec k celkovému, tam nejde jenom o stolní tenis, ale celkovou tu filozofii, jak se dostat do té špičky, tak si myslím, že to je, že vedení asociace nastolilo dobrou cestu a že je to takový dobrý příslib do budoucna.
2: Pochvaluje si trenérská legenda Marta Novotná angažování například čínského experta Shu Kaje u české reprezentace ve stolním tenisu. Už za chvíli uslyšíte druhou část rozhovoru, ve které ikonická trenérka prozradí detaily z přípravy Marie Hrachové, která byla čtvrtá na olympijských hrách 1988 v Soulu a má stříbrnou medaili z mistrovství světa a nespočet medailí z mistrovství Evropy. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Ještě předtím, než vám nabídneme druhou půlku odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport, tak se znovu musíme vydat do New Yorku za naším reportérem Davidem Prouzou, který má zajímavé informace o čtvrtfinálovém deblovém utkání dvojce Siňaková Townsendová proti Bukšaová Melicharová Martinézová. Davide, máš slovo.
1: Jsou to informace nejen zajímavé, ale taky vítězné z pohledu Siňakové s Townsendovou. 6-2 a 6-4, respektive 6-4 a 6-2, to je výsledek tohoto zápasu, který na dvorci Louise Armstronga trval hodinu a 8 minut. Velmi rychlý zápas, rychlý proces a Kateřina Siňaková s Taylor Townsendovou jsou tedy v semifinále US Open dámského debla. Všechno zakončila Townsendová na síti krásným volejem ven z kurtu a mohli se opět se svojí českou partičkou radovat, byť ne tentokrát možná tak nahlas jako v tom minulém utkání, ale tam je potřeba říci, že to byl mnohem vyrovnanější duel a opravdu si Siňaková s Townsendovou sáhli na dno. Tady zase ukázali, proč jsou nasazeným párem číslo jedna a víceméně dá se říct, dominovali celému utkání. Takže naděje na český úspěch na US Open zůstává v podobě Kateřiny Siňakové, tak jako už mnohokrát v minulosti. Češka se pokusí získat svůj 12. Grand Slam v deblu, 13. celkově a hlavně pokusí se společně s Townsendovou zkompletovat takzvaný kariérní Grand Slam, protože právě triumf z US Open jim ještě ve sbírce chybí. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: To byly informace od našeho reportéra Davida Prouzy, moc krát za ně děkujeme a teď tedy pojďme na druhou část zmiňovaného rozhovoru. Jubilejních 80 let oslavila ikonická trenérka stolního tenisu Marta Novotná. Významná postava českého ženského sportu pomohla nastartovat kariéru legendární reprezentantce Marii Hrachové, kterou vedla v Ostravě Vítkovicích. Jak vypadaly jejich tréninky, prozradila Marta Novotná v rozhovoru s naším redaktorem Lukášem Kaletou.
2: Měli jsme fakt v té době absolutně profesionální podmínky, které se potom vlastně po revoluci ztratily, protože ty priority byly úplně někde jinde, takže já jsem měla možnost pracovat, teda 18 let jsem vedla Marii Hrachovou, vlastně jejím vrcholem bylo to semifinále olympijských her v Soulu. Pak vlastně jsem přišla, můj druhý stolní tenisový život byl Bavorsko. Tím způsobem jsem vyhrála konkurs v konkurenci asi 12 trenérů, mezi nimi byli i čínští mistři světa, jak mi to říkali. No a ten třetí můj stolní tenisový život, to bylo vlastně už v mém důchodovém věku, když jsem se vrátila z Německa potom do Česka a vedení asociace mě oslovilo, jestli by jim nepomohla některé věci. Největší cenu neměly ty medaile anebo ty poháry, které člověk dovezl od někud, ale vlastně to ti lidi, kteří mu zůstali v tom srdci.
3: Zmínila jste Marii Hrachovou, to byla opravdu fenomenální hráčka, legenda, tak vidíte třeba, že by se mohla urodit podobná hráčka takového kalibru a co to všechno vlastně obnáší?
2: Každý ten hráč je určitá individualita, jo? Nejsou dva stejní a já si myslím, že druhá Marie Hrachová se už těžko narodí, protože i celou tu cestu, jak ona si prošla, ty podmínky, které jsme měli a ona nebyla nějaký všestranný sportovní talent, což dneska už zase ta hra si vyžaduje. Ona měla ohromnou reakci, rychlou ruku, pracovali jsme na tom cíleně, ale taková hráčka, i když ten moderní stolní tenis tím směrem jde, že se to vyvíjí, že se to všechno zrychluje, ale prostě dneska jsou ty požadavky i jiné na ten všestranný rozvoj. My jsme na tom taky pracovali, ale ona měla vlastně tu hru postavenou všechno na to, aby byla blízko u stolu, aby hrála ty míčky rychle a tím drtila ty soupeřky i ty Asiatky. A co si myslím, že je důležité, aby tady i ty naše talenty, které tady určitě máme i mezi těmi malými dětmi, aby pochopili to, co já jsem té Marušce vždycky vtlokala do hlavy. Každý člověk je jenom z masa a kostí a každý je k poražení. Takže důležité je ty hráče přesvědčit, že na to mají, prostě pracovat na tom jejich sebevědomí.
3: Poslední věc k Marii Hrachové. Jak často jste trénovali? Jaké byly ty tréninkové dávky?
2: My jsme měli ten úspěch postavený na precizním plánování a já když můžu říct, že poslední 3 měsíce před olympiádou mě dokonce měřili celý tréninkový proces, který jsem si naplánovala, jak jsem měla prostě to střídání intenzity, objemu zatížení intenzity. Jsem tam měla tým metodiku, kteří Marušku po každém tréninku snímali laktát a udělali mi pak vyhodnocení křivku zatížení a já jsem s tím mohla pracovat. Prostě úplně na top špičkové úrovni, což dneska mají možná ty vytrvalostní sporty, biatlonisti určitě s tím pracují. My jsme třeba s tou Maruškou, my máme takový 1000 hodin ročně, je takový už hodně hraniční jako číslo, kdy, co ti hráči trénují. A my jsme měli v té přípravě třeba na tu olympiádu, ona natrénovala až 1400 hodin za rok.
4: Dodává trenérka stolního tenisu Marta Novotná, členka trenérské síně slávy Českého olympijského výboru, oslavila nedávno 80. narozeniny. Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

0: Pojďme na Radiožurnálu Sport před 11. hodinou večerní, ještě na fotbal, před půl 11. hodinou večerní, abychom byli přesní, na fotbalovou ligu mistrů, na aktuální výsledky v 66. minutě. Dortmund Villarreal 1-0, FC Porto Manchester City 0-1, Lille Betis 2-3 a Real Madrid Inter Milan 2-0. To platí tedy po víc než hodině hry a dál posloucháte Radiožurnál Sport.
1: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
4: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skeřit, že mu je 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no.
5: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá se stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
6: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
7: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
1: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
6: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
1: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
6: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
1: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
8: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
9: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
10: Ano, jsou srovnatelné.
9: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
6: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
11: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
1: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
12: Vypadá domácí tým, jako kdyby se kránu vrátil z maturitního plesu.
6: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
1: V mobilní aplikaci Můj rozhlas
6: nebo na webu irozhlas.cz
1: a také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je půl jedenácté. Monika Chmilová pro vás má zprávy.
13: Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovali 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je kontaminovaná. Podle něj je tam i 200 sudů s nebezpečnými látkami, například sertutí nebo arsenem. Stovky odletů z britských letišť narušuje problém s řízením letového provozu. Se zrušenými spoji se potýkají například Heathrow, Gatwick nebo Manchester. Provozovatel letového provozu příčinu problému identifikoval. Spočívala v systému pro zpracování letových údajů. Technici teď pracují na obnovení běžného provozu. Například dopravce EasyJet uvedl, že kvůli problému na britských letištích nabírají jeho lety zpoždění v celé Evropě. A jeřáb na Třinecké náměstí Tomáše Garrigua Masaryka usadil kotvu zaoceánské lodi Třinec. Bude připomínat československou námořní historii i odkaz tamních železáren. Jde o součást iniciativy Námořního muzea o návrat částí poslední lodi z tuzemské námořní flotily do Česka.
6: Sport.
13: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak se česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. A hokejisté Litvínova zvládli generálku na nový extraligový ročník vítězně. V Mladé Boleslavi vyhráli 2-1. Olomouc na závěr přípravy porazila Kometu Brno na jejím ledě 3-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D35 u Mladče a překážka na D1 za Souticemi. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce opatrně za odbočkou na Mladeč. Na kilometru 246 se uklízí po kolizi vozidel se zvířaty. Je to průjezdné, v místě se zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 52. kilometru za zatáčkou budou nakládat nepojízdnou dodávku na odtah. Projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se už netvoří. Na silnici 13 z Teplic do Děčína pozor za odbočkou na Varvažov. Na vozovce máme hlášené sražené divoké prase. A na nehodu pozor na silnici 43 z Brna do Svitav. Za Černou horou se mezi Bořitovem a Krhovem střetla dvě osobní auta. Místem se už projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se pak bude ochlazovat. Tolik zprávy.
14: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Ve zprávách jste slyšeli pro české fanoušky negativní zprávu, že Linda Nosková do semifinále tenisového US Open nepostoupila v singlu, podlehla obhájkyni titulu Bělorusce Arině Sabalenkové ve třech sadách, tak já nabídnu ještě pozitivnější zprávu pro české fanoušky, protože Kateřina Siňaková naopak do semifinále prošla, ovšem bylo to ve čtyřhře newyorského Grand Slamu. Po boku Taylor Townsendové Američanky porazila pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová, to je Španělsko, americká dvojice. Siňaková s Townsendovou zvítězili 6-4 a 6-2.

0: Three Days Grace ve vysílání radiožurnálu Sport 22 hodin 37 minut. Fotbalisté AEK Athény vyhráli na úvod základní části Ligy mistrů nad rakouským Laskem Linz 1-0. Brugy podlehli Aston Villa 2-3. No a právě teď pokračují čtyři další duely. Hraje se 77. minuta na stadionu Borussia Dortmund, která hraje s Villarrealem nerozhodně 1-1. V 78. minutě FC Porto prohrává s Manchesterem City 0-1. Lille Real Betis, to je další souboj. Lille jednak červená karta a jednak prohrávají tito fotbalisté francouzského klubu s Realem Betis 2-3. A Real Madrid Inter Milan, asi nejsledovanější duel tohoto večera, v 78. minutě už 2-1. Real vedl 2-0 po brankách Mbappého a Valverdeho, ale Carlos Augusto v 77. minutě, tedy před malou chvílí, tedy snížil na 1-2 z pohledu hostujícího Interu. Tolik fotbalová Liga mistrů, teď nás čeká víc sportovních zpráv, které přidá v pravidelném přehledu Karel Schamberger. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Tenistka Linda Novsková prohrála ve čtvrtfinále US Open s Arinou Sabalenkovou 1-2 na sety a na posledním Grand Slamu sezóny končí. Světová jednička z Běloruska tak může obhájit titul z New Yorku. V semifinále ji čeká lepší z dvojice Američanek Pegulová Navarová. A doplňme ještě příjemné aktuální informace ze čtyřhry. Česko-americká dvojice Kateřina Siniaková Taylor Townsendová porazila španělsko-americký pár Bukšaová Melichárová Martinezová 6-4 a 6-2.
0: Novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Bejbel, někdejší záložník madridského Atletika. Měl podíl i na nedávném příchodu španělského kouče Santiago Deny k české reprezentaci. Právě Bejbel totiž Denyu doporučoval, že bude i on členem realizačního týmu, se ale dohodlo až později po jednání výkonného výboru fotbalové asociace. O tom mluvil svazový předseda David Trunda.
2: Myslím si, že při tom jmenování to sehrálo roli v rámci nějakého doporučení i potřebných informací, které byly potřeba, abychom to rozhodnutí udělali, ale nebyl tam ten primární záměr, že bude rovnou asistent, ale tak, jak se to vyvíjelo velmi rychle, tak vlastně se dohodli a bylo to velmi korektní, velmi rychlý. Radek projevil velký zájem a už je součástí každodenní rutiny a makají na plné obrátky.
0: Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky taky oznámil dějiště finále domácího poháru. Hrát se bude, stejně jako minulou sezonu, v Hradci Králové. Zatím tím úředním termínem je středa 12. května.
1: Ve fotbalové Spartě končí po nepovedeném vstupu do sezóny dva členové realizačního týmu. Z pražského klubu odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
0: Fotbalový Baník Ostrava přivedl na závěr letního přestupního okna dva nové hráče. Slezany posílil obránce Jakub Elber, který si odpikává trest za účast v korupční kauze a přichází jako volný hráč po předčasném konci v Olomouci. Do Baníku pak tam míří i Stanislav Petruca, který probíhající sezonu ještě stráví ve Zlíně. Ostravané si ho ale můžou v zimě v případě potřeby stáhnout.
1: A zmíníme ještě další dvě změny v ligových kádrech. Zbrojovku Brno totiž posílil Afolabi Soliu. 21-letý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka nejvyšší soutěže na roční hostování bez obce z Liberce. Severočeši do týmu naopak přivedli ofenzivního univerzála Matěje Mikulenku, který podepsal smlouvu do roku 2031.
0: Osminásobný vítěz a zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa Lionel Messi se po dvou letech vrátil do nominace na prestižní ocenění. V té je vedle Argentince třeba šest mistrů světa ze Španělska nebo obhájce trofeje Francouz Ousmane Dembélé. 30členný výběr, ve kterém naopak chybí už po čtvrté v řadě Portugalec Cristiano Ronaldo, zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football.
1: Čeští volejbalisté zítra ráno odletí do Itálie, kde v pátek čeká první zápas na mistrovství Evropy. Na posledním evropském šampionátu před třemi lety skončili Češi 12., ale na loňském mistrovství světa vybojovali čtvrté místo. Na svůj první kontinentální šampionát se těší univerzál Patrik Indra.
3: Po té extrémně dlouhé letní přípravě plný dřiny je ten vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou určitě postupný. Prvně postup ze skupiny, ale myslím si, že všichni z týmu míříme výš a určitě se neuspokojíme postupem ze skupiny.
0: Cyklistickou Vueltu vede dál Španěl Enric Mas. Na jeho víc než dvouminutovém náskoku před druhým Rakušanem Gálem nezměnila nic ani 16. etapa španělské Grand Tour. Tu ovládl Brit Matthew Brennan a připsal si už čtvrté dílčí vítězství v aktuálním ročníku.
1: Hokejisté Litvínova a Olomouce vyhráli v generálkách na blížící se start nové sezóny Tipsport Extraligy. Severočeši zvítězili na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci na ledě Komety Brno 3-1.
0: Večerní sportovní přehled ve 22 hodin a 42 minut nachystal kolega Karel Schamberger. Krásný den,
1: příjemný večer.

0: Velké parkourové závody by v budoucnu mohly zamířit i do Pardubic. Tamní dostihové závodiště totiž otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo skoro 52 milionů korun a má třeba speciální povrch se zavlažováním. Díky osvětlení se tam navíc může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které jste tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl největší v té době, když se tady ty závody konaly, a byl to kuň Venér, jeden z mých nejlepších koní.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Už v letošním roce uděláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden den, kdy budeme pořádat závody. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, protože nechci říct, že by to bylo úplně náročné, ale přece jenom je potřeba si to trošičku osahat, protože to není úplně obvyklá technologie. A ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Proto, abychom mohli pořádat velkou akci typu třeba mistrovství republiky, musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Prostě pardubické závodiště je unikátní. Myslím si, že co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

Aerosmith a I Don't Wanna Miss a Thing, píseň, která doznívá ve večerním radiožurnálu Sport, je 22 hodin 52 minut. Pojďme znovu na fotbalovou ligu mistrů, protože už se hrají nastavené časy druhých poločasů. Dortmund Villarreal 3-1 je skóre, které platí. FC Porto Manchester City 0-2. Anglický tým navýšil před malou chvílí své vedení. Francouzský tým Lille proti Realu Betis ze Španělska 2-3 ve třetí nastavené minutě druhého poločasu a Real Madrid vede nad Interem ve druhé nastavené minutě druhého poločasu 2-1. I dál je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemný poslech.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu.
0: Sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu.
3: Z Tokio domu.
4: Z Delray Beach.
5: Z Herenfénu.

0: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmilová připravila zprávy.
1: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Sněmovna přehlasovala senátní veto. V Moldavsku dopadl neznámý dron a způsobil požár na poli. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové podlehla ve třech setech. A zítra bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zaměstnávání státních úředníků se má nově přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím zákon o státních zaměstnancích, který schválila sněmovna. Poslanci tak přehlasovali veto senátorů. Ti stejně jako opozice varovali před přijetím zákona, který by podle nich mohl vést k politizaci státní správy. Na to reagoval předkladatel návrhu poslanec Radek Vondráček z ANO.
3: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity. Profesionalita úředníka přece neznamená jeho nepropustitelnost. Stát musí mít stejně základní možnosti jako každý odpovědný zaměstnavatel. Kvalitní lidi získat a motivovat a nějakým způsobem řešit jejich špatný výkon.

0: Od nového zákona se koalice slibuje pružnější státní správu. Senátoři poslancům vrátili například i stavební zákon. O něm by sněmovna měla jednat zítra. Na pole na severu Moldavska dnes večer dopadl dron a způsobil požár. Na Facebooku to oznámilo moldavské ministerstvo obrany. Předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Bezpilotní letoun se podle Moldavska dostal i na území Rumunska. Incident se obešel bez zranění. Kišiněv i Bukurešť narušení svých vzdušných prostorů řešili v minulosti opakovaně. Vybrané části železničního mostu na Vítoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijou k tomu uhlíkové pláty, které nalepí na ocelovou konstrukci. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
1: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková se semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
2: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže moc to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gemem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
0: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje první nasazený pár Kateřina Siňáková a Američanka Taylor Townsendová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D11 u Sadské a nehoda u Skrchova na Blanensku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Sadskou. Na 25. kilometru na konci zúžení zastavilo nákladní auto. Budou tam řešit defekt na pneumatice. Odstavný pruh je uzavřený, ještě to ale není výrazněji označené. Na D1 z Brna do Prahy se připravte na překážku za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 52. kilometru za zatáčkou stojí porouchaná dodávka. Čeká tam na odtah, projíždíte opatrně. Na silnici 43 z Brna do Svitav se vyhněte překážce za Skrchovem na Blanensku. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražená srna. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.
6: Ještě předtím, než vám nabídneme reprízu čisté hry Martina Procházky, tak skutečně shrneme všechny výsledky, respektive co se týká fotbalové ligy mistrů. Ty tenisové už jste slyšeli ve zprávách. Tak pojďme na to. Dva úvodní zápasy dnes odstartovaly program nejprestižnější evropské klubové soutěže. AEK Athény LASK Linz 1-0. Klub Brugge, to je belgický celek, který podlehl anglické Aston Ville 2-3. A v těch duelech, které se hrály od 21 hodin českého času, Borussia Dortmund zvítězila nad Villarrealem 3-2. FC Porto, to je portugalský klub, který podlehl anglickému Manchester City 0-2. Francouzský tým Lille prohrál s Realem Betis 2-3. Real Madrid ten porazil Inter Milan 2-1.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Bude to přesně za týden, kdy úvodním kolem rozehrají hokejisté Karlových Varů a Třince novou sezonu. Pak ten další den, příští středu, nastoupí do akce zbylé extraligové týmy. My si dnes budeme povídat v našem pořadu s Martinem Procházkou na dálku s naším hostem, což má drobné mínus, že si úplně nevidíme do očí a nemůžeme tady na sebe úplně extra reagovat, ale má to zase minimálně jeden plus, jak za malou chvíli uslyšíte. Martine Procházko, hezký den.
8: Hezký den.
7: A hned přivítáme našeho hosta, protože ten sedí na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Je to sportovní manažer klubu Banes Motor České Budějovice. Bývalý hokejista, dvojnásobný mistr světa do 20 let s juniorským českým týmem na přelomu tisíciletí a jmenuje se Václav Nedorost. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
7: Tak teď můžete slyšet ten bonus toho, protože tam za vámi pěkně bouchají puky. S vámi i reportér jeho český Kamil Jáša. Kamile, i tobě, hezký den.
10: Hezké dopoledne.
7: Jak šlo, Václave, zakomponovat náš rozhovor do vašeho pracovního programu před novou sezonou?
10: Úplně v pohodě, tak mužstvo má dneska, mělo včera a dneska volno, protože jsme poslední přípravní zápasy před sezonou odehráli v pátek a v neděli, takže dva dny měli volno a vlastně trénuje jenom akademie, vlastně juniorka, 18, 16 mají dovednostní ranní tréninky, takže úplně v pohodě, měl jsem spoustu času a rád jsem si ho na vás udělal.
7: Děkujeme a teď jenom pro naši představu a představu posluchačů, ty puky, co tam bouchají o mantinely, tak to vydává kdo tyhle zvuky, jaká kategorie?
10: Tohle jsou ty nejstarší.
11: No hlavně hodně aktivní je Zdeněk Kutlák, to je trenér této kategorie, určitě ho fanoušci sportu, příznivci hokeje budou znát, také má medaily z mistrovství světa a co mě zaujalo, docela často mluví na hráče anglicky.
10: Tak máme v týmu i dva lotyšský reprezentanty, takže vlastně teď mají dělený trénink útočníci v obránci, Zdeněk má na starosti právě obránce, takže i ty informace musí předat těm cizincům v jejich, nebo v jazyce, kterým oni rozumí, protože čeština to určitě není.
11: No těch otázek určitě z Prahy zazní hodně, já se ještě budu držet tohoto tématu, když vybíráte nového trenéra a klub Banes Motor České Budějovice do sezony půjde s novým trenérem, díváte se i na to, jestli dobře mluví anglicky?
10: Tak úplně to není tou podmínkou toho, že ten trenér, když by neuměl anglicky, takže od něho odejdete nebo ho neangažujete. Případně u Roberta je to výhodou, protože hrával finál, angličtinu má skvěle zvládnutou a určitě je to bonus, protože těch cizinců z té extralize je více a více a určitě i Prochy může potvrdit, že pokud jako neví, co se v té kabině říká, ty hráči se úplně necítí ideálně a předání těch informací není tak, jak by to být mělo, takže je to určitou výhodou a já jsem rád, že Robert tohle zvládá.
11: Tak já jenom doplním, že je to Robert Petrovický, nový trenér Motoru České Budějovice a jak je na tom Martin Procházka s angličtinou, to vůbec nevím. Martine?
8: Přiznám se, že na tom nejsem moc slavně, každopádně asi bych se částečně domluvil, ale není to úplně excelentní. Já jenom bych říkal, Václav, k té angličtině v té kabině nebo během těch tréninků, tak nás překvapilo, že vlastně nakladně Vladimír Malý, Kusto, který jsme tam jako hosta, nám říká, že vlastně nakladně v kabině po celý den během celého tréninku se mluví jenom anglicky, aby ti hráči právě byli buď to v té komfortní zóně, že prostě ráno přijou kluci do kabiny a mluví se jenom anglicky, což mě teda trochu překvapilo, že si to nedokážu úplně představit. Nevím, jak je to úplně s celým tím humorem a nevím celým s tou situací. Takže nevím, jak to mají samozřejmě nastavené v Českých Budějovicích. Každopádně mě to nakladně překvapilo, že opravdu ta angličtina tady tam slyšet po celý ten tréninkový den.
11: No, poslouchejte dobře, ono to s tím vlastně také souvisí. Největší a nejviditelnější změny v sezóně příchody Tomáš Kundrátek, tam ta angličtina bude výborná, ale není asi tolik potřeba. Ale potom Lukas Nordsetter, Filip Ahl, Renas Krastenbergs nebo útočník Parker Bell, Paul Zachar, prostě těch změn je opravdu hodně a jsou tam hodně hráči. Mimochodem, za malou chvíli se tady objeví poprvé v Českých Budějovicích také další Nor.
10: No, to si říkat nemusel, ale těch cizinců, my jsme proti tomu, aby jsme těch cizinců měli tolik, na druhou stranu, jako ten český trh, ten hráčský český trh je tak úzký, že prostě ať jsem dělal, co jsem dělal, tak od náhrady na náhradu Tomáše Cibulky prostě jsem dva měsíce čekal, pořád čekám, ale bohužel čeští hráči nejsou. a nebo když jsou, tak jsou jako šíleně drahý a nemůžeme si to třeba dovolit. Takže ta angličtina prostě opravdu je potřeba a pokud tam není, tak to předávání těch informací, jak jsem říkal, je těžší.
11: My rádi ve vysílání Radiožurnálu Sport předáváme kompletní informace tak, abychom to měli pěkně pohromadě. Robert Petrovický, hlavní trenér, jeho asistenty Valdemar Jiruš, David Robata, trenérem brankářů zůstává Stanislav Hrubec. Tak to souhlas. Tak je to.
10: Jsi přesný.
11: Na začátku sezóny. Takhle začneme.
7: Dobře. Říkají dva muži, naši hosté, reportér z Jižních Čech Kamil Jáša a sportovní manažer klubu Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste sám zmínili jméno Tomáše Cibulky, což je borec, který si skvělými výkony i třeba v reprezentaci vysloužil to, že bude bojovat o NHL. Jaké máte zprávy o něm? Protože to bylo velké jméno v hokejové extralize.
10: Tak zprávy, Tomáš tady trénoval, připravuje se vlastně na kemp Edmontonu, myslím si, že dneska zrovna odlítá teda, jo? Takže včera tu byl naposled, trénoval s českým nároďákem v Praze a když nebyl tam, tak požádal, jestli může trénovat u nás, což jsme samozřejmě přivítali a jo, přejeme mu samozřejmě hodně štěstí, odehrál dvě skvělé sezóny a dostal nabídku, která se samozřejmě neodmítá, je to i dobrá vizitka toho klubu, že vlastně i tady z České extraligy se prostě do nejslavnější ligy světa dá dostat a teď bude záležet jenom na něm velká konkurence a záleží na něm, jak se s tím popere a co si vybojuje.
11: A kdyby to vyšlo, má z toho klub, pane z Motor České Budějovice, nějakou korunu, nějaký
10: no to už,
11: dolar?
10: To už má tím, že podepsal tu vlastně smlouvu, tak teď nezáleží, jestli bude hrát v AHL nebo v NHL nebo kolik toho odehraje. Tam vlastně ty smlouvy s IIHF jsou nastavený, takže pokud on podepíše kontrakt, tak je tam fixní částka, kterou potom ten klub dostane.
11: Říká Václav Nedorost.
7: Je tajná ta částka?
10: Jako nebo v čem myslíte jiná?
7: Tajná. Jestli si to chcete nechat pro sebe, nebo...
11: Zkusím Václava přitlačit tady ke zdi na stadionu.
10: Ne, já si myslím, že to bylo to někde 280, teď si myslím, že to bude 300, 320, nějak tady v těch hodnotách, to já to úplně přesně nevím, protože mě ty peníze nepřijdou a je to něco tady v té části 280 až 320 tisíc dolarů. Myslím, že Švédové mají vyjednanou jinou smlouvu a je to záleží to federace od federace. Takže.
11: A je to v té rovině, že je to zajímavá částka pro klub Banes Motor České Budějovice?
10: Tak určitě je, ona nepřijde najednou, takže to není tak, že nám teď najednou přijde do klubu 7 milionů navíc a můžeme s tím operovat. Ono se to taky, je to rozpočítaný na dílku té smlouvy, takže je to určitě něco, co pomůže. Na druhou stranu, vy za ty peníze musíte sehnat náhradu Tomáše Cibulky, protože ten tu hrát nebude.
11: A když jsme u peněz, zajištěná sezona, ta je určitě, jaká výše rozpočtu, asi nechci úplně konkrétní číslo, ale kdybychom to tak nasměrovali na pozici v tabulce extraligy.
10: To nejvíc bude vědět generální manažer, ale myslím si, že jsme někde od 7. do 12. 13. místa, někde tam ty rozpočty těch klubů budou jako podobný, takže tady se prostě nezveřejňuje částka na hráčský kádry, tady se zveřejňují částky, které prostě mají ty kluby v náklady spojený s halama a se vším materiálem a se všema lidma, který třeba v klubu pracují a to prostě neodpovídá tomu, kolik máte v tom týmu na hráčský, jenom na hráče.
11: Říká přímo v Českých Budějovicích Václav Nedorost, určitě zazní ještě další otázky. Já si dovolím jedno téma, protože včera jsem potkal Jiřího Lálu. Známe ho všichni, velká hokejová legenda Československa. Nakonec tady nad námi visí se 20. jeho dres a Martin Procházka si tu 20. vybral právě podle Jiřího Lály. Ale proč to říkám? Protože tenhle ten legendární kanonýr se vrací nebo vrátil se do Českých Budějovic. Pro mě osobně je to výborná zpráva. Nastřílel 297 gólů. České extralize, myslím, 230 jich přidal. V Bundeslize střílel góly v československé reprezentaci a v Německu byl dlouho, nevím přesně kolik, možná 20 let, ale vrací se sem do Českých Budějovic, bude chodit na hokejové zápasy. Zastihl jsem ho před plaveckým stadionem, jak zaznělo tak hezky v jednom českém filmu od Petra Nárožného, říkal, že bral saunu, ale vypadal naprosto v pohodě, rozpovídal se třeba o tom, jak ho přemlouvali v Quebecu, aby emigroval. No prostě přišlo mi, že se zase vrací mezi kamarády a pro český hokej, pro českobudějovický hokej určitě je to dobrá zpráva, že Jiří udělal a se vrací do Budějovic.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Ve spojení jsme v našem vysílání v pořadu Čistá hra Martina Procházky nejen tady ve studiu Radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou, ale na druhém konci je náš reportér Kamil Jáša a hlavně náš dnešní hlavní host, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste říkal, že Tomáš Cibulka musí zabojovat o místo v Edmontonu, ale samozřejmě o místo bojují i hráči v rámci vašeho klubu. Vy jste zvolili dohromady 10 přípravných zápasů a pak poměrně dlouhou zápasovou pauzu před startem extraligy. Tak proč zrovna tahle varianta?
10: Tak těch zápasů 10 na můj vkus bylo více, ale věděli jsme, že přivádíme více do hráčů, který určitě budeme chtít vyzkoušet. Chtěli jsme udělat daleko větší konkurenci v tom týmu, než bylo, takže jsme věděli, že ne všichni nám odehrajou 10 zápasů. Počítali jsme z 8 obránci, tím, že Tomáš pak odešel, tak jich bylo jenom 7, zapojili se do toho junioři, který hráli velice dobře a překvapili. A ten počet potom ve finále je docela ideální. A proč teď 10 dní do ligy už nehrajem? Tak my jsme ty poslední dva zápasy dali na pátek a neděli, aby jsme klukům mohli udělat takovej blok, že vlastně teď budeme 3 dny trénovat, pak 2 dny znova ještě dáme odpočinout, protože ta příprava byla náročná a ten 6-týdenní cyklus byl dlouhý a pak už jenom vlastně 2 dny do toho, než se ve středu začne na ostro. Takže ono zase my v těch teď 10 dnech máme 4 dny volna, protože teď jsme jeli takový jakoby takej kempík 14 dní bez volna a chceme toho využít, aby kluci dobili baterky, aby odpočinuli, aby se nažhavili na ten začátek a my si myslíme a vyhodnotili jsme to tak, že to je ideální.
11: Přípravě jste dostávali dost gólů. Není sportovní manažer lehce nervózní třeba z toho výletu do Švýcarska?
10: Jo, tak ten nám odevřel oči. Na druhou stranu určitě to není, je to příprava a my jsme si k tomu něco řekli, vyhodnotili a kluci na to výborně zareagovali. Poslední zápasy jsme odehráli daleko líp od toho ta příprava.
11: Se Straubingem.
10: Tak, se Straubingem, který tady loni vlastně ukázal obrovskou sílu a na domácím prostředí tady nás metl 8-3 a má docela podobný tým, hráli vepředu německé ligy, takže výborná prověrka a myslím si, že jsme se dobře naladili, i když je teda máme před sebou hodně práce a ta sezona bude dlouhá.
11: Říká Václav Nedorost.
8: Já souhlasím asi to, co říkal Václav, s tím, že je tam potřeba nějaký ten zápasový rytmus na dát těm hráčům možnosti se ukázat a pak je tam přesně to, co zmiňoval na konci to slovo, aby se ty kluci nabudili, aby prostě byli připravení, tak proto je ta delší přestávka. Myslím, že to je ideální a tohle by se mi taky takhle vyhovalo, protože máte v sobě spousty zápasů, máte už to všechno vyzkoušené. Určitě trenéři mají nějakou představu o sestavě, minimálně nějaký pár malých změn, ale teď je naopak ty kluky dát dokupy tak, aby opravdu byli nažavení do toho vstupu, do toho startu extraligy, protože pro každý tým si myslím, že začátek sezóny je velmi důležitý. Od toho se to potom odrazí, jaká je atmosféra v týmu. Samozřejmě už Václav zmiňoval i spousty těch cizinců, takže si myslím, že tohle je dobrá volba, dobrá varianta. Teď uvidíme, jak samozřejmě bude motor připravený.
7: Začátky sezony někdy bývají rozpačité vlastně u všech klubů, protože než se to všechno sedne, Martine, ty jsi říkal, že už mají něco vyzkoušené a tak dále. Já jsem se byl podívat na jedné přípravě extraligové, byl to zápas Kladna se Spartou a troufnu si říct, že trenéři v některých ohledech asi nebyli úplně spokojení. Tak na Václava Nedorosta nejen jako na sportovního manažera, ale také na bývalého hokejistu. Jaké jsou takové ty porodní bolesti nové sezony, než si to všechno sedne?
10: No, tak je jich hodně, samozřejmě starší hráči, měl jsem to taky tak, hlavně ty první 2-3 týdny, ty přípravy, prostě to člověk a to tělo reaguje na ten objem těch tréninků, do toho máte většinou vedra, ty ledy v těch halách bývají horší, takže člověk se jako korty starší kluci se začátku můžou trápit nebo necítit se ideálně. Na druhou stranu dalších mladších kluků hodně bojuje o fleka, takže je to takový celý nervózní a sedá si to jako postupně a bude si to sedat, já myslím prvních 10, možná 12 zápasů, jo. To je u každého toho celku a ten začátek je tak moc těžký, že tam právě dochází ještě k těm překvapením toho, že nádoby ty silný týmy, o kterých byste si řekli před sezónou, že by neměli skoro prohrát zápas, jak to mají nabitý, tak prostě jo, budou nachytaný. Taková ta energie ze začátku té sezóny je může překvapit v těch ostatních týmech a dochází tam těm překvapením. Takže jak říkám, bude si to určitě těch 10 zápasů sedat, ale my si nemůžeme dovolit tady na nic čekat, my musíme být připravený od prvního zápasu a prostě chytit ten začátek, protože nemáme takový tým jako ty velkou kluby, že bychom si mohli říct, ale my to doženeme někdy v listopadu.
9: To je ve vašich očích Sparta, Pardubice, Třinec?
10: Jo, i Kometa posílila 15 nových lidí, jo, spoustu do toho investovali a myslím si, že tohle jsou čtyři favoriti a do toho další černý koně té soutěže, ono to nebude vůbec jednoduchý. Já si myslím, že to nebude jednoduchý pro nikoho, nejenom pro nás, ale pro někoho v té extra.
9: No, když jste mluvil o zkušených hráčích, tak já si dovolíme přímo tady v Českých Budějovicích otevřít jedno téma, možná lehce ožehavé, mezi nejzkušenější hráče, kteří se teď pohybují v Jihočeském kraji, určitě patří Lukáš Pek. Jaká je ta spolupráce? On hraje v Táboře, hraje Maxaligu, hraje druhou nejvyšší soutěž první ligu. Jaká je spolupráce s Táborem? A asi není žádné tajemství, že si lidsky moc nesedli s bývalým trenérem Motoru Ladislavem Čihákem, asi by spolu na večeři nešli, se mi tak zdá. Teď je tady jiný trenér Robert Petrovický. Je ta varianta, že se Lukáš Pech třeba při určité konstelaci kolem Vánoc, kdybyste potřebovali, objeví v Motoru?
10: Může ta situace nastat. Máme ho napsaného na soupisce, takže je prostě k dispozici i pro ten případ, že kdyby tady se něco dělo, a nemusí to být jenom nějaký nemoci, třeba nám nebudou hráči hrát tak, jak si představujeme a nebude to v jejich pozici fungovat, tak Lukáš je zkušený, asi se ani nemusí zkoušet. My jsme měli přípravu s Táborem, takže jsme viděli jeho kvality a uvidíme, jak to dopadne, nic neslibuju, ale ta varianta tady může být a ta spolupráce. Já si myslím, že funguje, my jsme udělali docela veliký, široký kádr a vlastně na start Maxaligy bude k dispozici 5 hráčů od nás pro Tábor, takže si myslím, že budeme chtít pomoct Táboru i sami sobě v tom, že budeme mít hráče v rozehraný a snad to bude pomáhat obou klubům.
9: Martine Procházko, má Lukáš Pech ve tvých očích co nabídnout extralize, extraligovému fanouškovi Motoru České Budějovice? Přece jenom roky běží a on strávil jednu sezónu v nižší soutěži, není to pro něj velká brzda?
8: Já bych neřekl, že to pro něho žádná velká brzda nebo větší brzda, že by to byla, protože Lukáš Pech právě i v Táboře ukazoval, a jak už možná zmiňoval i právě Václav Nedorost, ty obrovské kvality, tu zkušenost. Myslím si, že v jeho případě si myslím, že není ho potřeba ani nějakým způsobem zkoušet. On moc dobře ví, jak má hrát hokej a dokážu si představit přesně to, co říkal Václav, že když k té situaci dojde, takže Lukáš Pech bude třeba jedním z těch hráčů, který okamžitě je schopný naskočit. Každopádně mě by spíš ještě trošku víc zajímalo, jaká tam funguje teďka mezi Motorem České Budějovice a Táborem spolupráce ohledně mladých hráčů, jak třeba mladší hráči dostávají prostor v Táboře, protože si myslím, že to je právě takový ten stejná situace jako Sparta Praha má Litoměřice, kam dává mladé hráče okolo 20 let, aby se jim právě vyhráli, aby se dostali do formy, aby byli kdykoliv možnosti dostat je znova do toho týmu.
9: A já si ten dotaz Martina Procházky dovolím lehce rozšířit i na spolupráci s dalšími kluby. Písek, tradiční hokejová Bašta, i když ať už tedy teď je v třetí nejvyšší soutěži, stejně tak vlastně Jindřichův Hradec. Jaká je ta spolupráce na tomto poli mezi mladými hráči?
10: Tak tyhle krajské kluby, jak zmiňoval, tak určitě spolupracujeme, máme podepsaný memorandum, že vlastně ty nejlepší hráči, když máme o ně zájem, jakože 100% vždycky máme, tak sem přichází už do akademie a pak se rozvíjí tady. Ohledně Písku, tam samozřejmě nějaký junioři nám chodí hrát, ale jako není to primárně to, po čem koukáme. Jak říkal Martin, rádi bychom i ty mladý kluky zapojili v Táboře, protože je to určitě ten dospělý hokej, je strašný skok oproti tý juniorský kategorii a ten přechod není vůbec jednoduchý. Na druhou stranu hodně se nám tady ty mládežnický soutěže mění a letos můžou z tý juniorský extraligy spadnout 2 až 3 týmy, že jo? Takže člověk taky se musí postarat o to, aby byl v klidných vodách, aby to nebyl ten tým, který zrovna sestoupí, protože to ovlivňuje tu mládežnickou akademii jako celé. celek a zatím mimo těchto pět zatím zkušenějších tam místo pro juniory není, ale věřím tomu, že určitě bude, jsme na tom domluvení, jenom potřebujeme se postarat o to, aby všechno bylo v pořádku tady.
11: No, zmiňovali jsme hodně jmen, nezmínili jsme dvě jména vycházející hvězdy, Václav Nedorost mladší a Hejduk, synové slavných otců, výborných hokejistů. Jaké je to pro vás téma? Trochu ožehavá věc?
10: A tak ožehavá, tak samozřejmě díky tomu, že jsem tady sportovní ředitel, tak mít syna pod sebou není jednoduchý, jak pro mě, tak ani pro něho, ale Mladěk bude hrát 5 zápasů a zaujal. Opravdu můžu říct, že scháním teda beka číslo 8, ty si tam něco prozradil, ono to teď oficiálně někdy dneska, zítra asi vyjde. A 8 jich tady bylo loni a s tím, jak hrál vlastně Mladej, tak jich máme 9. Na druhou stranu má čas, je mu 18. Je potřeba, aby ty kluci, a já to říkám celou dobu, ty mladí kluci byli v dobrých situacích, aby prostě šli do situací, kde můžou být úspěšní, a byl poslaný do juniorů, hrál první 2 kola extraligy juniorů, má tam kde hrát, hraje tam 25 minut a ten rozvoj zápasový má tam a potom samozřejmě trénujou tady s dospělýma, což jim dává nejvíc v tom posunu. Takže to je, co se týče Neda juniora.
11: No a je ta varianta, že si tak v neděli o oběda řeknete, nebo vy mu prostě přikážete, zítra jdeš do tábora?
10: Tak za prvý tábor není úplně naší farmou v tom, že my to řídíme. Oni si to řídí sami a samozřejmě co chcou ty hráče, chtěli by samozřejmě nejvíc ty nejzkušenější, aby
11: ty nejlepší,
10: aby mohli pomoct těm výsledkům, ale i tak si myslím, že díky tomu širokému kádru máme jim co nabídnout, můžeme si pomoct navzájem a když řeknu a zavolám do tábora, že chceme, aby nám odehráli mladýho, tak nám ho odehrajou, taková je domluva, jo, ale jak jsem říkal, teď první měsíc určitě je potřeba, aby dobře rozjeli všechny tady naše týmy, dobře ty soutěže, všichni zůstali ve svých kategoriích, hráli hodně, měli sebevědomí, dávali branky a ten přechod potom do těch starších je jednodušší, protože už tam jdou s nějakým sebevědomí. Takže to je to, co se týká těch mladých. A vy jste si zmiňoval
11: druhé jméno, velké jméno českého hokeje.
10: Marek Hejduk už není junior, takže už musí hrát jenom dospělý, je mu 22 let a byl tady na tryoutu, zaujmul nás, měl nasazení, měl pracovitost, měl něco víc, než třeba tady v tom českém prostředí ty kluci jakoby mají, a proto jsme se rozhodli ho prodloužit a můžu říct, že si vybojoval sestavu, opravdu nás zaujal a myslím si, že bude platný. A když v té sestavě nebude, tak i on může být vlastně poslán na rozehrání nebo na dohrání těch minut do tábora, ale momentálně se s ním počítá tady.
11: Cítíte z něj, že je taková trochu jiná mentalita?
10: Jo, má to v sobě, tam prostě mají daleko více konkurence už od mládí a má takový ty detaily v tom tréninku, v té hře, malinko líp zvládnutý než ty naši. My nebudeme pracovat, aby to měli všichni, ale na něm je vidět, že prostě na tom malém hřišti je daleko méně času než tady na těch evropských kluzištích a ty věci u těch mantinelů, držení puku, postarání se o puku v pytli dělá trošku lépe než ty ostatní.
7: Říká Václav Nedorost, sportovní manažer hokejového klubu Banes Motor České Budějovice. Postarání se o puk v pytli, což je místo na úrovni vhazování u mantinelů pro potřeby posluchačů, kteří neznají tenhle obrat, ale ta slova Václava Nedorosta zaujala i Martina Procházku.
8: Je to tak. Já se ještě vrátím, jak říkal Václav Nedorost, k Maďasovi. My jsme tady s Františkem Kunou před začátkem našeho pořadu bavili se o tom, že on poslední 3 roky strávil ve Švédsku, v New Yorku. Jaká tam byla tady ta cesta, nebo bylo to tvé rozhodnutí, nebo to bylo přímo agenta rozhodnutí, protože samozřejmě víme, že spousta hráčů právě chodí do té juniorky, do té švédské soutěže.
10: No, bylo to naše rozhodnutí, samozřejmě nějaké zkušenosti s tím mám. Snažím se taky jako vzdělávat. Vždycky se v každý sezóně jsem si vymyslel v posledních 5-6 letech nějaký 2 stáže, na který jsem chtěl jet, podívat se a absolutně tím nechci jakoby denohostovat jakoby českou mládež v žádném případě. Kluk to chtěl zkusit, Já tam jako Niklase Havelida, s kterým jsem v Americe hrál, který dělá mládež v Linköpingu, tak jsme si řekli nějaké podmínky, nějaký rozvoj. Oni to mají prostě svazově daný ve všech těch akademiích. Ten tréninkový proces je stejný. A mladěz to chtěl zkusit, tak na 2 roky šel a myslím si, že se mu tam líbilo. No, vrátil se a pokračuje zase v práci tady, takže vůbec já právě si nehraju na to, že je něco špatně, že bude hrát naši juniorku, jako slýchávám, jo, takže prostě těch 25 minut, když každý klub někde odehraje, tak je to prostě zápas, když ty hráči jsou dobře nastavený a k tomu zápasu přistupují tak, jak mají, tak se dá zlepšit v každý soutěži a prosadit se, dát branku, být rozdílovým hráčem není úplně jednoduchý a je potřeba se prosadit proti každému soupeři, takže tahle cesta do toho Švédska byla z toho důvodu, že to mladěz chtěl zkusit, osamostatnil se, myslím si, že mu to pomohlo, teď se vrátil a jenom na něm, aby pracoval, aby se prosadil sám.
9: Jenom dokreslím situaci, nejsme nikde na motocyklových nebo motoristických závodech, ale teď vyjela rolba, skončil trénink akademie, ti nejmladší z akademie sbírají puky, na ledě už jsou jenom 2 trenéři, Zdeněk Kutlák a Arpád Gary. Před malou chviličkou zdálo se, že i Arpád Gary zapojil angličtinu. To jenom tak pro dokreslení situace.
7: Děkujeme za to. Vy jste, Václave Nedoroste, použil takovou zkratku mladý Nedo, tak já se jenom zeptám, jestli to opravdu čistě souvisí s vaším příjmením, nebo to má nějakou souvislost s Václavem Nedomanským, kterému se tak také říkalo. To byl Big Net tedy.
10: To byla legenda, to byl úplně jiný kalibr hráče, takže já mám si mě vždycky každý volal Nedo, takže tady to je Nedo junior, no. Máme 3 syny, takže všichni 3 jsou taky Nedové, všichni hrajou hokej, takže všem se říká stejně.
7: Za chvíli pokračujeme.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Pokračuje náš hokejový pořad. Týden před startem hokejové Tip Sport Extraligy. Naším hostem na dálku je sportovní manažer Banes Motor České Budějovice Václav Nedorost. Vy jste podobnou pozici zažil v Mladé Boleslavi, pak jste si dal od ní trochu volno. Tak jaké to je teď pro vás naskočit zase do této, jestli to můžeme nazvat nějakou sportovní úředničinou, nebo jak to vnímáte vy?
10: To bych asi nenazýval, protože já moc úřednicky nevládnu, papírově jsem nepolíben a nemám tohle na starosti, protože by v tom byl akorát chaos a možná nějaké jako extra chyby, takže jako v rámci sportovního manažera nebo sportovního ředitele ten objem nebo ta práce, co mám na starosti, je vlastně hráčský kádr, trenéry, tréninkový proces, jo, ne úředníčina nebo papírování.
7: Omlouvám se za ten výraz, tak ne. Jsem rád, že jste mě opravil.
10: Ne, tak pohodě, to já, no, on kdyby to někdo slyšel, že bych k tomu přikyjoval, tak by mi dali, protože ví, že se tomuhle vyhybám. Takže...
9: No já v této souvislosti zmíním 2 zajímavosti. Tuto funkci jste přebral po výborném hokejistovi Jiří Novotný, všichni ho tady znají v České republice, mistr světa z roku 2010, hrálo to nějakou roli, to je ta první podotázka. No a nastoupil jste tedy do známého prostředí, předpokládám, že jste velmi dobře věděl, co vás v roli sportovního manažera nebo ředitele, ať už tomu říkáme, jak chceme, tak co vás čeká.
10: Věděl jsem, samozřejmě, jak jste zmínili, už jsem v Boleslavi 3,5 roku s Radimem Vrbatou tuhle funkci dělal, byli jsme na to 2. Teď jsem tady na to teda sám, ale ještě jsem si přidal k tomu tu mládež, takže starostí a práce je teda hodně. Já jsem těch posledních 2,5 roku měl na starosti tady mládež, takže jsem vlastně na tom, v tom dění byl neustále, denodenně, chodil jsem na zápasy Jáčka a pak, když se Jirka rozhodl, že skončí, tak vedení začalo hledat nějaký nástupce nebo kandidáty na tuhle práci a domluvili jsme se společně, že bych tu mládež spojil i s tím A mužstvem. Myslím si, že to taky je správně, protože ta provázanost by měla být. A já ty kluky tady v mládeže znám hodně, protože pod našimi rukama se tady zdokonalujou, jsou v rozvoji a myslím si, že Motor je jeden z těch týmů, který chcou dávat a dávají šanci těm mladým klukům a Tomáš Cibulka jenom toho úkaz, že vlastně během 2 let se dostal do NHL a Štěpán Hoch byl, který tady prošel celou tou mládeží, prošel draftovaný ve 3. kole, takže ta cesta i pro tyhle kluky tady je, za což jsem rád a já jsem teď ta spojka mezi tím, aby to fungovalo nejlíp, jak může, a uvidíme, jak se nám to bude dařit a jak ty cíle budeme naplňovat.
11: Já bych jenom potvrdil, protože před malou chviličkou pod námi tady na tribuně prošli chlapci z akademie, slušně máte vychované, pozdravili jeden po druhém, výborně.
10: To byl zrovna reprezentační program, který jde ale teď vlastně. Máme tady v rámci těch akademických tréninků to rozdělené na tři fáze, je vlastně juniorka a potom obchodní akademie a reprezentační program, takže to byly, ty šli do posilovny ještě před ledem, takže mají pestrý program. A
11: já se snažím být na zimním stadionu často, ale vy jste tady každý den, vidíte každý trénink Ačka, to je velká zajímavost, nebývá to úplně součástí praxe sportovního ředitele?
10: Jo, já si myslím, že by to tak mělo být, protože chcete s těma hráčima mluvit, pomoci jim, dodat jim sebevědomí, ale i říct jim, jakoby, že něco není v pořádku, nebo ten tréninkový proces není podle přestav a člověk, když tady sedí a kouká na to a chce mít potom nějaký přehled a chce, aby to slovo mělo nějakou váhu, protože to vidí, tak samozřejmě je to potřeba, no, a jako to si myslím, že není nic, co se neděje, to si myslím, že se děje jako asi ve většině klubů, že ty zodpovědné osoby chcou být u toho a chcou vidět, co se děje na tréninku, jak ty kluci k tomu přistupují a co případně i trenérům dát nějakou zpětnou vazbu, co se dělo, protože zhora, jak to všichni víme, je to vidět lépe.
7: Říká Václav Nedorost za zvuku rolby na zimním stadionu v Českých Budějovicích. Posloucháte pořad Čistá hra Martina Procházky. Martine, při představě toho, že na každém tréninku toho hráče je sportovní ředitel nebo sportovní manažer, který chce samozřejmě to nejlepší pro svůj klub, ale také samozřejmě řeší konkurenci uvnitř, tak jaké to může být pro hráče přímo na ledě? Asi to bude různé ve 20 a jiné v 35.
8: Určitě, jak říkáš, Františku, já si myslím, že to je ale dobrá volba, přece jenom pro ty hráče, nejenom pro hráče, ale i pro trenéry, kteří má vlastně ten sportovní ředitel pod sebou. Oni vlastně všichni ze sebe musí dávat na tom tréninku všechno ze sebe maximum. Vlastně Václav už to zmiňoval, že je schopný potom cokoliv říct. Takže myslím, že to je dobrá volba. Překvapilo mě, že říká, že takhle to možná bude ve všech týmech. Já si nemyslím, že to úplně ve všech týmech je, že by sportovní ředitel byl na každém tréninku. Tohle to si myslím, že je skvělá volba od Václava a že samozřejmě to dělá pro ty kluky obrovský ne tlak na ně, ale to, že prostě musí na tom tréninku jít pořád naplno, musí být vidět, musí se ukázat. Samozřejmě to, co potom předvádí v tréninku, tak potom po nich bude určitě v zápasech nebo naopak. Takže si myslím, že to je skvělé a samozřejmě to schvaluju Václavovi, protože to si myslím, že je dobrá volba pro ty hráče, aby ze sebe vydávali všechno.
7: A tak může Václav Nedorost odpovědět na otázku, jestli má přehled napříč extraligovými kluby v té samé pozici, co jsou ti ostatní, těch dalších 13 mužů, jestli to mají taky takhle?
10: Já právě ale vůbec nevím, já jako v Boleslavi mě to přišlo od začátku, když jsem nastoupil, že tam u toho chci být a měl bych jako to vidět a přišlo mi to úplně právě normální, tak si právě myslím, že by to měl být takový, já bych nechtěl říct standard, to ne, to bych nechtěl, ale na druhou stranu díky tomu, že to papírování nemám na starosti, že to tady máme v klubu zařízený jinak, v Boleslavi jsme měli to taky jinak, tak vlastně mimo to, že jsem s trenérama v kabině, povídáme si o tom, co jak udělat líp, jak co nastavit, kam ty hráče pošlem, kdo hrát bude, kdo se dotrénuje, protože má malý ice time, tak potom nic jiného člověk ve finále, kromě telefonování, což se dá dělat na tribuně, nemá. A v ten moment jako by mi dává jediný smysl, že když Ačko trénuje, tak proč se na ně nedívat, proč nevidět, jak si ze kluci lepší, jak tomu přistupují a tak dále a tak dále. Takže já fakt jako nemám napříč extraligou zjištěno, kde manažeři se na trénink dívají, kde ne, mě právě díky tomu, že mi to přijde tak jednoduchý nebo tak smysluplný, tak jsem si myslel, že by to mělo být ve všech.
11: A zasahujete trenérovi. Ono to s tím souvisí, zasahujete trenérovi nebo třeba i do skladby týmu určitě, ale do sestavy to snad by bylo už až příliš, nebo ne?
10: A také se to nedá nazvat. Samozřejmě máme tři trenéry, jsem tam já, trenér golmanů se stará o brankáře, ale to je vždycky společná práce a každý to trošku vidí jinak, že jo. Nakonec má hlavní slovo vždycky trenér na tu sestavu, ale těch variant díky tomu, jak máme teď široký kádr, může být více a ne všichni třeba máme úplně ty názory stejný. Na druhou stranu, kde je napsáno, že ten jeden je vždycky 100% anebo ten správnej, takže i pro toho hlavního trenéra, který má tu poslední volbu, třeba je dobrý slyšet to, ale já to vidím, jako, že tyhle dva si třeba rozumí víc a tam je ty míň a tak dále a tak dále. Takže to je jako v rámci tady toho fungování, je to společná nějaká vize toho, co by mohlo fungovat nejlíp, protože my chceme, aby to fungovalo nejlíp.
11: Já bych se rád zeptal Martina Procházky, protože mě to hodně zajímá. Zaznělo tady hodně jmen i cizích hráčů. Samozřejmě, že v úvodu září se ty týmy budou různě skládat a budou se ještě vyměňovat, přicházet další hráči. A často slyšíme od šéfů týmu, třeba i od sportovních ředitelů, že diváci musí být trpěliví na začátku sezóny, až si to všechno sedne někde kolem Vánoc. Ale já tohle to slýchávám moc nerad, protože tak řekněte fanouškům, ať si za 6 000 koupí permanentní stupenku a jsou trpěliví. Tak Martine, co na to říkáš?
8: No, samozřejmě fanoušci zaprvé jsou, jak se říká, nažavení tu sezónu, jsou natěšení, no a takový to, když se špatně začne, tak se tam může stát to, že najednou tam pak vznikne atmosféra v tom klubu. Víme, jak to bylo v loňské sezóně třeba s Litvínovem, tým, který od začátku sezóny hnedka se dostal na poslední místo, obrovské problémy, obrovské jak finanční, nevěděli, jak to s tím bude, což nechci říkat, že to je případ Českých Budějovic, ale ten začátek je hodně důležitý, takže určitě tohle to si nechce žádný tým připustit, protože pak je hrozně těžká cesta se z toho dostávat. Takže to si myslím, že ani tady ta volba pro žádný tým jako nepřichází v úvahu, že by prostě se pomalu rozjížděli a čekali se to pak bude zlepšovat. A tím jsou spojení samozřejmě fanoušci, takže já si myslím, že všechny ty týmy, které budou naskočit do extraligy, já myslím, že extraliga bude opět obrovsky vyrovnaná. Trochu si to říct, že to bude vyrovnaná extraliga, takže ty zápasy budou důležitý hned na začátku a je jasný, že pro každý tým to bude důležité ten vstup do sezony.
7: Hlavním hostem je dnes Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice. Když byla řeč o vaší pozici sportovního manažera, tak máte na tribuně nějaké jedno oblíbené konkrétní místo, kde vás ti hráči prostě, když se podívají, vždycky uvidí, prostě řada sektor sedadlo?
10: Má.
7: A sedíte tam teď?
10: Daleko teda. Ne, ale jsme tak 10 metrů od toho místa. Je to za střídačkou vlastně, člověk vždycky jde na ten trénink s kafíčkem a jde si sednout na to svoje místo, takže tady máme zasedací pořádek dokonce. Generální manažer má svoje místo, já mám svoje místo a tam sedíme takhle.
11: Ale při zápase je to jinak.
10: Při zápase je to jinak, já sedím s videotrenérem vlastně na novinářské tribuně.
11: A vlastně asi 3 metry od komentátorské kabiny Radiožurnálu Sport. V této souvislosti připomenu, že Radiožurnál Sport zase bude všechny zápasy vysílat v přímém přenosu.
10: No, je to tak a vlastně já jsem propojený se střídačkou, jestli říkáme nějaký detaily nebo něco, co je třeba kluci z pozice nebo z úrovně toho ledu třeba tam přehlídnou nebo nevidí, tak si můžeme vlastně s videotrenérem ty informace předat a posady směrem dolů.
11: A o přestávce utíkáte do kabiny?
10: Taky chodím o přestávkách jenom říct pár věcí, jakoby co člověk, ale oni to trenéři většinou vidí, že jo, to je jenom spíš, jako kdyby se chtěli na něco zeptat a máme něco nastaveného, že koukáme na bule, na signály, jo, ono z té úrovně toho ledu, to nikdy třeba není úplně vidět, jo, na té střídačce se to hodně děje, potřebujou reagovat na vyloučení, na taktiku a něco takového, takže zetora je to jednodušší.
11: A je to docela daleko z té novinářské tribuny až do kabiny, to se proběhnete dvakrát za zápas.
10: No, člověk, když vyjde o 10 vteřin díl, tak je to v pohodě, vyhne
7: tomu se
10: lidem.
7: Pardon, dostaneme. Máme totiž posluchače na naší telefonní lince. Dobrý den, kdo se dovolal?
12: Dobrý den, u telefonu Vítěz Lutome, fanoušek Motoru. Já bych měl dotaz na pana Nedorosta. Jak je na tom Filip Aal, švédský útočník, který se v posledním přípravném zápase ve Štrabinku zranil? A jestli víte, kdyby se tak mohl vrátit do sestavy? A potom bych chtěl poděkovat panu Nedorostovi, že přivedl do týmu Marka Zachara. Za to jsem opravdu hrozně rád. Takže děkuju a mějte se dobře, ať se Motoru daří. Naschanou.
7: Děkujeme za zavolání, děkujeme za velmi konkrétní dotaz a vzhledem k tomu, že není play-off, tak by nemusela zaznít obvyklá formulka, že jde o zranění ve spodní části těla. Tak můžete odpovědět posluchači, prosím?
10: Ano, zdravím posluchače, mám pro něj dobrou zprávu. Filip je v pořádku a teď po těch dvou dnech volna se už zítra zapojí do tréninku a bude připraven na start extraligy. Takže děkujeme za podporu a pozitivní zpráva.
7: Na tribuně Českobudějovického zimního stadionu sedí Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice a náš reportér Kamil Jáša, ale během zápasu byste si tam rozhodně nesedli, protože České Budějovice se dlouhodobě prezentují tím, že tam chodí opravdu hodně lidí. Martine Procházko, České Budějovice patří k těm týmům, těm baštám, byť to dlouho bylo ve druhé lize, respektive v druhé nejnižší soutěži, ale Budějovice jsou zpátky. Jaká je tvoje vzpomínka? Když jsme se tady dívali před pořadem, tak si říkal, a Eda Turek je tam pořád, takže samozřejmě i ten stadion tě musel být nějakým způsobem blízký.
8: Přesně říkáš. Zaprvé ještě jako aktivní hráč jsem hrozně rád jezdil do Budějovic zápasy hrát, protože zaprvé Motor hrál vždy takový ten útočný hokej, takže to se mi hrálo dobře proti Českým Budějovicím. Samozřejmě mám tam spoustu bývalých kamarádů, spoluhráčů, už si zmiňoval Edu Turka, samozřejmě kdykoliv se vídáme, tak je tam velká pohoda. No a no, to víme, Motor České Budějovice nebo vlastně Český Budějovický fanoušci, vždy by prodáno bylo to jedno, jestli hráli o soutěž níž, vždy tam byla nádherná atmosféra, fanoušci si to užívají. Mně přijde právě, že oni si to tam jdou užít, že jdou si tam podívat na ten tým, zafandit tomu svému týmu. Byli jsme tam na několika zápasech, kdy si pamatuju, kdy tam před dvěma rokama, nebo kdy byla nějaká ta díra v ledu, trvalo dlouho,
7: Byli jsme tam na nároďáku.
8: Dlouho tam se trvalo, než se ten led vůbec, jako jestli se bude hrát, nebude hrát, ale ta atmosféra, která byla během té skoro hodiny, co no, se nehrálo, tak byla úžasná.
7: Technická četa s hasícím přístrojem a z reproduktorů někdo velmi bystře rozehrál píseň, co jste hasiči, co jste dělali.
8: Přesně tak. A byla to ještě mezi tím velká diskoteka mezi tím, takže to bylo perfektní. A ty fanouci to užívají a to se mi na tom líbí a proto mají u mě jako velkou poklonu, protože opravdu chodí za tím hokejem zase bavit.
7: Já jenom doplním, že Eda Turek se jmenuje Roman, je to bývalý hokejový brankář, který stoickým klidem vychytal české reprezentaci zlato na mistrovství světa ve Vídni v roce 1996. Martin Procházka mluvil o tom, jak dobře se mu hrálo v Českých Budějovicích, a tak otázka na Václava Nedorosta, už i bývalého hokejistu a teď sportovního manažera jeho českého klubu, jak dobře by se hrálo Martinovi Procházkovi s jeho touhou po útočném hokeji teď proti Motoru?
10: No tak chtěli bychom mu to zkomplikovat, takhle, to je naše jako to moto, že chceme opravdu hrát důraznej, rychlej, přímočarej a nepříjemný hokej pro soupeře, aby jsme právě tady těmhle typům hráčů, jako Martin byl technickým, který uměli dát góla a chtěli mít na ledě více času pro to, aby vlastně dělali ty svoje geniální a rozdílové věci znepříjemnit a to bude něco, čím se budeme chtít prezentovat a čím budeme chtít vyhrávat zápas.
11: No a když už si s Václavem Nedorostem povídáme přímo v Budvar aréně, tak já si dovolím využít té příležitosti, že začal trénink další kategorie a já to nikdy neviděl na žádném tréninku, protože trenér nejprve přijel a v ruce měl fixku, namaloval cosi na ledovou plochu. Co to je?
10: Tak to bude
11: čáry, dvě čáry, no, čtyři tečky.
10: No, to bude cvičení, to bude krátká, dlouhá klička a z toho budou startovat vlastně, tam asi dají nějaký branky a bude se střílet, takže...
11: Ledař má asi radost.
10: Ne, ono tohle se dá krásně, to jsou ty fixy, které se smejou potom, když to přeje. Oni to stejně ubrousí nebo ujezdí to potom v té druhé půlce toho tréninku.
11: Takže při extraligovém utkání už to tam nebude.
10: Ne, to v žádném případě.
11: Díky za vysvětlení.
7: Vy nás nevidíte sem do studia na tu dálku, ale Martin Procházka trochu kroutí očima a teď si určitě představuje, jak jede s tou fixou. Musí hodně roztáhnout nohy a kreslit něco na led. Pochopil jsem to.
11: Ano, nikdy neviděl.
8: Já jsem to taky právě nikdy neviděl, takže jsem byl překvapený, trošku jsem právě kulil očima. Ano, jsou to nové metody.
10: Musím říct, že se to děje. Jako
8: děje.
10: Vlastně to je dělaný pro to, kde mají udělat krátkou a kde chcou ty trenéři po nich jako dlouhou kličku, delší. No.
7: Takže červeno-bílý kužel už je přežitek.
10: Asi tak.
7: Nebo hozená rukavice od trenérů, nebo po případě cokoliv. Trpaslík jsme tomu říkávali.
8: To tak, ano, to jsme všechno zažili my, protože to bylo právě kreslící tuška na led.
7: Řeč byla i o tom, jak skvělí jsou v Českých Budějovicích fanoušci, že jich chodí hodně. 3. ledna je den, kdy uplyne 90 let od prvního ligového zápasu na českém území a ředitel extraligy Martin Loukota sliboval, že to bude takzvané retrokolo. Jaké dresy, pokud máte povědomí, vytasí České Budějovice, Václave?
10: Tak to nevím, to jste mě překvapili, ale musím říct, že tady motor se dlouhodobě zabývá tady tímhle a sezóně, i když to není těch 90 let, tak v každý sezóně přichází ze zápasy, kde se hraje v retrodrezech těch týmů nebo těch klubů, který tady v Českých Budějovicích vždycky působili, protože to nebyl jenom motor, ten klub se jmenoval hodněkrát jinak. A
13: třeba Slavoj.
10: Třeba Slavoj a motor tomuhle jde naproti a každý rok se hraje buď už pro nějakou charitativní organizaci, anebo v retrodrezech, takže určitě budeme mít něco připraveného, ale já díky tomu, že neúřaduju, tak jak si možná každý myslí, tak tohle není v mojí gesci.
13: Nejenom retro, ale tematické zápasy obecně jsou v Českých Budějovicích hodně oblíbené, třeba se hraje v sezóně určitě jeden pro dámy, dokonce i generální manažer Stanislav Bednařík s květinou je přímo u vchodu a předává květiny, třeba Václav Nedorost také bude v této roli předávat kytičky dámám na stadionu. No a potom ty charitativní zápasy, hlavně okolo Vánoc pro centrum Bazálka. V centrum Bazálka to je takové centrum, kde se věnují dětem se zdravotním handicapem, se zdravotním postižením a to bývají takové snad až dojemné chvilky, když klienti centra Bazálka najedou přímo na ledovou plochu a dostanou dárek od hokejistu motoru.
7: Říká Kamil Jáša přímo z Českobudějovického zimního stadionu, když byla řeč o retro dresech, tak ono to vlastně u vás asi může být jen těžko jinak, když v mediální sekci pracuje Tomáš Kučera, který je i členem návrhové komise Síně slávy českého hokeje a je to taková chodící hokejová encyklopedie, tak nemáte nějaké brožurky z historií po kapsách, abyste obstáli?
13: No, abych řekl pravdu, když se tak dívám na Václava Nedorosta, tak ten krásné léto stále ještě přetrvává, krátké kalhoty, krátké tričko, jenom se mu trochu nedostává času, už jsou tady na něj řady dalších zájemců o rozhovory, to je pozoruhodná věc. Já tedy nemám brožurku v kapse.
10: Ale my jsme měli akci týmovou, a hráči vlastně a vedení společně a samozřejmě, že Tomáš Kučera si připravil hodinový kvíz s 20 otázkama o historii motoru a vlastně bylo to docela zábavné, byli jsme rozděleni do 6 týmů a divili byste se, který otázky na nás připravil.
13: No, my se teď díváme přímo v Budvar aréně, nad námi jsou dresy Vacovský, Heischmann, to je velká hokejová československá historie, Miroslav Dvořák, říkali mi Kuky, Jaroslav Pouzar, tak je tam Rudolf Suchánek, mimochodem Martine Procházko, setkal jsi se s Rudolfem Suchánkem někde u mantinelu?
7: Před brankou.
8: Před brankou, už jsem o tom často mluvil, že Rudolf Suchánek právě nám často říkal, nejezdí mi sem ty mladej, nejezdí mi sem, nebo ti sám sekeru, pak jsem mu tam projel, dal jsem gól a on říkal, chci ti to říkat, tam nejezdíš, on měl takový směšný hlas, ale má výborný chlap, výborný člověk, obdivoval jsem tím, že on i tou postavou, jakou měl, tak prostě byl velmi platným hráčem a pokud si pamatuju, tak v některých zápasech nenosil ani hokejovou vestu, na sobě neměl chrániče, protože on hrál v té době bez chráničů, takže to jsem ho vždycky obrovsky obdivoval.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Máme už jen pár minut i s Václavem Nedorostem na dálku, který sedí na tribuně Českobudějovického zimního stadionu. Extraliga je zase a může být o něco silnější, protože přicházejí hráči, kteří za sebou mají třeba i starty v NHL. Silné budou Pardubice, až možná moc pro někoho, jména jako Tomášek Stránský, Nosek. Jaká bude, Václave Nedoroste, letos Extraliga? Bude kvalitnější než v minulé sezóně?
10: Já nevím, jestli bude kvalitnější, zase přišli rozdíloví hráči, takže dá se říct, že by to kvalitu ještě mohlo, i tak vysokou kvalitu mohlo zvednout a na druhou stranu, jak říkal Martin, já si myslím, že to bude extrémně vyrovnaný a opravdu bude záležet, aby se těm týmům, všem týmům a přeju to nejvíc teda nám, povedl začátek, a protože od toho se to bude hodně odvíjet, taková ta pohoda, sebevědomí, tlak a tak dále, takže jo, myslím si, že se bude na co koukat, že Extraliga prostě má poslední roky stoupající úroveň a Pardubice opět přivedli a ona i Sparta vlastně byli Mlsekáč, jsou jako top hráči k Evropě, by byli top hráči v Evropě a bude se určitě na co dívat.
13: Začíná ten Mladé Boleslavy, potom hned Mountfield, Hradec Králové a České Budějovice, asi hlavně pro fanoušky je to velké téma, je to ještě pro realizační týma, pro hráče.
10: Já si myslím, že asi ne tolik.
14: To už je pryč.
10: No, určitě to bude. Ne, jako budeme chtít vyhrát každý zápas, to je jasný. Na tenhle zápas možná bude o nějaký to 1%, 2% větší zarputilost, ale jak říkám, spíše pro fanoušky a hráči si myslím, že to nebudou tolik vnímat a vedení trošku, jo, to samozřejmě na to se nezapomíná.
14: Jenom třeba, kdyby někdo nevěděl, tak Extraliga se z Českých Budějovic stěhovala právě do Hradce Králové.
7: To už je ale historie a my jsme v současnosti a tak ještě Martin Procházka stručně může glosovat to, jak silná by mohla být Extraliga v tomhle novém ročníku.
8: Silná, potvrdím to, co říkal Václav, spousta samozřejmě dalších hvězd hráčů. Myslím si, že na tom budou minimálně 5-6 týmů hodně vraných topově, když řeknu Třinec, Brno, Sparta, Pardubice, nechci úplně na někoho zapomínat, víme, jak loni výborně se dařilo Karlovým Varům, takže uvidíme, každopádně za mě, já potvrdím znovu ty slova, velká vyrovnanost bude, určitě Kladno bude možná taky nepříjemným soupeřem už v této letošní sezóně, už jenom díky realizačnímu týmu, který tam dostali k sobě, takže myslím si, že to bude opravdu velmi vyrovnaná sezóna.
7: Říká Martin Procházka ještě na závěr za Václavem Nedorostem do Českých Budějovic. První extraligový zápas v nové sezóně České Budějovice Mladá Boleslav, tak to je hezké pro vás, ne?
10: To je speciální pro mě. Zvýšená, kluci dostanou určitě zvýšenou částku
14: do kabiny,
10: jo, ať se to povede, ale já to beru jako první zápas bude těžký, ať by to byl kterýkoliv jiný tým a jo, doufám, že nabudím ty kluky ještě o trošku víc, než budou kvůli tomu, že to je Bolka, kde jsem měl to dřívější působení.
7: Tak ať se vám i vašemu týmu a všem v extralize hlavně vyhýbají zranění, ať chodí hodně fanoušků a ať nový extraligový ročník je třeba zase o trochu hezčí a napínavější než ten minulý. Naším hostem byl Václav Nedorost, sportovní manažer Banes Motor České Budějovice. Děkujeme a naslyšenou.
10: Děkuju za pozvání, mějte se pěkně.
7: Za zprostředkování děkujeme naší stálici v jižních Čechách Kamilu Jášovi. Kamile, díky.
10: Příjemné dopoledne.
7: Děkujeme za hezkou kulisu, která nám doplnila pořad Čistá hra Martina Procházky a uvidíme se tady s Martinem Procházkou zase za týden a to už to celé budeme stáčet k hokejové Tipsport Extralize, protože příští týden úvodní zápas Třinec Karlovy Vary a ten další den pak zbylých 6 utkání úvodního kola. Martine, tak děkuju.
8: Taky děkuju.
7: A naslyšenou a zase za týden v úterý v 10 hodin dopoledne nebo po 10. v 10.05 po zprávách je tu pořad Čistá hra Martina Procházky. Yeah!

0: Radiožurnál je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert. Tenistka Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou 1-2 na sety. A dnes bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Je středa 9. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
3: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
4: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
3: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
5: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
3: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. Řekla to její mluvčí Louise Bogeová, unijní exekutivní.

0: exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
1: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogejová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Dnes začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
2: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
3: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
2: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
4: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
2: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
0: Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde našla další zařízení ke zkratování vedení.
5: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní Vestfálsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu u Cách, kde ho policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
6: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídla té rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbrani účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
0: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
7: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Originály dopisů o lze vystaví ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
8: 4. června 79. Milá Olgo.
9: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
10: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
9: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
11: Kombinují vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
9: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tří vil Triangle. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující třetí sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
12: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
0: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. A fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazili doma 2-1 Inter Milán. Lask Linec i s českým záložníkem Krištofem Daňkem na lavičce vstoupil do soutěže porážkou 0-1 na hřišti AEK Atény. Manchester City zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách, 3-2 vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážka na D1 za Bělotínem a nehoda v Praze v Radlické ulici. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za Bělotínem. Na kilometru 316 pojedete kolem odstavené dodávky. Na D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, je to s opatrností průjezdné. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. V Praze pozor na nehodu v Radlické ulici. U vjezdu do tunelu Mrázovka se střetlo osobní auto s autobusem, částečně překážejí provozu. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněli i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne taky zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
15: Jaké zájmy sleduje Evropská unie v Grónsku? Kam půjdou evropské peníze, které Grónsku přislíbila Ursula von der Leyenová? Co pro 27 znamená nepříznivý výsledek referenda na Islandu? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je evropský komisař pro mezinárodní partnerství a bývalý ministr průmyslu za hnutí STAN Josef Síkela. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
16: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
15: Pro pořádek ještě řeknu, že rozhovor natáčíme v 15 hodin. Vy jste se právě vrátil z Nuku a vaše grónská mise spolu s předsedkyní Evropské komise bude naším hlavním tématem, ale začněme domácí událostí. Státní společnost ČEPS podala před týdnem trestní oznámení kvůli nákupu provozovatele plynovodu Net4Gas. O tom, že ČEPS nakoupí Net4Gas, rozhodla Fialova vláda, ve které jste byl ministrem průmyslu. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. Víte, proč auditorům připadá ten nákup nevýhodný?
16: Upřímně nevím. Já nevím nic o tom auditu, nevím nic ani, co jsou ty zásadní pochybnosti. Nikdo mě v této věci nekontaktoval. Nevím ani, co je obsahem, nebo jakým, na koho, nebo kvůli čemu, kam je směřováno to trestní oznámení,
15: takže nevíte, jestli
16: takže
15: oznámení...
16: vám k tomu vlastně nemůžu vůbec nic říct. Já samozřejmě ano. si za tou transakcí stojím. Pokud se podívám na ten záměr, který jsme měli a který schválila celá vláda, začíná se ukazovat, že ta moje očekávání z hlediska návratnosti té transakce byla podhodnocená. Vypadá to, že ta transakce se vlastně vrátí, pokud se nějak zásadně nic nezmění, dříve než jsme plánovali. V kombinaci i s těmi zásobníky a s terminálem vlastně to celé plní tu funkci, kterou to mělo. A z hlediska teda těch kroků, já jediné, co jsem udělal, protože samozřejmě se na to ptají novináři, tak prostě jsem poprosil svoje právníky, aby to nějakým způsobem sledovali z hlediska nějakých pomluv nebo případných křivých obvinění a tak dále.
15: Za tu zadlženou firmu měl státem ovládaný ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně 5 miliard korun. Podle některých zdrojů ale nakonec za státovou společnost stát zaplatil skoro 8 miliard. Jak to tedy je?
16: Tak pokud to mám dobře v hlavě, tak tam byla jednak kupní cena a jednak tam byla otázka vytvořené rezervy na dividendy, kterou vlastně ti bývalí vlastníci vytvořili ještě předtím, než k té transakci došlo a kterou si nárokovali. A my jsme tento nárok vlastně spojili s naplněním nějakých ekonomických parametrů v rámci hospodaření té firmy. To znamená, ta výplata té druhé části nebo té prémie byla přímo svázána na dosažení ekonomických výsledků té firmy.
15: Chtěl jsem se právě ptát na to, proti komu to trestní oznámení míří. Vy jste řekl, že to nevíte. Pokud by se ukázalo, že to je na vás osobně, pochopil jsem to správně, že zůstáváte klidný.
16: Tak já, jak říkám, jo, já docela těžko chápu, jakého trestného činu jsem se měl dopustit, pokud by to bylo směřováno na mě. No. Protože, jak říkám, obsahově ta transakce, a já jsem takových transakcí ve své bývalé kariéře prostě udělal několik, je z mého pohledu naprosto v pořádku. My jsme tam měli 3 nezávislé poradce, u jednoho dokonce jsme trvali na tom, aby to bylo ze zahraničí, protože jsme se chtěli vyhnout vlivu českých vlivových skupin, to znamená, já jsem dával velký důraz na to, aby to prostě byla instituce, která není vlastně s tím plynovým hospodářstvím a s nějakými zájmy jakoby nějak spojená. Tu transakci schválila vláda České republiky a ta transakce proběhla za podmínek a za cenu, která z hlediska ocenění té firmy byla pod tím, co stanovily ty znalecké posudky. Takže říkám, tady někde vznikla jakoby v prostoru nějaká iluze o tom, že kdyby byl nabyvatelem nebo vlastníkem té firmy někdo jiný, že by to mělo vliv na výši té regulované části, ale to je prostě iluze, to je, ať každý, kdo toto tvrdí, ať si přečte energetický zákon a zákon o energetickém regulačním úřadu, který je nezávislým orgánem a který vlastně ty cenové parametry stanovuje nezávisle bez ohledu na to, kdo je vlastník a bez ohledu na to, jaký mají názor vláda nebo jiné institucionální orgány.
15: Někdejší ministr průmyslu a obchodu, dnes člen Evropské komise Josef Síkela, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Spolu s Ursulou von der Leyenovou jste Groňanům slíbili na letošek a příští rok dalších 200 milionů eur. Proč je to reakce na snahy Donalda Trumpa získat Grónsko pro Spojené státy?
16: Ano a ne. Víte co, já jsem byl teď s prezidentkou von der Leyen v Grónsku už podruhé a byl jsem tam předtím v květnu, ale vlastně my jsme tento partnerský program začali připravovat už začátkem roku. Moje první schůzka s grónským premiérem k tomuto tématu proběhla v Mnichově v rámci Mnichovské bezpečnostní konference už v únoru. Pak jsem nějaké teze prezentoval i poslancům dánského parlamentu, jednal jsem o tom s dánskými úřady a cílem té mojí mise v tom květnu bylo vlastně poslechnout si přímo Groňany, členy vlády, místní komunity a vlastně do určité míry přijít s něčím, co si oni přejí, u čeho oni mají pocit, že jim může nejvíce pomoct. A já vím, že spousta lidí to může vnímat jako nějakou reakci, ale když se podíváte na historii vztahu Evropské unie a Grónska, které má 40-letou tradici, když se podíváte na skutečnost, že Grónsko, které mimochodem já jako eurokomisař mám ve svém portfoliu v rámci takzvaných evropských zaoceánských zemí a teritorií, tak vlastně ten významný rozpočet pro Grónsko tam byl už v minulosti, bylo to 225 milionů euro v rámci toho minulého multiročního finančního rámce. A ten náš návrh na navýšení, na zdvojnásobení tohoto rozpočtu přišel ještě před tu eskalací. To znamená, ten význam Grónska jako nejvýznamnější a největšího arktického území v rámci evropských zemí, toho my jsme si byli vědomi dávno předtím. Ta eskalace, ten zvýšený zájem o Grónsko a o celé arktické území vlastně jenom potvrdil ten náš pocit, že vše, co se děje v Grónsku, vše, co se děje v arktické oblasti, přímo souvisí s Evropou. Ať jsou to klimatické změny, ať je to ekonomická bezpečnost, ať je to přístup k nerostným surovinám. Ale my v této věci zastáváme jasný pohled a to, že jediný, kdo může rozhodovat o své budoucnosti z hlediska mezinárodního práva, z hlediska principů suverenity, jsou Groňané sami. A vlastně my jsme tím balíčkem chtěli dát jenom najevo naši podporu, naši solidaritu, ale také zdůraznit to, že my máme eminentní zájem na bezpečném, udržitelném a ekonomicky prosperujícím Grónsku. A proto přišel ten balíček.
15: Čili ten postup nějak neovlivnil výsledek referenda na Islandu. Připomenu, že obyvatelé odmítli užší styky s Evropskou unií. Co tady postoj Islanďanů znamená pro Unii a její vztahy s Reykjavíkem?
16: Jak jsem říkal, ani nemohl. Ty první kontury toho balíčku jsou z února tohoto roku. Takhle, já jsem zaznamenal některé komentáře v českých médiích například, trošku tendenční ve smyslu, že to je velká prohra Evropské unie. No. Ale prohrát můžete jenom to, když o něco bojujete. My jsme se vzhledem k tomu principu, že prostě je to na Islanďanech, do toho procesu žádným způsobem jakoby nezapojovali. A když se podíváte na to referendum, tak vlastně tam nebyla ani nějaká zřejmá jako yes kampaň pro znovu obnovení těch rozhovorů z hlediska islandské vlády. To znamená, je to něco, co já do určité míry beru na vědomí. Samozřejmě bychom přivítali rádi Island jako už dnes velmi silného spojence, ale to nic nemění na to, že Island je členskou zemí NATO, zakládající zemí NATO, že je členem Schengenu a tak dál a že to je velmi důležitý a pevný spojenec Evropy a Evropské unie a na tom se nic nemění. A to, že Islanďané se necítí pod takovým tlakem jako třeba Groňané, tak to je prostě o jejich vnímání té situace, kterou my respektujeme.
15: A co tedy myslela předsedkyně Evropské komise slovy, že investice, o kterých jste mluvil předtím, zajistí, že Evropská unie bude v oblasti Grónska i Arktidy víc přítomná a silnější?
16: Tak když se podíváte na to, do jaké míry se mění celá arktická oblast. Jednak je to klimatická změna. Jo? Arktida a arktická oblast se otepluje 4x rychleji, než je planetární průměr. A to je něco, co má bezprostřední dopad na Evropu, protože prostě ten rozšiřující se tmavý oceán, ten ustupující vlastně lesklý led ten proces ještě urychluje. A z hlediska biodiverzity to má vlastně přímý dopad i na Evropu. Ta druhá věc, která je, že v této souvislosti ale se začínají ten ustupující led, také znamená, že se začínají objevovat nové námořní cesty, že se začínají objevovat nové možnosti dobývání a zpracování nerostných surovin v této oblasti. Celá ta arktická oblast je jakoby z hlediska dopravy, z hlediska konektivity, z hlediska kabelového propojení, satelitního propojení velmi významná.
15: A co tedy, a nebo jak důležitá je pro Evropany ta takzvaná arktická cesta?
16: Když se podíváte na to, jakým
15: cesta.
16: Způsobem se vyvíjí hybridní válka, do jaké míry se sabotáž a sabotáže na infrastruktuře staly součástí, tak jestliže chcete v nějaké oblasti investovat, tak musíte být schopen i tu oblast do určité míry chránit.
15: Hned se k tomu vrátíme, jestli dovolíte, ale ta otázka zněla, ta takzvaná arktická cesta, jak je důležitá pro Evropany?
16: Jak jsem řekl, my jsme s tou Arktidou přímo spojení, jednak že 500 tisíc Evropanů obývá arktickou oblast. Z těch 8 arktických zemí, kterým teda dominuje teritoriálně Rusko, která ovládá velkou část Barentsova moře, tak samozřejmě po té invazi na Ukrajinu se ten vztah změnil i v rámci té spolupráce mezi arktickými zeměmi. Takže jednak tam máme nějaký geopolitický zájem, jednak tam máme nějaký ekonomický zájem, jednak tam máme nějaký klimatický zájem, ale samozřejmě tam máme i zájem podpory těch místních komunit a toho původního obyvatelstva, protože to je přímo svázáno s hodnotami a s principy, na kterých je Evropská unie založena. A pokud tedy mluvíme o nějakém posílení a o nějaké aktualizaci arktické strategie nebo přístupu Evropské unie k arktickému regionu, tak se musíme uvědomit, že ta původní je z roku 2021. To znamená dávno před válkou v Evropě, agresí Ruska vůči Ukrajině. Druhá věc je to posilování toho geopolitického významu i z hlediska ekonomického a dopravního. Vidíme například iniciativy Jižní Korea, zkoumá možnosti, jak zkrátit cestu z Asie do Evropy, kdy vlastně přes Suez to je nějakých 40 dní plus. A kdyby se vlastně to dopravní spojení vedlo arktickou cestou, tak to zkrátíte na nějakých 28 dní. Pak samozřejmě se tady nabízí zejména v Grónsku, které vlastní, nebo na jehož území se nachází 25 z 34 kritických minerálů a surovin, tak se nachází na území Grónska. A pro Evropu to může být jedno z řešení, jak vyřešit vlastně tu čínskou dominanci, která dnes ovládá nějakých 74% zpracovatelského nebo zpracování nerostných, kritických nerostných surovin a nějakých téměř 100% u vzácných zemin. A my tam třeba máme projekt, na který se teď díváme a financujeme tu studii proveditelnosti na těžbu a zpracování molybdenu. A jenom tento projekt by uměl pokrýt stávající potřeby celého evropského obranného průmyslu, pokud jde o molybden. A díváme se i na další projekty. To znamená, je to kombinace všech faktorů a toho stoupajícího významu celé arktické oblasti, nejen geopoliticky, ale i pro Evropu.
15: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Josefem Síkelou, eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Připravujete zásadní úpravy arktické strategie z roku 2021, což už jste připomněl, v čem tedy mají konkrétně spočívat. Zeptám se rovnou, 90% unijních financí dosud směřovalo do školství, to se teď změní?
16: Takto. Pokud se jedná o těch 90%, tak to se bavíme primárně o Grónsku. Opravdu v Grónsku jsme se zaměřovali na vzdělávání, na školství a tato priorita zůstane víceméně zachována, protože na druhé straně, jak jsem zmínil, ty částky navýšení rozpočtu z 225 milionů na 530 pro to příští rozpočtové období, pak ten nový balíček, který nazýváme partnerským balíčkem 200 milionů euro. Podíváte-li se na grónský hrubý domácí produkt, nebo podíváte-li se na jejich rozpočet, tak to jsou transformační projekty. To jsou projekty, které mohou pomoci vlastně změnit strukturu grónského HDP a vlastně transformovat celou ekonomiku. A na to potřebujete implementační kapacity. To znamená, ten přístup k tomu vytváření lokálních kapacit, lokálního know-how, lokálních expertů, koordinace, tak ten bude zachován. Pokud jde o tu aktualizaci té arktické strategie, tak ta dosavadní se zaměřovala víceméně nebo primárně na klima. A tím cílem té nové strategie je přispívat k tomu, aby Arktida byla bezpečným, stabilním, obyvatelným, mírovým a prosperujícím regionem. A proto my přidáváme tři nové pilíře. Ten první pilíř je mír a bezpečnost, protože my se nemůžeme na Arktidu dívat pouze jako na otázku environmentální nebo rozvojovou. Právě s tou rostoucí dostupností regionu bude přibývat vojenských, hybridních i komerčních aktivit a proto prostě chceme do budoucna klást důraz na odolnost, na situační přehled, ochranu kritické infrastruktury, stejně tak jako na ochranu svobody plavby, stabilitu a respekt k mezinárodním pravidlům. To znamená, tady není úkolem nahrazovat NATO, ale vlastně přinést vlastní nástroje a infrastrukturu, která bude přizpůsobena arktickým podmínkám a bude pomáhat čelit zlepší konektivitu, ochranu proti hybridním hrozbám. Ta druhá dimenze, nebo ten druhý pilíř, je pak ekonomický rozvoj. Hmm. Já už jsem to zmínil, kritické suroviny, námořní trasy, obnovitelné zdroje, konektivita, to jsou vlastně ta hlavní témata. My budeme klást silnější důraz na udržitelný rozvoj právě těch kritických surovin, využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také monitoring arktické lodní dopravy a hlavně investice do digitální infrastruktury. Tím takovým nosným projektem je panarktický kabelový systém.
15: Jakou tedy odezvu na tyhle ty aktivity Evropské komise jste zaznamenali u grónských, potažmo tedy dánských představitelů?
16: Tak já musím říct, že od začátku je ta naše aktivita vnímána velmi, velmi pozitivně. Já, když vždycky přijedu do Grónska jako komisař zodpovědný za Grónsko, tak slyším nejen díky, ale vlastně i slova uznání nejen teda od vládních představitelů, ale i od místní komunity, zejména díky tomu, že my je nikam netlačíme. My prostě říkáme, tím, že posílíme vás, posílíme i tu naši spolupráci a vy se sami rozhodněte, s kým chcete kamarádit víc a s kým míň. Takže to je jakoby takový první aspekt. To, co mě strašně potěšilo včera, předevčírem v Grónsku, taky uznání od dánské premiérky, která byla vlastně překvapená, že některé ty projekty vlastně spouštíme už teď, že my jsme díky té společné deklaraci, kterou podepsala prezidentka, dánská premiérka a grónský premiér, a která je jakousi politickou deklarací, tak vlastně my už jsme se přesunuli do implementační fáze a jeden z těch projektů, projekt na posílení internetového spojení na západním a východním pobřeží, tak vlastně jsme jakoby inaugurovali včera a ode dneška by to spojení na tom západním pobřeží mělo být výrazně posíleno a mělo by lépe fungovat, což je vlastně ten přímý dopad na životy Groňanů. K tomu východnímu pobřeží bychom měli přejít ještě teď v říjnu, nejpozději začátkem listopadu, to znamená ještě před nástupem zimy a před tím, než vlastně Groňané začnou většinu lodí jakoby vytahovat z moře ven, protože pro ně v tom zimním období to spojení s tím vnějším světem funguje jenom přes satelity nebo přes podmořské kabely, protože jako jinak než, protože se tam vlastně nedá ani fyzicky dostat do některých těch osad.
15: Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď v poslední minutě. Groňané by chtěli taky posílit turismus, ale není to v rozporu s tou deklarovanou snahou o ochranu životního prostředí?
16: Není, protože my mluvíme o udržitelném turismu a Groňané vlastně jsou velmi citliví na to a hledají tu správnou rovnováhu mezi tím, jak posílit příjmy z turismu na ostrově, kde je veliký zájem a kde je nedostatek kapacit a který, já to musím říct osobně, je prostě přenádherný. Jo, jako já prostě vždycky, když do toho Grónska přijedu, tak je to prostě úžasný zážitek. A zároveň jak vlastně jakoby to udělat tak, aby to nenarušilo biodiverzitu, aby to bylo co nejvíce udržitelné, co nejvíce v souladu s přírodou. Groňané jsou velmi tvrdý národ, který jako je zvyklý zužitkovat a co nejlépe využít všechno, co jim příroda dá, a jsou velmi citliví na to, a aby tam někdo dělal něco, co je proti přírodě, co je proti klimatu a vlastně ve spolupráci s námi chtějí hledat ten správný balanc.
15: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, bývalým ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou. Děkuji za rozhovor a do Bruselu přeji klidný den. Naschledanou.
16: Já děkuji vám a budu se těšit zase někdy příště.
15: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
13: Radiožurnál. Každý den s vámi.
9: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
0: Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednicích, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dříve uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země několika britským občanům. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar v reakci na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. Londýn a dalších 11 zemí tento krok včera oznámili kvůli rozšiřování osad a rostoucímu násilí židovských osadníků vůči Palestincům. Za pomoc proruským separatistům na východě Ukrajiny půjde Miloš Ouřecký na 3,5 roku do vězení. Pravomocně o tom rozhodl pražský vrchní soud, který mu zpřísnil původní podmíněný trest. Ouřecký se k separatistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi 0,5 roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. Soud ho potrestal za účast na teroristické skupině. A Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených lidským papilomavirem, takzvaným HPV. Před 50 se z HPV infekcí podle Státního zdravotního ústavu setká až 80% žen a nejméně polovina mužů. Virus přitom může po letech způsobit závažná nádorová onemocnění. Nový plán má propojit očkování, prevenci, včasný záchyt i léčbu.
13: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Naopak v semifinále čtyřhry je česko-americký pár Seniaková Townsendová. A fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci s 7 členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Chodec na D10 za Tuřicemi a překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy velmi opatrně za Tuřicemi. Na 24. kilometru se na vozovce pohybuje stopař.
8: Stopuje neosvětlená osoba s koronačádrou v stavném kruhu.
14: Kilometr 24 na D10 směr Mladá Boleslav, tak opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nákladní auto. Budou řešit defekt na pneumatice, zabraný je odstavný pruh, ještě to není výrazněji označené. A v Praze vyšetřují nehodu v Radlické ulici. U vjezdu do tunelu Mrázovka se střetlo osobní auto s autobusem. Průjezd je částečně omezený. A v Praze je dnes v noci zavřený Strahovský tunel směrem ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněli i s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
17: Příjemný poslech přeji, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná, máme 8 minut po půl jedné a dnes je středa 9. září. Jedno z největších kolbišť v Česku, speciální povrch a závody i posetnění. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nový areál za téměř 52 milionů korun. První koně ho vyzkoušejí už tento měsíc a my vás tam za chvíli vezmeme.
13: Noční radiožurnál
18: a Adam Carda.

0: Miles Smith a jeho novinka v nočním radiožurnálu, to byla píseň Heaven. A teď se vydáme na východ Čech. Velké parkourové závody by v budoucnu mohly zamířit i do Pardubic. Tamní dostihové závodiště totiž otevřelo nové kolbiště, které patří k největším v Česku. Stálo přes 50 milionů korun, má speciální povrch se zavlažováním a díky osvětlení se tam může závodit i po setmění.
1: Otevíráme nové kolbiště, které nabízí špičkové zázemí pro jezdecké sporty.
2: Tak začínalo slavnostní otevření modernizovaného kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti. Díky němu se tam můžou vrátit parkourové závody. Zazpomínat na ně přišel také bývalý jezdec Jiří Pecháček.
3: To byly první závody, které se tady uskutečnili. Já skoro okolností jsem tady vyhrál. Byl S-parkour, to byl největší. Když se tady ty závody konaly a byl to kuň venér.
2: Kolbiště stojí na místě původního, je ale podstatně větší a modernější. Má systém spodního zavlažování, povrch ze směsi křemičitého písku a geotextilie, osvětlení i velkoplošnou LED obrazovku. Letos ale bude ještě ve zkušebním provozu, dodává ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: Uděláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
2: Nové pardubické sportoviště umožní pořádat domácí i mezinárodní závody v parkouru, drezuře a všestrannosti. Pro vrcholné soutěže ale musí areál splnit ještě několik podmínek, potvrzuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
5: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat.
2: Mistrovství republiky by se tak mohlo v Pardubicích konat už v roce 2028. Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, co dělá rostlina, když udeří vedra a začne docházet voda? Tím se ve svém bádání zabývá vědec Jan Hejátko z Masarykovy univerzity. Ten bude hostem Radiožurnálu. Podle čeho rostliny řídí růst svých kořenů, aby našly vláhu? A dokážeme díky tomu jednou vyšlechtit plodiny, které lépe přežijí ve stále teplejším a suším podnebí?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu o hledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová přináší zpravodajský přehled.
4: Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je jen předvolební kampaň, řekla to ministryně Schillerová. New York podle současného starosty Mamdaniho věděl o toxickém ovzduší po útocích 11. září. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1 a dnes bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně zataženo až oblačno s deštěm, teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaně před říjnovými volbami.
6: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
4: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádřili i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. Americké úřady věděly o toxické kvalitě vzduchu v New Yorku po útocích z 11. září 2001. Veřejnost ale ujišťovali o opaku. Podle stanice CNN to řekl starosta metropole Zohran Mamdani. Město zveřejnilo více než 170 tisíc stránek dosud tajných záznamů o kvalitě ovzduší po nejhorších teroristických útocích v historii Spojených států. Mamdani poukázal na to, že do 25 let od tragédie zemřelo na onemocnění související s událostmi 11. září. Víc lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den útoku. Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se

0: v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi. Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Sport. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze nového ročníku Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. O výhře rozhodli ve španělském hlavním městě v úvodních 25 minutách.
1: Na úvodní branku útočníka Mbappého navázal využitím chyby milánského gólmana v rozehrávce záložník Valverde. Stejně jako Real Madrid si připsali 3 body do celkové tabulky také hráči Manchesteru City, kteří díky 2 gólům Haalanda vyhráli v Portu 2-0. Doma bodoval také Dortmund, vyhrál nad Villarrealem 3-2 a klub AEK Athény porazil LASK Linec 1-0. Český záložník Krištof Daněk v barvách rakouského týmu sledoval duel Linzavičky. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a Lille s Betisem Sevilla také 2-3. Úvodní kolo Ligy mistrů pokračuje dalšími duely dnes večer. Jediný český zástupce, pražská Slavia, vstoupí do soutěže zítra. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Rousínova, překážka na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s omezením u Rousínova. Na kilometru 216 jsou v obou směrech uzavřené pravé pruhy. A pracovníci tam právě opravují kabelová vedení. Průjezdné je to plynule. Na D11 z Hradce Králové do Prahy stojí za Sadskou na 25. kilometru nepojízdný kamion. Blokuje odstavný pruh hned za omezením. Řeší tam defekt na pneumatice. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav. Úsek mezi Opatovcem a Koclířovem se objíždí po obchvatu města. Na konci objížďky ve směru na Olomouc se chvíli zdržíte před kruhovým objezdem. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova na Břevnov. Údržba má být hotová do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle s bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam zatáhne a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě a odpoledne se bude ještě ochlazovat. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ladíte noční vysílání radiožurnálu. Dnes je 9. září, středa, svátek mají Danieli, tak přejeme všechno nejlepší a právě teď máme necelých 6 minut po 1 hodině a nyní zazní George Ezra s písní Hold My Girl.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Slyšet Havla, tak se jmenuje série, která v pondělí odstartovala na stanicích Českého rozhlasu. Konkrétně na Radiožurnálu vám každý pracovní den po celé září ve 4 minutách připomínáme, jak se Václav Havel v hovorech z Lán vyjadřoval k jednomu konkrétnímu tématu. Český rozhlas totiž disponuje unikátním zvukovým archivem, který se prvního českého a posledního československého prezidenta týká. V premiéře můžete jednotlivé díly poslouchat symbolicky ve 14 hodin a 15 minut, tedy ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory vysílaly v 90. letech. Připomenout si můžeme, jak Václav Havel přemýšlel o české společnosti, v co věřil a co mu naopak vadilo. Úterní díl byl věnovaný architektuře a v repríze ho uslyšíte hned po písni od No Guitars.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu pokračuje projekt věnovaný Václavu Havlovi. Připomínáme si tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta.
1: Slyšet Havla.
2: Nalaďte se na měsíc s Václavem Havlem v Českém rozhlase.
0: Radiožurnál využil archiv nedělních hovorů z Lán a připomíná témata, kterým se Václav Havel věnoval. V premiéře pořad symbolicky dáváme v čase, kdy se vysílaly i originální hovory, tedy ve 14 hodin a 15 minut. Další díl je věnovaný architektuře. Tu Václav Havel považoval za odraz společnosti.
1: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
4: Architektura byla Václavu Havlovi vždy blízká. I proto se snažil promluvit do toho, jak bude vypadat centrum Prahy, kde jako prezident úřadoval. V květnu 1992 popsal, proč kvůli tomu nechal založit Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan.
3: Tady, jak víte, se nevládlo na tom hradě. Všechno dělala strana a tady byly dámy, které vyměňovaly květiny ve vázách. To nebyl v pravém slova smyslu politický úřad a v mnoha oblastech činnosti to byl trošku Augiášův chlév, než jsme se v tom zorientovali, nějaký čas to trvalo. Teď víme, co chceme a máme své plány. K tomu patří a s tím souvisí i náš úmysl založit takzvanou Společnost pro rozvoj Pražského hradu a Hradčan. Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum. Sem chodí desítky milionů lidí. Každý, kdo navštíví Československo, navštíví Prahu a kdo navštíví Prahu, jde se podívat na hrad.
4: Zmínil i to, za jak dlouho se podle něj může podařit, aby hrad získal tvář, kterou si prezident představoval.
3: To je nekonečný proces. To nebude nikdy hotovo.
4: Václav Havel se snažil i reprezentativní prostory maximálně otevírat veřejnosti. Popsal to třeba v dubnu 1993.
3: Jsme v Královské zahradě, což je zahrada nyní otevřená veřejnosti, propojená se zahradou u letohrádky královny Anny a doufejme v budoucnosti propojená i s Chodkovou zahradou. Ta zahrada byla po dlouhá léta veřejnosti uzavřena právě s ohledem na tento domeček. Bylo to myšleno jako rezidence prezidentů. Bydleli tady tudíž všichni komunističtí prezidenti až po mého předchůdce doktora Husáka.
4: Prezident Havel považoval architekturu za tvář společnosti. V červnu 1993 tak popsal, jak ho trápí nová stavba na Pražském Strahově.
3: Architektura je vlastně takovou tváří společnosti. Jel jsem nedávno do práce na hrad přes Strahov. A všiml jsem si, že na tom Strahově vyrostl jakýsi obludný komín, strašně vysoký, který úplně porušuje profil toho kopce. Zajímal jsem se o to, co to je, proč to tam je. Dozvěděl jsem se, že to je snad prý jakási větrací šachta od toho stavěného tunelu Strahovského. Ptal jsem se odborníků, zda to opravdu musí takto být a řekli mi, že samozřejmě nemusí. To dávno někdo naplánoval v éře komunismu a stereotypně to jede dál a najednou tam ta potvornost stojí.
4: V květnu 1996 se na Pražském hradě otevřela unikátní výstava Architektura pro novou demokracii. Václav Havel si při té příležitosti posteskl, že v minulosti bylo prestiží v Praze stavět, což se teď nedaří.
3: Když architekt Plečník začal na Pražském hradě uskutečňovat některé své projekty, zvedla se typicky česká provinciální vlna odporu malých českých architektů, kteří říkali, proč nám tady nějaký cizinec má co si stavět. My jsme lepší, takové ty závistivé, žárlivé hlasy, které jsou naštěstí dávno zapomenuté a Plečníkovo dílo trvá. Já mám dojem, že bychom měli podporovat dobrou architekturu, která se v Praze objeví, ať je jejím autorem kdokoliv.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.

0: Radiožurnál pro vás má další případ kapitána Exnera.
1: Pánové, jsou zde snad? Jo, kvůli těm zmizelým.
0: V chatové oblasti se během 2 let ztratilo 6 lidí.
1: Vy se nebojíte? Čeho? Že zmizíte. Tady se totiž strašně mizí.
0: Zamotaný případ z pera Václava Erbena rozplétá kapitán Exner.
1: To je osud.
0: Audioknihu Pastvina zmizelých na CD dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise dál v potenciálním střetu zájmů. Zastavila proto proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Vložením holdingu do svěřenského fondu premiér situaci podle komise dostatečně nevyřešil. Babiš ale střet zájmů odmítá. Porušení pravidel Evropské unie odmítá taky Agrofert. Na postup Evropské komise reagoval i prezident Petr Pavel. Podle mluvčího hradu Daniela Drejka chce prezident najít takové řešení, aby na spor nedoplatila Česká republika ani její obyvatelé. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o skončené misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. O úterním telefonátu informoval Kreml, podle kterého oba prezidenti mluvili taky o možné výměně vězňů. Putin pak Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Izraelský ministr národní bezpečnosti vyzval premiéra Benjamina Netanyahua, aby uznal Falklandské ostrovy jako argentinské území. Itamar Ben-Gvir to napsal na síti X. O toto Británii spravované jsou ostroví v jižním Atlantském oceánu vede Buenos Aires a Londýn dlouhodobě spor. Ben-Gvir zvolil pro Falklandy argentinský název Malvíny a taky obvinil Británii, že území okupuje a těžbou ropy krade peníze Argentincům. A na 3/4 stanic v Česku včera padly teplotní rekordy, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na 3 stanicích. V Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Tropické teploty můžou být ještě dnes na území Moravy. V Čechách už se ochladí.
7: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. Naopak světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak do semifinále čtyř hry prošla. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšeová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D11 za Sadskou a omezení na D5 za Rudnou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, je to s opatrností průjezdné. Místo ještě není výrazněji označené. Na D5 z Prahy do Plzně počítejte s nočním omezením mezi Rudnou a Loděnicí. A mezi 7. a 9. kilometrem se pohybují silničáři v levém pruhu. I tam dejte nohu z plynu. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Kolona se netvoří. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, tam by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, ale odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a taky bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Přesně 4 minuty po 1:30 pokračuje noční vysílání radiožurnálu a počasí posledních dní celkem přeje houbám, zejména v Ústeckém a Plzeňském kraji se dají bez problému naplnit košíky. Ovšem pozor na to, co si přinesete domů. Jestli se dá spoléhat na mobilní aplikace a jak postupovat v případě, když už jedovatou houbu sníte, tak to najdete v článku na iRozhlas.cz v rubrice Věda. Možná tedy než s košíkem vyrazíte do lesa, mrkněte na rady odborníků. A dál píseň I'm like you.
7: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
9: Yes. Baby, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
10: Come on. Let's do this, gangster.

0: Kunětická hora patřila včera lidem s handicapem. Hrad pro ně připravil bezbariérové prohlídky, haptické ukázky i tlumočení do znakového jazyka. Jak se podařilo zpřístupnit památku plnou schodů a úzkých zákoutí, uslyšíte v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: To byla Liza Stansfield v nočním radiožurnálu a jdeme na Pardubicko. Točité schody, úzká zákoutí a vitríny s exponáty, na které se nesmí sáhnout. Kunětická hora není zrovna nejjednodušším místem pro návštěvu lidí s handicapem. Včera ale hrad otevřel své brány právě jim. Průvodci připravili tlumočení do znakového jazyka nebo bezbariérové prohlídky.
1: Jsou tady kosky a tam okolo ty kašny, tam je ta původní cesta, tak to už jsem nedal. No.
2: Říká Jaroslav z Chrudimi, který vyjel k hradu na vozíku úplně sám. Problém mu dělali pouze kostky na nádvoří, kde potřeboval trochu pomoc.
3: My jsme sem chodili s manželem a ten to měl tady hrozně rád. A my jsme skončili většinou na nádvoří, protože nikde to nebylo přístupné.
2: Teď paní Marcele Čechákové z pardubického denního stacionáře Slunečnice pomáhají s vozíkem pečovatelky, jako například Edita Jelínková.
4: Protože vlastně fakt ty lidi se nikam už takhle nedostanou, takže oni jsou fakt vděční za všechno.
2: A pak už začala první prohlídka.
5: Ta Čecháková si žije. Hraběnka na hrad.
6: Proběhni, my se tam nevejdeme.
2: Je to teda ale velmi netypický terén pro ten vozík.
7: Je to velmi náročný, ano.
3: Beluška je tak obětavá. Ježišmarie.
5: Jako vlastní babičko.
2: Tak opatrně.
8: Mě se držte. My vás k tomu vězení dovedem.
2: Hrad Kunětická hora byl letos pro pořadatele velkou výzvou. Dosud totiž byly památkami bez bariér jenom zámky. Jak říká Martin Polák, některá místa proto zůstala stále nepřístupná.
9: Kaple třeba v rámci dispozice toho hradu přístupná nebude nikdy.
2: Kastelán hradu Miloš Roušek ale dodává, že nabídli klientům náhradu.
10: Tak máme připravený dole v přízemí několik krátkých filmů, které mohou zprostředkovat to, jak to vypadá v těch prostorách, kam se případně někteří z těch klientů nedostanou.
2: Tak jak se vám to líbilo?
4: My jsme byli spokojení.
2: A klienti taky?
4: Nadšený, jakoby i když to někdo to chápe víc, někdo míň, ale zas to je prostě pro ně zvěda.
2: Dodává Edita Jelínková. Památku si nakonec prohlédlo více než 75 lidí s handicapem. Z hradu Kunětická hora Radě Kubínková, Radiožurnál.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
11: I po celou noc.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová za zní zprávy.
1: Ministr zdravotnictví probíral s prezidenty změny ve zdravotnictví. Izrael v reakci na britské sankce vůči nelegálním izraelským osadám uzavře britský konzulát a zakáže vstup 12 Britům. Tenistka Nosková dohrála na US Open ve čtvrtfinále. Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. A dnes bude na východě zpočátku jasno, v Čechách zataženo až oblačno a postupně se přidá déšť. Teploty od 18 do 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili třeba o centralizaci vysoce specializované péče nebo elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch po schůzce řekl, že prezidentovi představil taky návrh, podle kterého by proti chřipce mohli očkovat i lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD. Vojtěch ale chce návrh obhájit.
3: Pan prezident tento návrh spořil, dává mu smysl, já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Zaprvé je to něco, co vidíme, že je běžné ve většině zemí Evropy a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
1: Izrael zakáže vstup do země 12 britským zákonodárcům a občanům. Uzavře taky britský konzulát v Jeruzalémě. Oznámil to izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reaguje tak na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu. To včera společně s Británií oznámilo i 11 dalších západních zemí.
4: Britský konzulát ve východním Jeruzalémě je diplomatickým zastoupením pro západní břeh, pásmo Gazy a okupovanou část Jeruzaléma. Podle izraelského ministra zahraničí Gideona Saara kroky Británie Izraeli neublíží, poškodí ale britský vliv. Saar taky oznámil, že Británie už se nebude moct podílet na výcviku policistů pod palestinskou samosprávou a Izrael nepustí britské zástupce do civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Pod vedením Spojených států dohlíží na dodržování dohody o příměří v pásmu Gazy. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Brno nabídne byty stárnoucím rodičům, kteří potřebují pomoc při péči o své dospělé dítě se zdravotním postižením. Je to první takové bydlení propojené se sociální pomocí ve městě. Byty vznikly rekonstrukcí bývalého domova pro seniory v Ptašinského ulici v Králově Poli. 6 z nich o dispozici 2+K poslouží jako trvalé bydlení s úzkým propojením na sociální služby. První klienti se nastěhují do konce září. Sport. Tenistka Linda Nosková skončila na US Open ve čtvrtfinále. Obhájkyni vítězství Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. A v nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili 4.